0: Kantátu Johanna Sebastiana Bacha Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust přednesla Magdalena Kožená se souborem Musica Antiqua Köln pod vedením Reinharda Göbla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Variace na Haydnovo téma napsal Johannes Brahms roku 1873. Téma označené jako chorál svatého Antonína převzal z dechového divertimenta tehdy připisovaného Haydnovi, ale jeho skutečný autor zůstává neznámý. 8 variací završuje rozsáhlé finále ve formě pasakalie. Brahmsovy variace nám zahraje orchestr London Classical Players, který řídí Roger Norrington.

0: Brahmsovy variace na Haydnovo téma přednesl orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní svitu Náhrobek Kuprénův komponoval Maurice Ravel v letech 1914 až 1917. V šesti větách navázal na francouzskou barokní tradici a každou z nich věnoval památce některého ze svých přátel padlých v první světové válce. Svitu přednese Bertrand Chamaillou.

0: Ravelovu klavírní svitu Náhrobek Kuprénův přednesl Bertrand Chamailloux.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenádu D-dur pro orchestr s kechlovým číslem 320 dokončil Wolfgang Amadeus Mozart v Salzburgu v srpnu 1779. Sedmivěté dílo získalo přízvisko Serenáda s poštovským rohem podle sólového nástroje, který se ozve ve druhém triu druhého menuetu. Part poštovského rohu zahraje David Blackadder, orchestr Academy of Ancient Music řídí Christopher Hugwood.

0: Mozartovu serenádu D-dur s poštovským rohem přednesli David Blackadder na poštovský roh a orchestr Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hagwooda. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Itt ki, president.
1: Én jobbal, aztán megint ballal. Nagyon jó. Kettőben, 28 másodperc.
2: Nem szó. Nyújtjél így, akkor így pozzám ne szépen. Tudom,
3: maszke.
4: From Logoristen Turen on the Southeastern Arctic.
5: Tak, tak, velmi správně. Začátek úspěchu je naladit si správnou rozhlasovou stanici. A vy už, milí posluchači, dobře víte, že tou nejsprávnější stanicí je Vltava, a to zejména v době, kdy se na ní vysílá pořad Da Capo. Předpokládám též, že jste dobře naladěni, což je slovní hříčka, kterou ve svých propagačních kampaních už využilo několik rozhlasových stanic, včetně té naší. Ladění je to první, co návštěvník koncertu slyší, když na pódium nastoupí orchestr. Je to po staletí standardizovaný proces, který má přesná pravidla. Koncertní mistr prvních houslí vstane a dá si housle pod bradu. To je signál pro ostatní hráče, aby se stišili. Hoboj zahraje tón A1, podle něho se naladí koncertní mistr, potom všechny první housle, potom druhé a tak dále. Pak přijdou na řadu dechové nástroje, až je naladěn celý orchestr. Podle hoboje se ladí proto, že ze všech nástrojů má právě hoboj nejmenší možnost měnit výšku tónu. Jeho strojek lze povysunout jen o pár milimetrů. Výjimka nastává tehdy, hraje-li se koncertantní skladba pro solistu a orchestr. Pak se ladí podle solisty. V případě koncertu klavírního udá tón na klavír koncertní mistr, z čehož vyplývá, že tento zdatný houslista musí umět i na klavír. Tedy alespoň na něm musí umět najít ten jeden tón. Nalézá se zhruba uprostřed klaviatury. Mezi třemi černými klapkami jsou dvě bílé a z nich je to ta trochu víc napravo. Zvuk, který z orchestru vychází při ladění, zaujal v roce 1947 amerického hudebního novátora Edgara Varese a použil ho jako materiál k zajímavé pětiminutové skladbě. Dílko začíná komorním áčkem, laděním všech instrumentů, během něhož si hráči přehrávají úryvky svých partů. Zde zazní několik vtipných citací slavných skladeb. Zdá se ale, že orchestru se ladění moc nedaří. Panuje tu nekázeň, s laděním se začíná pořád znovu. Z rutinního procesu se vyvine drama. Naštěstí vše dobře skončí a orchestr se nakonec shodne na závěrečném hromovém áčku.

0: Skladeb inspirovaných chladením je rozhodně více. Jistě nemusím jmenovat slováckou svitu Vítězslava Nováka, o níž se praví v každé učebnici hudební výchovy. Ano, komorní áčko je jakýsi opěrný bod, podle něhož se všichni orientují. Že by to ovšem byla opora nějak zvlášť stabilní, to se nedá říci. Zatímco délka jedné sekundy je pevně dána násobkem periody záření atomu cézia 133, komorní áčko takto pevně definováno není. Tak jako všechno ve světě hudby, áčko se pohybuje a mění svou výšku. Pozval jsem si do studia pana Jana Kvapila, který se zabývá starou hudbou, abych se ho zeptal, co se v historii s tím áčkem dělo.
1: Nejstručnější odpovědí na vaši otázku by byla asi věta, že komorní á se v historii pohybovalo jak v čase, tak v prostoru. Například v 18. století je doloženo, že varhany v Německu byly naladěny na, řekněme, v rozmezí jedné tercie, nebo řekněme to komorní á bylo v určitém kostele naladěno tak, že bylo přibližně o půl tónu níže než dnešní komorní á, v jiném kostele tak, že bylo až o malou tercí výše.
2: Co dělali absolutní sluchaři v takové situaci?
1: Absolutní sluchaři, doufejme, že měli to se absolutní A vyvinuté v souladu s varhanemi, které se vyskytovaly v blízkosti jejich bydliště. Jinak teda měli asi těžký život. No.
2: To znamená, že ten kostel musel mít svůj okruh hudebníků vybavených určitými nástroji, kteří nemohli hrát v jiném kostele.
1: Závisí to na typu nástroje. Samozřejmě smyčcové nástroje jsou schopny se přeladit do určité míry. U dechových nástrojů je to obtížnější, takže dechové nástroje velice často museli transponovat. Je to praxe běžná třeba z Bachových kantát, že hoboje nebo flétny hrajou o terci výš, či případně o terci níž podle toho, v jakém poměru je komorní A toho kostelních varhán a komorní A jejich nástroje.
2: Máme ještě nějaké další zdroje informací o výšce komorního áčka v baroku?
1: Dochovala se ladička, která údajně patřila Händlovi. Tato ladička je naladěna přibližně na 415 Hz, což je asi tak o půl tónu níže, než je unifikované komorní A, přijaté někdy v roce 1940 na nějakém kongresu, jestli se nepletu. Takže tohle slouží jako vodítko pro takzvaný kamertón, neboli standard výšky tónu používaný v komorní hudbě. Mm-hmm.
2: Takže v zásadě, kdybyste to mohl zhrnout, co se s tím áčkem dělo od, dejme tomu, renesančních dob až po dnešek?
1: V renesanční době na většině míst bylo to áčko poměrně vysoko. To bylo asi tak 460, o půl tónu výš než je dnešní běžný standard.
2: Dnešní standard je 440.
1: 440 s tím, že symfonické orchestry často ladí výše na nějaký 440. Ano.

0: ostatních zemí, Německo, Anglie, je doložené používání ladění pro komorní hudbu asi tak 415, to znamená o půl tónu níže než je dnešní standard. A výjimkou jsou samozřejmě ty extrémně vysoko naladěné varhany, většinou z Německa, které jsou až o terci výš než je běžný standard.
1: Pane Kvapile, vy jste náš špičkový hráč na zobcové flétny. Já jsem vás poprosil, abyste si přinesl tři víceméně stejné flétny, ale odlišného ladění. Takže toto bude co?
0: Teď vám zahraji krátký motivek na flétnu v ladění 415.

Pane Kvapile, děkujem pěkně za demonstraci. Historicky poučená interpretace přinesla i návrat k níže položenému komornímu áčku. Dnes tedy vznikají nahrávky třeba Beethovenových symfonií, které se liší o půl tónu. Takže Beethovenova 7. symfonie A-dur je ve skutečnosti As-dur. A nebo naopak lze říci, že i běžné orchestry hrají v B-dur, protože Beethoven si ji představoval o půl tónu níže. Porovnejme dvě nahrávky Beethovenovy 3. symfonie S-dur. Její první dva akordy znějí v moderním ladění takto. A v historickém takto.

Základním problémem týkajícím se našeho tématu je rozpor mezi přirozeným a temperovaným laděním. Ten vyplývá z toho, že náš evropský tonální systém má drobnou vadu na kráse. Říká se jí pythagorejské koma. Představte si, že máte 12 cihel, každá má výšku 5 cm a postavíte je na sebe. Dostanete se do výšky 60 cm. Vedle nich postavíte na sebe 6 cihel 10 cm. Výška tohoto sloupce bude úplně stejná, zase těch 60 cm. Použili jste prostě poloviční počet dvojnásobně velkých cihel, takže to ani jinak dopadnout nemohlo. Jenže v hudbě to takhle neplatí. Když postavíte nad sebe 12 čistých kvint, měli byste dospět ke stejnému tónu, jako když postavíte na sebe 6 čistých oktáv. Ale ono to nevychází. Je to k zbláznění, ale těch 12 kvint nad sebou dosáhne větší výšky než 6 oktáv. Rozdílu mezi výslednými tóny se říká pythagorejské koma. To má velmi nepříjemné důsledky. Třeba klavír by v normálním ladění měl mít jinou klapku pro as a jinou pro gis. Na takový klavír by se nedalo hrát. Zpočátku se to řešilo tak, že se na klávesových nástrojích vůbec nepoužívaly tóniny s více křížky a béčky. Pak se zavedlo takzvané temperované ladění. Chyba se prostě rovnoměrně rozdělila mezi ostatní tóny. Všechny tóny tedy zní trochu falešně, ale jen tak málo, aby to naše ucho nepoznalo. Díky tomu mohl Bach napsat svůj dobře temperovaný klavír a zabrousit do tak exotických tónin, jako je třeba dismol a cisdur.

Dost často musí instrumenty s temperovaným a přirozeným laděním hrát spolu. Smyčcové nástroje nemají ladění nijak fixováno, takže hra na ně se může a často i musí přizpůsobit situaci. Hrají-li smyčce samotné, mohou si dovolit užívat přirozené ladění. Pokud se k ním přidá třeba klavír, musí se smyčce přizpůsobit ladění temperovanému. Ale komplikacím ještě není konec. O ladění se také mluví v souvislosti s takzvanými transponujícími nástroji. Některé nástroje jsou laděny v jiných tóninách než v té nejpříjemnější a nejlogičtější C-dur. V partituře jsou tedy zapsány jiné noty, než ve skutečnosti zní. Tak třeba chce-li skladatel, aby z klarinetu zazněla nota S, musí napsat notu F. Klarinet je totiž většinou laděn v B, takže zní o tón níže, než se zapisuje. Existují ovšem také klarinety in S, takže chce-li skladatel, aby to S opravdu zaznělo, musí napsat notu C. Lesní rohy jsou naproti tomu laděny v F, takže se píší o kvintu výše. Místo S musíte napsat B. Jistě si dovedete představit, jak se čte partitura, v níž hraje několik různě transponujících nástrojů. Ve Stravinského oktetu hrají flétna, pozoun, fagoty a jedna trubka v C, ovšem druhá trubka je laděna in A, klarinety jsou v B a S. Pokud všichni hrají společně jeden tón, je v partituře pod sebou napsáno pět různých not.

Všechno trápení, o kterém jsme mluvili, vyplývá z našeho evropského tónového systému. Jsme v něm odchovaní a zvykli jsme si na něj. Došlo však i k řadě pokusů tuto železnou košili svléknout. Nejradikálněji se do celé věci obul Alois Hába, když zavedl systém čtvrttónů. Oktávu rozdělil na 24 stupňů, nikoli jen na 12. A protože to byl velký skladatel, dokázal se v nezvyklém terénu obratně pohybovat. Řada jeho čtvrttónových skladeb dokáže po původním šoku zaujmout mnohého vnímavého posluchače. Naopak následný návrat k půltónům člověk pak vnímá jako krok zpět. Chromatická stupnice mu připadá nějak řídká.

Rozladěná piana dává do pořádku ladič. Na rozladěné duše je nejlepší dobré jídlo, sklenka červeného a krásná hudba. Nebudu se na vás zlobit, když pro ten účel dáte před čtvrttóny přednost starému dobrému temperovanému ladění. Ale alespoň malou ochutnávku čtvrttónové kuchyně jistě přežijete ve zdraví. Alois Hába, čtvrttónová svita pro klarinet a klavír.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Tak a nyní malé barokní zastavení. Velký německý mistr, který se Evropu podmanil svými italskými operami a nakonec umíral jako nejslavnější anglický skladatel. Georg Friedrich Händel a část z jeho půvabné sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové ansámblu The Cambridge Music.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. A nyní nás čeká ukázka z posledního alba Patricie Janečkové, které nahrála v Českých Budějovicích na letišti. Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Così fan tutte. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Franz Schubert svůj melodický talent uplatňoval v písních i nesčetných komorních dílech. Melodie v nich získala nadvládu nad harmonií. Její pravidla Schubert rozvolnil a často nás překvapí nečekanými harmonickými zvraty, do té doby nepoužívanými. Rozměrnou, ale pestrou první větu sonáty pro violončelo a klavír a mol hrají Miša Majský a Daria Hovora.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A moll má tři věty. Na piccolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Mazur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus –

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: V roce 2018 tomu bylo 100 let, co zemřel francouzský skladatel Claude Debussy, považovaný za jednoho z největších reformátorů hudby, za zakladatele nového, křehkého, harmonicky i instrumentačně neuvěřitelně barevného stylu, nazvaného podle malířského slohu impresionismem. Hned Debussyho první velký orchestrální experiment byl rozpoznán jako novátorské a mistrovské dílo. Hovořím o preludiu Faunovo odpoledne, 10 minutách, v nichž Debussy utekl z formálních pravidel, hraje si s barvami jako malíř, dokonale vykresluje atmosféru básně Stefana Mallarmé, jež ho inspirovala, a která vypráví o Faunovi, jenž si v horkém letním odpoledni krátí čas čekání na krásné nymfy hrou na flétnu Syrinx. Toto je Faunovo odpoledne 32-letého Clauda Debussyho. Clevelandský symfonický orchestr vede Pierre Boulez.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé. Orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3., pulzující Moto Ostinato, hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Nobelovu cenu za medicínu se letos rozdělí objevitelé buněčných vypínačů. Vzniká komiks o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a jeho zlínské vile. A čekejte jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 24. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
3: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících dvou letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
3: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
5: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
3: Slučování se může týkat 100 škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice nebo pracovníci České pošty.
6: Bych to viděl třeba kolem 8 000.
7: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
6: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
7: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
8: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
7: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství se letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hagemann, Georg Nagel a Američan Karl Dyserot vyvinuli buněčné vypínače a položili základy tzv. Optogenetiky. Dnes to oznámil švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
9: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům to pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíci korunami. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. Podrobnosti už má mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
10: Komiks má veřejnosti přístupnou formou představit nejen život Miroslava Zikmunda, ale také jeho vilu, která je kulturní památkou. Zlínský kraj letos v první výzvě stejného programu podpořil dalších 7 projektů a rozdělil mezi ně téměř 600 tisíc korun.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se lokálně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.
11: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. 100 lidí, 1 země a 2 dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Přejeme hezké úterní ráno, dnes už tedy s datem 6. října. Na hodinách máme téměř 6 minut po 6. a tak vám za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme příjemný a taky úspěšný start do nového pracovního dne. O čem budeme my mluvit v následujících minutách? Některé postavy a příběhy jsou nesmrtelné a třeba divadlo jim pokaždé dává nový život. Někdy má dokonce i několik podob najednou. A tak budeme za chvilku mluvit o Švejkovi, kterého jeden z herců přirovnává k českému Forrestu Gumpovi, a řeč bude i o Pasti na myši, tedy divadelní hře spisovatelky Agáty Christie, která právě dnes slaví 74 let od své světové premiéry. Tak se od nás nechte pozvat, třeba do první řady.
2: Frank Sinatra, ten zaspívá ještě před 6:30, potom Bud Johnson z jazzu, z klasiky Sergej Rachmaninov, Antonio Vivaldi nebo Josef Haydn. Tady je finále sonáty pro klavír a zdura.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Finále sonáty pro klavír a zdur Josefa Haydna 11 minut po 6.
1: Vláda včera schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Tenhle dokument počítá mimo jiné s ochranou kulturního dědictví, lepším odměňováním pracovníků v kultuře, počítá taky s modernizací muzeí, galerií a knihoven, anebo s podporou digitalizace a umělé inteligence.
0: Příští rok by měl rozpočet ministerstva kultury dosáhnout zhruba 19 miliard a 300 milionů korun. Proti dokumentu se ale ozývá opozice i část kulturní obce.
1: Kulturní a kreativní federace tvrdí, že ministerstvo připomínky profesních organizací opakovaně obcházelo. Ministr kultury Otto Klempíř naopak kritiku odmítá.
0: Označuje ji za křik zájmových organizací. Vláda zároveň plánuje změny některých zákonů týkajících se kultury.
1: No a další informace a další aktuální zprávy nabídne František přibližně za čtvrt hodiny. Je 6 hodin 12 minut.

0: Howland Baroque Society a část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo Antonio Vivaldi v 6 hodin a 15 minut.
1: Pojďte do divadla. Anglický penzion odříznutý vánicí od civilizace, dva jeho majitelé, pětice hostů a policista. Mezi těmito postavami rozehrála královna detektivek Agatha Christie dramatický příběh a ten se na jevištích drží už víc než 70 let.
0: Past na myši měla světovou premiéru 6. října 1952 v Nottinghamu. O několik týdnů později se přesunula do Londýna, kde se hraje dodnes. V Česku ji aktuálně uvádí divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami.
2: Je vás tady šest. Jeden z vás je vrah.
3: Jednoduché počty, když jeden z hostů, postarší dáma paní Boylová, byla v penzionu zavražděna. Hra Past na myši se odehrává jen v jednom místě. Není tedy potřeba přestavovat scénu. O napětí ale není v příběhu nouze. Brzy se ukáže, že vrahem, ale i obětí může být kdokoliv.
4: Are you Mr. Ralston?
3: Do penzionu u klášterní studny přijel vyšetřovat policejní seržant Trotter. Adresa penzionu totiž byla napsaná v bloku nalezeném na místě vraždy ženy v Londýně. Policista hledá spojitost penzionu s londýnským případem. I v samotném penzionu ale dojde k vraždě.
5: Three Blind Mice by Agatha Christie.
3: Past na myši vznikla až jako adaptace z jiného díla Agáty Christie, rozhlasové hry napsané k 80. královny matky Mary v roce 1947. Jmenovala se Tři slepé myšky. Melodie dětské písničky o třech utíkajících myškách, kterým selka na farmě usekla ocásky, se prolíná i hrou Past na myši. Poprvé se představení ještě nehrálo v Londýně, ale v Královském divadle v Nottinghamu 6. října 1952. V listopadu stejného roku se začalo hrát v londýnském West Endu, v Ambassador's Theatre. Hlediště pro 400 diváků ale nestačilo. V roce 1974 se představení přemístilo jen o kousek vedle, do většího St. Martin's Theatre. Tam se s přestávkou kvůli covidové pandemii hraje do dneška. Hra tam měla přes 30 tisíc repríz. V Česku se Past na myši hrála třeba na scéně divadla J. Katila v Plzni, Pražského Vinohradského divadla a stále je v repertoáru divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Proč je tato hra tak úspěšná? Podle předsedkyně společnosti Agaty Christie Jany Onesorg je to dané uměním královny detektivek vyprávět příběhy.
6: Ta hra je zajímavá, má samozřejmě na konci úžasný zvrat, jako skoro všechny díla Agaty Christie. A je jednoduchá, milá, člověk prostě má pocit, že se tam cítí dobře, že je tam na tom pódiu s nimi, že úplně cítí, jak venku sněží a oni se snaží ohřát u krbu. A v současné době si myslím, že to je trochu i proto, že to patří k jakési povinnosti všeobecné kulturní znalosti, prostě říct, navštívil jsem hru Past na myši a viděl jsem ji.
3: Past na myši není jedinou hrou Agaty Christie. Často se uvádí i její dílo Deset malých černoušků. Tato hra se na divadelních prknech objevila už dřív, v roce 1943, a dočkala se i několika filmových zpracování.
7: A co pan Blor, ještě ten nám dluží vysvětlení.
8: Je to fízl, má to napsaný na nose.
9: Žádný fízl, mladíku. Soukromý detektiv. Úctyhodnější povolání než to vaše, byl jsem najat.
3: Hra Past na myši nebyla nikdy sfilmovaná. Podle přání autorky se nesmí film podle ní natočit, dokud se bude hrát v londýnském West Endu.
6: Autorčným přáním bylo nejen to, že se hra nesmí natočit jako film,

0: ale také, že v Británii nesmí vyjít knižně, dokud se hra na West Endu hraje. Sama autorka ovšem netušila, že hra bude tak úspěšná, bude se hrát více než 70 let nepřetržitě. A tak si i producenti, kteří zakoupili práva na to uvést hru jako film, trhali vlasy.
1: Na pas na myši je tedy třeba zajít do divadla. Třeba do Londýna ve West Endu je na programu do příštího července nebo do divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Pavel Novák, Český rozhlas.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Il Fondamento, orchestr v části Symfonie F-dur Wilhelma Friedemana Bacha.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Dnes máme úterý, na hodinách je 6.27 a za okamžik tu budou aktuální zprávy a po nich kulturní tipy.

0: Blue Lou. Tak tohle byl swingový standard Edgara Sampsona z roku 1933. Jeho vůbec první nahrávku pořídil Benny Carter. A zajímavé je, že Sampson nebyl jenom skladatel, ale působil taky u Chicka Webba. Jeho hudba se později dostala i do repertoáru takových men, jako byli Count Basie nebo Art Tatum. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a v sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. V Brně na výstavišti dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi spojenými s jejich příjezdem. Policie upozorňuje na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být taky s parkováním ve městě. Americký prezident Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stouply kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters snaží snížit ceny paliva před nadcházejícími volbami do amerického kongresu. Podobu budoucí čtvrti Nové Holešovice si můžou lidé prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík a Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality a propojuje dopravní úzel s bydlením a obchody. Počítá taky se vznikem dvou nových náměstí. A čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne lokálně mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách potom kolem 16. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A více kulturních typů právě teď v našem vysílání. Havlíčko-Brodské muzeum obnovilo stálou expozici věnovanou Karlu Havlíčku Borovskému a připomíná 170. výročí spisovatelova úmrtí.
2: V kavárně v Zámecké věži v Karlových Varech chystají přednášku Historické karlovarské výtahy, mizející technický fenomén, je součástí Dne architektury.
1: Festival Kampa žije oslaví 10 let fungování studentského klubu Kampa Jihočeské univerzity.
2: Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici chystá vernisáž prací Jana Soukupa pod názvem Ohlédnutí a představí reprezentativní výběr dokumentace, stavebních realizací nebo architektonických projektů.
1: Galerie Domu kultury Ústí nad Labem zve nadernisáž, diskusy a performanci, které zakončí dvoutýdenní festival uspořádan u příležitosti 90. výročí narození prezidenta Václava Havla.
2: A ještě Brněnský dům umění zahájí výstavu Davida Možného Night Shift.

0: pianista Boris Giltburg v etídách obrazech Sergeje Rachmaninova opus 39.
1: A teď si zkuste tipnout, která česká kniha je nejpřekládanější a je literárním fenoménem. No není to tak těžké, je to Švejk. A novou adaptaci románu Jaroslava Haška právě dnes poprvé uvede Vršovické divadlo Mana v Praze.
0: Inscenace Tak nám zabili Švejka je směsicí známé groteskní látky i tradičních situací v alternativním pojetí.
2: Tak nám zabili Švejka!
3: Švejk je český Forrest Gump.
4: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
5: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
6: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí na mě svalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
7: V táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
6: V táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
8: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla, a že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
4: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
8: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
6: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
8: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
4: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
8: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu, se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
4: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

jako dotyk ledové sochy, jako jed. Říkal jsi, že v zimě napadne sníh, bude mi líp.

0: to za my.
1: Marta Kloučková, kvartet Loving Season, album z roku 2018 a píseň Vzpomínky.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Teď vás zveme k poslechu Vltavy dnes na večer. Může být 9leté dítě vrahem? A co udělá matka, když potom začne věřit, že právě její dcera zabila malé dítě? Přesně tyhle otázky si klade hra australské dramatičky Hilary Bellové Vlčí ukolébavka.
1: Autorka se inspirovala skutečnými případy dětských vrahů ve Velké Británii. Na příběhu 9leté Lízy a její matky Angely rozehrává znepokojivé morální dilema.
3: A tady už je krátká ukázka.
4: Na tati. To je dárek pro tebe.
5: Co to je?
4: Něco jsem pro tebe napsala.
6: Ale ty jsi tátovi přece něco koupila.
5: Píšeš čím dál líp?
6: Opravdový dárek.
5: Ale máš tu pár hrubek, no nic, to se spraví, puso.
6: Lízo, pamatuješ z obchoďáku ve stříbrném papíře?
4: Víš, já je snědla.
5: Doufám, že to nebyla Sada Šroubová.
6: Lízo!
4: Bomboniera. Já ji snědla, promiňte mi to.
5: No tak už dost, no. Aspoň nestloustnu.
4: Otevřela jsem to a všechny snědla. Jsem zlá, zlá.
5: Ale já jsem rád, že mám u tebe básničku.
4: Ne, dej to sem, je blbá.
6: No počkej, co se ti stalo?
5: Pojď ke mně a rozbal si dárek.
4: Nedávej mi dárky, jsem zlá.
6: Nejsi zlá.
1: Zveme k poslechu večerního dramatu Vlčí ukolébavka. Účinkují Taťána Medvecká, Jan Vlasák nebo František Němec.
3: Ono se tomu nechce snad ani věřit. Je to inscenace, která je 25 let stará a v roli Lízy jste nejspíš nepoznali herečku Bereniku Kohoutovou, které tehdy bylo 10 let. K poslechu na Vltavě dnes ve 20 hodin.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: kvarteto con flauto Zdeňka Lukáše v Raní mozaice na Vltavě v úterý 6. října.
1: Může umělá inteligence už teď ovlivnit, jaké knížky budeme číst a které tituly se jednou stanou součástí literárního kánonu? Tak nad tím, jestli mohou chaoticky přispět k opětovnému propojování stále roztříštěnější kultury, se teď zamyslí publicista Jan Bělíček.
2: Jednou ze sfér, v níž momentálně hrají generativní umělá inteligence a rozsáhlé jazykové modely velkou roli, je překvapivě literatura. Už teď se diskutuje o tom, jestli umělá inteligence připraví překladatele o práci nebo jestli se bez práce špičkových překladatelů a zvlášť v oblasti náročné umělecké prózy prostě neobejdeme. Literárním světem nedávno prošuměla vyjádření polské spisovatelky Olgy Tokarczuk, která se svěřila s tím, že při psaní svých textů ráda diskutuje s chatboty. V poslední době jsme také zaznamenali zprávy, že z antikvariátů po celém světě, ale především v tom anglojazyčném, někdo ve velkém skupuje knihy. Údajně zatím stojí americké technologické firmy, které na publikacích trénují své jazykové modely. Je to smutné, ale k podobným problémům bude s rozvojem generativní umělé inteligence docházet stále častěji a právě na literaturu, jakožto umělecké médium zacházející primárně s jazykem, dopadnou tyto změny nejspíš hodně citelně. Americký filozof Peky McCormick nicméně na svém blogu Not Boring přišel nedávno s jiným typem poznatku z této oblasti, který není vyloženě negativní a dystopický. Napsal článek o rozsáhlém románu Osamělá holubice, který na něj udělal velký dojem. V roce 1985 tuto knihu napsal spisovatel Larry McMurtry a o rok později za ní získal prestižní Pulitzerovu cenu. Jedná se o příběh z druhé poloviny 19. století a sledujeme v něm mnohovrstevnaté mužské přátelství dvou stárnoucích kovbojů. Při čtení narážíme na různé výjevy z americké krajiny a právě barvitý popis těchto scenérií čtenáře na knize fascinuje. Peky McCormick také oceňuje komplexní a propracovanou emocionální stránku vyobrazovaných postav a především pak výjimečně dobré vykreslení mezilidských vztahů. Je to román o přátelství, stárnutí, umírání a neopětované lásce. V souvislosti se zážitkem z četby ovšem McCormick mluví o fenoménu Bader-Meinhof. Jedná se o kognitivní zkreslení, kdy o nějakém tématu, třeba knize, uslyšíte poprvé v životě a od té chvíle na vás začne vyskakovat prakticky ze všech stran. Přesně to se McCormickovi stalo s knihou Osamělá holubice. Všichni jeho známí knihu právě dočetli, znali ji nebo o ní někde slyšeli. Zkrátka a dobře, tato 40 let stará kniha byla najednou všude. A filozof začal pátrat po tom, co zatím stojí. Autor Larry McMurtry zemřel v roce 2021 a o dva roky později byla vydána i jeho biografie. McMurtryho tvorba tak vpadla do obnoveného zájmu o westernový žánr, který symbolizuje třeba veleúspěšný seriál Yellowstone nebo ambiciozní film Kevina Costnera Horizont. Estetika drsného amerického westernu a revitalizace přemýšlení o kvalitách opravdového mužství jistě mohly zájem o tuto knihu zvýšit. Jenomže podobných knih najdeme v dějinách literatury celou řadu a nevysvětluje se tím, proč právě Osamělá holubice. Sám McCormick na ní poprvé narazil kvůli chatbotu Claude, po němž žádal doporučení na napínavou, skvěle napsanou knihu, od níž není možné se odtrhnout. A stejnou knihu mu následně doporučil i konkurenční ChatGPT. Podobným způsobem se ke knize pravděpodobně dostali i statisíce dalších čtenářů, což McCormicka dovedlo k zajímavé úvaze o vlivu generativní umělé inteligence na defragmentaci kultury, jak tento proces nazývá. Současná kultura, ale nejen ona, se dnes rozpadá do obrovského počtu zájmových skupin, které se ve svých referencích a důrazech často zásadně liší. Literární vkus je aktuálně velmi heterogenní věc a je těžké najít kulturní fenomén, na jehož kvalitách by se obrovské množství různorodých lidí shodlo. Možná, že právě generativní umělá inteligence nám nabídne nástroje k tomu, aby se tento extrémně roztříštěný záběr začal zase pomalu skládat dohromady. Otázka tedy zní, bude generativní umělá inteligence spolu vytvářet literární kánon budoucnosti? To je asi přehnané tvrzení, ale k částečné defragmentaci kultury by na pomoci mohla.
1: Zajímavé téma přinesl do našeho dnešního ranního vysílání s datem 6. října literární publicista Jan Bělíček.
0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku krátce před 7. A začíná taky 28. ročník festivalu Design Block. I o tom budeme ještě mluvit ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se něco?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
2: Hlavně klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
3: Budou se tu rojit!
4: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
5: A letos ji konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
7: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Případ ruské laborantky, která zemřela údajně na zápal plic v Sibiřském ústavu pro výzkum moru, znepokojuje i Spojené státy. V Praze začíná festival Design Block. A čekejte jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 24. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boos.
9: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
8: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra. Část Bělorusů si bude moci zažádat o krátkodobá víza. Nařízení schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti anebo vnoučata. Oproti současnosti stát nebude posuzovat věk, péči nebo závislost na výživě. Novelizace podle ministerstva zahraničí vychází vstříc některým návrhům běloruské opozice. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
10: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo a první den je věnován odborníkům. Veřejnost může navštívit stovky výstav na více než 50 místech v Praze od zítřka. Kromě toho láká festival taky na přednášky, workshopy nebo program pro děti.
11: Design Block s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet,
12: říká ředitelka festivalu Jana Zjelinsky. Hlavním centrem Design Blocku je znovu po třech letech veletržní palác,
11: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
12: Ve velké dvoraně veletržního paláce je Design Block Stage, kam mohou návštěvníci zamířit za přednáškami nebo diskuzemi. Filmový program a workshopy zase nabízí Ateliér Atlas. V Praze festival potrvá až do neděle. Filip Svoboda, Český rozhlas.
13: Počasí.
8: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se lokálně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné a také dobré ráno. Před námi další hodina našeho kulturního servisu a nabídneme opravdu hodně široký záběr od současného divadla přes výtvarné umění až po vzpomínky na jednu z výrazných osobností české kultury a veřejného života. Podíváme se do Paříže, divadlo Odeon zahájilo totiž sezónu mezinárodně laděným programem, a to včetně desetihodinové trilogie o násilí na ženách anebo katalánského divadelního experimentu. Nechyběla u toho ani naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová, se kterou se do Paříže propojíme. V Brně se vrátíme k Václavu Havlovi a jeho srdečnímu divadlu Husa na provázku, které jeho nedožité devadesátiny oslavilo na scéně, ale taky v ulicích města. A míříme i na pražskou Kampu, do muzea Kampa, za obrazy Milana Kunce, plnými výrazných barev, ironie, nadsázky a pop artu. A budeme rádi, když se na ten malý výlet vydáte společně s námi.
2: Uslyšíte taky Antonia Carlose Jobima, Petra Weissera nebo Georga Friedricha Händla a nechybí Antonín Reicha. Reichovo kvarteto, 7:05.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Vltava, 9 minut po 7.
1: A teď se zastavíme na výstavě. Kombinuje pop art, surrealismus, ironii a taky nahlíží na důležitá společenská témata. V Pražském muzeu Kampa vystavuje mezinárodně uznávaný výtvarník Milan Kunc.
0: Výstava nazvaná Pop Renaissance prezentuje hlavně Kuncovy obrazy z 80. let, které doplňuje i několik současných.
1: A přímo mezi často velkoformátovými a vždycky barevnými malbami si nejenom s Milanem Kuncem povídala naše redaktorka Zuzana Filipková.
2: Ty slogany takhle nahoře, takový ty s lajkama, se srdíčkama, tím jsem chtěl naznačit takový pop artistický styl těch mojich děl, která teda vznikla většinou mimo Českou republiku. Jo?
3: Říká Milan Kunc, který ukazuje na nápisy nad svými díly, které znějí například I love pop surrealism nebo I love perspective. Český malíř, kreslíř a keramik emigroval v roce 1969 do západního Německa a studoval na akademii v Düsseldorfu u Josefa Beuyse i Gerharda Richtera. Pohyboval se mezi New Yorkem, Los Angeles i Evropou. Žil v Římě, Milánu, Kolíně nad Rýnem i Holandsku.
2: Žil jsem teda hodně ve Spojených státech a v Itálii. V Itálii jsem strávil taky mnoho let. Žil jsem taky v Římě. 3 roky tam jsem studoval neoklasicismus. A jako německý umělec jsem se zaradoval, protože německý klima je trošku podobný českýmu. Je takový, člověk se tam neohřeje a hodně bázlivá audience je tam. Tak jsem prostě v Americe dost ožil, jezdil jsem do Nového Mexika, tam je hodně slunce a potkal jsem se s Indiány a prostě měl jsem i zážitky takový hodně neobvyklý.
4: Takže třeba tenhle obraz je tím hodně inspirovaný.
2: Jo, ale to je jenom jeden z mnoha, protože já jsem maloval celou řadu obrazů. Krátka máme tady jenom pár těch představitelů těchto druhů. Jo.
3: Muzeu Kampa uvidíte hlavně jeho tvorbu z 80. let. Výrazně barevné malby vás doslova vtáhnou do Kuncova snové magického světa, kde ale kromě vážných témat nechybí ani humor.
2: Ta díla jsou hodně jako komplikovaná. Já bych šel třeba k jinému obrazu. Tady řeším několik věcí najednou, jako ekologickou otázku a zároveň kosmickou, tak jak je to naše planeta. Tady na tomto obraze, který se jmenuje Silence and Peace.
4: A to obíhají nákupní košíky.
2: No ale už jsou prázdný, jo. Jako, ta planeta už je jako v destrukci a tady letí ještě holubice míru, která teda přináší tu snídku míru, ale je to tragikomická situace, protože země se jako tady praská pod suchem.
4: No je to takový jako konec světa prakticky.
2: Jo, taková, asi, že jo? Trošku apokalypsa.
4: Apokalypsa s holubicí.
2: Přesně tak.
4: Takže nějaká naděje.
2: A máte to z roku 2003.
3: Výstavu připravil kurátor Filip Kazda.
5: Výstavu jsme koncipovali ne jako retrospektivní, je zaměřená na 80. léta, která jsou vlastně v Kuncově tvorbě zásadní a která znamenala jeho cestu vlastně k tomu světovému umění. Ta cesta z toho Německa do New Yorku, Říma a dál, to jsou skutečně 80. léta. A my jsme tu výstavu nechtěli ale zase zaměřit se jenom úplně na ty 80. léta. Ještě jsme do toho zařadili mnoho prací až do současnosti, které ale vlastně nějakým způsobem reagují na 80. léta nebo vychází přímo z kreseb obrazů, které vznikly v té době. Třeba teď tady stojíme u známého díla Autobahn Buddy. Opravdu je to takový obraz, který vystihuje takový ten nárůst motorismu, 5 proudů, silnice v Düsseldorfu, ale vlastně jako problém motorismu celého světa, který samozřejmě nějakým způsobem řešíme dodnes. A navíc je ještě tady součástí výstavy film, který vznikl v 80. letech, v roce 85. Tam vlastně jsou takový krásný momenty, kdy ten obraz divák uvidí v tom reálném světě, v kterém vznikal. Takže to je vlastně mimořádná příležitost.
3: Na výstavu se přišel podívat také lékař, sběratel umění a přítel Milana Kunce, Petr Bělický, který napsal i text do katalogu k výstavě.
6: Já jsem Milana Kunce poznal v Düsseldorfu před více než 50 lety, když jsme oba dva přišli z

0: ještě ve škole, protože tam měl dva významné učitele, jeden byl Josef Beuys a Gerhard Richter. A Beuys byl revolucionář ve své ideologii, ale to materiální, to bylo imateriální v podstatě. On mu řekl, že takové věci, které on maluje, by se měly zakázat. Jo? A Gerhard Richter, velikán a jeden z nejúspěšnějších evropských malířů, mu řekl, že by to nebylo špatný do propagace, do reklamy. Jo? A teprve Italové, Američani a několik málo německých kunsthistoriků pochopili, o co jde.
1: Výstavu děl Milana Kunce můžete navštívit v Muzeu Kampa v Praze až do 17. ledna.
2: Václav Havel nazýval Husu na provázku svým srdcovým divadlem. Nedožité devadesátiny prezidenta, proto brněnský soubor oslavil přímo na scéně i ve speciální šalině. Jak program vypadal, řekneme za chvíli.

0: Přesně před 120 lety
1: se do židovské rodiny v Hanovru narodila filozofka Hannah Arendt
0: a německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal jednu z nejčastějších nemocí stáří.
1: Dvě slavná výročí v říjnových večerech na téma.
0: Ve středu 14. a 21. 10. od 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jun Merkel řídil MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra v části Symfonie E-dur Richarda Wagnera. Přejeme hezké ráno v 7 hodin a 24 minut.
1: Včera jsme si připomínali 90. výročí narození prezidenta a dramatika Václava Havla. V Brně se hlavním centrem oslav stalo divadlo Husa na provázku, ke kterému měl Václav Havel blízký vztah.
0: Kromě programu na své domovské scéně vyslalo do ulic i speciální divadelní tramvaj.
2: Kancléř, Rieger a Čech, poslední hra od Václava Havla, 99. Václava Havla, nastupujte!
3: Na brněnském Malinovského náměstí nastupují do tramvaje mezi běžnými cestujícími i herci divadla Husa na provázku. V uličkách mezi sedadly rozehrávají scény z Havlovy hry Odcházení. Hlavní linkou je rozhovor bývalého kancléře Riegera v podání Vladimíra Hausera s bulvárním novinářem.
4: Jeho postava je taková sebestředná. Na jednu stranu je poněkud rozhozen tím, že by měl být vystěhován ze své vily, a na druhou stranu je v tom rozhovoru s tím novinářem sebestředně jistý svými argumenty.
5: Určitě by nešlo to všechno uskutečnit hned.
3: Rozhovor o politické kariéře narušují i další postavy z Havlova posledního dramatu. Doplňuje dramaturgyně Veronika Onheiserová.
6: Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje nějak jakoby svoji kariéru. Sám se zamýšlí nad tím, co mu povedlo, co mu nepovedlo. Zároveň ten rozhovor dává bulváru a do toho vlastně se kolem něj dělají takový absurdně šílený svět různých jako postav. Je to Oswald jako domovník, novinář Jay. Ta komika vzniká tady v tom paradoxu toho těch dvou světů, toho intelektuálního a toho vlastně běžného lidského.
3: K cestujícím navíc z reproduktoru promlouvá i sám Václav Havel.
5: Chtěli skoncovat s politikou.
7: Aby dělali to, co možno si
6: My jsme použili ten originální Havlův hlas, což nám to k dnešnímu dnu takové symbolické a vlastně trefné.
8: A zároveň pokaždé, když ta Šalina stojí tady na Maliňáku, tak je v ní možnost slyšet dálkový výslech, což je rozhovor Václava Havla a Karla Hvížděly z roku 85. A zároveň je to materiál, který používáme k tvorbě inscenace, která bude mít premiéru 18. prosince.
3: Dodává režisér Martin Modrý. Scénář chystaného představení mohou ovlivnit také diváci.
8: Diváci mají zároveň možnost se zeptat Havla na nějakou otázku symbolicky na psacím stroji, ale my zároveň potom chceme sebrat i reakce diváků na Havla a nějakým způsobem je taky reflektovat v té inscenaci, protože je pro nás nějakým způsobem téma i jak se dneska k Havlovi vztahujeme, jaké emoce to vyvolává, když se řekne Václav Havel.
3: Z tramvaje se program přesunul přímo do divadla na Zelném trhu. Dlouholetý vztah provázku k tehdy zakázanému dramatikovi tam na dobových dokumentech ukázal archivář Aleš Kolařík.
9: Scénář, který se jmenuje Zítra to spustíme, autorský pokus Václava Havla. Sám Václav Havel navrhl, že by mohl napsat nějaký autorský text pro divadlo Na provázku a vlastně hra o Alojzie Rašínovi popisuje noc, kdy vznikla Československá republika.
3: Oslavu nedožitých 90. pak zakončilo společné rozzáření plastiky Havlova srdce. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Here's that rainy day. Skladba, kterou jsme nabídli v 7:30 a za okamžik František řekne, jestli dnes sprchne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Lidé v Praze si můžou prohlédnout opravy prágrových kostek. Dělníci ke staveništi umístili vyhlídkovou lávku. Práce za skoro 1 miliardu a 400 milionů korun potrvají 3 roky. V nejbližších dnech lidé budou moci sledovat například opravu fasády. Rakouští policisté zadrželi 2 Slováky, které spojují s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádeže dalších 7. Podle spolkového kriminálního úřadu způsobili škodu v přepočtu přes 12 milionů korun. Zloději kradli ve spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousy, převážně na záchytných parkovištích, u nádraží nebo před rekreačními centry. Ukradená auta převážely přes hranice na Slovensko. V Praze se můžete svést speciální tmavomodrou tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla. Jde o jednu z posledních akcí pražského magistrátu u příležitosti jeho nedožitých 90. Tramvaj bude vozit cestující do konce roku na lince 22. A čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se lokálně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24, v 1000 metrech na horách 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Je tolik akcí, které se v kultuře odehrávají a které by člověk chtěl vidět. Času je ale málo. Vybíráme jenom některé, třeba stačíte něco z toho navštívit. Začíná třeba 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo a první den patří odborníkům. Veřejnost může stovky výstav na více než 50 místech v Praze navštívit od zítřka.
2: Koncert slovenské sestavy Lenka Gálisová Kvartet zahájí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové další ročník hudebního festivalu Jazz Goes to Towna.
1: Začíná taky přehlídka severské kultury, jejímž ústředním tématem jsou letos proměny a program nabídne brněnské kino Art a pražský biograf Ewald.
2: Národní knihovna pořádá vernisáž výstavy Strukturalismus je funkční již plných 100 let, která připomíná sté výročí založení pražského lingvistického kroužku.
1: Státní úřad pro jadernou bezpečnost připravil výstavu Dana Drábová 40 let, které stojí za vyprávění, a uvidíte autentické fotografie, dokumenty a taky další materiály z jejího profesního archivu a připomenete si profesní dráhu Dany Drábové.
2: A novinku připravila i pražská Fragment Gallery, která zahajuje výstavu Foto ČTK Havel, prezident Václav Havel pohledem fotoreportérů ČTK.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku. Richard Strauss, část svety pro 13 dechových nástrojů a uskupení London Winds.
1: Z České republiky se přesouváme do Francie. Do nové sezóny totiž vstoupilo pařížské divadlo Odeon v mezinárodním duchu. Na jevišti je slyšet hlavně portugalština a taky španělština a brazilská režisérka a herečka Carolina Bianchi představila svoji 10-hodinovou trilogii, ve které zkoumá propojení umění a násilí.
0: Od minulého týdne je na programu třeba taky katalánský experiment nazvaný Lexikon. Více už nám řekne naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Marie, vy jste Lexikon viděla předevčírem. Jaká je to inscenace?
2: Ano, k vidění bylo toto představení na nové scéně divadla Odeon, tedy v ateliérech Berthier. Lexikon je inscenace, kterou připravila skupina zvaná El Conde de Torrefiel. Tu založila Tania Bejeler a Pablo Gisberg z Barcelony. Jejich inscenace Lexikon je složena ze 7 zdánlivě nesourodých příběhů. Například žena tvoří skupinu umělců, vědec připravující se na svůj projev nebo herec, který zkoumá svou uměleckou performanci. To vše ale spojuje síla slov a jednání. Inscenace je tak snahou o rozluštění slov a kódu. Vše v nás má tak probudit jistou imaginaci, takovou tu představivost a spolu vytváří tak celkový dojem z toho, co vidíme na jevišti. Tam se odehrává nejen tedy představení klasicky divadelní, ale i přednáška, performance, divadlo, je to video, ale ve všem v tom působí vlastně to divadlo a samotné vizuální umění.
0: Trilogie Fén, jak nazvala svá tři poslední představení brazilská režisérka Carolina Bianchi, tak tam je tématem násilí páchané na ženách ve spojení s dějinami umění. Jak to režisérka divadelně pojala?
2: Ano, je to tedy inscenace, která letos doslova šokovala na festivalu v Avignonu a byla uvedená ve své celistvosti, tedy všechny tři části trilogie Cadella Forza, tedy Síla Feny, a jejíž autorkou je právě Carolina Bianchi se svým kolektivem Cara de Cavallo, tak se v díle snaží postihnout roli násilí páchaného na ženách, zejména znásilnění, a to tedy ve spojení s uměním. Carolina Bianchi sama zažila sexuální násilí a svou zkušenost přenáší do představení, které používá sice divadelní prostředky, ale ta inscenace je jakýmsi zkoumáním a určitou přednáškou. První, ta nejmarkantnější část s výstižným názvem Nevěsta aneb Dobrou noc Popelko, tak tam autorka tematizuje skutečný příběh italské umělkyně Pippi Bucky, která byla znásilněna a zavražděna při své pacifistické performanci cestě z Milána do Jeruzaléma. Druhá část, nazvaná Bratrstvo, se týká zkoumání násilí v umění, a to zejména umění řízeného muži. To je totiž určitý jejich sexistické chování a násilí je mnohdy podle autorky omlouváno a bráno za normální. Carolina Bianchi potom ve třetí části zkoumá sílu slov a textu, a to opět z pohledu toho, kam musí zajít žena, aby měla jistý umělecký respekt.
1: Jednotlivé části trilogie je možné vidět samostatně, ale taky je možné je vidět všechny během jediného dne. Dohromady je to 10-hodinový divadelní maraton. Marie, kolik jste toho viděla vy a co takový formát divákovi navíc nabízí?
2: Tak je pravda, že dá se vidět v jednom dni, což je těch 10 hodin. Já se přiznám, že jsem viděla tři části rozděleně, z toho jednu a sice tu druhou Bratrstvo už minulý rok, kdy bylo Bratrstvo uvedené v rámci podzimního festivalu. A tedy teď v Odeonu jsem viděla jedno první ve středu a druhé potom v pátek, tedy měla jsem mezi těmi třemi díly určitou přestávku, dejme tomu, což tomu hodně prospělo, protože jsou to představení velice silná a velice, dejme tomu, taková drásající. Když bych přirovnala, tak v podstatě nejvíce je drsná právě ta první část, kde vidíme umělkyni, která vyloženě zkoumá i sama sebe. Performance, je to určitá performance, kdy režisérka na scéně vypije nápoj se sedativy, po chvíli usne a jen duchem nepřítomná, s jejím tělem je tedy manipulováno a kolegyně z jejího souboru ji používají jako určitý nástroj. Tak chtěla Karolina Bianchi uvést a předvést právě to, kam musí zajít, aby byla určitým způsobem respektována. Inscenace v Odeonu tedy dávaly buď každý večer jeden díl, anebo všechny dohromady, a to bylo dohromady 10 hodin.
0: Zahájení sezóny v Odeonu je ve znamení podzimního festivalu. Marie, už jenom stručně, bude to taky v následujících měsících?
2: Ano, je to tak, a zůstaneme tedy v Evropě, tam, kam patří vlastně i divadlo Odeon, a za což se také, za což bojuje, představí se inscenace Faust, kterou nastudoval renomovaný italský režisér a umělec Romeo Castellucci.
1: Desetihodinová trilogie o násilí na ženách a dějinách umění, anebo katalánský divadelní experiment. Podívali jsme se na inscenaci, kterou nabízí pařížské divadlo Odeon, a kterou viděla předevčírem naše stálá spolupracovníka Marie Sýkorová. Marie, děkujeme za vaše postřehy.
2: Děkuji a naslyšenou.

0: Antonio Carlos Jobim se svými kolega kolegyněmi v nahrávce z konce 80. let. Jsou necelé 2 minuty po 7:45, posloucháte Český rozhlas Vltavu.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Americké školní knihovny zažívají rekordní vlnu zákazů knih. Podle nové studie organizace PEN America bylo za uplynulý rok zaznamenáno skoro 12 000 případů, tedy nejvíc za posledních 5 let.
0: Zákazy se týkají téměř 7400 různých titulů. Od klasiky, jako je Jana Eyrová, nebo současné romány a mangy. Nejvíc případů je na Floridě a v Texasu.
2: A mezi nejčastěji spochybňovaná témata patří rasa, rasismus, sexualita i genderová identita. Mezi autory, jejichž knihy mizí ze školních polic, je potom už druhým rokem na prvním místě Stephen King. Jeho knížky, například Osvícení anebo Zelená míle, byly podle PEN America staženy celkem 312krát.
0: Organizace zároveň upozorňuje, že některé školské obvody při rozhodování o vyřazení knih stále častěji využívají umělou inteligenci.

0: Georg Friedrich Händel, část sonáty pro zobcovou flétnu a basso continuo v ranní mozaice na Vltavě.
1: Vizitka. Tentokrát nás zavede na Broumovsko, hostem bude pedagožka a kulturní organizátorka akcí právě na Broumovsku, Šárka Rambousková. Patří k hybatelkám kulturního života města, které jinak v posledních letech zažívá poměrně výrazné kulturní vzedmutí.
0: Ve výuce využívá i toho, že do Broumova přijíždějí čeští a zahraniční spisovatelé a překladatelé, které pravidelně zve na gymnázium na besedy.
1: A co všechno se dá naučit třeba mimo školní osnovy, i o tom bude Šárka Rambousková mluvit po 10. dopoledne.

0: kytarista Vít Dvořáček ve skladbě Petra Weissera pro solovou kytaru Check Time Tempo de Ragtime.
1: Etnolingvista, spisovatel a taky cestovatel Miroslav Černý teď obrátí naši pozornost k pokladům současné poezie potomků původních obyvatel Ameriky. Dnešní poetický výběr bude patřit jedné z tamních nejvýraznějších básní řek.
2: Básnění.
3: Text, který jsem vybral, je fragment básně Natálie Diazové z národa Mohave, který sídlí nedaleko Tohono O'Demu na březích řeky Colorado. Právě této řece je báseň nazvaná První voda je tělo věnována. Jde asi o nejkrásnější báseň o řece, jakou jsem kdy četl. Je to svým způsobem smutná, melancholická báseň. Ve shodě se světonázorem původních obyvatel hovoří o důvěrném vztahu člověka a krajiny, která mu byla dána za domov. Zároveň připomíná hrozby, které tento osudový vztah narušují. Ničení přírodního prostředí, změna klimatu, ztráta jazyka předků, to jsou jen některé z motivů, s nimiž se při četbě potkáme. A zmiňuji-li mohavštinu, autorčin mateřský jazyk, který bohužel patří k nejohroženějším indiánským jazykům vůbec, i s ním se v básni První voda je tělo setkáme. První voda je tělo. Řeka Colorado je nejohroženější řekou ve Spojených státech a zároveň součástí mého těla. Nosím v sobě řeku. Je tím, kým jsem já. Aha, makáv. Tohle není metafora. Když jako Mohave říkáme Inieč aha makáv čitum, říkáme tak své jméno. Vyprávíme příběh své existence. Středem mého těla protéká řeka. Zatím slovo řeka padlo v každé strofě. Nechci vodou plýtvat. Řeku ve svém těle musím chránit. V dalších strofách se budu snažit být opatrnější. Španělé nám říkali Mohave. Naši řeku pojmenovali Colorado, protože v ní bylo hodně rudého bahna. Domorodcům se rudoši říkalo odjakživa. Žádného rudého domorodce jsem nikdy nepotkala. Ani ve své rezervaci, ani v muzeu amerických indiánů a dokonce ani na největším potlachu v arizonském parku. Žiju v poušti podél přehrazené modré řeky a jediní rudoši, které jsem kdy viděla, jsou bílí turisté spálení od slunce po dlouhém plácání ve vodě. Aha makáv je pravé jméno našeho národa. Dal nám je stvořitel, který řeku vypustil ze země a zabudoval ji do našich živoucích těl. Aha makáv. V překladu znamená středem našeho těla protéká řeka, stejně jako protéká středem naší země. Je to špatný překlad, jako všechny překlady. Američané si logiku tohoto obrazu přiřadí k surrealismu nebo magickému realismu. Američané mají raději kouzelného rudého indiána, šamana nebo falešného indiána v rudých šatech, než skutečného domorodce. I než skutečného domorodce, který v těle nosí nebezpečnou a sitou motř řeky. To, co bělochy ohrožuje, se často odmítá jako mýtus. V Americe jsem nikdy nebyla skutečná. Amerika je můj mýtus.
1: Fragment básně První voda je tělo vyšel v překladu Sylvy Ficové a to v šestém čísle časopisu Host před 4 lety a nám ji přečetl a také vybral spisovatel a cestovatel Miroslav Černý.
0: 2,5 minuty a bude 8, hraje nám Kenny Dorhama.

0: Příjemné ráno, máme právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali celostátní protest. Vršovické divadlo Mana v Praze dnes uvede premiéru inscenace Tak nám zabili Švejka. A čekejte jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 24 stupňů. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO, jak zjistil web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentoval. Odmítl. Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k něm mohla i část učitelů nebo studenti vysokých škol.
7: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Kdo byl Josef Švejk a kým je pro lidi 21. století? Na tyto otázky se snaží odpovědět nová inscenace Tak nám zabili Švejka. Premiéru má večer ve Vršovickém divadle Mana v Praze.
8: Švejk je český Forrest Gump.
9: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni 3 ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně 2 hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
10: Tam jsme 2 herečky, 2 herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
11: Švejku!
12: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla.
9: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se lokálně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, jako každý všední den nabízíme i v této hodině mezi 8 a 9 kulturní servis. Teď se v něm potká architektura, film, design i hudba a pokaždé trochu jiný pohled na svět kolem nás. My se společně vydáme ke Gardskému jezeru za vilou italského architekta Carla Scarpy. Do kin potom na film Zpráva pro Minervu 2, do pražského umělecko-průmyslového muzea za zapomenutými příběhy lamp a nakonec taky nás čeká porce italské jazzu a protože festival v Praze právě začíná, tak přidáme i pozvánky na 2 víkendové koncerty a máme pro vás jedinečnou možnost vyhrát na festival, na tenhle jazzový festival vstupenky. Poslouchejte pozorně, soutěžit budeme přibližně za půl hodinky.
1: Připomeneme si tvorbu Idy Kellerové, Anges Familia, nebo Leoše Janáčka, Cassandru Vilzin už za okamžik a také Wolfganga Amáda Mozarta. Hraje nám Symfonický orchestr Pražského rozhlasu v nahrávce s Václavem Míráčkem.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, 10 minut po 8 ráno.
1: Jsou tak samozřejmé, až jsme je přestali vidět. Tak tohle říkají o svítidlech z 50. až 80. let autoři nové výstavy s názvem Retrolampy, zapomenuté příběhy československého designu. A tahle výstava je součástí letošního design bloku.
0: Během instalace expozice v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze mluvila s kurátorkou Evou Slunečkovou naše reportérka Alena Rokosová.
2: Tak kam si dnes posvítíme? Na skripta studenta? Na rýsovací prkno architekta? Nebo snad na zločin ve vyšetřovně veřejné bezpečnosti? Byla jsem totiž skoro všude. Sloužila jsem každému, kdo mě zapnul, a neptala jsem se proč. Stačila mi elektrická zásuvka a dala jsem se do práce. Říkají mi komisařka.
3: A je to jedna z lamp, kterým je věnována interaktivní část expozice. Tu tvoří velkoformátové klobouky 5 modelů. Když si pod ně návštěvník stoupne, ozve se hlas herce Petra Lněničky. Výstava představuje lampy ze sériové produkce, které lidé mívali běžně doma, aniž by jim věnovali větší pozornost. Pokračuje kurátorka Eva Slunečková.
4: To byl vlastně záměr téhleté výstavy, že poznáte ty lampičky, dost možná je máte ještě pořád na stole, nebo vaši rodiče, vaši prarodiče. Znáte je, jsou vám povědomé, ale vlastně nevíte, kdo je navrhl, nebo že to je nějaký designový objekt. Mě zajímá i ten rozdíl psychologický mezi tím, když člověku řeknete, že to je objekt toho zájmu, anebo když to vnímá jako nějakou každodennost.
3: Na interaktivní část výstavy navazuje sklolaminátová stěna. Za níž trochu jako v mlze vidíme vystavené exponáty. Celkem je tu 115 lamp od 15 autorů.
4: Mě nejvíc trápí to, že lidé neznají jména těch autorů, kteří zatím stáli. Často třeba i akademická sféra mě maličko odrazovala, že to přeci nebyli žádní designéři nebo umělci, byli to jenom zaměstnanci podniku, ale tihle autoři měli často umělecké vzdělání, byli to výtvarníci, jenom ten systém je vlastně dlouhodobě potlačoval a tohle byla příležitost, jak mít kreativní zaměstnání. A právě v rámci těch limitů mě zajímá, co oni dokázali.
3: Eva Slunečková si pro přípravu výstavy sestavila tým, se kterým pracovala zhruba 2 roky.
4: Chtěla bych vyzběhnout určitě kurátorku Muzea regionu Valašsko, Kamilu Valouškovou, protože ona se z vlastní vůle vlastně v rámci své kurátorské práce věnuje osvětlovacímu podniku Valašské Meziříčí, pro který navrhovali třeba Štěpán Tabery nebo Karel Wolf, velmi plodní designéři, od kterých tady máme spoustu kousků na výstavě.
5: Kdo třeba patřil mezi ty nejznámější nebo možná nejproduktivnější tvůrce?
4: To byl určitě Josef Hůrka, u kterého tady představujeme celou vitrínu, nebo Jaroslav Bejvl starší, Štěpán Tabery, ale i úplně neznámá jména, jako je Stanislav Indra, a to byl architekt. Stále žije v Brně, a nikdo o něm moc neví. Díky sociálním sítím jsem se dostala k jeho dceři, takže jsme se dokonce sešli, on mi všechno povyprávěl. Navrhl tady ten systém, který určitě bych si troufla říct, že někteří z posluchačů budou znát, protože jsou to takové kovové lampičky, velmi variabilní v několika různých kombinacích. Je to lustr, stolní lampička, jsou to různé nástěnné varianty, je to opravdu široká kolekce, byla velmi oblíbená.
5: Dalo by se říci, podle čeho typicky poznáme, že jde o design z 50. až 80. let?
4: Typicky je to období Bruselu, kdy se hodně objevuje červená barva, organické tvary nebo později fascinace vesmírným věkem a kosmickými experimenty.

0: jsou od prostě lidí, které mají na nočním stolku.
1: Kam se po výstavě zase vrátí.
0: Přesně tak.
1: Zároveň byla pro výstavu vytvořena nová interiérová vůně, která má název Světlo. Tak můžu si přičichnout?
0: Prosím. Navrhli speciálně pro nás Perfume Prague.
1: A je to taková svěží, jiskřivá vůně.
0: Přesně tak, to byl záměr. Podle hlavní parfumářky má připomínat jiskření elektřiny.
1: Máte možnost tady všechny ty příběhy, které vy jste zjistila, vyprávět?
0: Já jsem vybrala příběhy, které si můžete přečíst ve výstavě, můžete si je poslechnout a také v plánu je publikovat je potom v knize, která by měla navázat na tuto výstavu v příštím roce.
2: Tak možná je máme doma na nočních stolcích a nebo pracovních stolech a jejich bližší příběhy teď můžeme poznat na výstavě Retrolampy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
3: Malíř Siegfried Herz se představuje na výstavě Velké poledne v pražské Trafogalerii. Co všechno nabízím, o tom budeme mluvit s výtvarným publicistou Matějem Forejtem už za chvíli.

0: Broken Drum, píseň v podání Cassandry Wilson v 8 hodin a 20 minut na Vltavě.
1: Teď se budeme znovu věnovat výtvarnému umění. Jeho obrazy působí, jako by přicházely z jiného, možná trochu pozapomenutého času. Plzeňský malíř Siegfried Herz teď svoji tvorbu představuje na výstavě Velké poledne. Najdete ji v pražské Trafogalerii. A co se skrývá za tajemstvím, které jeho tvorbu i osobnost obklopuje a která díla patří k vrcholům výstavy, na to už se ptám našeho spolupracovníka výtvarného publicisty Matěje Forejta. Matěj, dobrý den.
2: Dobré ráno přeju.
0: Siegfried Herz není na české výtvarné scéně nováčkem, ale přesto je jeho osobnost tak trošku zahalená tajemstvím. Jak to?
2: Je to pravda, on se na výstavách objevuje už asi 10 let, ale první sólovou samostatnou výstavu měl teprve před 5 lety. Kurátoroval ji Otto M. Urban, který je kurátorem i té aktuální výstavy Velké poledne. Otto Urban se dlouhodobě zabývá českou dekadencí a Siegfrieda Herze můžeme do tohohle proudu také určitě zařadit. Navíc Siegfried Herz žije, dá se říct, velmi introvertně, tvoří v ústraní, moc nevystupuje v médiích a dokonce se ani neúčastní třeba vlastních vernisáží, takže není moc možné ho vlastně vidět. Nicméně i přesto všechno za poměrně krátkou dobu se Siegfried Herz stihl stát docela výraznou osobností české malby a byť to možná někteří fanoušci ani nevědí, tak jeho tvorbu znají všichni, kdo rádi poslouchají třeba zpěvačku Moniku Načevu, protože právě jí vytvořil buklet posledního alba Jdem temným dnem.
1: Já si stejně myslím, že za umělce by mělo mluvit především jeho dílo, takže nevadí, že Siegfrieda Herze na vernisáži nespatříme. Co je typické pro jeho malířskou tvorbu?
2: Já bych řekl, že kdybych to měl nějak shrnout, pro něj je typická lazurní expresionistická malba, která vypadá, jako by se na plátně vrstvily a stékaly po sobě vrstvy takové rozředěné, lehké barvy. Zároveň ale on tímhle způsobem vytváří střídání ostře světlých ploch a velmi hlubokých stínů. Nejtypičtější jsou pro Siegfrieda Herze portréty žen, těm je věnovaná i ta aktuální výstava v Trafu, ale také maluje velmi podmanivé krajinomalby, výjevy z divoké přírody. Ta jeho tvorba určitě není nějakým způsobem jenom monotématická.
0: A co všechno z toho je k vidění na aktuální výstavě v Trafogalerii v Praze?
2: Kromě několika fotografií, kterým se Siegfried Herz také v nějaké boční linii věnuje, jsou to hlavně samozřejmě malby. A je tam možné vidět, řekněme, celou šíři přístupů k portrétu, kterým se Siegfried Herz věnuje. Musím za sebe říct, bohužel, v instalaci dostali docela dominantní prostor takové malby, ženské akty, které jsou z mého pohledu z tvorby Siegfrieda Herze výtvarně spíš banálnější. Jsou to akty ze série Muzy, které obsahově, vizuálně nijak moc neopouštějí tradiční přístup takzvaného male gaze, tedy situace, kdy muž malíř maluje nahou ženu modelku. Je to samozřejmě model, který už dneska i spousta lidí nějakým způsobem kritizuje. Bohužel právě tyhle malby jsou v takové velmi dominantní instalaci, nainstalované velmi naproti vstupu, takže velmi strhují veškerou pozornost. Naopak trochu v ústraní potom jsou umístěné a nainstalované ty malby, které si myslím, že patří k vrcholům tvorby Siegfrieda Herze a které jsou i tím důvodem, proč tu o Siegfriedu Herzovi mluvíme v nějakých superlativech a proč se vlastně stal takovým výrazným fenoménem české výtvarné scény.
1: A co je na těch malbách, které jsou podle vás vrcholem celé výstavy?
2: Podle mého názoru jsou to takové malby, kde se ten jedinečný výtvarný styl Siegfrieda Herze dostává do kontaktu se samotným obsahem nebo s námětem malby, kdy malíř tematizuje pomíjivost lidské krásy nebo dekonstruuje nějaká zažitá pravidla portrétu. Jsou to konkrétně na téhle výstavě třeba obrazy Co zůstalo z člověka, Melancholie nebo Mimo dobro a zlo. To jsou ty, které mě osobně oslovily a zapůsobily na mě tentokrát nejsilněji.
0: Říká Matěj Forejt, Velké poledne, to je název výstavy Siegfrieda Herze v pražské Trafogalerii, která tam bude až do 25. října. Děkujeme za hodnocení, mějte se hezky.
2: Já děkuju za pozvání.

0: Maris Jansons, Filharmonický orchestr Oslo a první část svity z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už tenhle pátek začíná v Praze první ročník festivalu italského jazzu v České republice. Od 9. do 12. října nabídne celkem 7 koncertů, které představí nejrůznější podoby současné italské jazzové scény. A kde se bude hrát?
0: V Italském kulturním institutu a taky v klubu U staré paní. Program doplní i masterclass a rezidence mladých italských hudebníků.
2: A my pro vás teď máme vstupenky na 2 koncerty U staré paní. V sobotu tam zahraje MM Trio, to se pohybuje mezi současným jazzem, minimalismem, improvizací a taky vlivy klasické muziky.
0: A v neděli ho vystřídají Antonello Salis a Simone Zanchini, oba výrazní improvizátoři a akordeonisté, a jejich společné koncerty stojí především na volné improvizaci a vzájemné hudební komunikaci.
2: A na každý z těchto koncertů, tedy na sobotu i na neděli, pro vás máme po 2 vstupenkách. A získají je 2 nejrychlejší z vás. Takže nemáme ani žádnou soutěžní otázku, stačí být jenom dostatečně rychlý.
0: Napište na mozaika@rozhlas.cz a taky klidně připište, zda byste chtěli vyrazit v sobotu nebo v neděli.
2: Koncerty tedy v Praze U staré paní.

0: Mária Melštajn a Buštrio v první části z maličkostí opus 47 Antonína Dvořáka.
1: Současný jazz, improvizace, akordeony a taky vlivy klasické hudby. Tak tohle všechno nabídne o víkendu Festival italského jazzu. My jsme vás zvali na dva koncerty do klubu U staré paní v Praze. V sobotu tam zahraje MM Trio, v neděli potom Antonello Salis a Simone Zanchini. A vstupenky od nás získávají Jana Koenigová a Eva Plochová. Tak srdečně gratulujeme a vstupenky posíláme.
0: 4 minuty po 8:30 je s vámi stále Mozaika na Vltavě. Miroslav Krobota, Lubomír Smékal založili v Olomouci divadlo S23. Právě v jedné z jeho inscenací, nebo z jedné z jeho inscenací vychází jejich nový film Zpráva pro Minervu 2.
1: Odehrává se v hotelu, do kterého přijíždí svérázná sestava hostů a mezi nimi i obyvatel vzdálené planety, který domů posílá zprávy o životě na Zemi.
0: Je zpráva pro Minervu 2 zároveň zprávou jejich autorů o současné české společnosti.
1: Tak na to se obou režisérů zeptal redaktor Tomáš Pilát.
2: Ono je hezky, že to není naše zpráva, ale zpráva 14 lidí, jo, což má docela větší vypovídací hodnotu. Jenom jsme to sestavili vlastně a vyšla z toho zpráva jakoby o současné společnosti a myslím, že je docela silná právě tím, že není od jednoho nebo dvou tvůrců.
3: Já si nemyslím, že tam je nějaký zásadní veliký poselství v tom filmu, že to je film, ve kterým může najít různý divák, různý poselství a to mi přijde dobře.
2: Ale přece jenom něco logicky vyjde, když ve 14 příbězích najdete něco, co se tam trošku opakuje ve větším počtu, jo, tak je to přece jenom něco společného, že ti lidi mají nějaký způsob sdílení nebo společnou zkušenost, jo, nebo jak vycházet s druhýma lidma. Ono je to v každém filmu, to není nic nového. Luboš má pravdu, že to není žádný velký poselství, ale je to o současném stavu. To si myslím, že je pravda.
4: Mění se vyznění těch monologů o jednotlivých postav během divadelních představení podle toho, co zrovna prožívají.
2: Ty monology jsou plus minus stejný a mění se, jo, ale třeba je velmi zajímavé, jestli si pamatujete na postavu, kterou hraje Adam, toho osamělého kluka v tom hotelu, tak on to začíná hrát, když mu bylo 18, ještě neměl maturitu, jo. A teďka po 3 letech se to mění. On je sám jiným způsobem. Jo, to třeba je rozdíl, který v těch monolozích je.
4: Mám pocit, že jedna z myšlenek toho filmu může být třeba obrana osamění, to, že člověk je sám, vlastně není nic špatného.
3: Tam je možný dosadit cokoliv, že já jsem schopný si teď vymyslet řadu nějakých poselství, které by tam mohly být v tom filmu, že? Ale přijde mi to zbytečný.
4: Pak je tam třeba krásná pasáž, nebo mně se moc líbí o československých vztazích a o používání češtiny na Slovensku a slovenštiny v Česku. Ta postava slovenská říká, vy nás radši předabujete, kdežto my jsme se naučili i hř říkat. Asi taky to vychází ze zkušenosti těch herců, případně vás.
2: Tak Kristýna je z východního Slovenska a jezdí do Čech a tak dále, musela se naučit česky, protože ona je herečka a hraje česky. Myslím si, že to je její téma, jo, ten vztah československý. To z toho vzniklo.
5: To blbý ře se naučím říkat. Mařenka, řekne ře, kolikrát si budeš přát. A vy nejste schopný se naučit ani to blbé ř. Gulvočka, vyjamočke. Co je na tom tak těžké?
3: Stejně tak jako téma pro toho mimozemšťana, že jo, Libarda. On je kolumbiec, že jo, či on je tady taky vlastně na jiný planetě, tady v Česku teďka, jo, a docela se s tou novou planetou zžívá.
4: Co vám umožnil film oproti divadlu předání nějakých třeba myšlenek nebo řekněme toho poselství, když to není asi to správné slovo? Jaké možnosti oproti divadlu má film v předávání nějaké myšlenky?
2: Mě zajímá opravdu, jestli třeba ty reakce divadelního a filmového publika jsou podobné, nebo jestli tam jsou rozdíly. To je vlastně jeden z důvodů, proč jsme to taky jako film natočili. Jo. Jestli ta autenticita nebo ta společná zkušenost funguje v tom divadelním i filmovém sále stejně. Prostřednictvím té kamery.
3: To si myslím, že pro mě taky hodně zajímavý. To divadlo mi přijde jako něco, kde je ten divák součástí té události vlastně. U toho filmu tam je ten divák přece jenom jako trošku oddělenější. Tam se dívá na to. Není tolik součást toho dění.
4: Další věc, která mi z toho filmu vysvítá, je, že člověk by si měl umět ze sebe dělat legraci, sebeironie. To je jedno pro mě z témat toho filmu taky.
2: No určitě. Určitě, já si myslím, že vlastně i to dialogické jednání směřuje ke schopnosti podívat se na sebe s nadhledem a trošičku se vidět ne tak důležitě, že jo, vidět se v souvislostech. Mimochodem, když se hraje o podosobnostech, tak je to jen součást, jedna ze součástí mě samotného. Nejsem to nikdy já celý, že jo? To je důležité.
4: Může si třeba ten herec vybrat jinou podosobnost v jiném představení stejné hry?
2: To jsme neskoušeli, to mě nenapadlo.
4: Velmi zajímavě pracujete s hudbou v tom filmu. Můžete říct o spolupráci s hudebním skladatelem, se Šimonem Havelkou?
2: Šimon Havelka je můj vnuk, je mu 18 a já jsem poslouchal jeho desku, kterou natočil, a zvláštním způsobem mi to šlo dohromady. Nevím, jestli to souvislost, to, že jsme příbuzli, ale vlastně ta hudba tam zapadla na první dobrou. Já jsem o takovéhle hudbě přemýšlel, jo, že by to neměla být drsná, odosobněná muzika, ale že by měla jít s tím příběhem, jo. Že vlastně vytváří tu atmosféru toho hotelu a toho světa, který je koncentrovaný do té jedné budovy, a je v té muzice zvláštní pocit taky takový samoty nebo něčeho takového. Tak mi to šlo dohromady.
1: Říkají autoři filmu Zpráva pro Minervu 2, spoluscénáristé a taky spolurežiséři Miroslav Krobot a Lubomír Smékal. Film měl předpremiéru na Karlovarském filmovém festivalu, minulý týden vstoupil do kin.
0: Italský architekt Carlo Scarpa navrhl několik mimořádných rodinných domů a tak navštívíme jednu z jeho Velungartského jezera s Adamem Štěchem už za pár minut.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu v části Svity pro smyčcový orchestr od Leoše Janáčka.
1: Italský architekt Carlo Scarpa patří ke kultovním postavám moderní architektury minulého století a je obdivovaný hlavně pro svou práci s detailem i citlivými a přesto radikálně moderními intervencemi do historického prostředí.
0: Kromě mnoha slavných rekonstrukcí je autorem taky několika rodinných domů. Z nich vyniká především vila Ottolenghi na březích jezera Lago di Garda.
1: A právě v této vile se zastavil i náš spolupracovník Adam Štěch. Adame, vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Z jakého prostředí vychází Scarpovy práce?
2: Tak vychází vlastně z historického prostředí Benátek, protože Carlo Scarpa je s Benátkami velmi spojen. Je to opravdu taková krásná celoživotní symbióza, protože Carlo Scarpa, i přesto, že studoval, on vlastně nestudoval architekturu, on nejdříve dělal kreativního ředitele slavné sklárny Venini na ostrově Murano, která fouká takzvané to slavné muránské sklo. To bylo ve 30. letech a pak po válce, vlastně těsně po válce ve 40. letech, tak začal dělat architekturu, ale většinou to byly právě interiéry a jak jste zmínili na začátku, většinou to byly intervence do historického prostředí, takže třeba pracoval na různých přestavbách historických paláců do podoby muzeí a podobně a proto to je velmi obdivován, protože on měl opravdu neobyčejný cit hlavně v té práci s detailem, s materiálem, s mosazí, s kameny a v tom to je opravdu velmi výjimečný.
0: Jakou pozici v té práci Carla Scarpy hraje vila Ottolenghi?
2: Třeba já jsem, když jsem se začal zajímat o architekturu, tak to bylo první dílo od Carla Scarpy, které jsem viděl a pak jsem vlastně zjistil, že to není zas tak úplně typické dílo pro něj. Ono je jedno z jeho vůbec posledních. Ono zní Casa Ottolenghi nebo Villa Ottolenghi ve městečku Bardolino, právě u Lago di Garda, tak vznikala v 70. letech, mezi lety 74 až 78 pro právníka pana Ottolenghiho a jeho rodinu. A je to velmi experimentální, bych řekl, dům, který Carlo Scarpa velmi zajímavým způsobem zasadil do krajiny. Je to v podstatě takový architektonický land art, protože ten dům v podstatě z ulice není vůbec vidět. On je z velké části zapuštěn do terénu v podstatě. A kolem něj jsou vytvořeny takové vysoké betonové zdi, které vlastně vytváří i takové vlastně u toho domu takové úzké uličky, kterými vlastně obcházíte ten dům. A v tomto je jakoby opravdu pozoruhodná architektura. Bohužel Carlo Scarpa v roce 78 umírá tragickou událostí. On byl v Japonsku a spadl ze schodů, bohužel, a zemřel v Japonsku a je to přesně ten rok, kdy pak ještě vlastně nebyla dokončena ta vila Ottolenghi, takže jeho kolegové vlastně dokončili tu Ottolenghiho vilu až po jeho smrti.
1: Dívám se na vaše fotografie, které už teď jsou dostupné k prohlédnutí na Facebooku Vltavy. Ta vila je pozoruhodná. V jakém stavu se objekt nachází? Co s ním potom bude do budoucna?
2: No pořád je v rukou původní rodiny, která ale nemá moc peněz na jeho údržbu a vlastně já jsem se do té vily dostal opravdu výjimečně. To je opravdu velmi výjimečná příležitost. Mí kolegové mi to opravdu závidí, protože do té vily se nejde jen tak dostat. Já jsem se tam dostal přes mého kamaráda Duncana Gibse, což je zahradní architekt, který absolutně adoruje Carla Scarpu a on je ze Sydney, z Austrálie. A prostě paradoxně přes Australana jsem se dostal do Itálie, do Casa Ottolenghi a bylo to naprosto fascinující zážitek. Ten dům je vlastně v interiéru absolutně autentický, se všemi detaily zachovalými, ale potřebuje určitou péči, hlavně zvenku, protože beton jaksi eroduje, potřebuje prostě opravdu tam nějaký zásahy a uvidíme, co se stane. Duncan měl i takovou myšlenku, že by začal nějakou sbírku veřejnou, která by vybrala třeba nějaký finanční prostředky právě na to, aby se ten dům trochu opravil.
0: Děkujeme za ten malý výlet k jezeru Lagody Garda. Adame, když vás tady máme, ještě jiné téma. Vy chystáte teď speciální projekt pro divadlo Viola. Setkání s architekty. To nejbližší setkání s vámi je už tuto sobotu od 19 hodin v tomto pražském komorním divadle, kde vás doplní herec Václav Vašák. Co to bude za projekt?
2: To bude takový speciální projekt. Já běžně přednáším, ale tato přednáška bude taková divadelně pojatá a právě Václav Vašák bude citovat, bude vlastně přednášet různé texty, různé myšlenky právě architekta Gerrita Rietvelda, slavného holandského avantgardisty, a jeho klientky Truus Schroeder, mezi kterými vznikl i milostný vztah ve výsledku, protože spolupracovali spolu na jednom velmi známém domě, a vlastně celé to představení bude přednáška spojená s jakousi recitací vlastně myšlenek právě architekta a i jeho klientky.
1: Nenechte si tedy ujít setkání s naším stálým spolupracovníkem, teoretikem architektury a designu Adamem Štěchem už tuhle sobotu v pražském divadle Viola a s námi tady ve studiu zase příští týden.
2: Ano, děkuji moc.

Rozkousanej svět, to je název třetí desky, se kterou teď přichází hudebnice a písničkářka Magdalena Fendrichová. A právě ona bude naším hostem hned po zprávách po deváté.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Školy a školky s méně než 180 dětmi by se podle současného školského zákona měly v příštích letech součit do větších celků. Konkrétní hranici 180 dětí teď ale kritizuje minister školství Robert Plaga za ANO a chce proto zákon změnit. Zatím ale neupřesnil, jak konkrétně by měl po změně vypadat. Asociace ředitelů základních škol upozorňuje, že příprava sloučení zabere minimálně 2 roky a zákon by se tak neměl měnit na poslední chvíli. Ode dneška až do zavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů jak pro komunální, tak senátní volby. A to včetně těch, které už vyšly někdy dřív. Zákaz má zajistit voličům klid pro rozhodování. Rusko tvrdí, že Ukrajina v noci vyslala na moskevský region přes 600 dronů. Velkou část prý zneškodnila protivzdušná obrana. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov na Telegramu informuje nejméně o 1 mrtvém a 6 zraněných. Zmínil taky poškozené domy a vytlučená okna. Ukrajina zase hlásí ruský úder na most přes řeku Dněpr v Záporoží. Náčelník správy záporožské oblasti Michailo Semikin napsal, že ranní útok v regionu zranil 5 lidí, včetně 2 pracovníků Červeného kříže. Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 000 korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. A čekejte jasno nebo skoro jasno, dopoledne se lokálně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Před námi poslední hodina dnešního ranního vysílání na Vltavě a už teď můžu slíbit, že bude hudební. Rozchody a samota, ale třeba taky válka anebo krize bydlení. Hudebnice Květa na novém albu Rozkousanej svět propojuje osobní zkušenosti s tím, co se děje kolem nás. Nás zajímá, jak se proměnila její hudba a proč tentokrát pustila do vzniku písní mnohem víc i své spoluhráče. A tak se hudebnice Magdaleny Fendrichové zeptáme za okamžik přímo tady ve studiu. No a v 9:30 za námi dorazí šéfredaktor D-Duru Lukáš Horník a nás bude zajímat, co nového chystá právě tahle naše sesterská stanice a bude nás zajímat i to, jak oslaví hudebního skladatele Antona Brucknera, který od jehož smrti uplynulo 130 let. No máme toho víc než dost, můžeme směle začít.
2: Zaspívá nám třeba jazzmé horn hned v úvodu, potom zahrajeme tvorbu Domenika Scarlattiho nebo Césara Franka.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Květach na vlnách Českého rozhlasu Vltava 7 minut po 9 dopoledne.
1: A hudebnice a písničkářka Květach, tedy Magdalena Fendrichová, už je s námi ve studiu. Vítejte, Magdaleno, dobrý den.
2: Dobré ráno, těší mě.
1: Vy jste za předchozí album získala cenu Anděl, a to v kategorii Objev roku. Teď přicházíte s třetí deskou, nazvanou Rozkousanej svět, ta je osobnější, je taky zvukově tvrdší, my jsme to ostatně už teď slyšeli trošku z té ukázky. Pojďte nám říct, kdo je Květach.
2: No tak Květach jsem já a momentálně i trochu moje kapela, který teda říkám Včely, nebo oni si říkají Včely, takže vystupujeme společně jako Květach a Včely a prostě hrajeme moji tvorbu současnou. No.
0: Co se týká těch témat, dřív především vztahy, rozchody, samota, dnes už víc taky společenská témata, píšete ty písně vlastně hodně z té osobní zkušenosti. Je pro vás důležité, aby posluchač věděl, co konkrétně jste prožila, co prožíváte?
2: No, asi pro mě není důležitý, aby přesně posluchačstvo vědělo, co prožívám a čím jsem si prošla, ale je pro mě fajn, když se s tím lidi můžou stotožnit a když jim to může nějak pomoct, což ten feedback mi potvrzuje, že se děje. Takže za to jsem ráda, no.
1: A přichází těžká témata do písní přirozeně?
2: No tak já jsem v tom vyrostla, v tom prostředí, kde se ty těžký témata vlastně diskutujou a zvedají, takže pro mě to přirozený je. A jsem z evangelické církve, kde vlastně vždycky se řešila nějaká solidarita se slabšíma, s obětma konfliktu, takže to pro mě taky je přirozený. No.
1: Kdy vy cítíte nějakou potřebu se k některým věcem vyjádřit, vrátit, rozebrat je víc?
2: No, tak většinou, když mě něco prostě zasáhne, no, čtu si nějaký článek, slyším nějaký podcast a mám prostě něco mě najednou napadne, no, mám.
1: A do jaké míry potom hrajou roli ve výběru těch témat třeba i nějaké osobní prožitky a do jaké míry potom zprostředkované médii, sociálními sítěmi a tak?
2: Já si myslím, že v tom vlastně, jak vnímáme to společenský, to jakoby světový dění, hrajou primárně roli emoce a u mě to není jiný. Prostě většinou mi vadí, když se o nějakých tématech v našem prostoru informuje prostě nějak za mě, jakoby, jak to říct, málo nebo prostě nějak zaujatě, takže proto třeba pro mě určitý témata jsou momentálně palčivější, jako třeba ta Gaza.
1: Takže podívat se na věci z obou stran.
2: No jo, tak snažím se.
0: Už jsme zmínili, že za album Díky včely jste získala Anděla v kategorii Objev roku. Udělá něco takové ocenění s člověkem, když v tu chvíli přemýšlí třeba nad další deskou? Je to povzbuzení, možná nějaký určitý tlak?
2: No tak tlak to je určitě, no. Jakoby každá další deska, která má nějaký veřejný ohlas, je prostě tlak na člověka, protože vy vlastně od sebe chcete pořád víc a máte pocit, že ostatní od vás očekávají víc, ale už jsem se jakoby naučila to vůbec neřešit tohle, no.
1: Už jsme to taky zmínili, že jste v posledních 2 letech prošla docela velkou proměnou. Poznáte sama při tom zpětném poslechu nějakých starších písní, že je psal tehdy trošku jiný člověk?
2: No, to já si říkám třeba o věcech, které jsou napsané před 5 rokem, že je psal někdo jiný. Jako já jsem furt ten stejný člověk, ale uvědomuji si, že prostě to tak bude vždycky, no. Tak já jsem taky psala, když mi bylo třeba 10, takže já jsem na tohle zvyklá, na ten posun.
1: A tak mě zajímá potom ještě druhá věc, jestli jste některé starší písně už vyřadila z repertoáru, právě proto, že se v nich nenacházíte.
2: Já si myslím, že ty věci, které přetrvávají v tom repertoáru, jsou nadčasový nějakým způsobem. Třeba se ukáže, že nemám pravdu, jo, v průběhu let, ale mám teda pocit, že já vlastně moc nic nevyřazuju, protože když už se to nahraje, tak už to pro mě je ten výběr. Já toho píšu jako hodně, tím, že se tím živím a vlastně jsem to i studovala, takže ten výběr je jakoby strašně, to je strašně malý procento z toho.
0: Před 2 lety jste s Lenkou Dusilovou spolupracovala na písni Dialog 1 Vdechni mi život, kterou taky hrajete na koncertech. Co jste se od Lenky všechno naučila? Bude mít ta vaše spolupráce pokračování?
2: No, teďka zrovna Lenka bude na našem křtu A takže naše spolupráce jakoby pokračuje a my jsme se spřátelili, takže myslím si, že hlavně bude pokračovat nějak náš vztah přátelský. A co jsem se od ní naučila, Lenka je pro mě hodně inspirativní v tom, jak dokáže vlastně přenášet na publikum emoce. Přijde mi, že je strašně expresivní a je strašně živelná, což je něco, co si myslím, že je důležitý prostě vykašlat se na nějaké jako naše obrany na té stage a naučit se fakt být hodně autentický. A prostě
1: a jste jí v tom podobná?
2: No, myslím si, že nejsem takhle daleko, jako tak Lenka to dělá strašně dlouho a je fakt jako, můj táta by řekl, hudební zvíře.
1: Kus cesty je ještě před vámi, času dost. No. Pojďme si dát Laila Tov, to je skladba o čem?
2: Tak jste se zeptala, to je skladba o genocidě v Gaze.
1: Tak jo, pojďme na ni.

0: 29. října pražská Akropole, křest nové desky Květach, která je stále s námi ve studiu.
1: Nová deska se jmenuje Rozkousaný svět, tak co je na něm rozkousaného nejvíc?
2: Já mám pocit, že je rozkousaný úplně všechno. Jako ty vztahy tam popisují nějak současný generace a prostě lidi, kteří jsou podobně starý jako já a svoje, který prostě přijde mi, že ta možnost vlastně, že máme tak jako 100 let možnost si vybrat, s kým budem, je pro nás složitá, stejně jako ta svoboda, že jo, jako taková je pro nás složitá, jak to teď vidíme, že jo, že vlastně pro lidi podle mě je strašně těžký si říct, že oni sami si zvolí, jak budou žít a že se sami o sebe postarají, takže často si pak radši vyberou prostě nějakou stranu, která jim nabízí vlastně, že se o ně postará a je jedno, jestli to je slib, který je splnitelný, nebo jestli to je prostě jenom nějaký populistický kec, ale vlastně si myslím, že pro lidi je svoboda jako těžká a pro mě to je důsledek, nebo to je příčina toho, proč to tady tak jako vypadá momentálně, no.
0: Magdo, my od sebe nejsme o tolik let, mě 28, ale určitě bych se neoznačil za typického zástupce mladé generace, ale zajímalo by mě, jestli vy byste chtěla být nebo chcete být hlasem mladé generace, svojí tvorbou.
2: To bych se v životě neoznačila takhle asi. Přijde mi, že já prostě jenom popisuju to, co vidím kolem sebe a to, co se děje mně a jestli se v tom někdo uvidí, tak je to super. Zároveň já jako řekla bych, že ta hudba je dost alternativní. Já jsem, jakoby moje rodina je prostě se pohybovala v undergroundu během minulého režimu, takže já rozhodně nejsem podle mě zástupky nějaký většinové společnosti. Ještě ke všemu jsem jako věřící, takže já jsem tady fakt menšina.
1: Na té desce se potkávají hodně osobní věci, jsou tam rozchody, je tam samota, nejistota ve vztazích a taky s válkami nebo krize bydlení. Ale vy jste si taky výrazněji pustila ostatní členy kapely do aranží, dokonce do struktury skladeb. Album produkoval váš spoluhráč, kytarista Honza Skorunka. Co jste se musela naučit pustit z ruky?
2: No, to já se tak obecně učím. Myslím si, že jsem nějak se naučila prostě důvěřovat těm lidem, se kterými dlouhodobě spolupracuju. Já jsem byla vždycky jako solistka, protože že jo, přijde mi, že člověk si tak jako nechce vlastně nechat moc šahat na tu svoji práci, jo. Je to prostě fakt jako hodně osobní věc. Ale já prostě svý kapele dost věřím a prostě jsou to moje nejbližší lidi, takže prostě jsem se asi naučila lidi nechat jejich práci dělat a já dělám tu svoji, no.
0: Několikrát jste taky sáhla po textech jiných autorů, od Václava Hraběte přes Divišku Rysovu až po Moniku Aranku z kolektivu Prádelna. Co musí mít text vašeho buď přítele nebo obecně autora jiného, aby vás zaujal? Co v něm musí být?
2: No tak asi tak stejně, jako když poslouchám hudbu, tak to musí to být autentický a musí to se mnou nějak rezonovat v tu danou chvíli. A tak Hraběte já prostě jsem vždycky četla a to vzniklo prostě nějak spontánně.

0: že prostě jsem potřebovala něco zhudebnit tu chvíli. Ale ty ostatní texty jsem vlastně vždycky našla náhodou, jo? Že třeba jeden ten text jsem našla u té své kamarádky Divišky Rysový v pokoji, prostě na zemi vytisknutý, tak jsem ho zhudebnila, že jo? Takže takhle to jako vzniká, no.
1: Před chvilkou jsem se vás ptala, co je na dnešním světě rozkousanýho, tak se zeptám, z čeho máte radost?
0: Jo, to je hezký. Já mám v poslední době hodně radost, no. Mě v poslední době nějak nese ta víra, kterou prožívám skrz lidi kolem sebe, kteří jsou skvělí. Mám spoustu kamarádek a kamarádů a mám skvělou rodinu, takže cítím se jako, že není všechno ztracený. A hlavně podle mě prostě ten svět byl vždycky složitý a vždycky byl rozkousaný, to asi není něco novýho. Takže já tu naději mám.
1: Nenechávejte na sebe padat tíhu světa.
2: Květach Magdalena Fendrichová byla s námi ve studiu, vydává třetí album Rozkousaný svět 29. října v Akropoli, ale už zítra v Jihlavě, to je nejbližší setkání s vámi.
0: My tam nakonec z technických důvodů nemůžeme zahrát.
2: Ah, dobře, dobře. Ale určitě v kalendáři na stránkách všechno posluchači najdou.
0: Jo, příští týden hraju podle mě.
2: Děkujeme, že jste přišla, ať se daří.
0: Taky děkuju, mějte se, naschle.

0: K sociální a hospodářské uvědomělosti aneb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: James a jeho orchestr v nahrávce z konce 50. let. Přejeme dobré dopoledne v 9 hodin a 30 minut. Posloucháte Český rozhlas Vltavu.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď taky s naším milým hostem, šéfredaktorem D-Duru, s naším kolegou Lukášem Hurníkem. Lukáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy jste minulý týden vysílali komorní koncert Sočru z S1, tady ze studia. Zítra vysíláte záznam pondělního koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu z Rudolfína. Vím, že už jste to kdysi říkal, ale vysvětlete, proč vlastně nevysíláte ten pondělní abonentní koncert Sočru živě? Protože ho vysíláme my.
3: Protože ho vysíláte vy. No ale představte si, že někdo jde na ten koncert a teď ho to zasáhne. Fakt se mu to líbí. Jo? No a on si uvědomí, že ve středu si to může zopakovat. A ještě může obvolat známé a říct jim, poslyšte, to bylo fantastické, pojďte si to poslechnout jako společně ve středu na D-dur. Já myslím, že tohle je lepší, než to paralelně vysílat a myslím, že tomu Sočru nějakou další službu, ale i těm posluchačům, kteří opravdu tam jako něco zažívají na těch koncertech, že tady něco nabízíme.
2: A nebo se to přihodí jako mně, že se to včera na Vltavě živě nestihne a tak si to poslechnu moc ráda u vás ještě ve středu. Mimochodem, hudební skladatel Anton Bruckner zemřel před 130 lety. Vy se mu budete o víkendu věnovat?
3: Budeme se mu věnovat intenzivně, 8 hodin v sobotu a v neděli dopoledne. To je tak zvláštní skladatel. To je nejposmívanější skladatel hudební historie. Jo? Co ten všecko musel vydržet a snést od těch recenzentů, že napsal jenom jednu symfonii, ale 9krát, nebo že nádherné chvilky jsou vykoupeny strašnými čtvrthodinkami a tak dále. A těch historie kolem Brucknera. No a dneska je to jeden z nejprestižnějších skladatelů. V celém světě se natáčejí komplety jeho symfonií, všechny velké věci. Akorát u nás, jak si to ještě není úplně tak dorovnáno třeba k Mahlerovi. Že? A my to tak se snažíme trošku vyrovnat, protože opravdu se vybrali ty nejlepší kusy s nejlepšími interprety. A samozřejmě pro posluchače je to někdy překvapující, pro ty jeho postupy, jak on vybuduje tu gradaci a na vrcholu té gradace je unizóno celý orchestr, že jo? Nikoli ty bloky harmonické, málerovské nebo to, co tady najednou se zcukne ten orchestr do jedné melodie. No a to byl jeho styl a musí si na to člověk zvyknout, anebo ne, ale o to je to zajímavější.
0: Štěstí pro nás, že ho neznechutili soudobí, teda recenzenti. A mně přijde dramaturgicky zajímavé na D-duru, že Bruckner obdivoval Wagnera a ten dostane na D-duru slovo v neděli. Wagner tedy myslím.
3: Wagner, no a tam vysíláme Rienciho, takovou ranější operu jeho, která je opravdu opera, není ten Gesamtkunstwerk těch pozdějších věcí, ale opravdu opera čtyřhodinová, taková jako velká opera, ale přece jenom je to takový ten normální Wagner, ne ten, co si pak vymyslel, ty gigantické plochy.
2: O víkendu D-dur připomene 130 let od úmrtí Antona Brucknera. V neděli můžete poslouchat Rienciho od Wagnera. A se vším nás seznámil náš kolega, šéfredaktor D-duru, Lukáš Hurník. Lukáši, hezký den.
3: Moc děkuji za pozvání.
4: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
4: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
4: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Ivan Danko, Ladislav Fancovic, část sonáty pro hoboje a klavír v ranní mozaice na Vltavě.
1: A teď už nabízíme prostor pro dnešní úvahu. Může umělá inteligence ovlivnit třeba to, jaké knížky nakonec budeme číst? Nad tím se zamyslí publicista Jan Bělíček.
2: Jednou ze sfér, v níž momentálně hrají generativní umělá inteligence a rozsáhlé jazykové modely velkou roli, je překvapivě literatura. Už teď se diskutuje o tom, jestli umělá inteligence připraví překladatele o práci nebo jestli se bez práce špičkových překladatelů a zvlášť v oblasti náročné umělecké prózy prostě neobejdeme. Literárním světem nedávno prošuměla vyjádření polské spisovatelky Olgy Tokarczuk, která se svěřila s tím, že při psaní svých textů ráda diskutuje s chatboty. V poslední době jsme také zaznamenali zprávy, že z antikvariátů po celém světě, ale především v tom anglojazyčném, někdo ve velkém skupuje knihy. Údajně zatím stojí americké technologické firmy, které na publikacích trénují své jazykové modely. Je to smutné, ale k podobným problémům bude s rozvojem generativní umělé inteligence docházet stále častěji a právě na literaturu, jakožto umělecké médium zacházející primárně s jazykem, dopadnou tyto změny nejspíš hodně citelně. Americký filozof Peky McCormick nicméně na svém blogu Not Boring přišel nedávno s jiným typem poznatku z této oblasti, který není vyloženě negativní a dystopický. Napsal článek o rozsáhlém románu Osamělá holubice, který na něj udělal velký dojem. V roce 1985 tuto knihu napsal spisovatel Larry McMurtry a o rok později za ní získal prestižní Pulitzerovu cenu. Jedná se o příběh z druhé poloviny 19. století a sledujeme v něm mnohovrstevnaté mužské přátelství dvou stárnoucích kovbojů. Při čtení narážíme na různé výjevy z americké krajiny a právě barvitý popis těchto scenérií čtenáře na knize fascinuje. Peky McCormick také oceňuje komplexní a propracovanou emocionální stránku vyobrazovaných postav a především pak výjimečně dobré vykreslení mezilidských vztahů. Je to román o přátelství, stárnutí, umírání a neopětované lásce. V souvislosti se zážitkem z četby ovšem McCormick mluví o fenoménu Bader-Meinhof. Jedná se o kognitivní zkreslení, kdy o nějakém tématu, třeba knize, uslyšíte poprvé v životě a od té chvíle na vás začne vyskakovat prakticky ze všech stran. Přesně to se McCormickovi stalo s knihou Osamělá holubice. Všichni jeho známí knihu právě dočetli, znali ji nebo o ní někde slyšeli. Zkrátka a dobře, tato 40 let stará kniha byla najednou všude. A filozof začal pátrat po tom, co zatím stojí. Autor Larry McMurtry zemřel v roce 2021 a o dva roky později byla vydána i jeho biografie. McMurtryho tvorba tak vpadla do obnoveného zájmu o westernový žánr, který symbolizuje třeba veleúspěšný seriál Yellowstone nebo ambiciozní film Kevina Costnera Horizont. Estetika drsného amerického westernu a revitalizace přemýšlení o kvalitách opravdového mužství jistě mohly zájem o tuto knihu zvýšit. Jenomže podobných knih najdeme v dějinách literatury celou řadu a nevysvětluje se tím, proč právě Osamělá holubice. Sám McCormick na ní poprvé narazil kvůli chatbotu Claude, po němž žádal doporučení na napínavou, skvěle napsanou knihu, od níž není možné se odtrhnout. A stejnou knihu mu následně doporučil i konkurenční ChatGPT. Podobným způsobem se ke knize pravděpodobně dostali i statisíce dalších čtenářů, což McCormicka dovedlo k zajímavé úvaze o vlivu generativní umělé inteligence na defragmentaci kultury, jak tento proces nazývá. Současná kultura, ale nejen ona, se dnes rozpadá do obrovského počtu zájmových skupin, které se ve svých referencích a důrazech často zásadně liší. Literární vkus je aktuálně velmi heterogenní věc a je těžké najít kulturní fenomén, na jehož kvalitách by se obrovské množství různorodých lidí shodlo. Možná, že právě generativní umělá inteligence nám nabídne nástroje k tomu, aby se tento extrémně roztříštěný záběr začal zase pomalu skládat dohromady. Otázka tedy zní, bude generativní umělá inteligence spolu vytvářet literární kánon budoucnosti? To je asi přehnané tvrzení, ale k částečné defragmentaci kultury by na pomoci mohla.
1: Kdo ví, které tituly se jednou stanou součástí literárního kánonu podle AI. Dnešní úvahu jsme svěřili publicistovi Janu Bělíčkovi.
0: Další čas ve vysílání Ludvíku van Beethovenovi. Tady je třetí část smyčcového kvartetu číslo 9.

0: přejeme hezké ráno, no nebo spíš už dopoledne, protože ještě 8,5 minuty a bude tu 10. hodina. František za okamžik nabídne aktuální zprávy a my vám taky za chvilku řekneme, kdo bude hostem dnešní vizitky.
1: Taky pozveme k poslechu Akcentu, ale ještě árie Mandrika z třetího dějství opery Trubadur a Giuseppe Verdi.

0: Giuseppe De Stefano na vlnách Vltavy v 9 hodin 53 minut.
1: Za okamžik vizitka dnes bude patřit Šárce Rambouskové, která vyučuje češtinu a základy společenských věd na gymnáziu v Broumově. Taky je to hybatelka kulturního života města, které v posledních letech zažívá docela výrazné kulturní vzedmutí.
0: Poslouchejte tedy vizitku nejenom o tom, jak se ve výuce využívá toho, že do Broumova přijíždějí čeští a zahraniční spisovatelé a překladatelé, které Šárka Rambousková pravidelně zve na gymnázium na besedy.
1: A dnešní akcent bude mít jednu zajímavost. Už dlouho se chystám do galerie Magnus Art, takže u poslechu akcentu určitě nebudu chybět. Teď je tam totiž k vidění část sbírky lékaře, diplomata a dlouholetého sběratele Oldřicha Utendorfského. A tak bude Sašu Michailidise zajímavé třeba to, po kterých tvůrcích dnes sběratelé nejvíc prahnou, tedy kdo na aukcích dominuje.
0: Proč je sběratelské umění v Česku na vzestupu? O tom víc v 16.30. Krásné úterý vám s Českým rozhlasem Vltava přeji Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firm z holdingu Agrofert, a to za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO, jak zjistil i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihly. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 6 procentních bodů více než v červenci. Meziměsíčně potom zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Americký prezident Donald Trump už nebude používat peníze daňových poplatníků k financování reklamních spotů v televizi. Na své síti Truth Social napsal, že další klipy chce hradit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA. Reaguje tak na kritiku, kterou vzbudili spoty placené jeho administrativou. Stanice CNN uvádí, že takových reklamních videí propagujících prezidenta Trumpa a jeho politiku vzniklo za veřejné peníze nejméně 13. Spojené státy čekají v listopadu volby, které rozhodnou, jestli Trumpovi republikáni udrží většinu v kongresu. Letošní ročník ceny nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 je poslední. Na včerejším ceremoniálu to oznámila Dagmar Havlová. Rozhodnutí odůvodnila mimo jiné tím, že nadace letos převzala organizaci ceny Václava Havla za lidská práva místo dnes již přejmenované knihovny Václava Havla. Posledním laureátem ceny nadace se in memoriam u příležitosti svých nedožitých 90 stal sám Havel. A čekejte jasno nebo skoro jasno, dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz. Dál na Vltavě nabízíme reprízu vizitky.

0: Vizitka.
1: Město Broumov na Náchodsku má něco přes 7 000 obyvatel a přesto se v posledních letech stalo jedním z nejzajímavějších kulturních míst v Česku. Z někdejšího pohraničního města je teď centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Právě v Broumově zahraje už tuto sobotu v klášterním kostele svatého Vojtěcha symfonický orchestr Českého rozhlasu. Půjde o koncert Mozart a jeho přátelé a Vltava ho bude také živě přenášet. No a Broumov se stal před časem také nejmenším městem v historii, které postoupilo do finále soutěže Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Jeho příběh ukazuje, že kulturní život nemusí kvést jen ve velkých městech, ve velkých centrech a že právě kultura může pomáhat proměňovat i odlehlé regiony. No a jednou z těch, kdo kulturní život v Broumově pomáhá utvářet, je náš dnešní host Šárka Rambousková, učitelka českého jazyka a základů společenských věd na Broumovském gymnáziu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V dnešní vizitce Šárku Rambouskovou přivítal Ondřej Cihlář. No a my se vraťme zpátky k našemu hostu, protože Šárka Rambousková se věnuje regionální historii a do města i mezi své studenty zve zajímavé osobnosti kulturního i společenského života. O Broumově, jeho minulosti, současnosti a o tom, co všechno může kultura s městem udělat i s jeho obyvateli, bude právě dnešní vizitka. No já už jsem vás tady přivítal, jsem rád, že jste přijela z tohoto města. Já jsem na Broumovsku v dětství trávil několik letních táborů. Aha. U Pěkova.
2: To hodně lidí má takhle spojené právě s těmi letními tábory.
1: Je to tam nádherné, krajina, která je vlastně za tím valem pískovcových skal a za Ostašem je krásná, ale přesto jsem tam měl pocit tehdy i párkrát potom, když jsme tam hráli s Vostopětkou, že je to město trošku odlehlé. No. Tak by mě zajímalo, jestli se vám podařilo napojit se už na další centrální části Česka, anebo naopak sílí vazba na Polsko.
2: No, já myslím, že se nám podařilo napojit se, určitě ano. Nicméně Broumov je pořád místo, které je opravdu schované tam v tom výběžku s tím, že spousta lidí, která přijíždí třeba do Broumova autobusem, tak už jako nepočítá s tím, že by za těmi pasy, za tím lesem prostě ještě něco bylo. To je třeba případ mého muže, když šel úplně poprvé v životě do Broumova, protože já jsem broumovská opravdu i jako po prarodičích a tak, že mé matka je prostě Němka, takže nebo poloviční Němka, takže tam mám prostě kořeny a já v domnění, že teda budu žít prostě v civilizaci, jak já říkám, se svým budoucím mužem, takže budeme určitě bydlet minimálně v Hradci Králové, protože mně to přišlo všechno vždycky jako malinké. A můj manžel, když se poprvé v životě dostal do Broumova, přičemž teda s tím, že na těch pasách váhal, jestli vůbec neměl už někde vystoupit, že to není možné, tak nakonec usoudil, že vzhledem k tomu, že dělal triatlon a další věci a že se mu v Broumově líbí, tak jsme tam prostě zůstali. Takže já vlastně vyjíždím neustále někam, abych se mohla do Broumova vracet a dělat tam to, co dělám.
1: No skvělý je, že jste vyjela také sem na Vltavu do vizitky, do dnešní vizitky. Připomínám našim posluchačům, že kdybyste se chtěli na cokoliv Šárky Rambouskové zeptat, nejenom na tedy broumovský region a kulturu v něm, tak pište e-mail na adresu vizitka@rozhlas.cz. Nicméně pojďme se vrátit zpátky. Vy jste zmínila, že jste potomkem tedy rodiny, která je broumovská, což není úplně typické, protože po druhé světové válce toto město, které bylo zejména osídleno německým obyvatelstvem, bylo naprosto vysídleno a zůstaly tam tedy jenom zlomky původních obyvatel. Ano. Jak to zamávalo tím městem a je to tam zná dodnes?
2: Zamávalo to velmi tím městem, protože když bych to třeba srovnala s malou policií, která je na české straně, tak to vlastně ten vztah k tomu místu a k tomu městu se tam utvářel 300-400 let a tady se to prostě přetrhlo v tom roce 45-46 a pak se vlastně to, ten Broumov vstal na těch několik let takovým místem úplně po tom prvním divokém odsunu, tak se opravdu jako vyměnili lidi hrozně rychle, protože si prostě přijeli pro ty věci, které tam ti Němci museli nechat. Pak byl Broumov trochu taky za trest, protože prostě lidé z Hradce a podobně byli prostě za trest jako majitelé firem nebo případně představitelé té buržoazní společnosti, tak byli vlastně do Broumova odsunuti vlastně za trest. Pak se do Obroumova v roce 47 přistěhovala taková malá komunitka volyňských Čechů. Mm-hmm. No a vlastně teprve, vlastně ti první lidé, kteří se tam narodili v tom roce 46-47, tak teprve začali vlastně zakládat nějaký ten vztah k tomu městu. Ale teď už bych řekla, že vlastně už vyrůstá třetí generace Broumováků, takže už si to město asi vzali k srdci. Ale byl to trošku složitý přístup. Bylo to takové jako náročné. Dlouhý vývoj, zkrátka.
1: Nechci do toho šťourat příliš, ale je zajímavé to, že vaše rodina z Broumovska odsunuta nebyla.
2: No, byla celá, kromě babičky, kromě mé prababičky, tak pradědu odsunuli a bylo to takové podivné. Je to taková smutná historie.
1: Je to zvláštní, určitě chápu, rozumím tomu. Také máme v rodině sudetské Němce a ta rodina se tak zvláštním způsobem rozptýlila. Tam to bylo ovšem zase z oblasti Ostravska a Bohumínska, která vlastně do těch Sudet také patřila. Pojďme se vrátit k vám, k vaší práci na gymnáziu. Tak jaký vy cítíte, že máte potenciál a možnost vlastně kulturně působit ještě mimo klasickou osnovu toho, co máte na gymnáziu vyučovat?
2: Cítím jako velký, protože ve 21. století se prostě nemůže učit tak, jako na gymnáziu učili mě, protože já jsem vlastně to gymnázium absolvovala. A tak prostě mám díky tomu, že se vlastně Broumov fakt otevřel a vlastně máme úplně exkluzivní výhodu, kterou nemá skoro nikdo, a to je vlastně rezidenční domeček spisovatelů v Klášterní zahradě. A vlastně každý měsíc přijíždí do Broumova posledních 10 let určitě vždycky buď překladatel, nebo spisovatel, básník, novinář. No a to je samozřejmě jasné, že když je máme kousek přes náměstí, takže je prostě oslovíme.
1: Že se snažíte
2: vytěžit.
1: A že
2: prostě přijdou do hodin. A je to super, protože oni přijdou. Ono je to zajímavé a vždycky je to strašně skvělé pro ty studenty, protože vidí ty mrtvoly v těch čítankách, ale vidí, že spisovatelé jsou prostě živí lidé, že mají nějaký příběh a že jsou vždycky hrozně fajn. A ti mý studenti se vlastně naučili, což mě přijde úplně jako nejlepší věc, naučili prostě číst, respektive se taky třeba těch autorů ptát na různé věci. A prostě je to strašně, vždycky strašně nosná věc, včetně toho, že někdy vznikají takové, když takové jako nechci říkat přátelství, to je asi silný výraz, ale oni se pak třeba vzájemně ještě kontaktují nebo se potkají a je to super. A já právě jsem zjistila, že třeba Míša Marková, překladatelka, která přeložila vlastně několik knih, které jsme potřebovali do výuky, tak potom studenti si připravují takové jako výstupy, já jsem četl tohle a chci o tom mluvit, tak přiběhl s knihou a říkal, paní učitelko, to je ta Míša, jak tady byl. Takže je to úplně jako skvělá věc a to bych třeba nikde jinde neměla. I když jsem měla trošku i takovou jako krizi broumovskou, což já občas mám, že bych jako mohla jít třeba učit někam jinam, tak jsem jako vyrazila prostě, dokonce tady v Praze jsem chvíli na jednom gymnáziu, to jako na zkoušku a pak jsem zjistila, že vlastně vůbec není žádná výhoda učit to mě. Jako já mám úplně geniální kabinet, veliký, krásný. Mám prostě studenty úplně skvělé, kteří jsou úplně stejní jako ti ostatní. Vůbec to není tak, že jsme za stěnami, srnky, neumíme jít s příborem, to vůbec není pravda.
1: To bych si ani netypnul.
2: No, ale občas se to tak jako o nás tak jako tradovalo. Ty jsi
1: ještě
2: zbrouhoval?
1: Mi řekněte jednu věc. Mám zkušenost s celou řadou menších měst, kde se velmi daří právě tomu, co jste popsala, nějakému tomu propojování s celou řadou různých kulturních lidí. V Litomyšli, kam zajíždím, kvete architektura v Týně nad Vltavou, které zase v jižních Čechách, tak se probouzí celá řada různých dalších aktivit. Jsou to všechno města kolem 10 000, to znamená zhruba velikosti Broumova. A jeden z největších problémů a potíží, kteří tam cítí místní, je to, že mladí talentovaní lidé, kteří tam odmaturují, pak jdou na vysokou školu nebo jdou zkrátka za prací někam dál, tak vlastně se nevrací.
2: No, to je problém i Broumova.
1: Jakým způsobem je přitáhnout? No, přišla jste na to?
2: Ne. Nebo přišla bych na to, nebo nevím, vlastně nepřišla. Ale já tomu vlastně rozumím. Já bych, když si představím sebe, tak nebo prostě kohokoliv, kdo vyjde prostě gympl, jde na vysokou, což se těší. Obzvlášť osmileté gymnázium, to je opravdu jako nářez těch 8 let prostě v jedné škole, v jedné budově, všichni pořád stejní lidé, takže oni fakt už stříhají metr, že už bude konec a že se konečně jako dostanou na ty školy a pak si prostě pak třeba vyrazí do světa, ale čas od času se stane i takový zázrak, že se pak třeba náš absolvent vrátí, protože si v Broumově postaví dům, protože si tam třeba vychová děti, ale ta práce, kterou tam jako třeba chtějí, tak to tam samozřejmě není, takže pokud jsou třeba online, nebo jsou to třeba, nevím, prostě najdou tam práci úplně minimálně, jo, tak to je možná ten problém, ale jinak jako vrací se a to je vlastně dobře. A navíc je super, že vlastně kde kamkoliv já vyrazím, tak vždycky narazím na svého studenta nebo absolventa gymnázia i na takových místech, která třeba by se neočekávalo, že budou.
0: Třeba v New Yorku.
2: Třeba v New Yorku. takže je to vlastně, já bych to neviděla, takže je velký problém, že se ti mladí nevrací. Je to velký problém, ale rozumím jim. Jako rozumím jim. Já v jejich věku jsem si taky myslela, že se už nikdy nevrátím.
1: Chápu to, máme před sebou první píseň, která je Where the Wild Roses Grow, což je tedy pravděpodobně na Broumovsku.
2: No, ano.
1: Nika Cave and the Bad Seeds a Kylie Minogue. Proč jste vybrala tuhle píseň?
2: Já jsem ji vybrala, protože to je taková píseň, která mě provedla takovým obdobím, kdy mi umřel táta a on měl teď 4. září narozeniny. Mm-hmm. A vy jste mi zrovna v tu chvíli, kdy jsem si na něj vzpomněla, tak vlastně napsali, abych poslala písně. Tak a protože jsem na toho tátu tímhle způsobem vzpomínala, tak jsem to tam rovnou napálila.
1: Takže to je píseň, kterou tady posíláme za ním.
2: Ano.
1: Nepravděpodobně. No a samozřejmě všem vám, kteří tuto píseň máte rádi, připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, na kterém se můžete Šárky Rambouskové, učitelky a kulturní pracovnice z Broumovska na cokoliv doptat.

0: Poslední slova písničky Nika Cavea patřily Kylie Minogue, dohrála píseň Where the Wild Roses Grow. Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naším hostem je Šárka Rambousková, učitelka češtiny a základu sociálních věd na Broumovském gymnáziu, ale samozřejmě také, řekněme, kulturní aktivistka. Snažil jsem se nahradit to slovo pracovnice něčím lepším. Nicméně pojďme zpátky k vaší činnosti, která tedy samozřejmě tryská z vaší pedagogické činnosti, ale důležité je, že vy vlastně tu roli učitelky v uvozovkách přesahujete na mnoha úrovních a já bych se teď chtěl dostat k dotazům na konkrétní vaše činnosti. Vy už jste zmínila, že spolupracujete s různými rezidenty v tom takzvaném literárním domečku, kteří tam jezdí, ať už jsou to překladatelé nebo autoři samotní, ale jsou tam často také rezidenti zahraniční. Tak by mě zajímalo, jestli i s nimi nějakým způsobem je propojujete se studenty, nebo dokonce jestli tam vznikají nějaká ta přátelství, tak jak jste to zmínila.
1: To určitě je fajn, protože jezdí vlastně hodně překladatelé z němčiny. Respektive Goethe Institut občas posílá i německé autory a protože vlastně u nás ve škole máme taky výuku němčiny a kolegyně němčinářka je výborná, takže jsme se vždycky domluvili, že třeba v semináři nebo jak učí malé skupiny, tak vlastně si zve právě ty třeba zrovna konkrétně ty německé překladatele vlastně do hodin a vlastně spolu vlastně tvoří, pokouší se třeba o překlady a je to strašně jako zajímavé a pak jako velkou skupinu tvoří polští autoři, kteří přijíždějí vlastně do Broumova pracovat a to je teda vynikající spolupráce i proto, že máme vlastně kolegyni Ivonu, která u nás učí angličtinu a zároveň teď, protože vystudovala i polštinu, tak vlastně učí i polštinu a máme vlastně už třetí ročník studentů, kteří se věnují polštině, protože máme vlastně na gymnáziu možnost výběru několika předmětů, respektive jazyků.
0: Zároveň Polsko máte za humny.
1: A Polsko máme za humny.
0: Takže
1: se to velmi hodí. A navíc jsem zjistila, že spousta mých studentů vlastně nezná to polské příhraničí. Takže tam vlastně jako vyrážíme. Jedna otázka zněla výborně. Jeden student mi říkal, paní Štolko, Anna Svidnická, když jela za Karlem IV., tak to tutově musela přes Broumov. Takže tím pádem jsme vymysleli akci Po stopách Anny Svidnické a vyrazili jsme do Svidnice, což je vlastně město kousíček u nás za hranicí a právě kolegyně polštinářka se tam narodila a zajistila nám vlastně perfektní prohlídku a vlastně i částečně v angličtině, částečně v polštině, takže se to hrozně hodilo.
0: No vzhledem k tomu, že učí angličtinu a polštinu, přesně. Tak naprosto v jejich oborech.
1: No a potom byla na rezidenci vlastně autorka dětských knih z Vroclavy, Magdalena Zaremská. A tam jsme si jako sedli úplně nejvíc a tak jsme samozřejmě vyrazili do Vroclavy se studenty s tím, že Magda nám udělala vlastně průvodkyni a Vroclav je město, které je vlastně spojené i vlastně s Českým královstvím, takže jsme to fakt užili. No a vlastně takovou jako třešničkou na dortu byl pak Krakov. A to byla vlastně jako taková jako závěrečná akce v Oktávě, abychom to jako uzavřeli ta polská města. Takže to bylo strašně fajn a vlastně v tomhle pokračujeme. Přičemž někdy se fakt stává, že vznikne fakt přátelství, což třeba s tou Magdou jako se prostě navštěvujeme, píšeme si, je to prostě

0: prostě fajn.
1: Zní to skvěle. Je tady možná už takový mýtus o tom, že zájem Poláků o Čechy je větší než Čechů o Polsko. Zdá se, no, že to úplně nepotvrdíte.
0: Ne, úplně ne, nevím. Je to takový přesně mýtus, nebo takový předsudek, který je, že oni nás mají rádi a my je ne. Mm-hmm. Tak to bych teda úplně, já to vidím ve své bublině. Já to
1: Jak byste to narovnala?
0: No jenom prostě víc té bubliny, víc toho předsudku a s těmi lidmi se potkat, protože když se prostě, to je stejné jako nikdy nemůže do Paříže, protože tam jsou příšerné věci a prostě psali, říkali v televizi, prostě ne, prostě víc té bubliny, musíte z toho Broumova prostě vyjít, abyste se tam vrátili s tím, že jako se nám tady žije krásně.
1: Zdá se mi, že tím, že vlastně navazujete a vytváříte tu vazbu na Polsko a kontakty a tak dál, takže to je možná i pro broumovské docela novinka. Mm-hmm. Čím to je, že ten Broumov ležící 10 kilometrů, možná menší vzdálenost od polské hranice, vlastně neznamená, že by byl vstupní branou pro nás do Polska, protože to je přece země, která podle všeho se velmi dynamicky rozvíjí.
0: Určitě.
1: A i například z divadelního prostředí já vím, že opravdu divadla je tam více a spoustu českých režisérů a autorů tam jezdí, protože za to dostane docela výrazně lépe zaplaceno.
0: No, tak já myslím, že se to už vlastně trošku potvrzuje, protože hnedka za hranicí je vlastně, jsou ty Guru literatury, které vlastně dělá Olga Tokarčuk, která vlastně bydlí za hranicí kousíček. A myslím, že to je vidět, že se prostě otvíráme tomu Polsku, že se tam jezdí. My máme vlastně i autobusy, vlaky, které přes léto jezdí do Polska. Turisté tam hodně se jako dostávají přes hranici, tak si myslím, že už to taky neplatí, že prostě jsme nějak uzavření. Navíc teda samozřejmě většina Broumováků a těch místních z těch vesnic, kde to mají třeba blíž do Polska než do Broumova, tam jezdí nakupovat. Hmm. Takže bych řekla, že to otevřelo. Že už jako tu hranici nevnímáme jako takový ten pás zoraný, kam se nesmí, ale že to prostě propojuje.
1: Tak to je skvělé. Samozřejmě tomu fandím dál, ať to pokračuje a to vzájemné obohacení jako dále probíhá. Dalším vaším tématem, o který se snažíte na Broumovsku, je uchovávání historické paměti. Ten region je zajímavý tím, že vlastně vždycky byl na pomezí těchto dvou zemí, i když pravda je taková, že ta hranice vedla různě. Mm-hmm. Chvíli ty regiony patřily, řekněme, ke koruně české, jindy ke Slezsku, které nebylo tak rozděleno, jako je teď. Ostatně zmínila jste také Vroclav, tedy Vratislav, hlavní město Slezska, což je region, který je rozdělený mezi Českou a Polskou, i když teda asi 80% slezského území leží v Polsku. Ano. Tak jaká je pro vás ta nejzajímavější historická kapitola vlastně tohohle regionu?
0: No tak já se snažím, my jsme se vlastně v rámci paměti národa snažíme mapovat prostě lidi, kteří si pamatují ještě ty staré časy a případně zapojit do těch takových těch medailonů. To se nám daří už dlouho, to už děláme dlouho. A pak vlastně v souvislosti s tou pamětí národa mě napadlo jako zapojit prostě i do jiných projektů. Takže v rámci semináře, který jsme s kolegou vymysleli, s kolegou historikem, máme prostě seminář 20. století. A to je seminář, kde se věnujeme prostě kultuře, politice, historii z pohledu světa, z pohledu Evropy, z pohledu Československa a z pohledu Broumovska. Mm-hmm. Protože broumovský dějepis 20. století šel trošku jinudy než třeba ten československý. Takže vlastně jsme si takový cíl jsme si dali, abychom vlastně do toho semináře zvali lidi, kteří mají prostě co říct těm dětem a zároveň jsme vlastně začali pátrat v historii třeba právě těch sudetských Němců, takže jedna skupina mých studentů prostě udělali úplně exkluzivní práci, kterou jsme přihlásili tady na mezinárodní studentskou konferenci do Prahy, která vlastně mezi českými a slovenskými studenty se vlastně utkají v takovém jakoby boji o nejlepší práci na téma menšin. Mm-hmm. A tam vlastně ta jejich práce byla tak jako dobrá, že vlastně přesáhla tradice toho, nebo normy toho středoškolského studia. A tak dostali cenu jakoby zvláštní, protože prostě nespadli do těch středoškolských pravidel. A pak jsme vlastně tuhle práci, protože to byla práce o tom, jakým způsobem lidé, kteří leží v broumovských hrobech, když to řeknu takhle jako morbidně, tak jak jejich potomci třeba žijí dál, prostě za tou hranicí byli odsunuti a podobně. A oni fakt spojili prostě jednotlivé mrtvé s živými a udělali takový fakt jako genealogický v podstatě strom. A protože je do Broumova vždycky v září, shodou okolností tenhle týden jsou v Broumově zas staří lidé, potomci těch, kteří museli odejít, nebo dokonce i pamětníci ještě Broumova, tak my jsme jim to při hodině němčiny, prostě respektive v němčině jim to prostě studenti představili, přičemž se pak začali ozývat, to je teta, to je moje rodina. Mm-hmm. No a pak byli vlastně studenti vlastně strašně krásně oceněni v Mnichově. Prostě sudetský Landsmannschaft je jim vlastně dal cenu za to, že vlastně otevřeli ty staré rány a že se snaží o zbližování. Takže to bylo strašně fajn.
1: Skvělé je, že tyto aktivity, tak jak jste to zmínila, s tím sudetským Landsmannschaftem vlastně dneska už slouží ke směřování vlastně těch nových generací, což potvrdil také sjezd v Brně, který byl před prázdninami. Což bohužel spousta lidí nechápe a stále mají pocit, že je to nějaké otevírání starých rán. Vidíme i v tomto případě, že se jedná spíše o navazování kontaktů a vlastně znovu vlastně nacházení cesty k sobě.
0: A ti studenti už nemají vůbec žádný předsudek, oni už to vidí prostě svýma očima, oni na to mají svůj názor a nepotřebují mít prostě takovéto Němec Čech, ale prostě opravdu to bylo, já jsem fakt byla jako dojatá tím, jakým způsobem se toho ujali, jak to zvládli.
1: To zní celé velmi nadějně, tak doufám, že to bude pokračovat. Nicméně vy jste zmínila ty menšiny, které na Broumovsku také jsou. Je tam také velká romská menšina, já si na to pamatuju, když jsme tam díky Petru Bergmanovi, což je taky velmi aktivní kulturník tohoto regionu, tak jsme tam hráli s Vostopětkou a vím, že jsme mezi publikem měli spoustu Romů. Tak by mě zajímalo, jak vlastně se tam tahle ta otázka řeší na rovnává a vlastně jak to soužití pokračuje?
0: Tak pokračuje stále, ale je to jako hodně složitá otázka. Pravda, že já jsem jenom jako v podstatě pozorovatel, protože já vlastně fakt jsem v bublině, která se točí kolem toho gymnázia, těch přátel a tak dále, ale je tam prostě tenhle ten fenomen tam vždycky byl, vždycky bude a prostě ten způsob, jak spolu komunikovat je samozřejmě strašně složitý, protože se třeba teďka do Broumova přistěhovalo víc lidí, kteří s tím Broumovem nemají nic společného, prostě se tam přistěhovali, protože tam bylo možné se ubytovat, protože prostě ten obchod s chudobou prostě v Broumově funguje, bohužel, a na to nesáhne město ani omylem, protože to je prostě věc nějakého nastavení státu, takže je to taková jako trošku smutnější kapitola.
1: Co se týká nějakých programů, které třeba by mohly vzniknout i na gymnáziu právě v rámci třeba nějakého pocitu, potřeby vlastně propojovat tyhle ty komunity většiny s menšinou.
0: To jsme třeba taky měli, protože jsme měli studenty, kteří byli hodně jako hudebníci, měli kapely, takže vlastně jako teďka to řeknu tak, jak to říkáme u nás, takže s cikánama prostě hráli a bylo to vždycky úplně fajn, takže ono to je zase otázka nějakého jako jednotlivého přístupu, to prostě nejde generalizovat, že město je takové nebo takové, on je takový. To prostě si to vyzkoušet. No.
1: Chápu to, máme před sebou další píseň, You Look Like Rain od kapely Morfín. Proč jste ji vybrala?
0: No to se mi strašně líbí prostě.
1: Prostě protože se vám to líbí.
0: No já jsem ji kdysi objevila, jednou jsem to slyšela a mě přijde úplně charismatický prostě ten zpěvák. Prostě se mi to líbí, úplně strašně mi to jako naladilo, takže ji mám ráda vždycky, když jsem tak jako v nějakém neúplně dobrém stavu, tak tam mě teda vždycky vrátí do reality.
1: Říká broumovská Šárka Rambousková, kterou posloucháte v dnešní vizitce a jakýkoliv dotaz na ní směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, už jsme se přehoupli do druhé půlky vizitky, jak nám ohlásila Janka Plotková, respektive její nahraný hlas. Vy posloucháte vizitku, kterou uvádí Ondřej Cihlář a dnes je se mnou ve studiu Šárka Rambousková, učitelka českého jazyka a základu společenských věd na Broumovském gymnáziu, ale také velká kulturní hybatelka. No a my se pojďme dostat k další vaší oblíbené činnosti a to jsou různé kulturní osvěty a besedy s osobnostmi. Pravidelně do Broumova jezdí významní lidé kulturního a společenského života, například třeba disidenti, signatáři Charty 77, tak nám povězte, jestli tam vlastně mají nějaký vztah k tomuto regionu, protože v nedalekém, řekněme, místě na Trutnovsku měl v Hrádečku svou chalupu Václav Havel, tak jestli třeba trošku nějakým způsobem i Broumov je tímto říznut.
2: Určitě, je říznut velmi, protože v Šonově, což je kousíček od Broumova, bydlí můj kamarád Standa Pitaš, což je vlastně chartista, bojovník za svobodu a prostě strašně přímý člověk, s kterým shodou okolností, co se týká Václava Havla, teď zrovna aktuálně připravujeme 90. Václava Havla, takže vyrazíme prostě, jak jsme zvyklí, prostě starým autobusem, erťákem na Hrádeček a Standa prostě studentům tam prostě o Václavovi Havlovi něco řekne, protože se osobně znali a se Standou máme prostě vynikající spolupráci ještě dávno před vším. To začalo tím, že za Standou do Šonova jezdil Ivan Martin Jirous, Petr Placák, Čuňas, si nemůžu teď honem vzpomenout na jméno. A vlastně Standa mi vždycky nabídl, jestli by bylo možné, že by třeba se mohli potkat i ve škole, což jsem samozřejmě okamžitě řekla, že to možné je. Takže když třeba ve třídě, v mé třídě, na mé židli seděl prostě Ivan Martin Jirous, tak já jsem mu, on byl prostě geniální a byl prostě strašně milý a bylo vtipné, že on má vlastně trošku trému, což jsem teda vůbec nečekala, nebo nikdo jsme to nečekal. A tak já jsem mu přečetla takový rozbor, který vydalo ministerstvo školství, respektive nějaký ústav pedagogiky o tom, jak máme učit Magorovi labutí písně. Načež Magor chvíli to poslouchal, pak se na mě takhle podíval s tím pivem, mimochodem broumovským pivem v ruce a říkal, ty vole, takhle jsem to vůbec nenapsal. Takže mě bylo úplně jasné a bylo to fajn, že ti studenti jako pochopili, že literatura není to, že se naučíme to, co se máme naučit, ale že je to prostě to, co na mě dýchá, jak to cítím já a takhle se to snažím dělat. A prostě díky Standovi jsme vlastně, nebo Standa nám vždycky zprostředkoval ten pocit toho člověka, který vlastně nic neudělal, ale prostě komuši ho zavřou, že prostě musíte žít prostě v totalitě, můžete žít se zvednutou hlavou a prostě on má strašně hezký vztah k těm studentům, tak pak jsme ještě vymysleli vlastně takový výlet právě tím erťákem v sedmdesátkách, nebo v oblečení ala sedmdesátky jsme jeli vlastně na hrob Magorův a pak jsme vlastně v takovém tom mlíně známém, vlastně se tam měli 3 dny a prostě bylo to strašně skvělá taková jako výuka undergroundu právě. Jsou to skvělé věci, protože Standa do toho jde, takže to já mám radost, takže je to, není to zprostředkováno, není to z učebnic, ale je to prostě je to živý dějepis 70. 80. let.
1: Je to ten vhled, pokus o to propadnout se do normalizace a do doby, kdy se v Broumově určitě žilo různě, ale díky undergroundu to bylo aspoň trochu ozvláštněno.
2: Na to, že Standa má ještě samozřejmě úplně exkluzivní klub, kam vlastně zve kapely a různé osobnosti kulturní, které zase samozřejmě nepatří do toho mainstreamu.
1: A ten je v Broumově.
2: A ten je v Broumově, je to klub Eden a tam teda vždycky jako, tam když přijdete, tak jste vždycky jako doma, tam je to fajn.
1: To zní skvěle, pojďme díky této vizitce vytvořit pozvánku do Broumova, protože tady píše pravděpodobně vaše kamarádka Jana Vínerová. Milá Šárko, moc zdravím a poslouchám, je to živé, zajímavé, moc se mi to líbí. Pokud by se podařilo ještě pár námětů, radí vám tady, ať zmíníte Za poklady Broumovska, Broumovská klávesa, Českopolské dny poezie, také Broumovské diskuze, zdá se, že se toho v Broumově děje.
2: Hodně.
1: Samozřejmě také musíme zmínit všechny různé kulturní akce, které jsou kolem Broumovského kláštera, které iniciuje pan Školník. Také akce, které iniciuje Petr Bergman, který tedy si snaží také mapovat architekturu broumovských kostelů, které jsou velice zajímavé, protože jsou z období baroka, jsou mimořádné. Tak řekněte mi, na co byste vy pozvala takhle posluchače, co máte ráda vy?
2: Tak já mám hrozně ráda Broumovské diskuse, protože to je vlastně projekt agentury pro rozvoj Broumovská a vlastně kláštera. A to je prostě projekt vynikající, protože do Broumova prostě přijedou osobnosti z různých míst a z různých oborů a vlastně na jednom místě během 3, respektive 4 dnů vlastně představují svoje názory, svoje postoje k určitému tématu a zase, abych přihřála svoji polívku, tak vlastně moji studenti těm osobnostem, těm hostům vlastně dělají takové stíny. To znamená, že se jim věnují a prostě ty 4 dny, když ti lidé se pohybují po Broumově třeba poprvé, tak se s nimi potkají, ukážou jim prostě, kde co je a zároveň jsou takovými i tajemníky. No a zase vznikají zajímavé věci, protože moji studenti se prostě naživo potkají se sociology, politiky, politologi, filozofy, ústavními právníky a zase je to zkušenost, kterou prostě by běžně neměli, kdyby nebyli v Broumově.
1: No zdá se, že gymnázium je pro setkání a zprostředkování těchto kontaktů zásadní institucí. Zásadně určitě i to, co se děje tedy v Broumovském klášteře.
2: Určitě.
1: Bylo už zmíněno také v souvislosti s Broumovem, že to bylo nejmenší město, které se ucházelo o ten titul Evropské hlavní město kultury, který má připadnout tedy vítěznému městu, co jsou České Budějovice. V roce 2028. Máte pocit, že ten Broumov a celý ten region by na to vlastně měl?
2: Mám ten pocit, určitě měl.
1: Co to všechno je, co to Broumovsko nabízí, kromě toho, co vy jste teď zmínila?
2: Tak to, co jsem zmínila, to, co vlastně zmínila i Jana Wienerová, tímto zdravím, ale vlastně možná díky té nominaci nebo díky tomu přihlásit se do takového odvážného programu se vlastně jako ten Broumov rozproudil, protože začátek byl velmi vlažný a obzvlášť jako místní z toho neměli úplně dobrý pocit, ale vlastně se ukázalo, že fakt můžeme zvednout hlavu, což já vlastně chci, když těm svým studentům říkám to, že jste z Broumova, neznamená, že jste horší, ale naopak, jakože se můžete klidně jako tu hlavu zvednout úplně stejně, ale s tím, že to musíte dokázat, protože jako být nejlepší v Broumově je super, protože nejlepší středoškolák v Broumově být je velká výhoda, protože tam je jenom jediná střední škola. Že?
1: Tak a teďka zásadní otázka. Nakolik se tomuhle kulturnímu vzedmutí díky němu proměnil Broumov a hlavně obyvatele? Máte pocit, že už to skutečně to město proměňuje, že už lidé si uvědomují vlastně, že ten význam kultury je neocenitelný?
2: No, tak zase budu mluvit za svoji bublinu a to si myslím, že určitě je. Na druhou stranu vidím i to, že se opravdu třeba i v tom běžném městě, když to takhle divně řeknu, se vlastně lidé začínají být zvyklí na to, že tam jsou třeba turisti, že se opravdu dějí tyhle akce. Teďka je prostě v Broumově pro mě úplně jako exkluzivní prostor se otevřel a to je prostě stará, krásná kavárna Herzog, kafé Herzog, což byla vlastně do roku 45 nádherná prostě kavárna vídeňského typu. A tady teď 2 měsíce otevřená, takže vlastně i ten prostor vlastně kultivuje ty lidi a já si myslím, že se to prostě pomalu, ale jistě daří, že prostě ti lidé se otvírají té kultuře.
1: Máme tady před sebou další píseň Zuzany Navarové, Zatím hodně pus. Proč jste ji vybrala?
2: Zuzana Navarová je moje oblíbená písničkářka, skladatelka, byla mi vždycky hrozně sympatická, navíc je z Hradce Králové, já jsem v Hradci studovala.
1: Tam navíc skvěle představení v Klicperově divadle.
2: Usnu a vstanu, to je prostě, doporučuji všem, i když bych to neměla říkat, že to není Broumov, ale doporučuji všem. A je to prostě Zuzana Navarová.
0: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

cit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,

0: No a teď už se dostáváme k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, Šárkou Rambouskovou, učitelkou českého jazyka a základu společenských věd na Broumovském gymnáziu, ale také kulturní hybatelkou tohoto regionu, jednou z mnoha, kteří tedy Broumovsko takto rozhýbávají. Vy jste mi tady začala říkat během písně, že teď toho máte před sebou ano. ještě hrozně moc a já jsem vás zastavil, abyste si to nechala až do vysílání. Mm-hmm. Tak co vás všechno čeká?
1: Tak teď mě čeká úplně nejblíž. Mě čeká zítra vlastně setkání právě se sudetskými Němci, kteří přijeli do Broumova. Takže takové jako podvečerní setkání.
0: A vy jste němčinářka?
1: Nejsem.
0: A, takže se bavíte anglicky?
1: No, anebo já rozumím německy úplně všechno, ale nechci mluvit, protože já jsem taková ta alte Schule, mm-hmm. že když to neumíš přesně, tak to nebudeš říkat. Ajaj. To se nedělá.
0: Znám tyhle takže, ty lidi, je to trochu
1: ano,
0: nevýhoda.
1: Je to
0: já
1: velká
0: jsem naopak
1: nevýhoda.
0: Střelec, že no, se nebojím z pěti slovíčky v podstatě hovořit o všem jako a je to teda občas chyba.
1: Ano, všichni mi to říkají, hlavně mý dva synové, ale prostě mami, tak to řekni. Ale prostě mám to v sobě. Fakt, jako já jsem chodila na němčinu k takovému drsnému panu němčináři na základní škole a asi to ve mně je pořád.
0: Je to škoda, ale nevadí, tak důležité je, že rozumíte. No. Nicméně, co vás čeká dál?
1: Čeká mě, tak to je to nejbližší, pak teda teď zrovna plánujeme 24. září přijede do Broumova. Díky tomu, že náš absolvent Michal Hrubý, redaktor, jazzista, vlastně má takový projekt s panem básníkem Milošem Doležalem, tak přijedou vlastně do Broumova k mým studentům nebo k našim studentům pro vyšší gymnázium mají takový literární pořad a já jsem pana Miloše ještě umluvila, takže zůstane do druhého dne a právě v tom semináři 20. století bude vyprávět o tom, jak vlastně popsal příběhy broumovských mnichů, kteří byli v Šonově v roce 1945 krutě zabiti a k tomu přidá ještě příběh z doňovského faráře, který vlastně vydal teď jako nedávno, jsou to právě ty osudy toho divokého odsunu a on byl tak strašně milý, že prostě zůstane, tak to se moc těším. Pak teď zrovna jsem v telefonickém jednání s Geisler z Hofkomedianten, kteří vlastně nám nabídli už v loni takový projekt, který je skvělý, protože je zase přeshraniční, takže přijedou i naši studenti nebo spolustudenti z Polska.
0: Hofkomedianten jsou spojení tedy
1: s Kuksem,
0: mm-hmm. ano, což je také nedaleko.
1: Ano. Takže vlastně to je taky taková ta regionální záležitost a protože to letos fakt teda loni strašně moc osvědčilo, tak letos máme jako druhý díl. No a my vlastně ještě s těmi Hofkomedianten jsme se vlastně domluvili, takže oni mají takové komorní divadlíčka pro třeba, které se hodí do třídy, takže já vlastně máme občas ještě i tyhle ty malé věci, takže to je to. Pak teda ten Václav Havel s tím Standou, 90 let.
0: Ano, připomenutí tedy těch nedožitých 90
1: ano,
0: let.
1: Ano, pak je Paměť národa brzy zase. Pak máme právě tu mezinárodní studentskou konferenci, kam pojedeme se třemi osudy třech Němců, přeživších v Broumově, takže to je další.
0: No poslouchám to s velkým respektem. Musím říct, že opravdu je vidět, že se vám daří jako propojovat vlastně všechny možnosti, jak umožnit studentům setkání s celou řadou skvělých osobností na maximum. Možná tomu odpovídá i ohlas, který přišel od našeho posluchače Jiřího Kašpara z Poličky, který píše: Dobrý den, děkuji za dnešní vizitku a moc pěkný rozhovor. Broumovsko je krásné a s vaším hostem má velké štěstí. Pozdravy, tak k tomu se připojím.
1: Tak děkuji moc. Každopádně já nejsem asi úplně hýbatel kultury, jako spíš chci rozhýbat ty studenty, aby prostě to, já jim, jako, je to prostě, vrací se mi to. Je to prostě pro mě jako energie. Jako fakt, že vidím, že to má cenu. Takže to mi přijde fajn.
0: Tomu rozumím. Ještě nám řekněte, jestli provázíte stále v kostele svaté Markéty.
1: Pozor, to se o mě říká, že provázím, ale ono se to stalo tak, že když začaly vlastně broumovské kostely, respektive to otevření broumovských kostelů, tak jsme s panem farářem, který mimochodem je soused u nás před gymplem, je takové náměstíčko a tam je vlastně kostel, fara, ještě chybí hospoda, to třeba dopadne, tak jsme se potkali, že bylo 30. června, byl konec školního roku a on mi říká, tak potřebuji někoho, kdo by chodil do Markéty. A Markéta je moje prostě totálně srdeční záležitost. Já, když jsem byla malá holka, tak jsem tam tudy chodila s babičkou, prababičkou a říkala jsem si, že bych se tam někdy jako chtěla být sama v tom kostele, což se mi jako přihodilo. Takže já tam vlastně ze svých osobních egoistických důvodů, vždycky, když jsem v Roumově v létě, tak tam vlastně jsem, ten kostel je otevřený, lidé tam chodí a mě je jako blbé tam jako nic neříkat. A o té Markétě se dá říct spoustu krásných věcí, takže jsem to propojila, ale to není jako, že jsem prostě nějaká průvodkyně, ale prostě jako egoistka sobkyně, která si tam prostě žije ten svůj život krásný s Markétou a mezi tím tam přijdou lidé, tak se o to podělím. Ale není to tak, že bych to měla jako v popisu práce a navíc já za to nic nechci, já jsem ráda, že tam můžu chodit.
0: Hmm. No tak to je vynikající přístup, tak to je velké štěstí. Jenom řekněte nám trošku, vlastně ono se mluví o těch broumovských kostelech, kostelech Broumovské, jako o speciální vlastně takové architektonicko-krajinné vlastně atrakci, tak čím jsou vlastně takhle mimořádné?
1: Tak oni jsou mimořádné právě tím, že jich je takhle hodně pohromadě. Já jsem teda teďka laik, ale můj kamarád Petr Staněk, který vlastně se těmi kostely zabývá, jejich architekturou, je vlastně... Mimochodem teda učí v Broumově v Zušce, ale je to zástupce ředitele Zušky, ale věnuje prostě pozornost té architektuře a věnuje se jí velmi dlouho. Tak vlastně jsou to jako speciální kostely na takových úplně skvělých místech a je to vlastně to baroko, které my v Broumově prostě kamkoliv vyrazíme, tak vždycky narazíme do baroka. Takže je super, že se ty kostely teď vlastně opravují, protože oni byly v hrozném stavu a tak se postupně jako vstávají z mrtvých, tak úplně jako to Broumovsko vstává z mrtvých, tak s nimi i ty kostely, takže je to vlastně fajn. A já bych si třeba ještě zmínila kostel z mrtvých vstání, což je kostel evangelický, který stojí v Broumově, je to kostel vlastně mých evangelických předků. Dneska tam, a to je právě můj kostel, jaksi oficiálně, protože paní farářka, která volala, tak to je vlastně náš kostel, který je taky jako ve stavu, který by potřeboval trošku z mrtvých vstát a zatím se teda snažíme a uvidíme.
0: Tak v názvu už to je, tak no, snad se to podaří i jako vetknout do zdí. Jaký vy teď máte pocit, že jako jaké teďka hlavní téma Broumova je to, které vy cítíte jako to nejaktuálnější? Jestli by se to dalo vlastně nějakým způsobem...
1: No tak teď si myslím, že úplně hlavní nejaktuálnější téma jsou volby. Takže teď to tak jako rezonuje, teď jsou, dokonce bude volební taková nějaká debata a la Česká televize, ale já vůbec nevím, já se netroufnu říct, jaké je jako téma, to, protože je to různé, každopádně nevím, prostě neumím to úplně přesně teďka jako definovat, co je v Broumově špatně, protože mi se nezdá, že je v Broumově něco tak strašně špatně. Mm-hmm. Ale jak jsem prostě s těmi studenty, kteří jsou prostě energičtí a prostě vidí do budoucnosti jenom to pozitivní a já to takhle mám, protože já si vždycky, když jsem byla malá, tak jsem si tak jako tajně otáčela kouzelným prstenem, jaké by to bylo, kdyby byl opravený klášter. Je. Mm-hmm. Jaké by to bylo, kdybych si někdy mohla sáhnout na Madonu, na Broumovském, Mariánském sloupu na náměstí. Stalo se mi to. Mm-hmm. Jaké by to bylo, kdybych mohla být sama v Markétě. Stalo se mi to. Takže já nejsem pesimista.
0: No to jsou všechno krásná splněná přání, tak jaký máte teďka? Co vás ještě čeká? Protože je vidět, že to vaše otáčení tím arabeliným prstenem funguje.
1: Já teďka otáčím hlavně, aby byli všichni moji blízcí prostě v pohodě, aby byli zdraví, abychom si nedělali prostě zbytečné nervy se vším, abychom se nenáviděli, co občas stane. No a asi musím trošku zabrzdit, protože zjišťuji, že mám úplně plný diář, tak zatočím kouzelným prstenem, jestli by to třeba nešlo trochu zbrzdit, tak uvidím.
0: No tak snad jo, tak vaše návštěva tady v Praze to brzdění úplně jako nepotvrzuje.
1: No ale já sem jezdím prostě jako guilty pleasure, takže já jsem jako, já musím prostě z Broumova odjet, abych se tam mohla vrátit a být zase spokojená, protože jsem v minulém životě asi zřejmě byla městský člověk.
0: Což teda znamená, že musíte z Broumova občas do toho města
1: vědět. Každý měsíc, aspoň 3 dny.
0: Jo, no tak to, dobře. Jsem rád, že aspoň vaše návštěva ve Vizce tomu pomohla. Naším dnešním hostem byla učitelka českého jazyka základu společenských věd na Broumovském gymnáziu Šárka Rambousková. Já vám přeju a držím palce a přeju vám hodně sil do další práce a rozloučíme se písněj Letní romance Roberta Křesťana. Proč touhle?
1: No, protože jak kdysi v prváku na Gimplu mě Roberta Křesťana naučil poslouchat můj spolužák Jarda a tak mě to tak jako provázalo neustále a když už jsme u těch regionů, tak Luboš Malina je vlastně náchodák, který s ním hraje v kapele a prostě zase je to prostě charismatický hlas pro mě a když je zase nejhůř, tak zase třeba poslouchám tyhle ty texty, protože mě baví ty jeho texty taky.
0: Jezdí Robert Křesťan do Broumova?
1: Do Náchoda.
0: Do Náchoda.
1: Ale tak, to je blízko.
0: To je blízko.
1: Tak.
0: No tak dobře, tak vám moc děkuju. Ať se ve všem dále dobře daří. Děkuju. Loučíme se s Šárkou Rambouskovou a od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.
1: Děkuju. Děkuju za pozvání. Ještě jsem stále v šoku, že jsem byla pozvána, tak snad to za chvíli přejde.
0: Rádo se stalo. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů také senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou také k dispozici přímo ve volebních místnostech. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky. Na setkání nejvyšších představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dorazí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Summit začne 4. listopadu a hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. Prezidenti se mají zabývat i zahraniční politikou. Slovensko od letošního července skupině V4 předsedá. Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v zemi. Musí ale ještě projít druhým hlasováním, které je podle agentury Reuters naplánované na 12. ledna příštího roku. Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Litevští představitelé několikrát zopakovali, že jaderné hlavice na litevském území rozmisťovat neplánují. Švédská královská akademie dnes předpolednem vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Cenu za minulý rok získala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu včera získala trojice vědců za výzkum řízení jontových kanálů a optogenetiky. V rámci Nobelovského týdne se v příštích dnech postupně dozvíme ještě laureáty za chemii, literaturu a mír. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se lokálně objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Úterý 6. října trávíte ve společnosti Vltavského vysílání. Ze studia zdraví Dagmar Kopečková. A nejsem tady pochopitelně sama. Následující minuty budou totiž jako už obvykle patřit jazzové hudbě. Dnes hudbě německé saxofonistky Charlotte Kreve. Ta žije od roku 2012 v New Yorku. Do Evropy se ovšem často vrací a dnes nám její hudbu představí kolega Jakub Doležal. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Kterou desku si dnes do studia přinesl?
2: Já jsem dnes přinesl do studia desku nejčerstvější a nejčerstvější možnou, co se týče Charlotte Kreve. 2. října Charlotte Kreve vydala album Water Bodies a z něj si dnes budeme pouštět ukázky.
1: A čím začneme?
2: Začneme skladbou, kterou nahrála právě a složila Charlotte Kreve, německá saxofonistka a skladatelka, a skladbu pojmenovala Wave neboli Vlna.

0: Německá saxofonistka Charlotte Graeff a její píseň Wave. Jakube, pokud se nepletu, tak v této skladbě Charlotte Graeff nehrála na saxofon, ale zpívala, je to tak?
1: Je to tak.
0: Proč?
1: Tak těžko říct. Při vědomí časového posunu mezi Prahou a New Yorkem, já myslím, že teď ještě není úplně čas na telefonát, ale... Seriózně, když budu mluvit, Charlotte Graeff není jen saxofonistka, ona je saxofonistka, skladatelka a zpěvačka. Dalo by se pak ještě polemizovat o tom, jestli není skladatelka a písničkářka, ale to si myslím, že už je na delší debatu.
0: Takže tohle album je takové jako shrnutí všeho, co ona vlastně umí.
1: Tohle album, dá se to tak říct, na tomhle album, jako, možná se to dá říct tak, že na tomhle albu představuje jako všechny polohy, které jsou jí hudebně blízké. A to album obsahuje 11 skladeb v různých obsazeních. Ve dvou skladbách je Bratislavský symfonický orchestr například, je tam spousta syntezátorů, v jiných skladbách zase čistě akustický zvuk a volné improvizace a opravdu je to, pokud bych jako někdo měl dotaz, jako co ta Charlotte Graeff všechno umí, tak to aktuální album si myslím, že to může ilustrovat jako docela barvitě.
0: A pojďme si ještě o Charlotte Graeff něco málo říct.
1: Charlotte Graeff je ročník 1988, v New Yorku teda žije od svých 24 let a v tu chvíli ona teda do New Yorku odešla za studii, protože v Německu už jako jednoho titulu dosáhla, co se týče hudebních škol. A v Německu také už patřila mezi populární mladé instrumentalisty a skladatele, protože od roku 2010 nahrávala, od roku 2008 údajně, od svých 20 let vedla kapelu Lisbeth Quartet, s kterým v současné době má na kontě 6 alb a podle všeho ta kapela přes tu geografickou vzdálenost mezi Berlínem a New Yorkem, tak pořád je funkční. A v New Yorku potom vlastně začala hrát s nejrůznějšími kapelníky, třeba se saxofonistkou Annou Weber, s pianistou Donem Friedmanem, a založila například čistě akustické trio The Choir Invisible s basistou Chrisem Tordinem a bubeníkem Vinným Speracou. Ale také hraje třeba s kapelou basisty Chrisa Morrisseyho, kterého jsme si tu pouštěli, myslím, před 3 týdny, což je vlastně kombinace jazzu a jestli to je indie rock nebo post rock, kdo se v tom vyznáte, omlouvám se. Takže její portfolio, abych tak řekl, je opravdu velice široké.
0: Pojďme zpět k hudbě. Vybral si skladbu Swim. Tu také Charlotte Graeff napsala?
1: Je to tak, skladbu napsala a opět ta skladba pochází z aktuálního alba Water Buddies.

0: Waterbody z 11 skladeb a to znamená, že podle toho, jak čtu tiráž CDčka, tak je to zhruba asi 6 různých kapel. Včetně toho symfonického orchestru z Bratislavy, sboru Korikos, což je newyorský pěvecký sbor. A pak už tu máme instrumentalisty jako již zmiňovaného Chrisa Morriseyho na baskytaru, bubeníka Billa Campbella, kytaristu Keisuka Matsuna, bubeníka Marka Childrese a ten seznam je opravdu dlouhý a já si myslím, že daleko lepší asi si najít ten obal a přečíst si to, protože spousta těch jmen ani nemusí být obecně příliš známa. Jak album navazuje na předchozí tvorbu Charlotte Graff? Já už jsem mluvil o tom, že vlastně Charlotte Graff na Waterbodies představuje všechny svoje oblíbené polohy a v tu chvíli bych teda zmínil, pokud se posluchači s její tvorbou doposud nesetkali, tak Charlotte Graff, jedna z jejich aktivit je kapela Wood River, což je kvarteto v obsazení kytara, saxofon, baskytara, bicí, ovšem teda saxofonistka Charlotte Graff i zpívá. Kapela využívá hojně elektronických zvuků a na jednom z na předchozím albu kapely Wood River Sediments We Move z roku 2021 se kapela obklopila velkým pěveckým sborem. To byl berlínský sbor Cantus Domus a třeba to je poloha, kterou na tom albu slyšíme taky díky účasti toho symfonického orchestru a pěveckého sboru. Ale třeba skladba, kterou jsme teď slyšeli, tak zase navazuje na, myslím jako kompozičně a provedením na tvorbu Charlottina berlínského kvarteta Lisbeth Quartet. Takže jak už jsem řekl jednou, v podstatě navazujeme na všechny předchozí oblíbené polohy Charlotte Graff a dále je prohlubujeme.
1: Máš pro nás ještě jednu hudební ukázku. Co to bude?
0: Ještě jsem zapomněl říct, že album produkoval Shahat Ismaili, což je strašně zajímavý člověk. Je to multiinstrumentalista, newyorský specialista na baskytaru nebo kytaru. Viděli jsme ho v Praze třeba s Markem Ribotem v Jazzdoku a ten se vlastně aktivně podílel i na tvorbě různých syntezátorových zvuků, například ve skladbě Membranes, kterou se dnes rozloučíme.
1: Dnes jsme tedy poslouchali, nebo stále posloucháme výběr z hudby německé saxofonistky Charlotte Graff. Do studia nahrávky přinesl Jakub Doležal. Děkujeme.
0: Děkuji, mějte se pěkně.

0: Německá saxofonistka a zpěvačka Charlotte Grave ve vysílání Vltavy. Je úterý 6. října 11 hodin 24 minut.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Lena Horne, americká zpěvačka, herečka a sex symbol 40. let 20. století. V jejím podání dozněla na Vltavě píseň Love Me or Leave Me.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden pokračujeme v poslechu rozhlasového vyprávění herce Jiřího Suchého. Desetidílný cyklus osudů byl natočen v roce 2007 a uvádíme jej při příležitosti 95. narozenin Jiřího Suchého, které herec oslavil minulý čtvrtek. Dnes je na programu 7. epizoda, nabídneme vám ji za pár minut.

0: Petr Beneš Quartet vás provází úterním vysíláním Vltavy. Je 11:30.
1: Osudy.
0: A na programu je 7. epizoda rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.
2: Komu se klíží oční víčka, ať běží spát. A kdo má bohatýho strýčka, ten ať je rád.

0: tehdy už prokoukli to, že ta finta s Havlíkem jako uměleckým vedoucím, že je to finta, a nasadili k nám uměleckého ředitele, což byl jistý pan Budlovský, původně nějaký železničář, který prostě najednou byl ředitelem Státního divadelního studia a ředitelem Semaforu. Ten dostal taky pokyn, aby mě všemožně stěžoval život. Tak já jsem už nevěděl, co poněvadž, když jsme nasadili novou hru Skleněné prkno, tak nám ji už krátce před premiérou zakázal. Chudák pan Homola jako host měl hrát hlavní roli a on se to tak těžko učil, poněvadž už byl starý a naučil se to a oni to nakonec zakázali. Takže já jsem potom řekl, já zkusím vzít Člověka z půdy, to byla první hra Semaforu, a udělám ji pro děti. Co proti tomu může říct? On chodil na ty zkoušky a strpčoval nám neskutečně život. Třeba, abyste pochopili, jaký to byl vůl. Já jsem tam měl takovou scénu, kdy scházím z půdy po žebříku. Trošičku artisticky jsem to pojednal, že jsem nelez po žebříku tak, jak se leze zády k publiku, jako, ale že jsem se naučil bez držení jako po schodech po tom žebříku se běhnout. To mě šlo. On to zakázal. Já jsem říkal, proč? On říkal, poněvadž parodujete státníka vystupujícího z letadla. No tak chvíli, jo. Nebo tam byly její rudé rety, jsem musel říct její červené rety, poněvadž ty rety nesměly být rudé. Takže on převracel každý slůvko a když už potom jsem poslech všechno, co chtěl, tak jsem změnil a přepsal a tak a už tam neměl co najít. To trvalo rok, tahle ta šikana. Rok nám to pořád vracel a když už neměl, co by tam mohl zakázat, tak si mě zavolal a s úsměvem, on byl takový pořád usměvavý, nabízel bombony nebo vitaminky tadyhle a pořád říkal, pojďte dál, tak no. A klaněl se vždycky, aby tak naprosto devotně říkal, podívejte se, ten Člověk z půdy, já vím, že už je skoro hotový, ale on ho režíroval Eval Čorm a on není žádoucí. Já jsem říkal, ale pokud vím, tak teď režíroval Na zábradlí a V Laterně Magice režíroval. On říkal, no právě, a on už je přešormováno, takže my to prostě nemůžeme pustit takhle. A já jsem se tenkrát namích, protože na tom Národním výboru seděly dvě dámy, velice rozumný, který nám fandili a který tohohle toho dosazeného ředitele moc neměli rádi. Oni dokonce mě řekli, že jsou rádi, že se toho Evalda ujímáme, že to je takový nesmírně kvalitní režisér a že byl pořád postihovaný a že teď se konečně mu otvírá dveře. A já jsem řekl, dobře, pane Budlovský, a kdo to řekl? On říká, Národní výbor to zakázal. Říká, že je přešormováno. Já říkám, tak tohle si nenechám líbit, já jdu na Národní výbor a řeknu, že prostě trvám na tom. A on najednou tak jako se zarazil, říkal, nechoďte tam, to by vás smetlo. Já jsem říkal, počkejte, mě by smetlo. A už jsem viděl, že prostě Národní výbor o ničem neví, že to je jeho akce. Počkejte, vy chcete říct, že když já, občan Prahy, půjdu na svůj Národní výbor, takže mě to smete, když půjdu říct, ne, tak já tam půjdu. On zoufale se snažil, říkal, hejte, Šorm bude, já tam půjdu a uvidíte, já to vyžehlím. A tak já jsem řekl, ne, tohle to mě tak naštvalo. Okamžitě od něj jsem šel na ten Národní výbor k těm dvěma osvětovým inspektorkám, který byli skutečně osvětoví, a řekl jsem jim to a oni říkají, tak to vám děkujeme, konečně máme zase další argument a konečně s ním zatočíme. A skutečně ho odvolali. Přišel nový ředitel, nějaký ředitel Petřík, ten byl poměrně slušný a měl takový úvodní projev a teď tam přišel tenhle ten Budlovský, ten bývalý ředitel, a přišel pozdě a už tam nezbyla židle na něj. A takže on tam stál, nikdo mu taky nenabídl, když mu už nebyl ředitel, že nikdo mu nenabídl židli, tak jsme tam seděli kolem stolu a on stál takhle stranou a teď poslouchal projev toho nového ředitele a když jsme odcházeli, tak přišel ke mně a říkal, nový ředitel je jednička, vidíte, je to jednička. Já jsem koukal jak blázen, prostě za každou cenu chtěl být jako loajální. Tak takovýhle lidi rozhodovali o tom našem bytí a nebytí. Ten Trojan, o kterým byla řeč, to byl ten plukovník, ten samozřejmě i prohrál ty klarinety a to nám nemohl odpustit. Takže když jsme začali studovat Fausta, ohlásil se, že chce vidět nějakou takovou už kompletní zkoušku a že chce prostě se seznámit s tím, co to vlastně je a jak to děláme, že má k tomu svý výhrady a tak. Tak jsme ho pozvali a teď se stala ještě jedna věc, ale to musím dát takový krátký vysvětlení předtím. Svaz divadelních umělců, kde jsem nebyl samozřejmě, tam by mě nikdy nevzali, tak ten měl komisi hudebně zábavných divadel, která chodila po divadlech a sledovala jejich úroveň po celé republice. Šéfem té komise se stal, jednoho dne byl jmenován Mojmír Vajman. A ten řekl, že tu funkci vezme jenom pod podmínkou, že já tam budu taky v té komisi. A oni říkají, on není člen svazu divadelních umělců a to nemůže být v té komisi. On říká, já ho tam chci mít jako odborného poradce. A trval na tom. A já jsem se stal členem té komise. A když přišel tenhle ten Trojan s tím, že chce vidět tu naši hru, už skoro dostudovanou, a my jsme věděli, že jako po zkušenosti z klarinetu, že to chce zakázat, tak jsem se obrátil na tu komisi, tam byli samí kolezi, poněvadž za ty asi 2 roky jsem pracoval v té komisi, tak jsme se znali a říkal jsem, podívejte se, ten Trojan nám to chce zřejmě překazit a tak. Nemohla by se ta komise tam přijít na to podívat? A oni řekli, dobře, my přijdeme. Teď tam přišel Trojan a najednou tam začali chodit členové té komise a ten Vajman navíc pozval Jiřinu Švorcovou. Ten Trojan byl vykulenej a říkal, co to tady je? On říkal, no to je tady komise, to přišla taky posoudit. Já jsem říkal, já jsem ji pozval, aby to bylo jako co nejobjektivnější. Načež, když skončila ta hra, tak vstala Jiřina Švorcová a k její cti dlužno říct, že se nás zastala. Říkali, to je pěkný, proti tomu nemůže být námitek. A Trojan se zvedl a mlčky beze slova odešel a už nám dal pokoj. Takovýhle děje se odehrávaly v téhletý naší vlasti tehdy. Absurdní.
1: Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se smí hřát. A kdo má doma trpaslíčka, co krade dráty z paraplíčka, toho chci znát, toho chci znát, toho chci znát.
0: To bylo v roce 1977, když pan Spurný, velice schopný manažer, který jsem třeba taky dostal Armstronga onehdy a tak, tak za mnou přišel a říkal, teď bude výročí West Pocket Revue, která vznikla v roce 1927 a vlastně tehdy vystoupil ponejprv Voskovec s Werichem na scénu. Mělo by se k tomu udělat nějak to oslavit. Já jsem říkal, no jo, jak, ale říkal třeba v Lucerně. Já jsem říkal, ten Werich nesmí nic, to není možné. On říkal, nechte to na mě. A udělal takovou věc, že prostě domluvil to s panem Werichem a se mnou, že uděláme takový večer v Lucerně a ještě s nějakým velkým bandem a s Matuškou a že tam zazní ty Ježkovy písničky. Tak jsme řekli, že jo. A byl jsem zvědav, jestli to dotáhne do konce. A on udělal to, že jednoho dne nechal vylepit přes noc plakáty po Praze 70 let West Pocket Revue, Jan Werich v Lucerně. Jo. Samozřejmě nastalo okamžitě veliký zděšení na městském výboru strany, poněvadž nikdo o tom nevěděl. A chtěli to zakázat, ale ono to do večera bylo vyprodan. A tak došli k tomu, že bude asi lepší to nechat proběhnout, než dělat z toho nějakou aféru. Kdyby se to zakázalo, tak by byla větší jako z toho aféra, než když se to nechá. No a tak skutečně k tomu došlo. Jan Werich se rozhodl, že to budeme dělat spolu, jako že si tam budeme povídat a řekl, hejte, přijďte za mnou a vymyslíme si takový dialog nějaký. Tak jsem za ním přišel. On říkal, hele, já dneska na to nemám náladu. A tak jsme si povídali o všem možným dlouho, já jsem odešel. A přijďte pozejtří, tak jsem přišel pozejtří, zase neměl náladu na dialog a prostě jsme si vyprávěli a byla legrace všechno. Ale tak. No a nakonec tu sobotu, kdy to mělo být, tak pátek předtím jsem přišel, říkal jsem, pane Werichu, je už nutný, musíme si něco říct. A on říkal, hele, jsme profesionálové, ono nás něco napadne. přijďte pro mě v sobotu a cestou si řekneme, co tam bude, co tam budeme dělat. Tak jsem pro něj v sobotu přijel a vezl jsem ho do té Lucerny a on říká, ale on nás něco napadne a tak. A hlavně, ať si nemyslejí, že za to, že mě tady nechají, abych si mohl zase po letech vystoupit, takže jim budu lízat holinky, tak to tedy ne. Já jim řeknu svý. Řekl jim svý velice zaobalaně. Ten večer odezněl, ten pan Spurný, když viděl ten úspěch toho večera, tak prostě se rozhodl, že to zopakuje. To byla už obrovská drzost. Zase nechal vylepit v noci plakáty a zase to bylo do večera vyprodaný, poněvadž to se už jako rozkřiklo, každý chtěl to vidět. Tak jsme vystoupili ještě po druhý, po třetí, už si to přece jenom netrouf. Celý ten večer vypadal tak, že nejdřív Big Band tam hrál, tam byl koncert vlastně písniček Jaroslava Ješka a tam za podiem v Lucerně je lóže, tam seděl Jan Werich a Arkádij Rajkin. To byl takový sovětský zvláštní, já nevím, jak ho zařadit. Byl to částečně komik, byl to ředitel divadla a takový zvláštní melancholický klaun. Byl to docela takový jako inteligentní člověk a byl přítel Werichův, tak Werich ho tam vzal sebou, tam seděli spolu. Byl to národní umělec SSSR, ten Rajkin, takže tím ještě ty soudruhy zmátl ten Werich, že ho tam pozval a že ho představil jako svého přítele. No a tak celý ten večer tam seděl a tleskal a když ten koncert skončil, tak jsem ohlásil, že přijde na pódium Jan Werich, načež následoval snad 5minutový potlesk. Neskutečná vřava se tam strhla. No a pak jsme si začali povídat. Opravdu jsme nevěděli vlastně, o čem to bude. Taky ten první večer nebyl tak dobrý, jako když se to potom reprízovalo, tak to už nám to rozkošatilo. No a tak Jan Werich tam začal vyprávět. Já jsem se s ním bavil o těch jeho začátcích a on se ptal na naše začátky, jak byla určitá paralela mezi tím semaforem a tím osvobozeným. Prostě se povídal 10 minut, potom asi čtvrt hodiny a bylo to děsně fajn. On totiž vždycky tvrdil, že má nerad, když má mluvit o minulosti, že ho spíš zajímá to, co bude a tak, ale kdykoliv přišla řeč na minulost, tak se tak rozpovídal a bylo vidět, že je mu dobře. No a nakonec to uzavřel takovým provoláním, velice krásným, velice rafinovaně to řekl, že nikdo moudrej nebere těm komediantům práci, protože ví, že tím bere vlastně náplň jejich života. Měl to obrovský úspěch, on potom se obrátil na to publikum a říkal, že druhý den odlítává do Ameriky nějaký jeho přítel, jestli může říct, že ta Lucerna posílá pozdrav Jiřímu Voskovcovi, že se to celý nahrává na pásek a že ten pásek mu bude předán, načež se strh opět další takový nekonečný potlesk. No byla to manifestace v podstatě. Když nakonec zazněla píseň Svět patří nám, tak to hulákala celá Lucerna a nebralo to konce. No bylo to přesně to, co asi ta doba potřebovala, aby zase se dalo nějakých pár let přežít.
1: Jestliže si vás dosud osud hýčká, může se stát.

0: rád. A sličná slečna, co si líčí líčka, zabodne pána do srdíčka. Plétací drát, plétací drát, plétací drát.
1: Když člověk píše ty písničky, tak se stávají různé věci. Já ke každé písničce, teď jsem chtěl lhát, chtěl jsem říct, že ke každé písničce mám historku o tom, jak vznikla. Ne, ne, není to tak. Většina písniček vůbec nevím už, jak vznikly, ale u některých přesně vím okolnosti a i drobné historky. A tadyhle ta písnička, která by měla zaznít, to je můj veliký hřích. Představte si, že jsem tu písničku složil, dělal jsem si i hudbu k tomu, slova i hudbu a tak. Vydali jsme ji na deskách gramofonových, vyšla, začala si žít ten svůj život. No a uplynulo asi 5 let a já jednou takhle jedu v autě a vzal jsem si sebou starý kazety, audio kazety, že si budu cestou přehrávat. Dal kazetu a tam Gilbert Beco zpíval tuhle tu melodii. Mně zřejmě utkvěla a zapomněl, nebo prostě jsem zapomněl, kdo jí zpíval nebo co, a zůstala mě ležet v hlavě a po několika letech jsem si myslel, že jsem ji vymyslel. Ale přesně doslova celou sakum prásk. A teďka, ovšem už to bylo venku na deskách pod mým jménem, teď jsem říkal, to určitě nejsem sám, kdo přijde na to, že ten Beco to. No a teď co s tím? No takže to je můj veliký hřích, tak to není vlastně moje melodie. Ta je bezděčně kradená, takže jsem zjistil, že krást se dá i nechca. Faust to byl takový téma, který mě dost drželo a dokonce drží. Já si říkám, že možná ještě někdy nějakého Fausta napíšu. Velice často se setkávám s takovým názorem, jako že zřejmě ten Goethe mě oslovil nějak, že prostě ta myšlenka, kterou on tam prezentuje, že je tak silná, že to se mnou zacloumalo. Musím ke svý hanbě přijít, že silný bylo Pimprlový divadlo, který jsem v dětských letech viděl. To byli tehdy takový loutkáři, kteří měli jako takový malý stan pro 50 lidí a tam hráli kočovna, taková společnost, rodina, a tam hráli prostě loutková divadla. Jednou přijeli do svatého Jana pod Skalou, kde já jsem byl v takovým internátě a všichni jsme se tam šli podívat na to. Tam jsem viděl toho Fausta a ta atmosféra toho taková tajemná, že jo, teď tam měl takový ty knihy veliký a nějakou křivuli tam měl takový prostě. A mi se to strašně líbilo. Už to ve mně nějak zůstalo. Pak jsem samozřejmě se začal pídit o Faustovi, já dokonce mám tady asi 12 knih věnovan tématu Faust. Je tam samozřejmě i Goethe a dlužno říct, teďka se proflákne, jaký jsem primitiv, ale nebudu to zakrývat. Já jsem nikdy nebyl schopen toho Goethe Fausta dočíst do konce. Já jsem potom ještě si ho přečet Fausta v takovým tom převyprávění pro děti. To byl přesně ten Goethův Faust, ale jako ten příběh, že, s tou marketkou, a byla to kniha pro mládež a ten mě taky zaujal. A když jsem potom se pustil do té tlusté knihy, tak jsem se tam prostě ztratil. A tak, když jsem byl tak ve 3/4, tak jsem to nějak vzdal. Příběh jsem znal a atmosféru, jakou jsem tam chtěl mít, jsem znal taky, a tak jsem začal psát. Nejdřív jsem napsal takovou víceméně parodie na to. S Ivanem Vyskočilem jsme napsali Faust, Markéta, Služka a já. Hrálo se to na zábradlí. Pak, když jsme měli Semafor, tak ve hře Benefice jsme měli takovou asi 25-minutovou nebo půlhodinovou scénku o Faustovi. Posléze jsem dostal takový nápad, když jsem se dočetl, že na Faustův dům na Karlově náměstí, což je dům, ve kterém žádný Faust sice nebyl, ale říká se tomu Faustův dům, když tam spadla na něj bomba v 45. roce, v únoru, 14. února, to bylo přesně, takže tam proletěla tím domem, ale nevybuchla a udělala tam díru. Je to přesně ta díra, o který pověst tvrdí, že tam tudy odnesl ďábel Fausta, že tam po něm zbyla díra. A mě tahle ta jako zvláštní souvislost tak zaujala, že jsem napsal toho Fausta, kde jsem tu postavu Fausta přeložil potom do protektorátu. On začne samozřejmě v roce 1500, ale nebo 1400 a něco, a přeje si, aby všechny ty výdobytky, které si vynutil na tom ďáblovi, se odehrávaly až za 500 let, až bude na světě prostě nádhera, všechno bude krásný a tak. No a dostane se do druhé světové války. Že? To byl takový poslední téma faustovský, kterýho jsem se dopustil, a pořád mě to ještě nějak dráždí. A říkal jsem si, že si asi toho Goethe přečtu celýho, poněvadž možná, že už jsem přece jenom zralejší, než jsem býval tehdy, když jsem se do něj zakous v domnění, že to všecko pochopím. Když se tady zmiňuji o tom Faustovi, tak bych chtěl možná říct pár slov vůbec o tom smyslu toho divadla Semafor. Ten smysl nebyl konstantní vždycky, ten se měnil podle potřeby. Divadlo Semafor vlastně začalo naprosto nezodpovědně. My jsme vůbec neměli v úmyslu něco vytvářet, co by zvrátilo chod divadelního života v Praze, nebo co by někoho nabouralo, nebo vklínit se tam. My jsme takhle neuvažovali. My jsme měli rádi humor, písničky, a byla to vlastně hra, nikoli ve smyslu divadelní hra, ale hra jako dětská hra, že, jo, že si prostě hrajeme na něco. Shodou okolností jsme si hráli na divadlo. A najednou jsme zjistili, že v tomto je nový, v tomto je neobvyklý, poněvadž kamenná divadla už si nehrála na divadla, ale ta hrála divadla, že jo. Takže možná, že i právě v historii českého divadla jsme se dostali do pozice jako takový určitý, nechci říct přímo avantgardy, poněvadž to už by bylo trochu silný, ale prostě takového nového proudu, který se v tom divadle objevil, v tom divadelnictví českým. Takže takhle jsme vlastně začali. Pak, když jsme si to uvědomili, tak jsme už to začali dělat vědomně. Najednou jsme si říkali, ano, my vlastně tady máme, dneska kapitalisticky bychom řekli, tady byla díra v trhu, kterou my jsme zatmelili. Chyběla prostě divadla tohodle toho druhu. Takže tak jsme si to už udržovali. Až jsme postupně dospěli do doby, kdy těch prvních 10 let bylo prohlášeno téměř za klasiku, jakože to je zlatá éra divadla Semafor. Potom dalších 20 let, to jsou léta normalizace, jsme měli takový zvláštní poslání, a toho jsme si byli vědomi, že svou apolitičností děláme vlastně velmi politickou práci. A že lidi se k nám chodí nadýchat čerstvého vzduchu, jak jsem několikrát už slyšel, vyjadřují to různě. Někdo zase říká, to bylo jediné místo, kde se člověk cítil svobodnej. Ale nikoli v tím, že by si tam mohl dělat, co chtěl, ale že to bylo jediné místo, kde do něj nikdo nehustil žádnou ideologii, žádnou politiku a tak, kde prostě se chodilo, smáli se tam, zněli tam písničky. Samozřejmě lidi si různé větičky už v nich nacházeli, takový někdy až protistátní špílce. Mnohdy jsme je tam vůbec neměli ani v úmyslu dávat, ale když nás na to upozornili, tak jsme zjistili, že oni tam opravdu jsou. Ta doba už byla tak složitá, že cokoliv se řeklo, tak se tam dalo najít nějaký takový zrnko jiné pravdy, než té oficiální. Takže tady jsme měli tuhle tu úlohu. Pak přišel převrat. No a já jsem říkal, tak teď je konec, teď nebudeme mít proti čemu brojit vlastně. Mě to bavilo, mě bavilo i to, že jsem udržel to divadlo přes tu obrovskou nepřízeň těch nejvyšších, nejmocnějších. To byla zvláštní hra. A teď jsem říkal, teď mě tenhle ten nový režim, který nastane, tak ten mě o to připravil. Naštěstí začaly ekonomické problémy a tak. Najednou kapitalismus nás podělil novými problémy a už bylo proti čemu brojit, nebo s čím se utkávat, vlastně ani ne tak brojit, ale jako s čím se utkávat. A najednou ovšem jsme se ocitli úplně v nový situaci, že zatímco v 60. letech jsme byli výkřik módy v divadelnictví, tak Teďka výkřikem módy byly muzikály, velký muzikály, na který se v minulých letech vůbec moc nemyslelo. Ty u nás v těch normalizačních letech se vyskytovaly velice sporadicky a najednou tady bylo muzikálů a těch nejslavnějších amerických muzikálů, všechno se to tady hrálo. Malí divadla ty už jako přestali zajímat samozřejmě. Navíc ty muzikály, ty se hrajou, to jsou lidojemy. Každý večer tam je 1000 lidí v tomhle divadle, 1000 lidí v tamtom divadle. Najednou jsme začali vnímat jako kapitalistickým způsobem život okolo sebe. A teď jsme si říkali tak, a teď se musíme začít vlastně prát trošku a jestli se chceme udržet, tak budeme muset, už to nebude samo, jako dřív k nám v těch normalizačních letech nebo ještě v těch 60. vlastně ten režim nám tam nadháněl to publikum, že jo. Když to teď byla doba, kdy pak nám odčerpávalo publikum mnoho nových impulzů a tak já jsem se na to nezlobil, tak to má bejt. Já jsem si říkal, tak my jsme taky těm kamenným divadlům moc neposloužili, že jo, takže teď se nám to vlastně vrací, takže je to vlastně v pořádku. Buď přežijeme, nebo nepřežijeme. Nepřežijeme-li, tak co se stane? No tak já se nezastřelím, nebo neumřu hlady. Mám takových profesí, že se uživím a myslím, že velmi slušně. No ale říkal jsem si, že to divadlo stojí za pokus ho udržet dál.
0: Ten, kdo ukrývá v lahvi, odpívá docela malýho námořníčka, tomu chci přát, aby pro změnu v

0: kolíčka a potom pro legraci lambil síčka. Jarado, vavavado, zastavit stát.
1: Slyšeli jsme 7. epizodu rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, textaře a také zakladatele a obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem a vysíláme ho u příležitosti 95. narozenin Jiřího Suchého, které herec oslavil minulý čtvrtek 1. října. Odvysílané díly najdete na našem webu a 8. část vám nabídneme opět zítra.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Už za 3 dny čekají Česko komunální a část země také senátní volby. U Bulharska zasáhly drony 2 obchodní lodi. Jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. A bude jasno až polojasno, večer čekáme na jihu přibývání oblačnosti. Teploty až 23 stupňů. Volby do Senátu a vedení obcí začnou už za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
2: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
3: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
2: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
5: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
2: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodili. Uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už na dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek.
6: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně 2 zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil 2 lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už 5. rokem. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Německá policie zadržela bývalého šéfa spolkové zpravodajské služby Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Informuje o tom agentura DPA. Policisté zadrželi také jeho bývalého spolupracovníka. Hanning vedl rozvědku BND mezi lety 1998 a 2005. Podle německých veřejnoprávních stanic a listu Süddeutsche Zeitung měl ale i po odchodu z funkce dál od nejmenovaného spolupracovníka dostávat za úplatu přísně utajované informace. Hanning pak údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle médií nešlo o Rusko. Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Na odpoledne plánují také velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a více než 700 policistů.
7: Asi 200 studentů brze ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřepojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffrey ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Podle něj se někde podařilo situaci rychle vyřešit. Studenti považují reakci vlády na protesty za nedostatečnou. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
8: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
9: sehr toll.
0: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra.
10: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude ale na jihu a jihozápadě Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
11: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
12: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
13: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
11: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
12: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
14: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
11: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
12: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
14: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
12: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
11: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
15: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
12: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
11: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Před námi je další hodina vltavského vysílání. Už za okamžik si připomeneme sté výročí vzniku pražského lingvistického kroužku, tak zůstaňte s námi. Ještě předtím si ale poslechneme rondo Johana Josefa Fuchse. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

0: Tvorbou Johana Josefa Fuchse jsme zahájili další hodinu polední Vltavy. Hrál hudební soubor Le Passion de l'Âme. Učená společnost Pražský lingvistický kroužek si připomíná sté výročí svého založení. Jazykovědec Tomáš Hoskovec, současný předseda kroužku, nám přiblíží jeho nejdůležitější historické momenty a také výrazné osobnosti.
1: Pražský lingvistický kroužek vzniká sice na akademické půdě, ale jako svého druhu paralelní polis s univerzitou není spojen jinak, než že tam pracovali nebo studovali či vystudovali účastníci o něch schůzek. Pražský lingvistický kroužek od počátku se vědomně prezentuje mimo univerzitu, dokonce prvního prezentace jsou zahraniční. Je to rok 1928, první mezinárodní sjezd lingvistů, který se konal v Hágu. Sjezdy vědců nějakých oborů je také zvláštní fenomén konce 19. počátku 20. století. Je to nový žánr, který se těší velké společenské prestiži. Když se díváme do akt prvních sjezdů, jsou tam záštity od hlav států, primátorů, příslušných měst, jsou tam vysoké delegace státní a vysoké delegace akademických institucí. A co bylo ještě jiné než dnes, sjezd rozesílal předem podrobný dotazník s otázkami oboru. Co v oboru dělat nově, lépe, správně, pořádně. Zájemci o účast je posílali předem sepsané odpovědi, takže sjezd rokoval nad materiály, které byly předem známy. A tady se znovu projevila organizační jedinečnost Viléma Matézie. Pražský lingvistický kroužek sepsal teze, jak by se měl zkoumat jazyk, a jiné teze sepsali dva Saussurovi žáci, pokračovatelé z Ženevy, Charles Bailly a Albert Séché. Teze všech stran byly jako známy předem, takže když Matézius viděl, že teze jeho pražské a teze ženevské se myšlenkově shodují, domluvil setkání v kavárně obou skupin pražské a ženevské, kde místo svých tezí, což byly dosti rozsáhlé texty, sepsali velmi krátké a moderné body, které předložili společně. Toto gesto je něco mimořádného. Teze samotné jsou mimořádné v dějinách lingvistiky. Když mluvíme o osobnostech pražského lingvistického kroužku, je potřebné rozlišovat generační vlny. Máme generaci zakladatelů, té generace Matéziova. Je generace badatelů, kteří přišli do kroužku jako mladí, ale už se završenými studii. To je Bohuslav Havránek, to je Jan Mukařovský, Bohumil Trnka. A potom je generace žáků,

0: kroužku byla komplikovaná, ale měli osobní vazby, příklady a cestu našli, dokázali si ji utvořit.
1: Jazykovědec Tomáš Hoskovec vyprávěl o zásadních momentech v historii pražského lingvistického kroužku, jejímž je předsedou. V seriálu, který na tento týden připravila Milena M. Marešová, budeme pokračovat zase zítra.

0: Herbert Lehmanns, první část jeho symfonie číslo 9 G-dur nám zahrál Terranova kolektiv. Většinou nepracují s pevnými texty a pokud ano, stejně se jich nedrží. Soubor Buchty a loutky už před pár lety objevil Havla hravého i poetického. Havla, v němž může vystupovat i čarodějnice a vodník, aniž by se tím narušila věrnost předloze. Dramatik ještě stihl dát souhlas ke zkrácení svého textu. Výsledek na miniaturním kukátkovém jevišti ale už neviděl. V dalším příspěvku Šárky Švábové o novodobých havlovských inscenacích nás provede režisér Vít Bruckner.
1: V den pohřbu Václava Havla byla v pražské Lucerně uvedena jeho aktovka Horský hotel. Pro netradiční nastudování oslovila knihovna Václava Havla Vítka Brucknera. A ten také odpovídá na to, jak se potkává Havlova dramatika s divadelní poetikou Bucheta loutek a potažmo s výrazovými prostředky loutkového divadla jako takového.
2: Tam se to potkávalo pro nás, že tam jezdí vlak. A tím, jak jsme loutkáři, tak to hned všichni jsme jako zareagovali, že tam musí jezdit vláček, že jo, to všichni se hned počůrají, když jede kolem nich vláček z dětství elektrický, jako. Takže ty nám tam opravdu jezdil.
3: Nikdy nevydržím dlouho, mám už takovou povahu.
4: Bude tu bez vás smutno.
5: V dálce zahouká vlak.
2: Ty loutky jsou takový šarže, že? Nebo většinou, nebo bývaly. A tady to byly takové jako šarže, ty charaktery byly jasný, kdo je jak. A právě je nádherný, že se to potom začne všechno splejtat dohromady a přebírají jednotlivé repliky. I když to vypadá jak takový matematický jako cvičení, to věčné opakování a jenomže se to přehazuje z těch postav a jako ty texty se tak prolínají, ale furt se cyklej. Tak nám to přišlo, že se to hrozně dobře jako hodí pro ty naše loutky. No.
1: Ta práce se lišila od vaší obvyklé práce. Co ji komplikovalo, co ji naopak usnadňovalo?
2: My vlastně jsme hodně takový draví a hodně improvizujeme. Tady ten, když řeknu problém, nemyslím tím problém. Bylo, že vlastně uvádění Havlových her jsou přísné podmínky. Nemělo se v tom vůbec škrtat a mělo by se všecko jako naplnit. Takže v tomhle jsme se míjeli. Nicméně, bez toho to v tom textu vůbec nejde u Horského hotelu, který jsme dělali, protože ta stavba je taková, jaká je a věčný opakování a měnění těch replik má svůj smysl, což jsme vlastně pochopili až během toho zkoušení a vlastně asi i hraní, tak se nám to tak jako dopojovalo. Výjimečně děláme jako hotový texty. A tady ještě, kdyby jsme to asi dělali úplně jako svobodně, tak si myslím, že bychom to jako zkrátili vlastně. Protože ty loutky mají tu nevýhodu, že oni neunesou ten rozměr, který unese činoherní divadlo.
1: Ale vy jste to zkrátili, že?
2: No jo, jo, ale to jsme nesměli. My jsme to opravdu inscenovali v kukátku, jako divadlo 19. století, kukátko, opona, světla, všechno. Čtecí zařízení jsme si udělali, aby jsme byli schopni číst tak, jak se to má dělat. My jsme nebyli schopni to již vůbec odehrát, protože my si nic nepamatujeme jako daný texty. Tak to bylo asi největší jako úskalí. Pak si myslím, že bylo ještě jako úskalí to fakt jako naplnit těma loutkama. To podobenství těch totalitních hlav. Asi bychom si možná z toho museli potom dělat nějakýma improvizacemi větší jako legraci. Já myslím, že to bylo hrozně těžké to jako udělat jako v takovém celku. Takže vlastně spíš jsme potom sloužili tomu textu.
1: Vy jako loutkář máte možná trošku nezatížený pohled vzhledem k inscenační tradici v činoherním divadle Havlových her. Je možné, že třeba vidíte v těch dramatech Havla něco ještě trošku jiného?
2: My jsme si říkali, že když jsme takový ty trdla loutkářský, že můžeme inscenovat i scénické poznámky. V dálce zahouká vlak a projede. Se fakt zahoukali a projel vlak. A opravdu se to tam i verbalizovalo. Ty loutky jsou srandovní, že jo? To je svým založením a když říkají něco vážně, tak nikdy nepoznáte, jestli je to vážně nebo jestli je to jako nějaká nadsázka. My jsme dokonce našli třeba loutku, která byla trošku tomu Havlovi podobná. Jo? I jsme tam trošku jako s hlasovým zabarvením tím hráčkováním dodali. A to je právě perfektní, že ty loutky vlastně jsou strašně jako zajímavý takový bytosti. I tím, jak vypadají, i potom, jak se jako chovají. Některý mají svůj pohyb, který mají už tím, jak jsou zkonstruovaný nebo tak.
1: Už to vlastně posouvá tu interpretaci.
2: Dávali jsme jim přízvuk jako bizarní, že to, co by vlastně normální činoherní divadlo neudělalo, protože to působí blbě, si myslím.
6: To byly ready-made loutky, vy jste vlastně je vzali z fundusu.
2: My se snažíme získávat jako spousta starých loutek a v té době jsme někde hráli a já jsem říkal, hele, tamhle nějaký bazar, ale na malém městě, jo, nebo městy jsou. Tak jsme tam přišli a tam byly v koutě takových, já nevím, asi 7 loutek, které měly úplně rezavý ty dráty, byly úplně vorvaný, prolezlý jako molama. Úplně nádherný byly, to bylo jak ze Švankmajera trošku. A část těch loutek jsme vlastně použili v tomhle tom, takže ty loutky něco mají za sebou, my nevíme co, ale mají to v sobě nějakou energii uloženou, jo. Takže to přenesou do těch inscenací, ale to už si můžeme jenom i fabulovat sami za sebe. Jo. Jinak to byla jako ohromná zkušenost, tohleto představení, protože já vím, že bychom to nikdy nedělali.
0: Způsob adaptace Havlova horského hotelu pro loutkovou scénu přiblížil zakládající člen souboru Buchty a loutky Vít Bruckner.

0: neví kdy a komu. Třeba na hodiny mezi stíny viny snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.
1: Iva Bitová a Vladimír Václavek a jejich Sirka v louži, píseň z roku 1997. Je 12 hodin 32 minut.

0: Polední Vltava.
1: A další téma našeho vysílání bude filmové. O čem konkrétně budeme mluvit, to nám teď řekne Alice Aaronová. Vítejte ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: Co to tedy bude? O čem bude řeč?
2: My vlastně dneska se budeme věnovat přehlídce, která začíná zítra, B2Can, což je vlastně místo, které nabízí to nejlepší z prestižních festivalů Berlína, Cannes, Benátek. A právě vlastně o historii těchto prestižních tří přehlídek, ale i současnosti, budeme dnes mluvit.
1: To nejlepší z prestižních festivalů nabízí přehlídka B2Can a to nejlepší z klasické hudby zase Český rozhlas Vltava. Zůstaňte s námi.

0: George Gershwin a druhá část jeho jazzových preludií pro klavír. Alice Aronová je se mnou ve studiu a spolu se teď ponoříme do historie známých filmových festivalů. Představte posluchačům historii těch tří zmíněných přehlídek, tedy Berlinale, Cannes a Benátek. A jaká je z nich vlastně ta nejstarší?
1: Tak nejstarší jsou Italové, protože filmová přehlídka v Benátkách, konkrétně konaná na ostrově Lido, vlastně pochází z roku 1932. Tam je zajímavé, že původně vznikla jako součást výtvarného bienále, takže já bych řekla jako taková malá, nenápadná, doprovodná, ještě tehdy nesoutěžní akce, ale samozřejmě v současnosti filmové Benátky jsou mnohem větší než výtvarné Benátky, takže dostalo se to teďka do jiných rozměrů, ale v každém případě od roku 1935 festival v Benátkách už byl konán pravidelně, to znamená každoročně, včetně právě hlavní soutěže, kde se uděluje cena Zlatý lev. A pokud bychom se měli podívat na význam Benátek, tak vlastně vždycky v Benátkách je kladen důraz na ty velké premiéry amerických filmů a přítomnost hollywoodských hvězd. A další významná přehlídka Cannes, ta zase byla založena jako právě svobodná alternativa k Benátkám v letech 1938 až 1939, protože v té době Benátky už byly pod vlivem nacismu. Takže vlastně ta svobodná varianta pro filmaře mělo být Cannes, ale protože, jak víme, vypukla druhá světová válka, tak vlastně festival v Cannes začal až po válce od roku 1946. A dodnes je to samozřejmě významná akce, hlavní cena je Zlatá palma a Cannes vždycky bylo soustředěno na francouzské filmy a to, co je zde velmi důležité a fungující, tak to je velký filmový trh. No a do třetice Berlína, ale tak to vzniklo až v poválečném západním Berlíně v roce 1951 jako takovéto oživení kultury a doslova se o tomto festivalu říkalo, že je to výkladní skříň svobodného světa. Proto právě to místo západní Berlín, protože jak víme, to město už v té době v 50. letech bylo rozdělené na okupační zóny a hlavní cenou dodnes je Zlatý medvěd a vlastně vždycky Berlín byl hodně zaměřen na politiku, na sociální témata.
0: A jaké bylo postavení našeho Karlovarského festivalu v rámci tedy těch konkurenčních přehlídek v Benátkách a v Cannes?
1: To je vlastně velmi zajímavá otázka, protože festival v Karlových Varech neboli v Mariánských Lázních byl vlastně pořádán hned po válce v roce 1946, v 1947 již zmíněné Karlovy Vary, už na Mariánské Lázně a od roku 1948 zde byl poprvé udělen křišťálový globus, cena, která se vlastně udílí dodnes. A částečně tento festival se střídal s Moskvou a vlastně svou samostatnost a každoročnost v Čechách zase zažil až v 90. letech. Ale to, co bylo jiné, že vlastně ty filmy a proč vznikly Karlovy Vary, bylo to místo, kde byla prezentovaná východoevropská kinematografie. Vlastně byl to festival prestižní a já bych řekla asi nejprestižnější pro takzvaný východní blok.
0: A jaké jsou současné trendy na těchto festivalech? Platí například, že film, který vyhrál v Cannes, má velkou šanci na Oscara?
1: No já jsem se podívala, a to je velmi zajímavé, na posledních 5 let, jaké filmy byly oceněny a vyhrály v Cannes. 2022 Trojúhelník smutku, skvělá severská černá komedie, 2023 Anatomie pádu. Tento film právě hnedka budoval na Oscarech, dostal cenu za scénář, takový jako thriller o vztazích, o fenoménu psaní, o postavení spisovatelky ženy v tomto světě. Zároveň tam takový jako kriminální zločin, který se vlastně vyšetřuje, je to taková analýza současné rodiny. A takže cena na Oscarech a zároveň vítěz Cannes Anatomie pádu. No a 2024 Anora vyhrála v Cannes a zároveň to byl vlastně film, který budoval na Oscarech nejlepší film, nejlepší scénář, nejlepší režie. No a 2025 Drobná nehoda vyhrála v Cannes, tak iránská, to byla velmi taková politická záležitost, ten rok vyhrál jiný film Oscara, ale právě ta naděje tady je, takže to, co většinou vyhrává v Cannes, mám pocit, že to ještě ty témata jsou vlastně velmi aktuální, srozumitelné, teďka bych jenom uvedla letošní počin Fjord, který se chystá v říjnu do kin, budeme recenzovat a opět je to brilantně skvěle natočeno, takže já věřím, že třeba právě letošní Fjord, který vyhrál v Cannes, šanci na Oscara má a tam bych jenom představila trošku více Fjord, je to vlastně velká evropská koprodukce, to je další vlastně trend filmů, které jsou prezentovány na velkých evropských festivalech. Toto je evropská koprodukce Rumunsko, Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko od rumunského ceněného režiséra Christiana Munge. A je to vlastně brilantní analýza současné podoby rodiny, její výchovy, jak vychovávat děti. Je to velká kritika státní instituce norské, jakou je Barnevernet. Jak víme, tahle ta instituce sice chrání práva dítěte, ale zároveň prostě ty děti odebírá velmi tvrdým způsobem z rodin, které ještě nejsou odsouzeny a jsou v tom procesu toho soudu a může to trvat i několik let. Takže ten film výborně vlastně reflektoval i možnost soužití v nynější rozdělené Evropě, protože ten hlavní pár, hlavní hrdinové, to je smíšený pár, on je z Rumunska, ona je z Norska a ten film byl hlavně nádherně natočen. Jak diváci v říjnu uvidí v našich kinech prostě neskutečné lokace, jako je Norsko, fjordy, proto název fjord, ale zároveň je to vlastně velmi napínavé soudní drama o morálce s herečkou norskou Renatou Reinsve v hlavní roli, která právě loni vlastně už se objevila na Oscarech v rámci citové hodnoty. To byl vlastně film, který potom vyhrál jako i neanglicky hovořící film, takže diváci se mají na co těšit a uvidíme, jestli letošní Oscary promění tohoto vítěze v Cannes právě dostanou tu sošku Oscarovou za neanglicky hovořící film.
0: My se za okamžik zaměříme na české filmy a jejich účast na zmíněných festivalech a navnadíme se hudbou z filmu Až přijde kocour.

0: Svatopluk Havelka složil hudbu k legendárnímu československému satirickému filmu Až přijde kocour z roku 1963. Režie snímku se ujal Vojtěch Jasný. Jak se vůbec daří českým filmům a jejich účasti na zmíněných přehlídkách Berlín, Cannes, Benátky?
1: Tak já bych řekla, že nejvíc se dařilo v 60. letech minulého století. Prostě točili se tady skvostné filmy, teďka jsme slyšeli zrovna hudbu z nádherného filmu Kocour, Až přijde kocour. Ale dařilo se potom i vlastně v 90. letech po revoluci, kdy jsme zase byli zajímaví, teďka myslím z hlediska politických, společenských změn, ne díky Havlovi. A vlastně daří se i teď té generaci mladých filmařů. Tam bych ještě zmínila, že nejenom tři důležité přehlídky jako Berlín, Cannes a Benátky, ale samozřejmě ještě pro, to jsou témika hraných filmů, ale i dokumentů, tak ale důležité jsou i celovečerní animované snímky. A tady máme vlastně prestižní festival v Annecy, kde se prezentuje mezinárodní animovaná tvorba. No a tam pravidelně vlastně jsou uváděny a oceňovány současné české celovečerní animované filmy jako Moje slunce mat nebo Živoch sežrání. Oba vlastně byly oceněny cenou Poroty. Takže animace se daří úplně skvěle. Problémy, že těch filmů vzniká málo, protože prostě je to z hlediska financování a ty filmy hlavně jsou nesmírně technicky náročné a vznikají i mnohem déle ve srovnání s ranými snímky. Ale když se podíváme loni, jak se dařilo českým mladým filmařům, tak vlastně v Cannes loni byl uveden Karavan debit, taky jako řekli bychom malý artový film, ale právě důležité téma osobní příběh scenáristky a režisérky Zuzany Kirchnerové, příběh 45-leté hrdinky, která se vlastně stará o postiženého syna a konečně dostává to volno a vydává se karavanem na vysněnou dovolenou do Itálie. Takže jak je to příběh takové té mateřské lásky, poeticky natočená road movie, ale zároveň je tam důležitá ta touha po svobodě a podoby, různé podoby lásky a taková ta touha žít na plno, bez starostí. A ještě jeden významný festival v loňském roce Benátky, tak tam byl zase uveden drama, film Otec, skutečný příběh od scenáristky režisérky Terezy Nvotové, strhující drama milujícího otce, který bohužel nechá své dítě v autě uprostřed horkého léta a to dítě zemře. Takže tragická chyba, která vlastně se rozvíjí celý film a otře se do té doby šťastným manželstvím a je to příběh o lásce vlastně, ale zároveň o té osamělosti, o pocitu viny a mistrná studie partnerského vztahu. Tento film podle mě byl vybrán i proto, že je skvěle natočen, vlastně jedinečně zpracován, podobně jako nedávno hit na Netflixu Adolescent, natočen je na pár velmi dlouhých záběrů, takže originální forma, silný příběh, jak jsem říkala, skutečný příběh a teda i skvělé herecké výkony, včetně Milana Ondrýka v hlavní roli. Takže to jsou filmy, které byly vybrány na festivale a já vlastně chápu proč, protože témata velmi aktuální a přenosná i pro zahraniční publikum.
0: Pravidelně a prý i s diváckým úspěchem jsou uváděny na těchto festivalech také starší české tituly v restaurované verzi. O jaké snímky v poslední době šlo?
1: To je velmi zajímavé, protože na tyhle ty filmy restaurované opravdu chodí stovky lidí, takže to je velká událost. Národní filmový archiv je podepsán pod tím náročným procesem restaurování a například v Cannes v rámci sekce Cannes Classics, tam vlastně byly uvedeny Démanty noci, Lásky jedné plavovlásky, nebo až přijde kocour, ze kterého jsme slyšeli skvostnou muziku, nebo Sedmi krásky. Takže tam vidíme, že vlastně jsou to pořád ta díla z 60. let československé nové vlny. A nebo v Benátky, v sekci Venice Classics, Valérie Týden divů letos v září, kdy zde měla premiéru, takže další vlastně poetický, surrealistický snímek režiséra Jaromíra Jireše, skvělé dílo z roku 1970. A nebo zde vlastně bylo uvedeno v minulosti film Ucho, legendární trezorový film Karla Kachyni na téma, důležité téma vlastně stále totalita a odposlouchávání a život manželského páru. Takže to také bylo v digitální restaurované podobě. Takže tyhle ty filmy vrací se na plátna kin těchto velkých festivalů a je to dobře.
0: A ještě na závěr, jaký film z aktuální přehlídky Beatu Cannes byste doporučila posluchačům Vltavy?
1: Tak tady se chystá opravdu, já nechci říct slovo bomba, ale je to film, který my už jsme viděli, který vyhrál v Cannes. Je to drama Minotaur. A vlastně zajímavé je, že v Cannes to odneslo velkou cenu poroty a Francie tento film rovněž posílá do Oscarového klání. A je to film ruského scenárista režiséra Andreje Zjaginceva. Jeho filmy jsou vlastně pravidelně uváděny a oceňovány na velkých festivalech. Jeho debut Návrat, kdy si zvítězil v Benátkách, jeho další filmy oceněné v Cannes, drama Leviata nebo drama Nemilovaní, byly i uvedeny v české distribuci. A ten Andrej vlastně z Jagincev momentálně nemůže točit v Rusku, protože jeho filmy tam byly cenzurovány, takže on žije vlastně v exilu ve Francii. A on ve svých filmech a stejně tak v tom Minotaurovi mistrně kritizuje společenské poměry v Rusku. On vlastně zde zachytil aktuální téma morálky a povrchnosti dnešní ruské společnosti na pozadí aktuálního konfliktu na Ukrajině a zejména teda ukázal přesnou analýzu partnerských vztahů. Takže kdo by chtěl vidět tento film Minotaur, tam je zajímavé, že ten film ještě byl inspirován starším filmem francouzské nové vlny Claude'a Chabrola, Nevěrná žena, jeho scénářem. Ale navíc tady režisér si prosadil, že to vlastně aktualizoval ten příběh manželské nevěry o válku na Ukrajině. Takže ten film ještě poslední větička vstupuje do široké distribuce ve Francii až na konci října, zatím měl premiéru v Cannes, ale do české distribuce vlastně se dostává již tento čtvrtek, takže to mně přijde jako opravdu velká událost a jak říkám, dlouho už jsem neměla takové mrazivé pocity v kině jako při dramatu Minotauru, takže od zítřka zahájení Beatu Cannes a od čtvrtka v českých kinech v široké distribuce.
0: Filmový tip na závěr. Alice Aronová byla se mnou ve studiu. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Přesně před 120 lety
1: se do židovské rodiny v Hanovru narodila filozofka Hannah Arendt
0: a německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal jednu z nejčastějších nemocí stáří.
1: Dvě slavná výročí v říjnových večerech na téma.
0: Ve středu 14. a 21. 10. od 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků, nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. Vzdušné útoky z obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Rusko v minulém týdnu při útoku na dopravní infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjev způsobilo dopravní kolaps. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Hansen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, večer na jihu a jihozápadě Čech čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Program vltavského vysílání bude bohatý i po 13. hodině. Od mikrofonu zdraví Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že jste s námi.

Francesco Geminiani. Na Vltavě dozněla čtvrtá část jeho sonáty pro housle a basso continuo fismol. Je 13 hodin 6 minut. Pražské gymnázium Paměti národa nabízí vzdělání nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Své dveře už pátým rokem otevírá Mezigenerační akademie, jejímž cílem je rozšíření obzorů v nejrůznějších oblastech, ale také prohlubování mezigeneračního dialogu. Kromě dospělých účastníků jsou proto na přednášky zváni právě i studenti gymnázia. Zájemci si mohou vybrat z široké nabídky semestrálních přednášek. Aktuálně je v nabídce mimo jiné autorský kurz se spisovatelkou a novinářkou Magdalénou Placovou nebo semestrální kurz filozofa Daniela Kroupy na téma Bůh, bytí, pravda, spravedlnost, vina. Využít ale veřejnost může i jednorázové přednášky. Už 19. října akademie zve na zajímavé povídání věnované fenoménu gramofonových desek. Více najdete na webu Gymnázia Paměti národa.

Pražský komorní orchestr spolu s Jiřím Válkem a Radomírem Pivodou nám zahráli druhou část koncertu Antonína Stamice. Hudebníky řídil František Weiner. A míříme do světa literatury. Své čtenářské vyznání tento týden nabízí básnířka, bohemistka a překladatelka Zofia Baldiga.

0: Kniha Narine Abgarian Tři jablka spadla z nebe je pro mě mimořádně důležitá. A je to možná trochu paradox, protože na rozdíl od většiny ostatních knih, o kterých budu mluvit, nevypráví přímo o migraci. Přesto si myslím, že do mého povídání o interkulturní literatuře patří. Narine Abgarian píše o Arménii. Píše o arménském venkově, arménské paměti. Tvoří literaturu hluboce zakořeněnou v konkrétním regionu. Zároveň ji ale píše rusky. Když loni vystoupila na Světě knihy, vysvětlovala toto rozhodnutí velmi prostě. Vzdělání získala v ruštině a právě v tomto jazyce se jí píše nejsnáze. S Arménií mám osobní zkušenost. Několik let jsem tam žila a právě tam jsem si poprvé naplno uvědomila, co vlastně znamená vícejazyčnost. Odžitá všední. Měla jsem a stále mám mnoho přátel z arménské diaspory, kteří se snažili budovat život v současné Arménii, přestože jejich rodiny pocházely z míst, která dnes k Arménii nepatří. Byli to potomci lidí, kteří přežili genocidu roku 1915. Často vyrůstali ve Francii, Libanonu, Rusku, Spojených státech nebo Sýrii. Mluvili různými dialekty arménštiny. Nikdy neuměli arménsky téměř vůbec. Přesto se nějakým způsobem vztahovali k zemi, kterou považovali za svou. Na první pohled má kniha Tři jablka spadlá z nebe velmi jednoduchý příběh. Vypráví o vesnici Maran, která se zdá být téměř zapomenutá světem. Její obyvatelé stárnou, ubývají a život zde plyne pomalu, podle rytmu přírody, vzpomínek a sousedských vztahů. V centru příběhu stojí Anatolie, žena, která po letech samoty a bolestí dospěje k rozhodnutí ukončit svůj život. V té chvíli se však začnou odehrávat události, které promění nejen její osud, ale i osud celé vesnice. Jenže děj je v této knize vlastně méně důležitý než způsob vyprávění. Abgarian vytváří svět, kde vedle sebe přirozeně existují každodenní starosti, rodinné tragédie, humor, smrt i drobné zázraky. Kritici často mluví o magickém realismu a skutečně zde najdeme něco, co ho připomíná. Jenže zatímco latinsko-americký magický realismus bývá často rozmáchlý a barokní, Abgarian píše s neobyčejnou něhou a střídmostí. Zázraky v jejím podání nepřicházejí proto, aby ohromili. Jsou součástí života, stejně samozřejmě jako déšť nebo stáří. Autorka dokáže krásně spojovat bolest a laskavost. V příbězích obyvatel Maranu je přítomná válka, chudoba, nemoc i smrt. Přesto je kniha prostoupena hlubokou důvěrou v lidskou schopnost přežít, pomáhat si a znovu nacházet smysl života i tam, kde se zdá být všechno ztraceno. Možná právě proto je kniha Tři jablka spadlá z nebe v recenzích označována za román o vděčnosti a o tom, že radost a utrpení k sobě neoddělitelně patří. Což je pro arménské příběhy nějakým způsobem typické. Při čtení jsem měla často pocit, že se nevracím jen k literárnímu obrazu Arménie, ale i ke konkrétním místům a lidem, které jsem tam sama poznala. K horským vesnicím, kde se zdánlivě nic neděje a přitom se v nich odehrávají celé lidské vesmíry. K rozhovorům vedeným ve směsící několika jazyků. K lidem, kteří nesou paměť několika zemí současně. K představě domova, která není uzavřená v hranicích jednoho státu. A právě proto pro mě román Tři jablka spadlá z nebe patří do tohoto výběru. Protože ukazuje svět, ve kterém jsou otázky jazyka, paměti a příslušností přítomné i tehdy, když o nich nikdo přímo nemluví. Ukazuje, že literatura může být hluboce zakořeněná v jednom místě a zároveň překračovat hranice. To, kde jsme doma, nesouvisí jen s tím, odkud pocházíme nebo kde právě žijeme. Možná souvisí také s tím, které příběhy si neseme s sebou a které jsme ochotní přijmout za vlastní. Jsem Polka, žijí v Praze a když slyším na středoevropské ulici arménštinu, cítím se nejvíce doma.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básnířka, bohemistka a překladatelka Sofia Baldiga. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: pes.
1: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
2: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
1: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Janáčkovo trio nám zahrálo druhou část klavírního tria číslo 1 F-moll Josefa Bohuslava Ferstra.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Česko je letos čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu, kde bude představena antologie Minut Prahu Jenseits von Prag. Obsahuje příběhy německých a švýcarských autorů, jejichž napsání je inspiroval jejich rezidenční pobyt v některém z českých měst. Všechny prózy obsažené v antologii mají také svou audiopodobu. A dnes si poslechneme povídku Judith Hermanové s názvem Potkávání náhody a nahodilosti. A které české město autorka navštívila, to si dozvíte ve vysílání Vltavy. Začínáme za pár minut.

0: Michel Legrand, francouzský skladatel a klavírista, hrál ve vysílání Vltavy. Je půl druhé, což znamená jediné. Na programu je odpolední povídka. Dnes si poslechneme příběh německé spisovatelky Judith Hermanové Potkávání náhody a nahodilosti. Z překladu Petra Štědroně povídku připravil Dominik Mačas. Účinkuje Kateřina Veselá v režii Hany Mikuláškové. Pořad vyrobil Český rozhlas ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Příjemný poslech.
1: Povídka. Pan Zlutý. Už jsem o něm lecos slyšela. A když jsem na podzim na cestách náhodou projížděla městem B, rozhodla jsem se pár dní zůstat. Chtěla jsem vědět, jestli je pravda, že žije se stádem koz a má ženu, která prý přebývá ve skříni u něj na dvorku. Taky se říkalo, že je básník, který své básně nikomu neukazuje. Lidi navykládají všelicos. Svět je přinejmenším zvláštní. Poslala jsem mu krátkou zprávu. O chvíli později odpověděl a navrhl, že mi zařídí pokoj a vyzvedne mě na nádraží. Proslýchalo se, že si poznámky a myšlenky zapisuje na ruku. Ruce prý má počmárané propiskou jako nějaký školák. Představa mého jména a času příjezdu na hřbetu ruky básníka se mi velice líbila. Pan Zluty čekal před nádražní halou. Měl na hlavě, jak mi hlásil předem, americkou kšiltovku a v ruce zelené jablko. Já jsem si žádná poznávací znamení nevymýšlela. Chtěla jsem si nechat otevřenou možnost kolem mě jen projít a pokračovat dál, kdyby se mi na jeho kšiltovce a jablku něco nezamlouvalo. Pan Zlutý stál u nadchodu, hned jsem ho uviděla a poznala, nestihla jsem se ani zaobírat otázkou, jestli se mu vydat, on mě totiž, kdo ví podle čeho, rozpoznal jako první. Zastrčil si zelené jablko do kapsy u kalhot, vstoupil mi do cesty a letmo mě objal, jako kdybychom se právě neviděli poprvé, ale vídali se pořád téměř denně. Žádala jsem ho, aby mi našel nějaké jednoduché a nijak okázalé ubytování. Žádný hotel ani penzion, spíš nějaký pokoj, kde bych chvíli mohla být sama se sebou. Pan Zluty ovšem nezajistil pokoj, ale byt, blízko středu města, ve čtvrti, která má, jak říkal, neprávem nevalnou pověst. Vedl mě tam. Jeli jsme tramvají, on vytáhl jízdenku i pro mě a podal mi ji. Jeho ruce opravdu vypadaly jako potetované. Pokoušela jsem se na nich objevit své jméno. Všiml si toho, můj pohled ignoroval a ruce si zastrčil do kapes k zelenému jablku. Zdvořile se mě zeptal na dosavadní průběh cesty, vypadalo to ale, že neposlouchá, nebo ne to, co jsem mu sdělovala. Zdálo se, že nemá další otázky. Ani já jsem nechtěla o ničem dalším referovat. Věděla jsem o něm, že je neustále na cestách, že jezdí křížem krážem východním a západním směrem přes hranice. Pan Zluty mluvil svým jazykem i mým. Byl občanem své země i mé, měl dva pasy. Zdál se být unavený, čímsi přetížený, zároveň bdělý, jako na koni nebo na pozoru. Nejspíš hyperinteligentní melancholik. Věkem neukotvený v čase, byl stejně starý jako já, zároveň mladší, mohl být také ale o 10 let starší. Nosil čistě praktické brýle, oči těsně u sebe, byl vyhublý, hlavu měl trochu moc úzkou, pohyby chlapecké. Nechal mě z tramvaje vystoupit jako první, ale ani na podruhé se nezeptal, jestli mi má nést kufr. Město bylo šedivé, pršelo, rozsvítily se pouliční lampy. Pan Zluty se tu zjevně cítil jako doma. Já ne. Byt, který mi, jak říkal, našel, byl v 6. poschodí domu působícího dojmem, že jej zkolaudovali téhož odpoledne. Navíc jsem zjevně byla jeho první obyvatelkou, všechna patra obestírala tma. Takzvaný moderní dům, jehož dveře měly místo zámků displeje. Jeden kód pro všechny vchody. Pan Zluty si ho poznamenal na pravém hřbetu ruky. S obtížemi luštil své vlastní písmo. Hřbet ruky si držel před očima jako list papíru. 5375 křížek. Zadal to na klávesnici, dveře zabzučely a otevřely se. Uvnitř naběhly zářivky a osvítily nekonečně dlouhou, prázdnou chodbu. Ve výtahu bylo překliškové obložení, vzbuzovalo dojem rakve. Řekla jsem, že nemůžu vyjet do 6. patra v rakvi. Pan Zlutý mi v tu chvíli beze slova odňal kufr a nechal mě samotnou stoupat po schodech vzhůru. Podle všeho měl pro neurózy nezúčastněné porozumění. Schodiště bylo zaplněné odpadem z obalů všeho druhu. Bylo cítit vlhkým betonem, horkým plastem a spálenými kabely. Stoupala jsem přes zmačkané lepenky a polystyrenové výplně od sprchových koutů. Když jsem dorazila nahoru, opíral se pan Zlutý na konci chodby se zavřenýma očima o zeď. 5375 křížek. Dveře odbytu se otevřely a odhalily pohled do jednopokojového bytu se střešní terasou, jejíž velká okna mírnila dojem stísněnosti. Výhled se táhl přes řady kopců na východě, blištivé fasády satelitních městeček, tovární komíny a věže kostelů. Otevřela jsem dveře na terasu, uslyšeli jsme plechové zvony a projíždějící vlaky. Pokoj byl v pořádku, i když psací stůl stál jako trestná lavice až v nejzaším koutě u zdi a šňůry od všech lamp a přístrojů byly pevně smotané a převázané drátem. Pokoj, v němž ještě nikdy nikdo přede mnou nespal, nesmál se nebo nerozčiloval. Pokoj, v němž mám jako první zmačkat polštáře, poválet prostěradla a rozlít čaj i vosk svíčky. Vyřvávat. Vzduch byl nabitý elektřinou. Slyšeli jsme praskání v atmosféře. Řekla jsem mu, aby prosím pověděl židli, že má být židlí. Pan Zlutý neváhal, sedl si na židli, položil své zelené jablko na desku stolu a pohlédl z okna, zatímco já jsem si otevřela kufr, položila na noční stolek 3 knihy, odsunula psací stůl od stěny a vyskládala na něj vedle jablka peníze za nájem. Vyšli jsme společně ven a pokračovali kus cesty městem. Několik málo stromů na ulicích už na sobě nemělo listí. Mezi domy panovalo příjemné teplo, díky němuž bylo snadné si představit, jak sluný bude život v tomhle městě v létě. Na jihu. Vyrovnaný a optimistický, tady by se určitě krásně žilo. Pan Zlutý mi ukázal vietnamský krámek, kde si můžu, jak říkal, pro sebe koupit chléb, vejce a hrášek. Říkal to způsobem, jako kdyby někde slyšel, že se živím výhradně chlebem, vajíčky a hráškem. Ukázal mi bronzového koně a jezdce, který ochraňuje město. Svědomitě mi doporučil divadlo a historické muzeum. Ptala jsem se ho na kavárnu, nevrle a ledabile poznamenal, že do kaváren nikdy nechodí a tím pádem taky žádné nezná. Ukázal ale v jedné úzké uličce do průvaném profukovaného průchodu, do potemnělé pasáže, kde prý si sem tam dá 2, 3, 4, no maximálně 5 malých piv. Zásadně, a to i v zimě, venku, u barového stolku a s velkou, jak říkal, bezstarostnou důvěrou v potkávání náhody a nahodilosti. Výraz o potkávání náhody a nahodilosti se zdál být klišé. Najednou navrhl, že bychom si tam mohli zajít na pivo hned teď. Pak se ale stáhl do sebe a návrh zase odvolal. Během celé té promluvy si vykračoval dlouhými kroky, aniž by bral ohled na mé. Mluvil nepřetržitě, občas se zastavil a donutil mě, abych se také zastavila. Přistoupil ke mně příliš blízko, schlížel na mě zhora a doslova na mě mluvil. Všechno to odpovídalo tomu, co jsem o něm slyšela. Nic to neznamenalo. Znamenalo to maximálně, že se pan Zlutý pohyboval ve svém vlastním světě. Vedl mě na hlavní náměstí a tam k astronomickým hodinám. Černý obelisk bez ručiček a ciferníku, systém, jak říkal, který nikdo nechápe a tudíž symbol veškerenstva. Posměšně se zasmál. Říkal, že dokonce ani on, pan Zlutý, nedokáže tenhle systém pochopit. Pak se rozhodl, že cestu zpátky zvládnu už sama. Řekl, třeba bys se mnou chtěla zajít zítra na ústřední hřbitov. Řekla jsem, och, ráda, proč ne, tak spolu zítra půjdeme na ústřední hřbitov. Řekl, dobře, tak teda zítra. Podal mi ruku a odešel, aniž by se jedinkrát otočil. Samozřejmě, že jsem cestu zpátky zvládla sama. Bez něj jsem se mohla dívat. V temné pasáži se nad barovými stolky skláněly postavy, zcuchané jako seno. Bronzový kůň měl, ať už úmyslně či ne, ženské poprsí. Ve vietnamském krámku spala za pokladnou holka, hlavu položenou na překřížených rukách. Vrátila jsem se zpátky do čtvrti, v níž stál nový dům mezi starými domy. Na basketbalovém hřišti na rohu seděli na dřevěné tribuně pod umělým osvětlením Romové a poslouchali hudbu z 80kového kazeťáku. U kontejnerů se hromadily matrace jako v mé vlasti. Pod mostem stáli chlapi a pili pivo z flašek, kterými pak házeli o zeď. Měsíc byl jako srpek. Vlaky projížděly a jejich toužebné hvězdy se rozléhaly nocí. Líbilo se mi, že v kapse kabátu nemám žádný klíč. Jen sled čísel v hlavě, jinak nic. Líbilo se mi procházet se ulicemi s prázdnýma rukama a prázdnými kapsami. Dalšího rána jsme se já a pan Zlutý potkali na nádraží. Řekla jsem, proč zrovna ústřední hřbitov? Řekl, nic zvláštního, je to pěkný hřbitov. Řekla jsem, a kdo je tam pohřbený? Řekl, různí lidé, z kacel například. Byla jsem si jistá, že musel slyšet, jak ráda chodím na hřbitově a zaobírám se básněmi. Taky jsem si byla jistá, že on se básněmi příliš nezaobírá, každopádně ne básněmi jiných. Neměla jsem v úmyslu to přezkoumávat. Bylo by to jednoduché. Poznámku o pohřbeném básníkovi jsem přešla mlčením. Pan Zluty mě obelstil a v potemnělé pasáži beze mě vypil pár malých piv, minimálně 4, měl kocovinu a táhlo to z něj. Ani nepředstíral, že nemá kocovinu, netáhne to z něj. Řekl, že si nejdřív musí nutně dát chlebíček a já ho následovala do nádražní haly, do malého obchodu, kde nás tiše čekala dáma v bílých rukavičkách za skleněným pultem, plným nádherných chlebíčků. Pan Zlutý vybral pro nás oba. Vypadalo to, že se rozhodl věnovat tomuto dni nový list. Ruce si vydrhl, teď byly bílé a čisté. Svými dlouhými prsty postupně ukázal na 5 chlebíčků s krabým salátem, hovězím masem, ruským kaviárem a natvrdo vařenými vejci. Dáma je uchopila kleštičkami a zabalila jak drahocené exponáty do voskovaného papíru. Pan Zluty se příliš nezdržoval s děkováním, ale opatrně, téměř s úctou, odnesl chlebíčky do čekárny. Posadil se na lavičku u zdi, pokynul mi, abych si sedla vedle něj, otevřel balíček a podal mi chlebíček s natvrdo uvařeným vejcem. Jedli jsme ve svorném tichu. Pan Zluty nabral ruský kaviár špičkami prstů, žíznivě a lačně pil ledově vychlazenou Pepsi, kterou mi nenabídl. Pak jsme vstali, nacpali voskovaný papír do koše a nastoupili do tramvaje. Ústřední hřbitov je veliký. Strmě vstoupá vzhůru, má cesty podobné alejím, hroby jsou upravené, zaopatřené a udržované. Je to výjimečný, ale zároveň jednoduchý hřbitov. Jsou tu rotundy, altány a fontány, lavičky pod jilmy a vyhlídky. Pan Zluty spěchal přede mnou. Ukázalo se, že důvodem k návštěvě hřbitova jsem nebyla jen já a skacel, ale že chtěl využít příležitosti a podívat se také na jiný hrob. A to hrob své rodiny, který naposledy navštívil při pohřbu konaném zřejmě v minulém století. Kolik mu tehdy bylo? Koho pohřbili? Pan Zluty neodpověděl. Hrob své rodiny nenašel, stejně jako básníkův, alespoň zpočátku oba hroby nenacházel. Mně to nevadilo. Stačilo mi jen tak se procházet po hřbitově. Mohla jsem obdivovat velkolepé romské hroby zdobené světelnými řetězy, umělými květinami a fotografiemi zesnulých v životní velikosti na zlatých eskalátorech. Procházela jsem kolem čestných hrobů, jejichž kameny znázorňovaly život zesnulých. Kámen jako jeskyně pro archeologa, kde hořela svíčka. Sfinga pro sochařku. Kamenný glóbus pro vědce. Skacel tam nebyl a pan Zlutý neviděl ani svoji rodinu, tak se naštval. Rozešli jsme se každý jiným směrem. Mezi bílými mraky vykukovalo podzimní slunce. Sedla jsem si na lavičku a sledovala, jak pan Zlutý běhá po svahu mezi řadami, sklání se, hrabe v zemi a rozhlíží se kolem dokola. Zavřela jsem oči. Když jsem je znovu otevřela, pan Zlutý byl velký jako moucha a zdálo se, že se vznáší nad spodní hemisférou hřbitova. Po cestě šel starý muž a já vstala, abych se ho zeptala, kde je pohřbený skacel. Udělala jsem to tak, že jsem krčila rameny a vyslovovala skácel s dlouhým A a bezradně ukazovala kolem sebe. Starý muž o skácelovi nikdy neslyšel. Zeptala jsem se páru v mém věku, věděli, o kom mluvím, ale ohledně umístění hrobu jen tušili. Ukázali mi směrem, kde už jsem byla, a já se vydala na opačnou stranu, kde byl pan Zlutý, a jak jsem viděla už z dálky, byl rozpačitý z toho, že jsem lidi uváděla do rozpaků tím, že neví, kdo byl skacel, a navíc jsem se po jeho hrobu ptala ve svém vlastním, nesrozumitelném a chladném jazyce. Nemělo smysl mu říkat, že jsem se střežila pronést jiné slovo než skacel. Krom toho byl rozrušený, konečně našel hrob své rodiny, ulevilo se mu a zároveň ho popadla zlost. Ukázal mi ho. Těžký, zvětralý kámen a na něm jména, kterým chyběla písmena. Na příslušné osoby a životy si pamatoval jen neúplně a lhostejně. Byly to ale životy, které vedly k jeho životu, z nichž vyplynulo jeho žití. To bylo jasné. Na okraji kamene ležely šišky a jeřabiny. Kdo je tam položil? Pan Zlutý pokrčil rameny. On to zcela jistě nebyl. Je to hrob, ve kterém chtěl být také pohřben? Mou otázku přešel bez odpovědi. Na chvíli jsem litovala, že nejsem sama. Vlastně jsem velmi ráda sama a opravdu nebyl žádný důvod, abychom tu já a pan Zlutý postávali spolu. Ale pak jsem mu pohlédla do tváře. Viděla jsem jeho zmatenou přísnost, odhodlaný a zároveň nepřítomný výraz jeho blízko od sebe posazených, krátkozrakých oček, zamrkal a já pocítila soucit, který jsem si nedokázala vysvětlit. Byla jsem si jistá, že i on ke mně pocitoval soucit, který si nedokázal vysvětlit. Kdyby si ho vysvětlit dokázal, nesouhlasila bych s jeho vysvětlením a on by zase nesouhlasil s mým. Bylo na tom něco podivuhodného až dojemného, ať tak či onak. Vůbec jsme se neznali a stáli jsme spolu u mrtvých. Protože jsme se neznali, stáli jsme spolu u mrtvých. Lidé, co jsou v srdci bosí. Místo, kde byl skacel pohřbený, jsme našli až za soumraku. Hrob byl skromný a vkusný. Tichý, skrytý hrob, mohli jsme ho přehlížet ještě celé dny. Ale našli jsme ho a já jsem na jeho pokojnou kamennou desku položila kaštan, který jsem předchozího večera našla v parku cestou zpět do své čtvrti nevalné pověsti a strčila si ho do kapsy kabátu. Stáli jsme mlčky, ruce za zády. Nic jsem nerecitovala. Znala jsem nazpaměť několik básní, ale ani jednu jsem nerecitovala. Skacel mi nezněl hlavou dokonce ani v duchu. Pan Zlutý si sundal americkou kšiltovku, chvíli ji držel v ruce, pak si odkašlal a zase si ji nasadil. Pokračovali jsme dál. Opustili hřbitov, jehož velká vrata se za námi tiše zavřela. Nastoupili jsme do první tramvaje, která přijela, a jeli zpátky do města. Pan Zlutý mě pozval na večeři a já jeho pozvání přijala. Bydlel v bytě, v němž se narodil a ve kterém se podle jeho slov narodili i jeho otec, dědeček a pradědeček. Byt se nacházel na okraji centra města, ve zvýšeném přízemí starého, tmavého a opuštěného domu. Až na opuštěnost byl v každém ohledu opakem domu, ve kterém mě pan Zlutý ubytoval. Pomyslela jsem si, vědět to předem, mohla jsem mu zdůraznit, že zásadně preferuji domy jako ten jeho. Pan Zlutý otevřel těžké vstupní dveře ramenem, světlo na chodbě nefungovalo. Šli jsme ve tmě po schodech do dvora. Zase jsem si vzpomněla na ženu, o níž se říkalo, že s ním nějakou dobu žila a pak se odstěhovala do skříně. Žádnou ženu jsem ale neviděla, ani skříň. Pan Zlutý zapískal. Pískal na své kozy. Vyšli ze stinných koutů dvora a zjevili se v šeru. Přinejmenším kozy tam byly. Krásné biblické kozy s měkkýma a dlouhýma ušima jako psy, jako brakýři. kozy s barevnou srstí a pohádkově lesklýma očima. Samice. Pan Zlutý každou z nich pozdravil. Oslovoval jej jmény. Jeho hlas byl nyní přátelský, trochu rozpačitý a jemný. Copak, no copak. Jo, jo, jo. Č, Ludmilo, Lato, Eliško, dívenko, Fidorko, ejjojoj. No tak pojďte. Hnal je před námi po schodech nahoru do bytu, který byl samé zákoutí, nepřehledný a studený, vonil trávou, podzimními jablky a sušeným heřmánkem. Tu a tam prostá lampička. Místnosti, které přecházely v další místnosti. Zaprášený vesmír plný Biedermajerovského nábytku, krbů s vychladným popelem, litografiemi jeho předků, dětských kreseb a opuštěných akvárií, hadí kůže a pemzy. Pochopila jsem, proč pan Zluty nepřikládal rodinnému hrobu velký význam. Zjevně žil bez tak mezi stoletími. Uklidil se do bezpečí mezi stoletími. V kuchyni krmil kozu suchary a vodou. Jejich kopyta klapala po dlaždicích, tiše se tísnili kolem kuchyňského stolu, nakláněli hlavy, vážně a dlouho na mě hleděli svými obdélníkovitými zornicemi, jako by byly udivené. Pan Zluty je bral za jejich pevné, točené rohy. Zvedal jim dlouhé uši a důležitě a něžně do nich mluvil, oni nakláněli své lesklé oči a poslouchali. Nakonec mi připravil chléb, jaký jsem dostala naposledy doma od babičky před dlouhou, předlouhou dobou. Silný krajíc tmavého chleba, naprst tlustě namazaný máslem a se žlutým sýrem, druhý s husím sádlem. Posypal krajíce hrubou solí a nabídl mi stříbrné cibulky a okurky ze sklenice. Byl starostlivý způsobem, který naznačoval, že někdo kdysi býval starostlivý k němu. Sám nic nejedl. Vypil jedno, pak druhé, pak třetí malé pivo a propiskou si udělal tu a tam poznámku na hřbet ruky a do dlaní. Zjevně neměl chuť se mnou mluvit o tom, co si zapisoval, a já také ne. Skacel, říkala jsem si, by ji také neměl. Do rukou bere básník slovo jako vajíčko. To by na to řekl skacel. Pan Zlutý zvedl oči od svých rukou a podíval se na mě, jako bych mu položila otázku. Vzdychl, sundal si brýle a dlouho je čistil. Pak si je opět nasadil. Nakonec řekl, dobře, tak dobře, rád bych ti ještě něco ukázal. Vstal a vyšel z kuchyně. Tak jsem také vstala a šla za ním, přes všechny místnosti až do té poslední, kde nebylo nic kromě postele, nočního stolku a páru filcových pantoflů. Postel z pozinkovaného železa, velká a mohutná, s tlustými, červenozlatými pruhovanými přikrývkami a polštáři. Byla impozantní lože, na kterém by mohl spát celý kmen, celá epocha, a před kterým i kozy, které nás následovaly jako čtyřnohé stíny, zůstaly stát jako skamenělé. Zjevně jeho postel. Pro něj samotného jednoznačně příliš velká. Pan Zlutý řekl, tak, co si o tom myslíš? Odpověděla jsem, co si o tom mám myslet? Řekla jsem, že si nemyslím nic, což nebylo tak úplně pravda. Možná jsem si myslela, že jeho otázka má znít jinak, že by ji měl jinak formulovat. Mohl se zeptat, kdo jsem, nebo jsem mnoho lidí? Ale ani na to bych neznala odpověď, zatímco on sám by se možná přiblížil vlastní odpovědi. O to podle mého názoru šlo. O nic jiného rozhodně nešlo. Stáli jsme před postelí, jako jsme stáli před skacelovým hrobem. Mlčky s rukama za zády. Pan Zluty si ponechal na hlavě kšiltovku. Nic jsme nerecitovali. Kozy se otočily jako první. Poslušně jsme je následovali po cestách a stezkách, které si už nepamatuji. Následovali jsme kozy lesy a přes mítiny, překročili jsme koryta řek, hřebeny hor a trnitý porost, až jsme najednou skončili zase v kuchyni, kde jsme se posadili ke stolu a odstraňovali bodláky a spadané listí z našich svetrů, jako by se nic nestalo. Nic se také nestalo. Pan Zlutý si něco zapsal do dlaně levé ruky. Otevřel si další malé pivo, já si také otevřela malé pivo. Zvedli jsme láhve a pili, aniž bychom si připili. Bylo mi teď teplo. Byla jsem zasycená a unavená, cítila jsem se v bezpečí. Překvapeně jsem si říkala, že pan Zlutý mi byl v těchto temných a nejistých časech přítelem. Taky jsem si pomyslela, že pan Zlutý ví příliš mnoho. Má dva jazyky, dvě srdce a čtyři oči. Vše, co se nám přihodí, je bez tak jedna velká melancholie. Kozy stály se skloněnými hlavami, zavíraly oči, tiše dýchaly a pomalu se jim podlamovaly přední nohy. Spali. Tak to je vše. O mé návštěvě ve městě B není co víc vyprávět. Víc jsem toho nezjistila. Proč mi pan Zlutý přidělil sterilní byt, místo aby mi nabídl postel pro hosty ve svém útočišti pokojů? Myslel si snad, že potřebuji něco sterilního a prázdného? Něco bez historie? Nakonec si říkám, že si nemyslel vůbec nic. Já jsem se snažila. V bytě jsem spala, snila, rozlila čaj i vosk svíčky, hlasitě se smála, šeptala, seděla na střešní terase a dívala se dolů na ulici, až přišla zima. Na velkém náměstí jsem několikrát obešla černý obelisk, ani já jsem jeho systém nepochopila. V průchodu, v průvanu, jsem vypila pár piv. Zažila pár alkoholových a náhodných prozření, zkrátka jsem ve městě ještě chvíli zůstala. Pak jsem se vrátila do své země, ať už to znamená cokoliv. Lidem, kteří se mě ptali, jsem o posteli ani o hrobech nic neřekla. Potvrdila jsem to, co se vypráví. Ano, pan Zlutý stále žije ve svém tmavém opuštěném domě spolu s kozami. Ano, to dělá a když přijde jaro, chodí s nimi do parku na Špilberku. Nechává je pást se na čerstvé, šťavnaté, májově zelené trávě. Ano, stále si zapisuje myšlenky na své ruce místo na bílý list papíru. Říká se, že u něj na dvoře žila ve skříni žena. Jo, ale teď už tam nežije. Všichni se vymykáme času.
0: Slyšeli jsme povídku německé spisovatelky Judith Hermanové Potkávání náhody a nahodilosti, která vznikla při jejím pobytu v Brně v rámci projektu Minout Prahu. Z překladu Petra Štědroně povídku připravil Dominik Mačas. Účinkovala Kateřina Veselá, kterou režijně vedla Hana Mikulášková. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodili. Uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už na dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo. První den je věnován odborníkům. Veřejnost může navštívit stovky výstav na více než 50 místech v Praze od zítřka. Kromě toho láká festival také na přednášky, workshopy nebo program pro děti. A počasí bude jasno nebo skoro jasno. Večer na jihu a jihozápadě Čech čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Michailou Dittrichovou.
2: Vlastně jsem se sem i těšil. Dva dny v hotelu za maturitu na dvojku, to jde. I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
3: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
4: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Každý z nás potřebuje obejmout, chceme mít ve světě plném povinností, schonu a ruchu milovaného člověka, s nímž se vše zpomalí a nastane radost. Obyčejná, jednoduchá. O tom zpívá brazilský zpěvák Javan v písni Mundo Vasto a většina z nás s ním asi bude souhlasit. Ne s každým blízkým člověkem, ale umíme klid a bezpečí vytvořit. O takové variantě budeme v úterní odpolední Vltavě hovořit už za chvíli. Naším prvním hostem bude režisér Adam Steinbauer, který stojí za první premiérou nové sezóny Městského divadla v Mostě. Představí nám autorský groteskní horor z rodinného prostředí s názvem Krásná nevyňátka. A ano, vrhneme se s ním rovnou do času Vánoc. Hned poté přivítám ve studiu kolegu z hudební redakce Zdeňka Havlička, který zavzpomíná na skladatele Steva Reicha a šíří jeho záběru. Po půl třetí nás pak literární publicista Petr Šmíd vezme do 30. let, kdy německá novinářka Charlotte Berat sbírala sny obyčejných obyvatel hitlerovského Německa a napsala o tom knihu. No a před 15. hodinou se v naší sérii Promyslet Havla zaměříme na téma vlivu umění na Havlovo politické jednání. Milí posluchači, zveme vás na kulturní ostrůvky, kterých je kolem nás požehnaně. Klidný poslech úterní odpolední Vltavy a dobrý den přeje z Modrého studia Michaela Dittrichová.

0: Nicole Bocková a její interpretace části sonatiny Maurice Ravela je 13 minut po 14. hodině, ladíte úterní odpolední Vltavu. Už v říjnu se společně s Městským divadlem v Mostě ponoříme do ducha Vánoc, ale trochu jinak, než bychom čekali. Autorský groteskní horor z rodinného prostředí Krásná nevinátka, dramatika Martina Macháčka a režiséra Adama Steinbauera si bere na pomoc Štědrý večer. Ten pomáhá definovat rodinu jako jednu z nejsilnějších institucí. Ve vzduchu ale přesto visí nenávist. O autorské novince, která má dnes na scéně divadla Rozmanitostí druhou reprízu, budu teď mluvit s režisérem Adamem Steinbauerem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Představte nám rodinu, o níž hra Krásná nevinátka pojednává, a seznamte nás prosím podrobněji s povahou jednotlivých postav, kdo celou situaci rozehrává.
1: Je to rodina Pluháčkových. Je to sympatická rodina, skládající se ze čtyř lidí, kteří se vídají pouze jednou za rok, a to právě na Vánoce. Víckrát by to nesnesli a možná ani nepřežili. Jedná se o maminku Jarunku, tatínka Béďu, syna Jarmila a dceru Emilku. Ti všichni mají taková povolání veselá. Jarmil je strážmistr, Emilka je publicistka, ovšem publicistka spravující černou kroniku lokálních novin. Nic jiného nepíše. Jarunka, maminka, je daňová účetní a otec Béďa je učitel tělocviku. A ta rodina je velmi bizarní, protože kromě toho, že se všichni v této podivné rodině nenávidí, tak se také ale nějakým způsobem zvláště někteří členové přitahují, a nejsou to ti členové, kteří by se přitahovat měli, ale je to dost, bych řekl, není to tak překvapivé, protože v anotaci avizujeme, že je to zpracování Oidipova a Elektřina komplexu, takže jsou tam určité takovéhle jako podprahové motivy. Kdo celou situaci rozehrává? Já myslím, že to je urputná snaha všech členů této rodiny oslavit ty Vánoce dobře, harmonicky a tak, jak mají být, s úsměvem na rtech. Jenom jim to nejde a z toho vzniká ta groteska i ten horor.
0: No a kde leží hranice mezi realismem a hororem?
1: Já myslím, že realismus to nevidělo ani zdaleka, což už je zakotvené v tom textu. Já si jenom dovolím vás opravit, ten text, to je hra, kterou jsem napsal já, a Martin Macháček je dramaturgem té inscenace a na textu spolupracoval, je jaksi otcem té idei, že bychom mohli zpracovávat toto téma. A když jsem ten text psal, tak jsem ho v podstatě psal dost hudebně, psal jsem ho s velkým důrazem na rytmus a s velkým důrazem na takový jako rychlý spád, aby to právě ani nepotkalo žádný psychologický realismus. Takže ta hranice v zásadě, na kterou se ptáte, myslím, neexistuje, protože od začátku je jasné, že se ocitáme v jakémsi vykloubeném světě, který má mnoho společného s tím, který žijeme, ale je posunutý a je to posunuté až do takové jako snové roviny.
0: Štědrovečerní večeře je spojená s jídlem, často i s přejídáním, s hojností, nicméně v anotaci nelze přehlédnout kanibalský motiv.
1: Ano.
0: Jak tuto metaforu chápat? Doufám, že to je metafora.
1: Já mám prostě, já jsem chtěl, aby tam nějakým způsobem byl zakomponovaný Kronos požírající své děti. A vlastně jsem tak nějak při tom psaní došel i právě při debatě s Martinem Macháčkem k tomu, že mnohdy velký horor spočívá v tom, co je potřeba v rámci společenských konvencí a očekávání sníst. A na tom jsem vystavil takovej, myslím, jako jako leitmotiv toho textu i té inscenace, kdy vlastně se pracuje s jakousi posloupností těch chodů, které jsou, myslím, hrozivější a hrozivější. A já ale nechci moc prozradit, protože kdyby to diváci chtěli vidět nebo třeba číst, tak by si mohli zkazit překvapení, protože

0: roku, je spíš takový až plochý, ve vitrínách v té obývákové stěně není nic, kromě vycpaných kapřích hlav. A jediným vybavením nebo jediným mobiliářem, který se tam vyskytuje, je stůl se židlemi a ušák, a jinak je to v zásadě, je ta scéna prázdná. Takže je to zkrátka celé situováno v tom obývákovém prostoru, jak to vlastně už je dané tím textem, si myslím. Nicméně ten prostor se v průběhu té inscenace jaksi posouvá a rozpadá právě v takové snové rovině.
1: O inscenaci Krásná nevinátka jsme mluvili s autorem tohoto textu a s režisérem Adamem Steinbauerem. Na druhou reprízu se můžete vydat už dnes od 17 hodin do Mosteckého divadla Rozmanitosti. Děkujeme.
0: Děkujeme.

0: Lucie Redlová na albu Lidová Redlová. Steve Reich minulou sobotu oslavil 90. Jeho hudbu si asi většina posluchačů spojí hlavně s minimalismem, pravidelným pulzem a opakováním. Jenže Reichova tvorba je mnohem širší. Důležitou roli v ní hrají také dějiny, politika, společnost nebo jeho vztah k židovské tradici. Právě těmto tématům se věnuje dnešní akademie, kterou Vltava vysílá od 21.15. A o tom, proč je Reichova hudba pořád aktuální a proč stojí zmíněný pořad za pozornost. Teď budu mluvit se Zdeňkem Havlíčkem z hudební redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Steve Reich letos tady slaví 90. V čem je jeho význam pro hudbu druhé poloviny 20. století tak zásadní?
1: Já bych řekl, že Reich patří k těm skladatelům, kteří změnili způsob, jakým se po druhé světové válce přemýšlelo o nové hudbě. V době, kdy velká část avantgardy směřovala vlastně k čím dál tím větší, někdy až neúnosné nebo skoro vždycky neúnosné složitosti, tak Reich spolu se svými americkými kolegy, jako Terry Riley nebo Philip Glass, vrátili do hry pravidelný puls až hypnotickou repetitivnost, princip velmi pozvolné proměny materiálu, a přestože to vše

0: bylo otevřeně inspirováno etnickou hudbou, africkým bubnováním nebo gamelanem z Indonésie, tak v kontextu západní hudby se jednalo o úplně nový hudební jazyk. No a navíc vliv Steva Reicha a minimalistů dávno, jak známo, překročil oblast soudobé vážné hudby. Najdeme ho v elektronické hudbě, rocku, ambientu, filmové hudbě nebo, jak za malou chvíli uslyšíme, také v jazzu.
1: Dnešní akademie se tedy jmenuje Steve Reich, společnost, náboženství, politika. Jak se právě tato témata do jeho hudby promítají?
0: Velmi výrazně. Reich rozhodně není politický skladatel v tom smyslu, že by svou hudbou komentoval každou aktuální událost, ale konkrétní dějiny a jeho vlastní zkušenost do jeho tvorby vstupují. Už skladba, raná skladba Come Out z roku 1966 souvisí s bojem za občanská práva ve Spojených státech. Další slavná skladba Different Trains, tak tady postavil proti sobě své dětské cesty vlakem a vzpomínky na ně, cesty vlakem napříč Amerikou a osudy židovských dětí, které jiné vlaky, Different Trains, jiné vlaky v Evropě za holokaustu odvážely do jiných destinací. Pak tu máme například skladbu Tehillim, ta zase vyrůstá z jeho návratu k židovské víře, zhudebňuje hebrejské žalmy, takže za tou zdánlivě abstraktní, repetitivní hudbou často stojí velmi konkrétní lidské příběhy. Ostatně i dnešní akademie začíná skladbou WTC 911, která, jak je patrné, z názvu se vrací k teroristickým útokům do 11. září 2001.
1: Reich tedy je označován za jednoho z otců minimalismu. Co je pro jeho hudební jazyk nejtypičtější a podle čeho ho posluchač pozná?
0: Asi právě podle toho pulzu, podle toho opakování krátkých motivů, dodatečných, někdy jen velmi těžko postřehnutelných proměn hudebního toku. Reich často vezme poměrně krátký rytmický nebo melodický motiv, nebo třeba i záznam z útržku lidské řeči a nechá ho znít znovu a znovu, přitom se uvnitř té hudby ale pořád něco nepatrně mění. Konkrétně pro Reicha je typická technika takzvaného fázování nebo fázového posunu, kde jednotlivé vrstvy nebo hlasy se vůči sobě jemně posouvají a vznikají tak nové rytmy a nové melodie.
1: Pořad Josefa Třeštíka a Petra Kadlece vznikl už roku 2011. Má podle tebe smysl se k němu vracet?
0: Určitě ano, právě proto jsem se k němu také vrátil a zařadil ho do vysílání. Určitě ano, protože Steve Reich patří ke skladatelům, jejich hudba nezestárla, pořád působí velmi současně a svěže, no a také společensko-politická témata, kterým se v dílech věnuje, tak nejenže nezestárla, ale jsou, dalo by se říct, snad ještě aktuálnější. V akademii například zazní ukázky z multimediálního díla The Cave, která pojednává o jeskyni patriarchů v Hebronu, o postavě Abrahama a o tom, jak tři monoteistická náboženství hledí na tento náš společný sdílený příběh, takže dnes v době války v pásmu Gazy opět velmi aktuální dílo.
1: Hudební redaktor Zdeněk Havlíček nás přišel pozvat k poslechu akademie s názvem Steve Reich, společnost, náboženství, politika. Můžeme ho poslouchat od 9:45 večer dnes. No a jakou si do studia přinesl ukázku?
0: Bude to ukázka pro změnu z čistě hudebního díla. Obejdeme se tedy bez těch společensko-politických přesahů, které naplní večerní akademii. Uslyšíme prostřední druhou větu ze skladby Electric Counterpoint pro kytaru a pásku nebo sample, chcete-li. Na nahrávce z roku 1987 je protagonistou americký jazzový kytarista Pat Metheny.
1: Děkujem.
0: Já děkuji.

0: 5 metýny v hudbě Steva Reicha. Je 14 hodin a téměř 31 minut ladíte úterní odpolední Vltavu. Turistický plakát má zdánlivě jednoduchý úkol přesvědčit nás, abychom někam jeli. Jenže když se na něj podíváme s odstupem, může nám říct mnohem víc třeba o tom, jak si nějaká země přála, aby ji viděli cizinci, ale také o tom, jak chtěla vidět sama sebe. Kniha Vizit Čekoslovákia, příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů prochází dějinami Československa od roku 1918 až do jeho zániku v roce 92. Praha, lázně, hory, folklor, architektura, příroda, to všechno se na plakátech objevuje. Saša Michailidis mluvil o nové publikaci v Akcentu, a to s její editorkou Lindou Kudrnovskou a literárním historikem Martinem Bedřichem.
1: To, co se na tom ukazuje, je ta neuvěřitelná rozmanitost. A tu bych vlastně jako tady vypíchl. Jsou země, které jsou taky krásné, mají krásné památky a podobně, ale jsou mnohem plošší. Tady z té knihy především vyplývá ta neuvěřitelná členitost, rozmanitost, různorodost. Přírodní, kulturní, historická, technická. To je vlastně jedna z věcí, která třeba mě překvapila, že to není na jedno brdo.
2: Jakože vlastně to není příklad, já nevím teď, abych úplně někoho neurazil, ale třeba Holandsko, to znamená tulipánová pole,
1: větrné
2: mlýny, ale že vlastně tady najednou máme širší spektrum toho, co můžeme nabídnout.
1: Přesně tak, a je to vlastně jedna z těch věcí, kterou si můžeme odnést jako na první dobrou. Znovu si uvědomit to, že ta malinká zemička, která je tady prezentovaná, a právě proto ty plakáty byly, aby dali v tom roce 1918 a potom vědět celému světu, halo, tady prostě jako něco vzniká. A najednou není potřeba ukázat jenom Hradčana a jenom Sněžku. Najednou vlastně se ukazuje, že toto spektrum je mimořádný. Od zakarpatský Rusy, kdy si ještě hrajou na nějaký středověk, po supermoderní veletrhy v Brně, přes slovenskou strelu. Přesně tak, přes Karlovarský lázně a desítky další, právě že ne jednotky, ale to jsou kvanta nových, různých, různorodých, strašně zajímavých věcí.
2: No a přes tu různorodost, ale Lindo, máme nějaké typické Československo, které se na těch plakátech vrací už od roku 18 až do právě roku 89 nebo 92?
3: Já si myslím, že je potřeba to rozdělit skutečně na ty dvě období, a to je první republika, vlastně tři, ale pak to období, vlastně dobře, první republika a potom to období těch dvou nastupujících totalit. A já si myslím, že my jsme se snažili tou knihou říct vlastně to, co se o té zemi vlastně neříká. Zbořit nějaká kliše, prostě takové ty zaběhnuté mýty vlastně o Československu, které jsme si vybírali docela detailně, aby, myslím, že ani jednou se tam nevyskytne slovo pivo v té knize, ani jednou tam, myslím, není hokej, Švejk je tam jednou, chudák Švejk. No.
2: Tady není jediný plakát, já jsem si celou knihu prošel a tam to mi vůbec nedošlo, tam není jediný plakát s pivem?
1: Je tam plakát s pivem, to jo, ale netematizuje se. Je tam takový sněhulák, který drží pivo, a je to právě ukázka tý vošklivý toho stereotypu, takového toho umačtěného kliše, kterým se ten socialistický režim snaží tak jako bodře ukázat, že jsme taky jako zajímaví. A je to v kontrastu k těm prvorepublikovým krásným plakátům, kde jsou ty vyzubený mladý slečny, který jako jezdí na těch lyžích nebo jsou v těch přilehavých swimming dresech v těch lázních. Tak to je vlastně jako jedna ta poloha, a proti tomu vlastně jako ten pokřivený obraz sebe sama, tak jak je prezentovaný na těch, a to jsou cizojazyční plakáty. Ten sněhulák je tam francouzsky a anglicky, podle mě. Jo, takže to je přesně ukázka, co jsme dávali najevo o sobě v roce 50 něco. Nebo.
3: Myslím, že teda nemá pivo, že má demijohn, ten sněhulák.
1: No rozhodně má nějaký alkohol.
2: Dobře, ale předpokládám, že když jste se tím probírali, tak se tam něco neustále točilo. Takže asi Hradčana.
3: Jsou to všechna taková ta malebná místa v Čechách, která by člověk čekal samozřejmě, ale ten výklad jejich se právě liší podle toho, v jaké době byla ta místa vykládána.
2: A jaký byl ten výklad první republiky, protektorátu a potom za dob socialismu? Máme jeden obrázek Hradčan, nebo ten, řekněme, originál Hradčan. A jak si ho na turistických plakátech vykládali tato tři období?
3: Myslím, že důležitý je vždycky, co je zatím. Když jsme prezentovali Hradčana za první republiky, tak to prostě byl symbol nějaké jako kulturní velmoci v podstatě, která je propojená se světem leteckými linkami, jako automatická součást té Evropy.
2: Tam je zatímco hodně plakátů ČSA teda, československých aerolinií.
3: Ano, ano. A když jsme potom přešli do těch období totality, tak vlastně je to úplně jako absurdní, jak se tváříme jako otevřená země, kterou je možné navštívit, v podstatě svobodně z ní odjet, že tady máme nějakého pečlivého správce kulturního dědictví, což samozřejmě bylo celé mystifikace.
0: Tolik editorka knihy Vizit Čekoslovákie, příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů, Linda Kudrnovská a literární historik Martin Bedřich. Oba byli hosty Akcentu. Záznam celého pořadu si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. A dnešní Akcent, který střídá odpolední Vltavu v 16:30, se zaměří na sběratelství umění.

0: Švédská zpěvačka Viktoria Tolstoj z písní Destiny. Mimochodem prapradědečkem této úspěšné hudebnice je skutečně ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. A teď jiné téma. Třetí říše snu. Tak se jmenuje pozoruhodná kniha německé novinářky Charlotte Berát. Stovky výpovědí o snech sbírala v Německu ve 30. letech minulého století. A já už vítám ve studiu literárního publicistu Petra Šmída, který nám tento nezvyklý titul podrobněji představí. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Kniha Třetí říše snu vyšla v Německu poprvé v roce 1966. Můžeme na začátek představit autorku a okolnosti, za jakých tato kniha vznikala?
1: Tak Charlotte Berát byla německá novinářka židovského původu, působila v Berlíně a to až do roku 1933, kdy z důvodu svého původu teda musela toto místo opustit. A co se týče té myšlenky, proč by vlastně měla sbírat sny, tak to jí vnukl jeden její kolega, který se jí svěřil, že ve snu nedokázal správně pozdravit ministra propagandy Goebbelse. Ona potom začala sbírat ta svědectví mezi svými přáteli, sousedy nebo třeba řemeslníky, s kterými se setkala i lékaři a dokázala nazbírat časem 300 podobných svědectví. Trvalo to až do roku 1939, kdy musela emigrovat a aby gestapo třeba nepřišlo na to, že sbírá tyto sny, tak je šifrovala. Ty šifry byly takové prostinké, třeba Adolf Hitler tam byl označován jako strýček Hans. Ty papírky pak dávala do hřbetů knih a posílala je do zahraničí svým přátelům, takže teprve až ex post mohla vlastně celou knihu zkompletovat. Ta knížka vyšla roku 1968 taky v anglickém překladu a v Americe se dočkala dokonce 3 vydání, takže měla nějaký větší dopad.
0: Vraťme se k samotnému obsahu. Jde o klasickou psychoanalytickou studii snů, jako známe například od Sigmunda Freuda.
1: No, ona jde právě zcela záměrně proti Freudovi. Těch svědectví tam najdeme asi 50 podrobně rozepsaných a dalších 50 ve fragmentech, ale ona je neinterpretuje skrze nějaké potlačené trauma z dětství nebo třeba potlačenou sexualitu. Ona zkrátka nepřistupuje k těm snům, takže vycházejí z podvědomí, ale že jsou určovány tou společenskou situací a politickou situací té doby. Čili spíš ta kniha funguje jako takový souhrn, řekl bych, seismografických záznamů toho, jak už ta propaganda a totalita vstupuje do té nejintimnější lidské sféry, a to je tedy spánek. Trošku mínus může být, že vlastně to, jak Charlotte Berát čte ty sny, tak se nic nedovídáme o těch samotných respondentech, o těch snících. To je tam vlastně trošku potlačeno. Ale myslím, že záměr byl i ten, aby skrze nějaký podrobný popis třeba nebylo možné určit toho člověka, který ten svůj sen vlastně vypověděl.
0: Když se podíváme na ty konkrétní sny, co lidem v hitlerovském Německu nejčastěji tedy nedalo spát, jaká témata se opakovala?
1: No, mě na tom asi nejvíc fascinovalo, že kolikrát ty sny předpovídaly to, co se pak stane v reálu. Protože některé ty obavy byly v těch snech přítomny ještě předtím, než třeba byly určeny nějakým zákonem nebo nařízením. Jedna taková věc jsou třeba pocity ztráty soukromí a nějaký stálý dohled, kdy v těch snech se lidé vlastně obávají, že odposlouchávají zdi jejich domů, lampy, které mají v pokoji, nebo květiny, které mají v pokoji, a samozřejmě později gestapo podobným způsobem umisťovalo odposlouchávací zařízení. Takže to je jedna taková, řekl bych, vizionářská linka. Tou další je potom samozřejmě pocit nějaké bezmoci, takového ochromení, kdy v těch snech se děje nějaké bezpráví, ale ten snící nedokáže tomu bezpráví zabránit, nedokáže na něj ani upozornit. A poslední linka, která se tam objevuje častěji, tak je taková kafkovská, kdy jsou zakazovány některá slova, končí to až tím, že je zakázáno slovo já, a tam vidíme, že se v tom podvědomí jaksi už prolíná to, že člověk ztrácí tu svou individualitu a je takovým kolečkem v té velké mašinérii.
0: Režim tedy dokázal ovládnout i lidské podvědomí. Našel se v těch snech vůbec nějaký prostor pro odpor nebo vnitřní svobodu?
1: Tak v těch snech, které Charlotte Berát publikovala, rozhodně nenacházíme právě žádný odpor. Je to asi i tím, že pokud člověk v tom bělém stavu ještě mohl si namlouvat, že vlastně stojí mimo tu totalitu, tak to podvědomí ho v tom snu zradilo a dalo mu vlastně najevo, že to tak není, že už je vlastně zcela podrobený. Taky to asi souvisí s tím, že totalita vždycky chce toho člověka zlomit a teprve potom je vlastně plně ovládatelný. Já bych třeba zmínil jeden takový sen, který mě hodně utkvěl v paměti, kdy respektovaný židovský právník či lékař, to už si teď přesně nepamatuju, se sám stylizoval do role nějakého odpadkového koše a prosil vlastně ty kolem jdoucí, aby ho aspoň nechali v téhleté podobě mezi sebou. Samozřejmě to je nějaká projekce toho, že už zkrátka v té době byl na sociálním dně vzhledem ke všem těm protižidovským zákonům.
0: Tolik náš spolupracovník Petr Šmíd o knize Třetí říše snu. První český překlad této unikátní knihy z pera Charlotte Berát připravil letos Martin Pokorný pro nakladatelství Herman a synové. Petře, děkujeme.
1: Naschledanou.

0: Americký huslista Joshua Bell a francouzský klavírista Jean-Yves Thibaudet v části houslové sonáty Gabriela Fauré. Pátá část vltavské série Promyslet Havla se zaměřuje na smysl umění v Havlově myšlení a na to, jak se jeho uvažování jako dramatika promítlo do politických postojů. Karolina Koubová o tom debatuje s filozofkou Alicí Koubovou a filozofem Martinem Ničem. Poslechněte si krátkou ukázku.
1: Co tedy znamená ta Havlova polovzdělanost, o které mluví v umění třeba dnes, jaké to nese riziko? A polovzdělanost jako něco, co je tedy jako nějaká módní vlna, je to ta snaha přílišná tvořit umění, být umělecký. Tak když to pozorujeme tady, tak co nás jako vzdaluje a jaká rizika to nese do našich životů a i do společnosti?
2: Já k těm modním vlnám v současném umění mám takový postoj, že spíš to slouží jako bič na umění. Mám pocit, že dneska je velmi častý odsuzovat zvlášť mladé umělkyně a umělce z toho, že jsou takzvaně woke, že naskakují na všechny modní vlny, jak podporovat tyhle ty znevýhodněné a za rok jiné znevýhodněné a jako kdyby byly módní vlny třeba zájmu o klimatickou krizi, módní vlny zájmu o gender, módní vlny zájmu o Palestinu nebo podpory Tibetu dřív. A mám pocit, že tohle je hodně nefér, že pokud Havel hovořil o módnosti, tak to byla jednak snaha být umělecký za každou cenu a být i protimódní vlastně jako určitá forma zvláštního zakukleného typu módnosti. Dneska ty vlny zájmu o určitou geografickou oblast nebo o určitý typ tematiky, tak jsou spíš výrazem té vztahové rezonance. Snahy být v dialogu s druhými a ta karikatura toho, že něco je woke, že něco je jako probuzené, tak bych řekl, že je skutečně falešná.
3: Jenom ještě na jednom místě Havel říká, že divadlo je vždycky politické. Jemu připadá vlastně nesmyslný koncept politického divadla, protože říká, že řeší ty sociálně vztahové otázky právě skrze médium, kterým divadlo je. A tím pádem se rovnou stává místem, kde se nějakým způsobem odhaluje lidská situace té které doby. Takže v tomhle smyslu si myslím také, že nejde o to, chtít po umělcích a umělkyních být takzvaně zcela apolitičtí a vyžadovat po nich něco těžce nadčasového, aby náhodou nebyli vlastně podezřelí z módnosti. To je hrozně nebezpečný způsob uvažování, protože oni se potom zase slovy Václava Havla vykastrují.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Jednotlivé díly série Promyslet Havla uvádíme v našem vysílání vždy v sobotu od 17 hodin a zveme vás také na debatu, která se koná 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Akce bude vyvrcholením vltavské série, která vznikla k Havlovým nedožitým 90. narozeninám.

0: Přesně před 120 lety
1: se do židovské rodiny v Hanovru narodila filozofka Hannah Arendt
0: a německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal jednu z nejčastějších nemocí stáří.
1: Dvě slavná výročí v říjnových večerech na téma.
0: Ve středu 14. a 21. 10. od 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo v Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Data tak také ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidé mezi 18 a 29 lety. Europoslanci schválili vytvoření nového unijního programu pro inovace v oblasti obrany. Takzvaný Agile má poskytovat rychlou a pružnou finanční podporu malým a středním firmám, včetně startupů. Podpoří 20 až 30 obranných projektů a bude financovat až 100% všech nákladů v členských státech 27 na Ukrajině a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Program v hodnotě v přepočtu asi 2 miliard a 800 milionů korun představila Evropská komise už v březnu. Teď ho ještě musí finálně potvrdit členské země a v platnost vstoupí na začátku příštího roku. Brněnská nezávislá divadla chtějí společně jednat o lepších podmínkách pro svou činnost. 14 profesionálních souborů proto vytvořilo platformu, která je má zastupovat při jednání s městem. Podle její představitelky Evy Lietavové se nezávislá scéna dlouhodobě potýká s nedostatkem peněz i prostorů pro hraní a zkoušení. Nejistá je podle ní také podpora Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje. Na problémy nezávislé scény upozorňuje i první ročník festivalu brněnských nezávislých divadel. Do neděle nabízí představení 14 souborů na 8 místech v Brně. A počasí bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude na jihu a jeho západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 16. Víc zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A v ní americká písničkářka Madeleine Peru s písní, pod níž jsou podepsáni Charlie Chaplin, John Turner a Geoffrey Parsons. Smile.

Mezilidské vztahy jsou různé, ale zároveň zachovávají jen omezené množství vzorců. Stačí se podívat třeba na film Sladký domov a v každém z nás se oživí příběhy, které také známe, byť třeba zprostředkovaně. Už za chvíli bude nachystán rozhovor s režisérem zmíněného filmu, který míří do českých kin, s Vojčechem Zmaržovským. A ještě by to chtělo zmínit téma Sladkého domova, jejím domácí násilí. Vážení a milí, jsme rádi, že jste s námi a doufáme, že přinášíme do vašich domovů klid a inspiraci. Úterní odpolední Vltavou s datem 6. října vás provází Michaela Dittrichová. A jaká další témata nastolíme v této hodině? Z kina se společně vydáme do muzea Kampa, tam nás čekají výrazné barvy, ironie, nadsázka i provokace. Malíř Milan Kunc totiž ve svých obrazech míchá pop art se surrealismem a komentuje tak svět kolem nás. Jeho tvorbu z 80. let i ze současnosti představuje výstava Pop Renaissance. Po půl čtvrté přivítám ve studiu hudebního publicistu Daniela Jägra, který v neděli v Zemprově opeře v Drážďanech navštívil premiéru nové inscenace Verdiho Maškarního plesu. Čekáme tedy na jeho dojmy a názory. No a před 16. se literární publicist Jan Bělíček bude ve své úvaze ptát, zda umělá inteligence vytvoří literární kánon budoucnosti. Playlisty Vltavy tvoří hudební dramaturg Jan Kincel a pro tuto chvíli vybral část třetího braniborského koncertu Johanna Sebastiana Bacha.

0: English Baroque Solists s Johnem Eliotem Gardinerem v části třetího Braniborského koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Do našich kin se dostává nový film režiséra Vojčecha Smaržovského Sladký domov. Přináší příběh týrané ženy a uměleckým způsobem tak upozorňuje na důležité téma současnosti, na domácí násilí. Snímek byl už oceněn jak v Polsku, tak ve světě a organizátory českého festivalu Tři kino zaujal natolik, že kvůli němu založili novou distribuční platformu. První titul, který uvádějí do biografů, je právě Sladký život. Redaktor Tomáš Pilát mluvil s režisérem snímku o tom, jak vznikal, a taky o dopadech, které uvedení filmu mělo především u našich severních sousedů.
1: Padl na pomysl toho filmu případkem, protože byla pandemie.
2: K nápadu na tento film jsem přišel náhodou. Zrovna byla pandemie. Pracoval jsem na historickém filmu, to šlo stranou. Říkal jsem si, že by bylo dobré natočit film, jehož děj se odehrává v uzavřeném prostoru. A během zmíněné pandemie se počet případů domácího násilí znásobil. Četl jsem o tom, pak pandemie skončila a já pokračoval. Pročítal jsem další knihy a následně jsem navštěvoval různé organizace, které pomáhají obětem násilí. A pak jsem narazil na rozhovory s lidmi, kteří toto násilí zažili. To pro mě bylo nejdůležitější. Někdy je jedna věc to, co si přečtete, ale jindy se v takovém rozhovoru tváří v tvář objeví emoce. A to byla pro mě ta nejdůležitější fáze. Fáze psaní tohoto textu. Věděl jsem, že ten film musím natočit. A také jsem věděl, že ty scény násilí nemohu nijak rozvádět, nic si k ním přimýšlet. Tím chci říct, že všechno v tom filmu je buď přečtené, nebo slyšené. Protože kdybych začal scény násilí rozvádět, znamenalo by to, že bych možná měl být na obálce, a ne za kamerou.
1: To značí, že moje místo může být na kozetce, a ne za kamerou.
3: V tom filmu je velmi hezky ukázána plíživost, nebezpečí toho domácího násilí, ostatně jakékoliv totality, jakékoliv diktatury, že nejdřív vlastně není poznat, drobné náznaky se přehlížejí a pak to najednou uhodí. Chtěl se tím tak trošku třeba otevřít oči jednak ženám a jednak vůbec Polákům nebo divákům po celém světě?
1: Pierwsze wyszedłem od schematu, czyli jak działa.
2: Ano, já jsem především pochopil mechanismus, jak funguje násilnický člověk. Na začátku je láska. Člověk má motýly v břiše. Je to úžasné, jsou tu květiny, výlety, milujeme se. Pak přijdou šrámy. Pak je to zase úžasné, zase je tu láska, zase motýly v břiše a pak zase přijdou šrámy. A mezi tím přichází izolace, když přijde na přátele, nevoláme jim, protože se musíme soustředit na lásku svého života. Stejně tak stále méně kontaktujeme rodinu. Doba mezi motýly v břiše a šrámy se neustále zkracuje. Až nakonec motýly zmizí a zůstanou jen šrámy. To je ten vzorec. Nevěřím ale, že by film mohl nějak změnit celý svět, to rozhodně ne. Nicméně chci vyprávět příběh a prostřednictvím něj lidem co si sdělit. A funguje to. Během natáčení se lidé pracující na našem filmu pronajeli byt a šli za svou kamarádkou, aby ji dostali pryč ze situace, ve které docházelo k násilí. Měli jsme za sebou teprve pár dní natáčení a oni už věděli, že to, co se děje v bytě jejich kamarádky, je násilí. A teď se dostávám k jádru věci. Musíme se naučit rozlišovat mezi násilím a konfliktem. Konflikt nastává, když jsou si obě strany rovny, zatímco násilí je situace, kdy jeden člověk stojí výš, ať už ekonomicky, silou a tak dále. To musíme rozlišovat, abychom mohli reagovat. A to nejen my jako lidé, ale především, a teď mluvím o Polsku, také policisté, lékaři a soudci. Například ona soudkyně do značné míry odkazuje k vyjednávání a skutečně nutí oběť násilí k půlročnímu kontaktu s pachatelem. A to je další trauma, které se vrací. Takže opakuji, musíme rozlišovat mezi násilím a konfliktem.
1: Musíme odružňat přemoc od konfliktu.
3: Podle vás je z toho začarovaného kruhu, řekněme, uniku je naděje, že se změní ta situace, ten systém?
1: No myslím, že pěš. Punkt, no to je svědomost.
2: Myslím, že je to otázka svědomí. Vy sice ve škole náboženství nemáte, ale my ano, přesto o tom musíme ve škole mluvit. Jde o správně pojatou výchovu a vzdělání. A už sleduji, že přichází spousta ohlasů. Například paní, se kterou jsem spolupracoval a která mě propojila s obětmi, vede otevřenou skupinu žen, které za sebe bojují. Ale má i druhou skupinu, tu, která zůstává

0: nese.
1: Já věřím, že ten film se obroní rovněž jako film.
2: Říká režisér Vojtěch Smaršovský. Jeho film Sladký domov přichází díky nové distribuční společnosti Třikino do českých Biografů. Distributoři chtějí s filmem dál pracovat a upozornit tak na téma domácího násilí a nedostatky v jeho odhalování.

0: Bing Crosby a rok 1955. Pěkné úterý, ladíte odpolední Vltavu, je 15 hodin a 22 minut. Kombinuje pop art, surrealismus, ironii a nahlíží na důležitá společenská témata. V pražském muzeu Kampa vystavuje mezinárodně uznávaný výtvarník Milan Kunc. Výstava nazvaná Pop Renaissance prezentuje hlavně Kuncovy obrazy z 80. let, které doplňuje i několika současnými. Mezi často velkoformátovými a vždy barevnými malbami si redaktorka Zuzana Filipková povídala nejen s Milanem Kuncem.
1: Ty slogany takhle nahoře, takový ty s lajkama, se srdíčkama, tím jsem chtěl naznačit takový pop artistický styl těch mojich děl, která teda vznikla většinou mimo Českou republiku. Jo?
2: Říká Milan Kunc, který ukazuje na nápisy nad svými díly, které znějí například I love pop surrealism nebo I love perspective. Český malíř, kreslíř a keramik emigroval v roce 1969 do západního Německa a studoval na akademii v Düsseldorfu u Josefa Beuyse i Gerharda Richtera. Pohyboval se mezi New Yorkem, Los Angeles i Evropou. Žil v Římě, Milánu, Kolíně nad Rýnem i Holandsku.
1: Žil jsem teda hodně ve Spojených státech a v Itálii. V Itálii jsem strávil taky mnoho let. Žil jsem taky v Římě. 3 roky tam jsem studoval neoklasicismus. A jako německý umělec jsem se zaradoval, protože německý klima je trošku podobný českýmu. Je takový, člověk se tam neohřeje a hodně bázlivá audience je tam. Tak jsem prostě v Americe dost ožil, jezdil jsem do Nového Mexika, tam je hodně slunce a potkal jsem se s Indiány a prostě měl jsem i zážitky takový hodně neobvyklý.
3: Takže třeba tenhle obraz je tím hodně inspirovaný.
1: Jo, ale to je jenom jeden z mnoha, protože já jsem maloval celou řadu obrazů. Krátka, máme tady jenom pár těch představitelů těchto druhů. Jo.
2: Muzeum Kampa uvidíte hlavně jeho tvorbu z 80. let. Výrazně barevné malby vás doslova vtáhnou do Kuncova snové magického světa, kde ale kromě vážných témat nechybí ani humor.
1: Má díla jsou hodně jako komplikovaná. Já bych šel třeba k jinému obrazu. Tady řeším několik věcí najednou, jako ekologickou otázku.

0: a zároveň kosmickou, tak jak je to naše planeta, tady na tomto obraze, který se jmenuje Silence and Peace.
1: A to obíhají nákupní košíky.
0: No ale už jsou prázdní, jo. Jako, ta planeta už je jako v destrukci a tady letí ještě holubice míru, která teda přináší tu snídku míru, ale je to tragikomická situace, protože Země se jako tady praská pod suchem.
1: No je to takový jako konec světa prakticky.
0: Jo, taková, asi, že jo? Trošku apokalypsa.
1: Apokalypsa s holubicí.
0: Přesně tak.
1: Takže nějaká naděje tam.
0: A máte to z roku 2003.
2: Výstavu připravil kurátor Filip Kazda.
3: Výstavu jsme koncipovali ne jako retrospektivní, je zaměřená na 80. léta, která jsou vlastně v Kuncově tvorbě zásadní a která znamenala jeho cestu vlastně k tomu světovému umění. Ta cesta z toho Německa do New Yorku, Říma a dál, to jsou skutečně 80. léta. A my jsme tu výstavu nechtěli ale zase zaměřit se jenom úplně na ty 80. léta. Ještě jsme do toho zařadili mnoho prací až do současnosti, které ale vlastně nějakým způsobem reagují na 80. léta nebo vychází přímo skrze obrazů, které vznikly v té době. Třeba teď tady stojíme u známého díla Autobahn Buddy. Opravdu je to takový obraz, který vystihuje takový ten nárůst motorismu, pětiproudé silnice v Düsseldorfu, ale vlastně jako problém motorismu celého světa, který samozřejmě nějakým způsobem řešíme dodnes. A navíc je ještě tady součástí výstavy film, který vznikl v 80. letech, v roce 85. Tam vlastně jsou takový krásný momenty, kdy ten obraz divák uvidí v tom reálném světě, v kterém vznikal. Takže to je vlastně mimořádná příležitost.
2: Na výstavu se přišel podívat také lékař, sběratel umění a přítel Milana Kunce, Petr Bělický, který napsal i text do katalogu k výstavě.
4: Já jsem Milana Kunce poznal v Düsseldorfu před více než 50 lety, když jsme oba dva přišli z Prahy jako studenti. On studoval na akademii, já jsem studoval medicínu a od té doby se traduje naše přátelství a já jsem jeho vývoj až do dneska permanentně sledoval. Já mám sbírku taky jeho pohlednic, který mi posílal, ilustrovaných, který jsme tady sice neukázali, ale který jsou velmi skurilní. Ta témata se sice opakují, ale byla to vždycky reflexe na globalizaci, na ekologii, na společenské změny a to se dáhne celým jeho dílem.
2: Bělický na závěr upozorňuje, že na začátku nebyl Kunc dobře přijímaný nejen v Česku, ale i v zahraničí.
4: A hlavně ne, pokud byl ještě ve škole, protože tam měl dva významné učitele, kde byl Josef Beuys a Gerhard Richter. A Beuys byl revolucionář ve své ideologii, ale to materiální, to bylo imateriální v podstatě. On mu řekl, že takové věci, které on maluje, by se měly zakázat. Jo? A Gerhard Richter, velikán a jeden z nejúspěšnějších evropských malířů, mu řekl, že by to nebylo špatný do propagace, do reklamy. Jo? A teprve Italové, Američani a několik málo německých kunsthistoriků pochopili, o co jde.
2: Výstavu děl Milana Kunce můžete navštívit v Pražském muzeu Kampa až do 17. ledna. A teď k Jaroskůro kvartet v závěrečné části smyčcového kvartetu D-moll Josefa Haydna.

0: Charles Valentin Alcan, zázračné dítě, virtuózní klavírista, francouzský skladatel 19. století. Část jeho sonatiny pro klavír a mol přednesl Marc-André Amelet.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: A teď je 15 hodin a téměř 630 minut. Inscenaci Verdiho Maškarního plesu má na nově na repertoáru Zemprova opera v Drážďanech. Premiéru měla v neděli 4. října. Režie se ujala německá sopranistka Angela Denocke. Saskou státní kapelu Drážďany řídil její šéf dirigent Daniele Gatti. V publiku byl také náš spolupracovník Daniel Jäger, kterého teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne, vítej.
2: Krásné odpoledne tobě i posluchačům.
0: Dane, Maškarní ples patří k Verdiho nejhranějším operám. Připomeňme ale stejně její obsah a také v čem je tato opera výjimečná.
2: Je to příběh lásky, přátelství a zrady, ve kterém se takové ty soukromé vztahy osudově propletou s jedním politickým spiknutím. Guvernér Ricardo miluje krásnou Amélii, manželku svého nejbližšího přítele Renáta, a ten v domnění, že ho oba zradili, přejde na stranu spiklenců a během Maškarního plesu toho Ricarda zavraždí. Ten námět vychází ze skutečného atentátu na švédského krále Gustava III. V roce 1792. Verdi ale musel kvůli dobové cenzuře změnit řadu reálií, prostředí i postavení hlavního hrdiny. Místo krále tu máme guvernéra Bostonu a premiéra se uskutečnila v roce 1859 v Římě. Je zajímavé, jak se v té partituře střídá taková ta lehkost a humor s velmi temnými scénami. Jedna se dokonce odehrává o půlnoci na popravišti, tam se odehrává milostný duet té ústřední dvojice. Je tam ale i scéna například u věštkyně a samozřejmě scéna Maškarního plesu, který dal té opeře jméno.
0: Novou inscenaci připravila Angela Denocke, kterou známe především jako operní pěvkyni. Jak Maškarní ples vykládá a do jakého prostředí ho zasadila?
2: Ona se soustředila především na ty masky, které si lidé nasazují i mimo ten samotný ples. Scénografové Timo Dentler a Okarina Petr pro ně vytvořili prostor inspirovaný takovým obrovským věšteckým automatem. Je to vlastně divadelní stroj, takový obrovský, ve kterém se rozehrává příběh s předem ohlášeným tragickým koncem na takovém jakoby kruhovém půdorysu to celé bylo. Zvláštní úlohu v tomto pojetí má postava věštkyně Ulriky. Režisérka ji chápe jako takový zosobněný osud, který celé to dění uvádí do pohybu a zajímavě vykládá také vztahy těch hlavních postav. Ta Amelina náklonnost k Ricardovi je podle ní do jisté míry zapříčiněna neštěstím v manželství a chce z něj de facto utéct z nějaké takové manželské krize. U Renáta zase zdůrazňuje, jak hluboce zasáhne domnělá zrada přítele a mělo tedy jít o výklad lidských vztahů, nenaplněných přání a nejistoty, kým vlastně v životě jsme. Musím říct, že navzdory té efektní scéně vše působilo spíše schematicky. Byla tam řada takových těch operních, nebo možná i velkooperních klišé a neohrabaností a překvapivě to, co ta režisérka proklamovala v těch vztazích, tak to na tom jevišti moc nefungovalo.
0: Hudební nastudování připravil šéf dirigent saské státní kapely Drážďany Daniele Gatti. Jak pod jeho vedením orchestr hrál a jak se podařilo vystihnout proměnlivou atmosféru Verdiho partitury?
2: Orchestr hrál naprosto delikátně, tak jakoby jednokrezebně. Maškarní ples vyžaduje velkou pohotovost při právě změnách těch nálad. Chvíli tam slyšíme lehkou, takovou skoro až taneční hudbu, potom přijde dramatická hrozba nebo zase naopak velmi intimní výpověď. Dirigent musí tyto proměny vystihnout a přitom udržet takový ten souvislý tah celého toho příběhu. Důležitá je také samozřejmě spolupráce s těmi jednotlivými pěvci. Verdi jim dává velké melodické plochy, ale orchestr zároveň odhaluje takové to napětí a ty emoce, které ty postavy někdy i skrývají. A zvlášť patrné je to v tom zmíněném milostném duetu v druhém dějství a potom také v závěrečné scéně plesu, kde se ta společenská zábava odehrává současně s tou přípravou vraždy. Daniele Gatti to celé uchopil, jak už jsem říkal, s takovou jednokrezebnou delikátností, pracoval s dynamikou, orchestr nikdy nenechal zaburácet ani překrýt ty pěvce, jako by to celé odprostil od těch velkooperních emocí a mělo to jakýsi skoro až klasicistní nádech a takové tajuplné napětí. Bylo to nesmírně osobité a pro mě jako obrovsky zajímavé. Takto pojatý hudební Maškarní ples jsem ještě nikdy neslyšel.
0: Role Ricarda zpíval Francesco Melli, Amélie Nicole Carr a Renata Germán Enric Alcantara. Jak obstála tato ústřední trojice?
2: Ona každá z těchto rolí potřebuje trochu jiný typ toho pěveckého výrazu. Ricardo musí mít šarm a lehkost, ale také schopnost velkého milostného vzepětí a nakonec důstojného loučení, když vlastně umírá. Ital Francesco Melli má naturelem spíš lirický hlas, ale skvěle zvládá ten styl verdiovské italské opery, včetně takových těch pověstných vzliků. Amélie je vnitřně rozpolcená mezi láskou a manželství a Australanka Nicole Carr pro mne vlastně nebyla úplně ideální představitelkou této role. Ten její hlas zněl ostře a neměl potřebný objem ani vroucnost. A hlas argentinského baritonisty Germana Enrica Alcantary zněl zastřeně a místy nejistě a i po herecké stránce zůstával spíš takovým tím prvoplánovým padouchem, než nějakou komplexní postavou, která by v sobě měla nějaké tajemství.
0: Výraznými postavami jsou také věštkyně Ulrika a páže Oscar. Jak se jejich představitelky zhostily svých rolí a jaký celkový dojem si z nedělní premiéry odnesl?
2: Tyto postavy představují velmi odlišné hudební světy. Ulrika přináší takovou tu temnou barvu hlubokého ženského hlasu a s ní i vědomí blížícího se nebezpečí a možná i konce. Oscar zase naopak má takovou lehkou, pohyblivou sopránovou partii a do opery vnáší skoro až hravost. Režisérka ale zdůrazňuje také Oscarovou blízkost k Ricardu. On je vlastně takovým jeho průvodcem a svými zásahy posouvá děj kupředu a motiv masky se týká i jeho vlastní identity v tom režijním pojetí. V závěru vlastně odkládá tu mužskou podobu pážete a vystupuje jako žena. A vedle hlavního milostného trojúhelníku právě Ulrika a Oscar výrazně určují atmosféru celé té opery. Od takové hry a lehkosti až k naplnění a té osudové předpovědi. Sopranistka Rosalia Sid působila jako Oscar hlasově velmi subtilně, naopak ruská mezzosopranistka Julia Matoč jako věštkyně Ulrika, která v té inscenaci prochází vlastně celým tím příběhem, pro mě vlastně nejvíce dostala nárokům svého partu a měla navíc i takovou určitou dráždivost, šarm i tajemství. Ta inscenace měla velký úspěch, dokonce byly ovace ve stoje, což se běžně v Drážděnech neděje, nebo alespoň na to tam nejsem zvyklý, ale publikum to hudební a pěvecky velmi přijalo, ale musím říct, že na Angelu Denokeji tým se ozývalo také výrazné bučení.
0: Aha. S Danielem Jägerem jsme hodnotili nedělní premiéru Verdiho Maškarního plesu v Zemprově opeře v Drážďanech. Novou inscenaci připravila Angela Denoke. Hudebního nastudování se ujal šéf dirigent Saské státní kapely Drážďany Daniele Gatti. Nejbližší repríza se koná zítra. Další následují 10., 17. a 21. října vždy od 7 hodin večer. Dane, děkujeme.
2: Díky a zase někdy naslyšenou.

0: Tichá domácnost Petra Lipy nás dovedla k vltavské úvaze. Ta se bude ústy literárního publicisty Jana Bělička ptát, zda bude AI tvořit literární kánon budoucnosti.
1: Jednou ze sfér, v níž momentálně hrají generativní umělá inteligence a rozsáhlé jazykové modely velkou roli, je překvapivě literatura. Už teď se diskutuje o tom, jestli umělá inteligence připraví překladatele o práci nebo jestli se bez práce špičkových překladatelů a zvlášť v oblasti náročné umělecké prózy prostě neobejdeme. Literárním světem nedávno prošuměla vyjádření polské spisovatelky Olgy Tokarczuk, která se svěřila s tím, že při psaní svých textů ráda diskutuje s chatboty. V poslední době jsme také zaznamenali zprávy, že z antikvariátů po celém světě, ale především v tom anglojazyčném, někdo ve velkém skupuje knihy. Údajně zatím stojí americké technologické firmy, které na publikacích trénují své jazykové modely. Je to smutné, ale k podobným problémům bude s rozvojem generativní umělé inteligence docházet stále častěji a právě na literaturu, jakožto umělecké médium zacházející primárně s jazykem, dopadnou tyto změny nejspíš hodně citelně. Americký filozof Peky McCormick nicméně na svém blogu Not Boring přišel nedávno s jiným typem poznatku z této oblasti, který není vyloženě negativní a dystopický. Napsal článek o rozsáhlém románu Osamělá holubice, který na něj udělal velký dojem. V roce 1985 tuto knihu napsal spisovatel Larry McMurtry a o rok později za ní získal prestižní Pulitzerovu cenu. Jedná se o příběh z druhé poloviny 19. století a sledujeme v něm mnohovrstevnaté mužské přátelství dvou stárnoucích kovbojů. Při čtení narážíme na různé výjevy z americké krajiny a právě barvitý popis těchto scenérií čtenáře na knize fascinuje. Peky McCormick také oceňuje komplexní a propracovanou emocionální stránku vyobrazovaných postav a především pak výjimečně dobré vykreslení mezilidských vztahů. Je to román o přátelství, stárnutí, umírání a neopětované lásce. V souvislosti se zážitkem z četby ovšem McCormick mluví o fenoménu Bader-Meinhof. Jedná se o kognitivní zkreslení, kdy o nějakém tématu, třeba knize, uslyšíte poprvé v životě a od té chvíle na vás začne vyskakovat prakticky ze všech stran. Přesně to se McCormickovi stalo s knihou Osamělá holubice. Všichni jeho známí knihu právě dočetli, znali ji nebo o ní někde slyšeli. Zkrátka a dobře, tato 40 let stará kniha byla najednou všude. A filozof začal pátrat po tom, co zatím stojí. Autor Larry McMurtry zemřel v roce 2021 a o dva roky později byla vydána i jeho biografie. McMurtryho tvorba tak vpadla do obnoveného zájmu o westernový žánr, který symbolizuje třeba veleúspěšný seriál Yellowstone nebo ambiciozní film Kevina Costnera Horizont. Estetika drsného amerického westernu a revitalizace přemýšlení o kvalitách opravdového mužství jistě mohly zájem o tuto knihu zvýšit. Jenomže podobných knih najdeme v dějinách literatury celou řadu a nevysvětluje se tím, proč právě Osamělá holubice. Sám McCormick na ní poprvé narazil kvůli chatbotu Claude, po němž žádal doporučení na napínavou, skvěle napsanou knihu, od níž není možné se odtrhnout. A stejnou knihu mu následně doporučil i konkurenční ChatGPT. Podobným způsobem se ke knize pravděpodobně dostali i statisíce dalších čtenářů, což McCormicka dovedlo k zajímavé úvaze o vlivu generativní umělé inteligence na defragmentaci kultury, jak tento proces nazývá. Současná kultura, ale nejen ona, se dnes rozpadá do obrovského počtu zájmových skupin, které se ve svých referencích a důrazech často zásadně liší. Literární vkus je aktuálně velmi heterogenní věc a je těžké najít kulturní fenomén, na jehož kvalitách by se obrovské množství různorodých lidí shodlo. Možná, že právě generativní umělá inteligence nám nabídne nástroje k tomu, aby se tento extrémně roztříštěný záběr začal zase pomalu skládat dohromady. Otázka tedy zní, bude generativní umělá inteligence spolu vytvářet literární kánon budoucnosti? To je asi přehnané tvrzení, ale k částečné defragmentaci kultury by na pomoci mohla.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá český pavilon na frankfurtském knižním veletrhu, jehož je Česko letos čestným hostem. Vznikl podle návrhu pražského studia Yin Yan a podle architekta Jiřího Maška, který dnes pavilon ve Frankfurtu nad Mohanem novinářům představil. Přenese návštěvníky do světa fantazie a představivosti. Součástí instalace je výstava českých knih v originále i překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot. O nadcházejícím dění na veletrhu vás budeme v našem vysílání blíže informovat. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Petra Sáncheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. A počasí v noci bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo. Hlavně v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 stupňů a lokálně přízemní mrazíky. Na horách naměříme kolem 5 stupňů a v kotlinách výrazně méně. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno především v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů a maxima na horách budou kolem 16. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Pokud vystupujeme v kostele, snažíme se koncert pojmout trochu jinak než v jazzovém klubu nebo v koncertním sále. Důvodů je víc. V Americe chodí na kulturní akce do kostelu jiný typ publika než do klubů. Je ale zajímavé, že v Evropě jsou koncerty v kostelích běžnou součástí jazzových festivalů. V takovém případě není nutné zařazovat přímo duchovní písně, ale spíš repertoár přizpůsobit akustice prostředí. I to řekli členové americké vokální skupiny Take Six v rozhovoru pro časopis Harmonie před 7 lety. Z jejich 24 let starého alba Beautiful World budeme hrát právě teď v Odpolední Vltavě.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: V Pražské galerii Magnus Art je teď k vidění část sbírky lékaře, diplomata a dlouholetého sběratele Oldřicha Utendorfského. Mezi africkými maskami, dinosauřím vejcem a mumí kočky se ale najdou i umělecká díla současných českých výtvarníků a sochařů. Po kterých tvůrcích sběratelé dnes nejvíce prahnou, tedy kdo na aukcích dominuje? O sběratelství v Česku bude dnešní akcent. V 16:30 střídá ve vysílání odpolední Vltavu.

Josef Suk mladší a Paul Badura Škoda v části sonáty pro housle a klavír číslo 2 A-dur Johannesa Brahmse. Seriál věnovaný Jiřímu Suchému dospěl dnes k 6. části. Cyklus připravil Tomáš Pilát. V dnešním díle se bude mluvit o Suchého spolupráci s předčasně zesnulým Jiřím Šlitrem. Ač zemřel na konci roku 69, písničky, které spolu oba pánové vytvořili, žijí dodnes. A pamětníci stále rádi vzpomínají i na hry, které jejich zásluhou vznikly především pro divadlo Semafor.

0: Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem. S plus Eš, tedy Suchý a Šlitr, to je dodnes značka. Značka kvality, originality, humoru i hloubky. Pánové se seznámili na konci 50. let minulého století a jejich spolupráce začala tím, že Suchý přinesl Šlitrovi zkusmo nějaké své texty ke zhudebnění.
1: Vybral jsem takový normální, co jsem měl na skladě. Zajímavý bylo, že třeba ten první text, který on zamítl, že je to moc jednoduchý a že je to jenom taková říkačka, tak o něco později, asi o 2 roky nebo 3 roky později ho nakonec přeci jen zhudebnil a byla to písnička docela populární. Na okně seděla kočka, byl horký letní den.
2: Kolik textů vám pan Šlitr za dobu vaší spolupráce zamítl, že je dělat nebude?
1: Zamítl mě vlastně tyhle ti 2, z čehož jeden nakonec udělal. Jeden se jmenoval Aladinova lampa. To z prestižních důvodů nedávno zhudebnil pan Uhlíř. Ale potom mě zamítl jednu celou hru, že ji nebude zhudebňovat, to byla Sekta. Tak jsem si napsal hudbu sám.
2: Vy jste ovšem prohlásil, že zpětně tak trochu chápete pana Šlitra, že tu Sektu nechtěl zhudebňovat.
1: Ano, ano, ano. Ono to byla taková extravagance a byl to taky vlastně první neúspěch Semaforu. 36 repríz v době, kdy jsme měli vždycky všechno nad 200. Pochopil jsem, že lidi po nás chtějí něco, co si sami jaksi zaregistrovali pod značkou Semafor a teď to vyžadujou. A jakýkoliv úkrok vedle neberou. Já jsem myslel naopak, že budou nadšený, že jako hledáme nové cesty a zase něco úplně nového. Ne. Chtěli prostě to, co bylo pod firmou Semafor, už dobře zavedený.
2: Původně Jiří Šlitr údajně nechtěl vystupovat na jevišti, protože byl stydlivý, měl trému. Vydrželo mu to celou dobu, i když potom už hrál. Nebo se jí zbavil postupem doby?
1: Tam nastala zvláštní proměna. Jednoho dne, který za mnou přišel a říkal, napiš mi roli, já koukal jak blázen, poněvadž opravdu dostat ho na jeviště, aby se poděkoval po představení, to byl problém. Napsal jsem mu roli a od té doby on byl suverénně, potom už si vyžádal, abych mu napsal samostatný recitál, ten se jmenoval Ďábel z Vinohrad, a jakoukoliv trému pozbil, jakoby mávnutím kouzelného proutku.
0: Představení Suchého a Šlitra v Semaforu byla vesměs vyprodaná do posledního místa. Dvojice vnesla do československého divadla něco nového, svěžího, něco, na co mladé publikum slyšelo ještě dříve než kritika. Pánové měli samozřejmě svá vystoupení dobře připravená, přičemž, jak říká Jiří Suchý, ke slovu přišla i takzvaně plíživá improvizace.
1: Ne, že bychom neimprovizovali, ale improvizovali jsme tak, že čas od času nás napadl nějaký nápad, který jsme v té hře použili, třeba okamžitý nápad, a když zabral, tak jsme ho tam zachovali. A tak se stalo, že třeba za rok ta hra už vypadala z 20% jinak než před rokem. Jo? Že se to měnilo, ale postupně.
0: Na konci 60. let došlo mezi protagonisty Semaforu k dočasnému ochlazení vztahu. I když na jevišti nebylo nic znát, diváci drobný nelad nemohli poznat.
1: Bylo to takové jako trošičku ochlazená atmosféra. Já, když to tak probírám, tak myslím, že příčina byla, chyba byla na mý straně, že jsem začal dělat film Nevěsta. Sám, já jsem dostal tu nabídku z Barandova a skočil jsem bez hlavy po ní a začal jsem psát scénář. Pak jsem se na něj obrátil, jestli by do toho hotového scénáře nenapsal hudbu na ty písničky. On napsal částečně, potom ale zemřel, tak to dopsal Ferdinand Havlík. A já si myslím, že to byla věc, která ho mrzela. Soudím tak podle toho, že jednoho dne mě oznámil, že bude mít v televizi seriál Plakala pana Plakala, což byl jeho osobní seriál. Já jsem to potom převzal, po jeho smrti jsem dotáhl ty zbylý díly, ale jinak v tom hrál on a v druhém díle jsem byl jeho prvním hostem. Takže tam jsem cítil, že asi to zaskřípalo a bylo to takový, jako když je někdy tichá domácnost mezi manželema, že jako si samozřejmě řeknou důležité věci, ale dávají si pocítit, že tam něco trošičku vadí. No ale to odeznělo, když jsme byli na zájezdu ve Stuttgartě, kde jsme hráli asi 3 týdny, nebo já nevím jak dlouho, a scházeli jsme se na hotelovém pokoji a povídali jsme si o životě a o všem, co k němu náleží, a bylo to strašně krásný a tam jsme se strašně blížili, protože my jsme předtím, jakožto řádní workoholici, jsme o tom privátě příliš toho moc nenamluvili, spíš jsme se scházeli a pracovali jsme.
0: Jak řekl Jiří Suchý, Šlitr měl původně problémy se vůbec ukázat na pódiu. Asi v roce 1962 se to ale změnilo.
1: To byl trošku zázrak.

na svém herectví, jakoby v tom temperamentu, v té žoviálnosti určitý, jo, oč méně byl hercem ten Schlitter. Čili on stvořil hned na svý jevištní premiéře herecký typ, kterýho se držel i jako zpěvák, jako parodista Gota třeba, nebo různých zlatých slavíků a tak dále. Ale poslyšte, on to dotah do první nějak desítky prostě zpěváků tehdy s tím svým, on teda hlasový rozsah měl, ale absolutně neměl výraz, prožitek. To byl prostě studený, dneska bychom řekli kyberneťák nějaký, natvrdlej, protivnej, hnusnej, ale děsně srandovní, děsně legrační a klaunská figura tady byla. Dvojice Schlitter Suchý byla pro mě zjevení a když pak dělali to poslední Jonáš a doktor Madrace, tak to bylo už po srpnu a zase Suchý uprostřed slovních her najednou vystřelí nějaký postřeh, který najednou zabere víc, než když tam kdokoliv by bušil do těch okupantů a tak dále. Napíše Suchý protest song, zpívá to se Schlitterem, proti pánům, proti panám, tohle, proti těm, co přes protesty mluví stále, ale z cesty. No, dneska to nikomu nic neřekne, ale tehdy všichni viděli toho Husáka. Všichni viděli prostě, jo, že ačkoliv jsou tu demonstrace na roční výročí srpna, 21. srpna, tak oni furt v té televizi a čím dál tím víc. A stačí tahle větička, jedna jediná, ono jich tam bylo víc, ale to je ta zkratka, této básnické pojmenování, který je přesný rýmově, že jo, sedí do toho protest songu a oni zůstanou v té klaunské rovině, v té rovině nadsázky a není to podbízivý. A vydrží to i později, když tam si dodáte ten kontext.

Jak dvojice Suchý, Šlitr ovlivnila československou hudbu a divadelnictví v 60. letech. O tom natáčel Tomáš Pilát pro 6. díl seriálu, který věnoval osobnosti Jiřího Suchého. Jeho 7. část nabídneme zítra ve stejném čase. A ještě dodám, že jsme také slyšeli ukázky z písní Golem a Proti všem od Suchého a Šlitra. Milí posluchači, tóny písniček divadla Semaforu nás dovedly k finále úterní odpolední Vltavy. Za chvíli vystřídá akcent o sběratelství umění v Česku. Krásný den vám přeje Michaela Dittrichová.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Sbírání umění není jenom otázkou vkusu a radosti z obrazů nebo soch. Potkávají se v něm emoce, prestiž, peníze i otázka budoucí hodnoty díla. Jak dnes v Česku přibývá sběratelek a sběratelů? Kdo rozhoduje o tom, která osobnost bude žádaná a jakou cenu její díla mají? A jak se daří českému umění prosazovat se v zahraničí? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi zakladatel Pražské galerie současného umění Klauda, už ne tolik umělec, ale bývalý umělec, kurátor a galerista Antonín Jirá. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A poradce analytik investičního fondu pro arte a historik umění Adam Hnojil. Dobrý den i vám.
2: Hezké odpoledne i vám.
0: Jste sami sběratele, Adame?
2: Ano.
0: Antonine?
1: Trošku.
0: Proč, Adame?
2: Emoce. Mám to rád v podstatě od malička a někdy si říkám, jestli mi to nepřerůstá přes hlavu. Řekl bych, že to je až přímo šopoholismus v mém případě.
0: No a není tam ani špetka vzhledem k vašemu backgroundu přemýšlení o investici?
2: Já bych to oddělil. Nelze, když člověk je plný emocí, miluje to, nemůže přemýšlet o nějakých investicích. Já osobně i sám říkám sběratelům, nemůžete na to nikdy koukat jako na investici.
0: Antonine?
1: No, já sbírám trošku. Máme doma obrazy, které jsou skvělý a žít s originálem je skvělý prostě, protože to vyrobil někdo naživo, namaloval, vysochal. A máme takovou tradici jako v rodině, jako po tátovi, mámě, takže mě to baví vlastně hodně na to koukat celý život a teď trošku sbírám taky.
0: No ale to je právě to ono. Kdo je vlastně sběratel? Pokud někdo má doma nějaká umělecká díla, třeba i od umělkyně umělců, které má rád, ale vlastně ne sbírá cíleně umění, prostě má doma nějaká umělecká díla, je to sběratel? Nebo jak je definován vlastně sběratel a sběratelka, Adame?
2: Těžká otázka a to ne.
0: Musí mít depozitář.
2: Jak kdo? Já tomu někde říkám, je rozdíl mezi sběratelem a je velkozběratel. Jo, to kdybych to měl takhle jako trochu parafrázovat. Samozřejmě ti lidé, kteří už potom míří k jakémusi institucionálnímu zacílení, tak ti už musí uvažovat o tom depozitáři. Ti lidé, kteří to mají prostě rádi, ten depozitář nepotřebují. Pak je samozřejmě ten rozdíl, co sbírají, protože většina těch sběratelů to chce mít v interiérech, chce to mít přímo na očích. Pak je speciální kategorie sběratelé prací na papíře, který to nemusí mít na stěnách. Je to případ od případu.
0: Antonine, přibývá opravdu reálně u nás lidí, kteří sbírají umění?
1: No tak já, když budu mluvit za sebe, za galerii Klauda, tak každý měsíc ke mně do galerie přijde nový člověk, minimálně jeden, dva, když pominu srpen, kdy bylo zavřeno. Možná tam byl, ale bylo zavřeno, nevím. A každopádně si myslím, že trošku přibývají v mém okolí a jestli na celém jakoby trhu, to nevím. Ale mám pocit, že jo, a že vlastně je to generační věc.
0: Adame, jak vy to vnímáte?
2: Já to vnímám podobně, já jsem v některých věcech ještě větší jako jsem optimista, protože ten dnešní sběratel, jako veřejnost ho má mnohdy zaškatulkováno jako blázna. Dneska jsou to prostě lidé, kteří skrz vlastně to současné umění chtějí objevovat a mnohdy chtějí objevovat sami sebe. Skrz ty emoce prostě těch lidí chtějí se edukovat, chtějí se poučovat a v tomhle tom si myslím, že soukromé galerie právě třeba jako typu Klauda jsou hodně podstatné. Já bych tomu řekl, tak příští měsíc přijdu já, aby tam byl ještě o toho jednoho člověka víc.
0: Mimochodem, ale nemá to sběratelství ještě stále podobné stigma jako třeba golf? Že lidé ne. Prostě mají představu, že skutečně se to týká jenom elitní výlučné skupiny lidí, že teď už vlastně skutečně se bavíme o sběratelství kohokoliv, Antonine?
1: Já si myslím, že ne. Že vlastně hodně mých klientů jsou pracující lidi, kteří pracují i v korporátech, třeba jsou na vyšších pozicích, ale odkládají si peníze a jsou schopní si koupit malbu třeba v hodnotě i 100 tisíc, nevím. Ale chtějí mít prostě, protože mají jakoby otevřený přístup ke kultuře, bych řekl, nebo ke světu. Není to tady v tom případě tady těch lidí čistě nějaký konzumní vnímání světa, ale prostě je to zajímá.
0: A není to teda postavené na tom, mám na to, koupím si to?
1: mám na to, koupím si to, anebo si na to fakt našetřím, jo, taky. Pak jsou samozřejmě sběratelé, kteří mají hodně peněz a jsou to vlastně mecenášové, ale pokud se bavíme o ty nějaký třeba minimovitý, nebo jak to říct?
3: Střední třídě?
1: Ne, jakoby bohatý třídě, možná nižší střední třídě dokonce, tak takový lidi taky jsou.
0: Adam.
2: Já si myslím, že to srovnání s tím golfem a obecně sportem není přesné. Ono to tak jako může zavánět, že je to něco statusového, ale my nesmíme zapomenout na jednu věc a to, že umění není opravdu pro všechny. To nezní elitářsky. Podle Maslowovy pyramidy potřeb umění zajímá přibližně 2 až 5% osob na této planetě a tam si myslím, že i to je vlastně víceméně cílová skupina prostě galerií. Nemůžeme opravdu očekávat nějakou širší, v rámci nějaké širší edukace to, že najednou prostě začne nakupovat celá republika. Pro plno lidí, nechci říct, že umění sprosté slovo, ale oni třeba mají jiné zacílení, zajímá je mnohdy hudba. To je třeba i v rámci soft power České republiky mnohem zajímavější než prostě podpora zjevně výtvarného umění. A plno těch právě věcí z tohohle toho vyplývá. Naopak, ta galerie musí kultivovat právě těch 2 až 5%, protože tam je v podstatě i ta největší kupní síla natchnout ty lidi, aby prostě začali podporovat i něco jiného, než je prostě třeba staré umění.
4: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Společně s galeristou Antonínem Mirátem z Galerie Klauda a s Adamem Hnojlem z historikem umění a také s poradcem z investičního fondu Pro Arte se bavíme o sběratelství a teď možná narážíme, když už teda jsme našli ty lidi, kteří chtějí sbírat umění anebo investovat do umění, co bychom si měli vlastně ujasnit hned na poprvé, Antoníne?
1: Ujasnit, myslíte, co přesně? Jako
0: když chci vstoupit přesně do sběratelství.
1: Vůbec se toho nebojte. Jako, já si myslím, že třeba moje galerie, prostě do ní chodí běžní lidi, aniž by je možná napadlo, že to je soukromá komerční galerie. Přijde mi to, že se toho nemají vůbec bát. Pak je otázka, jestli třeba je tam nějaká bariéra, že to je VIP akce, tak tam asi nebudou pozvaní, ale kdo se zajímá, ten se rozvíjí a dostane se kam chce, si myslím. Určitě, určitě. Je to, když to člověk vidí třeba na studentech výtvarného umění, tak ty vlezou úplně všude, protože je to prostě baví.
0: Adam už to trošku zmiňoval. První věc je si říct, nedívám se na umění jako na investici, ale co dál?
2: Co dál? Buď to v sobě máte, zamilovat si to nebo ne. Důležité je, tady bych navázal na kolegu, je ten základní věc vkročit. V dnešní době my řešíme důležitou věc a to je, plno lidí nemá čas, nechce mnohdy chodit do těch galerií a pokud do nich jdou, jdou s ostychem. Jdou s ostychem o tom, že nevědí v podstatě, kolik ty věci stojí a tak dále. Já bych v tuhle tu chvíli možná řekl takovou jako provokativní věc. Mnohdy je to právě na té galerii, jakým způsobem podsunout tomu návštěvníkovi, že ta věc je k prodeji. A to si myslím, že je prostě i zásadní, protože plno lidí, kteří vstoupí, mnohdy tu otázku nevysloví, nebudou hledat prostě ten ceník a pak je to otázka mnohdy i té ceny, kterou já jsem si vždycky, když se bavím se s přátelnými kolegy a říkají, kolik by to mělo stát. Já říkám, no podle mě by třeba začínající umělec měl stát jeden průměrný plat prostě běžného občana v České republice. Že tady vlastně mnohdy ty lidé, kteří chtějí vstoupit do té galerie, se bojí, že tam okamžitě na ně někdo nastoupí a bude jim něco nutit. Jo, my tady v tuhle tu chvíli i třeba v rámci toho galerijního prodeje řešíme to, jakým způsobem tomu divákovi a nejenom galerii, ale vlastně i sami umělci, kteří nejsou pod galerii, jakým způsobem podsunout vlastně tomu zájemci, který mnohdy má ten opravdu velký zájem tu věc koupit, aby si s prominutím nepřišel jako Kafka. Protože mnohdy i u těch, řekl bych, návštěvníků do těch galerií je důležitý ten prvokupec, u něhož prostě, když toho prvokupce, ten galerista nebo umělec ztratí, tak v podstatě odrazuje jednoho člověka mnohdy na celou dlouhou dobu od toho, že se o to umění přestane zajímat. Ten vztah musí být win-win a tohle to je právě hodně důležité u těch galerií, aby vlastně nějakým způsobem dokázali nabudit toho vlastně návštěvníka, že prostě budeme přátelé.
0: Antonine, vejdu k vám do galerie, Dívám se na obraz, stojím tam tak dlouho, že to vypadá, že opravdu jsem fascinovaný, ale přitom se hrozně stydím se zeptat, jestli ten obraz je k mání.
1: No, tak u nás, když tam někdo hlídá, nebo s námi já, tak je pravidlo jasný pozdravit a nabídnout prostě text třeba a vlastně se začít bavit a nevtírat se. Je to taková tenká hranice, ale prostě člověk to odhadne. Prostě je to, jako umění celkově je vo vztahu mezi lidma, mezi uměním, mezi galerií, mezi kupcema, mezi umělcema a tak dále. Je to v důvěře, takže je, já nevím. No,
0: to... Na rovinu řeknete, kolik to stojí třeba?
1: Ne, to vůbec. To vůbec, to je
0: no to možná teď Adam ale zmiňoval.
1: Pro mě třeba ta otázka těch ceníků a tak, tak ty musí být naprosto jasně připravený a tak dále. Máme je tam připravený, ale je to pro zájemce a jako necpeme jim to do ruky. Na vernisážích je to soukromá veřejné, ale není to nic tajného ty ceny, ale nechcem z toho dělat. Já si totiž myslím, že důležitý je, aby ta výstava byla hlavně dobrý kulturní zážitek a pak přichází ten prodej třeba, že to někoho zaujme a to je pro mě důležitý. No.
0: Adame.
2: Já možná teďka do toho hodím takovou jako malinkou bombu, naprosto úmyslně, že třeba se opravdu začneme přijít, ale má zkušenost je mnohdy opačná. Ti lidé, kteří už se mnohdy odhodlají vstoupit do té galerie, chtějí vědět, kolik ty věci stojí. Jo, tam nejde o to, že i ten člověk, který třeba nikdy si nic nekoupil, v okamžiku, když vidí, že to je pro něj zajímavé, tak není nic pro něj horšího, než když prostě se dopátrává ceníku, protože v tom okamžiku vlastně je tam položená je ta otázka, a nekoupíte si něco? Ne.
1: Ten ceník můžu? No. Ten ceník tam samozřejmě máme, třeba my, a je k dispozici, ale...
0: Ale není ta cenovka pod tím obrazem?
1: Není tam cenovka pod obrazem, co by to bylo za výstavu?
2: Ne, to nemůže být.
1: Tak vidíte. A takové galerie taky existují, ale já se snažím třeba, jako já se nebudu furt obhajovat, je to prostě v nějakém kontextu výstava, dobrá výstava, Basta Fiddly. Tomu umělci to taky pak pomůže, že se ho třeba všimne někdo jiný než jenom kupec. Jo? Ono to je, ta služba je pro umělce jako třeba, že se dostanou do institucí třeba nebo do sbírky.
2: Já mluvím právě jako ten šupoholik, který jo. Automaticky, když jde do té galerie, tak má tendenci říct kolik.
1: Jo, tak super, tak přijďte, zeptejte se.
0: Abychom se ale nebavili jenom o penězích. Vlastně ta osobnost, která chce něco sbírat možná, nebo si prostě jenom koupit, ani to nemusí být sběratelství, tak ale potřebuje poradit. A teď je otázka, jestli celý ten systém vlastně není trochu uzavřený klub, protože máme galeristu, ten doporučí umělkyni, umělce, kurátorka, kurátor vystaví, sběratel, sběratelka koupí, aukční síň potvrdí cenu a všichni si navzájem potvrzují, že ten umělec nebo umělkyně jsou důležití. Adame.
2: Tak lze to takhle vzít. Samozřejmě, že jsou tam různá úskalí u toho, ale ta otázka by teda jako v tuhle chvíli zněla jak? Co dělá umělce umělcem na trhu s uměním? Já si myslím, že primárně to dělá jeho vlastní způsob a chování vůči právě té širší veřejnosti. Jeho čitelnost, jeho srozumitelnost, protože všechny tyhle ty věci jsou vztahové. Sběratel nebo kupec většinou třeba u umělce hledá toho právě partnera, který mu mnohdy i poradí, jak se orientovat na tom trhu s uměním. To je prostě jednoznačně, mám tuhle tu zkušenost, že lidi, které jsem přivedl k umělcům, se potom stali velkými kamarády, chodili na všechny možné prostě akce a samozřejmě, že mám pak případy, kdy jsem odvedl prostě sběratele k umělci a ten člověk pak řekl, já toho umělce už nikdy nechci vidět.
0: A nebo naopak.
2: Jo. A je to opravdu křehký ekosystém, když bych to takhle jako řekl, že opravdu zásadní je každý ten činitel v tom potravním řetězci, že lidé mají většinou tendenci, když to řeknu natvrdo, se podívají v televizi, je umění většinou společnost zajímá, že tamhle se něco prodalo za těžký bambiliony. Ale o tom to není. Jo? Umění primárně nemůže být o cenách, i když, teď bych si protiřečil, ta cena tam musí být řečena, protože fakt jsem přesvědčen o tom, že většina těch návštěvníků galerií přichází s tím, že si klidně i něco rádo koupí.
0: Antonine, na základě čeho si galerista rozhodne, koho bude zastupovat a koho bude vystavovat? Je to opět zase křehká emoce?
1: No, emoce tam je určitě. Je
0: ani špetka kalkulu?
1: Snažím se to nedělat a nedělám to. Věřím tomu, že ne. Jako, můžete se podívat do historie výstav třeba. Pro mě je důležitý, aby ten umělec byl nějakým způsobem osobitý a věděl jsem, že to jeho umění jde z něho. Já nevím, jestli to zní jako nějaký kliše, ale jako třeba, když se podíváte na Instagram, tak tam ty věci vypadají všechny super, ale vlastně, když pak člověk přijde do ateliéru, tak to už vypadá třeba často jinak, tak takový příklad. Jedna věc je udělat výstavu, druhá věc je ale to zastupování a co se týče zastupování, tak to je speciálně v Čechách dost složitá disciplína, protože, a teď budu trošku kritický, je tady trošku jakoby zvrhlý prostředí v tom, což třeba na západě, nebo i v Polsku jsme se bavili tady před vysíláním, neplatí, tam prostě funguje systém zastoupení, jakože galerie zastupuje umělce exkluzivně, pracuje pro něho a tak dále. Tady umělci tolik o to nestojí, si myslím, proto je těžší je najít.
0: To znamená, že chtějí, aby jsme tomu rozuměli, chtějí volnost, to znamená, že je může zastupovat nebo, více galerii.
1: Ano, no, zastupovat, to je právě ten problém, že to je spíš takový listing, jo, když má, jako to je bohužel tady dost běžný v Čechách, že je tam velký seznam umělců, ale zastupovat umělce je velice náročný, jako je to hodně práce, je to vlastně to je jejich manažer a máte zodpovědnost za ně, za jejich živobytí. A ještě chci říct, co se týče výstav, tak tam je člověk volnější určitě a to je vlastně taky fajn. Ale kalkul, vlastně, když pak ta galerie by měla vytvářet podle mě nějaký kontext, nějaký bod na té mapě toho umění a kolem něho by měly vznikat třeba sběratelé, fanoušci, nevím. A to je důležitý, jakoby, co tam děláte za výstavy. Jakože to jedna výstava by to mohla třeba klidně rozbít a mě baví tohleto budovat jako dlouhodobě třeba, sledovat konkurenci, sledovat lidi, jakoby na západě, třeba si nemyslím, že je důležité, aby galerie byla obří, malá, nebo to, aby byla, jako stačí malá třeba a tak, no.
0: A jdeme.
2: Já bych tomu dodal pouze několik věcí, které jsou spíše, takhle nejsou v rozporu, ale samozřejmě v rámci toho galerijního provozu v Čechách my si musíme uvědomit jednu věc, my jsme hrozně úzký trh. Na úzkém trhu je příliš mnoho galerií. A teď je ta otázka třeba i v rámci toho zastupování, které bylo v minulosti běžné. Tak řekněme, umělec dostával 1 000 000 korun ročně přísně regulovaná, kontrolovaná prostě produkce, ten galerista o tom měl přehled. V dnešní době vlastně, a to není nic zlého, co vlastně ten galerista nabízí, kromě vlastně své galerie, a vlastně své snahy toho umělce v nějaké podobě vlastně zpropagovat a prodat. Proto právě mnohdy ten umělec se nechce uvázat, pokud prostě mu nemá právě ten klid na tu svobodnou vlastně tvorbu. Jo, to je logické. Pak samozřejmě tady je ten problém třeba i s tím listingem. Já jsem třeba velkým zastáncem toho, že prostě každá galerie, která prostě zastupuje víc než prostě 5 umělců, začíná pro mě být nedůvěrohodná právě z toho důvodu, že si říkám, co vlastně ta galerie tomu umělci může prostě přinést.
0: Asi bychom ten listing měli jednoduše vysvětlit.
2: Tak jako to, když máte jako galerie napsáno na stránkách, že zastupujete 35-40 umělců jenom pouze proto, já i z minulosti mám takovou jako zkušenost u jedné umělkyně, která byla, a teď budu mluvit obecně, u jedné renomované české galerie, bylo to pro ní lukrativní, vypadalo to hezky, ale pak jsem se vlastně dozvěděl, že ten galerista za posledních 5 let od ní koupil pouze prodal jeden jediný obraz a ten dotyčný umělec měl potom obrovský problém vůbec donutit toho galeristu, aby ji vyškrtl ze svých stránek.
4: Akcent.
0: V Akcentu se dnes věnujeme sbírání umění, ale s tím souvisí mimo jiné i také to, že nám naši hosté Adam Hnojil a Antonín Jirát mohou říci, nakolik jsme úspěšní směrem do zahraničí, protože pokud se bavíme o zastupování umělkyně a umělců, tak se velmi často mluví o trzích. Je to něco, co řekněme v tomto ohledu Českou republiku zdobí v posledních letech, anebo se to stále ještě učíme? To znamená být vidět v zahraničí ne jako celek, ale samostatnými jmény umělkyň a umělců. Adame.
2: To je otázka soft power České republiky, která absolutně nefunguje. Ty peníze tady samozřejmě jsou, ale český stát v tomhletom směru funguje pasivně.
0: Umělec... A potřebujeme v výtvarném umění český stát?
2: Stoprocentně. Jako ono to možná vypadá, že tady budu zastávat nějaké ryze pravicové názory, ale já opravdu tvrdím, že když tady může nějaká prostě velkozemědělská firma čerpat dotace, tak proč by je nemohli čerpat umělci? Ten problém je postavený jinde. Pokud ten český stát nemá dlouhodobou politiku, jakým způsobem dosáhnout právě prezentace těch českých umělců v zahraničí, tak to nemá smysl. Tady jednoznačně jsou srovnání, kolega může mluvit o Polsku, každý stát má trochu jiný přístup. Němci, Poláci, Maďaři, Rakušáci podporují vlastně ten svůj vlastní umělecké kulturní prostředí trochu jinak. Jedni míří prostě třeba, což je hrozně zajímavé, Maďaři třeba tahají do Maďarska zahraniční kurátory, kteří potom propagují maďarské umělce venku a tak dále. O tom by se dalo mluvit hodně dlouho.
0: Antonine.
1: No tak Parmen se hodně chytilo na západě.
2: Ale byla to jejich vlastní snaha.
1: No, je to jako v obojí je pravda, jo, i ne, si myslím. Každopádně, myslím, že je důležitý, aby třeba ty galerie právě ve své jako síle, nějaké jako postavení jezdily na art fair. Přijde mi to důležitý. Přijde mi to důležitý i pro umělce, kteří tam zrovna nevezou, že to vlastně na galerie vytváří další jakoby nějaký marketing, dejme tomu. Pak je důležitý taky, na jaký art fair jedou a tak dále, ale to je další věc.
2: Rakouský princip. A Rakušáci hodně podporují galeristy, které...
1: A jinak, co se týče toho státu, tak vy jako galerista můžete žádat, a to my taky děláme, u granty na art fairy. Takže my jedeme teďka do Miami třeba díky tomu na NADU. A jedeme na Artissimu do Torína, ale tam jsme grant nestihli požádat, takže to je trošku jako mazec teďka, ale jsme rádi, že tam jedeme, protože přijde mi to jako dobrá příležitost. A jinak si myslím, což český galerie zatím nedělají, mně přijde úplně možná utopický a šílený nápad, ale prostě dělají to některé galerie, třeba z Rumunska, Nikodym a tak dále, což je veliká galerie, ale mají prostě pobočky po světě a já si myslím, že tohle je třeba budoucnost jako nějaká, kdy si myslím, že by ty galerie české měly se nebát a vlastně expandovat trošku do ciziny. Aspoň trošku, jako fakt stačí maličko. Jeden můj slovenský kamarád teďka v Torině bude otvírat galerii vlastně. A přijde mi to prostě logický, protože ten trh, jak jsme se tady bavili, je malej. To, co já nabízím, je specifický dost. Myslím, že až trošku někdy níž, jako to umění. A vlastně má to nějaký, jak se tomu říká, skleněný strop možná. Člověk si říká, OK, ale tak musím dál někam jako, no. Takže myslím si, že to je důležitý. Ta cizina a ta Evropská unie, to je prostě super. Jako.
0: Když teď úplně na závěr se podíváme na jednu věc, která by z vašeho pohledu velmi prospěla sběratelství výtvarného umění u nás tady v České republice. A teď už vynecháme věci, které zazněly. Ale jedna věc, která je skutečně zásadní, aby ten celý systém fungoval lépe. Co by to bylo, Adame?
2: Tak to je hodně těžká odpověď, protože mě samozřejmě těch odpovědí napadá mnohem více, ale jedna jediná věc, která by mohla prostě fungovat, je opravdu primárně zbavit se mnohdy toho strachu těch návštěvníků vůči tomu umění a nebát se vstoupit.
0: Což je ale do velké míry úkolem právě světa výtvarného umění.
2: No, samozřejmě. Jako těch odpovědí by mě na tohleto napadlo jako mnohem víc, protože, jak říkám, ten ekosystém toho kulturního provozu je poměrně hodně složitý a nezapomeňte, že tady ty galeristé se to mnohdy i znovu učí a vy potřebujete, jak stejně jako každý umělec, 10 let musíte dělat jedno a to tež, aby vám lidé uvěřili, že když vy tomu věříte, tak oni uvěří vám a podobně to platí u galerie.
1: A Antoníne. Jo, ta vytrvalost je 100% pravda. Taky si myslím, že je důležitá edukace. A to nejen veřejnosti, ale i těch umělců třeba, aby věděli, co se jim třeba dlouhodobě vyplácí a tak dále. A v neposlední řadě se lidi nesmějí bát zakládat galerie, protože my jsme se tady zmínili o Polsku, tam funguje třeba na akademii, začínají vznikat prostě soukromý galerie, kde studenti se vykašlou na umění a začnou dělat galeristu tím spolužákům. A to mně přijde třeba boží, že vlastně od plenek ta galerie roste do velké galerie, teoreticky, a pak umírá pomalu s tím, jak umírají ty sběratele.
2: Já bych tomu ještě dodal jednu věc, s tímhletím absolutně prostě souhlasím. Já si myslím, že český provoz je obětí myšlení z 90. let.
1: Souhlasím.
2: Kdy tady platí ten furt princip. Nikdo to nevyučuje, nikdo neučí umělce, jak dělat prostě třeba ceny, jak se chovat ke klientům, jak se chovat ke galeristům. Všechno je to na principu, pokud budeš dobrý, tak si tě najdou. Nenajdou. Umělci si musí najít prostě ten svůj prostě budoucí svět.
3: Mám pocit, že jsme otevřeli zase několik dalších témat na několik dalších akcentů, ale dnes jsme se tady bavili o sběratelství a ve studiu s námi byli zakladatel Pražské galerie současného umění, Klauda, kurátora, galerista Antonín Lirát. Moc děkujeme, hodně štěstí.
1: Díky moc za pozvání.
3: A poradce analytik investičního fondu Pro Arte a historik umění Adam Hnojil. Díky moc.
2: Díky za pozornost a hezké odpoledne.
3: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoku na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr. Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem. Pražská Kunsthalle představí od čtvrtka díla francouzské umělkyně Annette Messagerové. Ta více než půl století využívá fotografie, textil i nalezené předměty k vyprávění příběhů, ve kterých zpochybňuje zažité představy o společnosti, těle i umění. Výstava s podtitulem Tragikomedie potrvá do konce února příštího roku. A počasí zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno především v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a maxima na horách budou kolem 16. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Pěkné odpoledne, doufám, že se máte hezky, posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte pořád Art Café. Já se jmenuji Michal Pařízek a je třeba malého varování pro všechny posluchače, posluchačky Vltavy, kteří jsou zvyklí na vytříbený vkus a na zajímavé hudební projekty a písně, tak tato hodina bude trošku jiná, protože se budeme věnovat nové knize Karla Veselého, kterého vítám ve studiu tímto.
2: Čau, díky za pozvání.
1: Budeme se věnovat jeho nové knize, která se jmenuje Touhy a sny, ideologie českého postsocialistického popu, a takový bude i soundtrack, takže omlouváme se a pouštíme Žentoud z roku 1990.

0: všechno bude fajn, říká Janek Ledecký a skupina Gentour, píše se rok 1990. A právě tady vlastně začíná pátrání Karla Veselého po tématice a ideologii a kontextech české populární hudby na širším obrazu dějin Československa, jo, někdejšího a České republiky. Tahle píseň je podle mýho názoru docela jako symptomatická pro ten začátek, pro tu, ten bujarý ohňostroj euforie, dobré nálady a všech fajnových věcí. Karle, ty tím vlastně tu knihu začínáš, když se tam trošku vracíš ještě v rámci nějakých osobností logicky jako k těm předrevolučním dobám. Než se dostaneme přesně k té knize, pojďme si říct vlastně, kde přišel ten prvotní nápad.
1: Mm-hmm.
0: Potřeboval jsi zrekapitulovat svoji posluchačskou zkušenost?
1: Jo, jo, to je jedna, jo, z těch, jedna z těch věcí. Mě bude letos 50, yes, což jako je docela už jako velký přelom v životě. Takže do nějaký míry to je, že jsem se chtěl jako vrátit zpátky ke svému posluchačskému. Já tam mám hodně nějaké osobní vzpomínky.
0: Ano,
1: vzpomínám
0: ano
1: na nějaké momenty svého posluchačského života, nebo možná i jako obecnějšího. Takže si tam rekapituluju trošku svůj život. Život, vlastně, jak to říct. A další věc byla, že jsem si řekl, že chci napsat už konečně knížku o české hudbě. Že my jsme seděli s Milošem Rochem někdy před pár lety a už jsme si říkali, hej, už jako jsme napsali hodně věcí o angloamerické hudbě. A já jsem vlastně zatím všechny knihy, které byly, tak byly věnované tady tomu segmentu angloamerické hudby, ať už to byla Hudba ohně, nebo Ty kočky jsou šedé, teďka poslední byly ty love songy, taky to bylo angloamerický. A teď jsem si říkal, konečně teda už bych měl začít psát o ty české hudbě. A tohle teda pokus, jak to jako udělat, potřeboval jsem si to zasadit do toho společenského kontextu, kulturního, takže je to vsazený do nějakých dějin. Je to vlastně trošku opáčko, jakoby Česká republika, Československo poslední 40 let, no.
0: Je to zajímavý, no, je to jako zajímavě pojatý, že hodně vlastně... Jsou to taky jako dějiny jako České republiky, hodně teda politické dějiny, ke kterým přizazuješ jednotlivé písně, že to tam teda není, ale dostaneme se k některým, které tady jsou. A jaké to bylo se vracet vlastně takhle jako hluboko? Jako protože to je fakt jako hluboko vlastně.
1: No, úplně jsem, když jsem to začal psát, tak jsem nečekal, že to bude, a teď to slovo nevím, jaký přesně, jestli jako bolestivý, to úplně neřeknu, možná spíš jako až jako nepříjemný trošku, nebo znepokojující. Já jsem vlastně první krok byl, který byl, že jsem si listoval starýma jakoby ročenkama a hledal jsem nějaký zásadní politický jako události, které definují tu dobu. A na nich jsem potom se pokusil vystavit, k ním jsem se pokusil nějak připojit právě nějaký konkrétní písničky nebo alba nebo interprety, které byly v té době na vizit paráda, vždycky to bylo jako ten mainstream popovej. A vznikl mi z toho takový obraz, že se chvílema dívám teda na tu společnost a chvílema si dívám na ten pop a vlastně zároveň si dívám na obojí. Vlastně. Ten pop je ta zrcadlo toho společenského vývoje, těch změn společenských. Takže já jsem odpověděl na tu otázku, bylo to znepokojící, byl to takový jako ponor, no, který nenutně teda vždycky byl příjemný nebo jako slastný. Navíc pro mě ten mainstream vlastně nikdy nebyl zajímavý. Já jsem vlastně nikdy český pop vlastně neposlouchal.
0: Možná
1: v té první fázi, když mi bylo těch 15, 16, tak jsem jako poslouchal to rádio nadšeně, ale už tehdy začal vysílat Mikroforum a já už jsem začal jako vnímat alternativní věci. Pak jsem nějakou dobu českou hudbu úplně vymazal z svého života. Pak jsem si říkal, jako proč vůbec bych chtěl poslouchat českou hudbu, jako takhle jsem byl nafrněný. A takže to bylo trošku jakoby způsob, jak si právě vrátit zpátky k tomu českému mainstreamu, nebo vrátit. Nastudovat si ho. Vzal jsem ty některé
0: momenty.
1: No právě,
0: protože jsi prostě nevracel, protože si vlastně ty věci jako...
1: Objevoval,
0: znova.
1: Jako archeologie, no, věci, které jsem nikdy předtím neviděl třeba.
0: Jo.
1: Jako, takže jsem kopal někdy docela hluboko. Bylo to zvláštní zážitek, no.
0: Překvapilo tě tam něco?
1: No.
0: Jakože asi víc věcí samozřejmě, ale tak zkusme něco jako vypíchnout, co třeba k tobě vlastně opravdu nedoputovalo v té době.
1: Já vlastně přemýšlím. Já jsem v nějakém momentě ty své kariéry hudební, když jsem třeba potom pracoval pro aktuálně, tak jsem začal psát i právě recenze na české věci, i třeba některé věci, které byly blíž tomu mainstreamu, takže jsem si některé ty témata jakoby pro sebe musel zpracovat, ale byla tam docela velká díra. Třeba a ten počátek tisíciletí a ten jakoby, to tam postavený na návratu těch normalizačních hvězd a vlastně mi nerošlo, jak by jako masivní, že najednou, že ty lidi vlastně nebyli.
0: Za to může Nagano.
1: Vondráčko, ano, přesně, Nagano a Nedvědi, že jo, že jako to vůbec nebylo, 10 let bylo úplně ticho, Karel Gott měl pár hitů, ale vlastně jinak všichni byli úplně pryč, no a potom prostě najednou prostě Mumuland a Dlouhá noc a tak. Neznal jsem třeba píseň Karla Gotta, kterou napsala těsně po revoluci, o tom, jak ptáci vítají svobodu. Takový patetický text.
0: Nádherný.
1: A je to teda úplně otřesný. Ale jakoby je to, jako patří to tam, musel jsem to tam dát. No.
0: Jasný, no. Jako mě přijde zajímavý, ty už jsi tady zmínil vlastně svou předešlou knihu Hudba srdce, která byla věnovaná vlastně jako love songům a hitům taky právě z popředí hitparád. A to je to, co mi přijde vlastně zajímavý, protože prostě jsme se známe dlouho jsme spolupracovali, asi trošku jakoby víme, co se poslouchá, zároveň jsi velký jako, nebo už nevím, jestli úplně fanoušek, ale znalec rapu a teď vlastně se pohybuješ jako v tom popředí těch žebříčků. Jako není to trošku taková jako sebetrýzeň vlastně, jako
1: ušel jsem si na sebe trošku boudu, jasně.
0: Tak to protože mám pocit, že jsi to říkal i jako vlastně u té minulé knihy, jo, že vlastně jo. Jako...
1: Tam tohle ještě vlastně většinou byly jako věci, které do nějaký míry jsem měl rád, nebo jsem je byl schopný tolerovat. Tady opravdu jako prochází třeba diskografii Krištof, nebo Dana Landy, nebo Petra Kotvalda, to byla trošku trýzeň, přesně jak říkáš.
0: Jo,
1: naštěstí teda jsem ne vždycky úplně, že jsem nezačínal poslechem těch písniček, ale spíš jsem si procházel ty texty, které jsou na webu vždycky. A pak, když jsem to potřeba použít, tak jsem si to teda poslechl, jestli opravdu tam zpívají to, co je napsané na té stránce fanouškovský. Takže to jsem si trošku ulehčil, že jsem nenutně musel vždycky ty věci poslouchat z toho primárního zdroje. Je to ta metoda. Já jsem vlastně si říkal, že když už jakoby zkoumám nějaký jako duch ty transformace nebo duch těch změn politických i potom pozdějších dekádách, tak musím vycházet z mainstreamového popu, který všichni poslouchají. A jako já jako by moje hlavní metoda je, že beru ten pop vážně. Mám pocit, že v tom popu je něco zhrnutýho, že ty lidi, kteří to poslouchají, tam něco jako slyší a poslouchají to z nějakého důvodu, často teda, že tím reagují třeba na svoji aktuální situaci životní. To je nějaká moje jako premisa, která možná jako by se dala i zpochybnit nějakýma jako argumentama, ale z toho vycházím. Beru prostě vážně to, že to něco odráží v té společnosti reálně. No.
0: Jako nějaká zpráva tam asi určitě je, no, otázka, no. Jakoby vždy, jakože dlouho taky se k tomu ještě dostaneme, nebo respektive rád bych se k tomu dostal, že vlastně ta popová, a zejména teda česká ještě popová hudba, mainstreamová, jakoby vlastně hodně se o tom jako mluví a já jsem jako toho názoru, protože mě to taky vlastně moc nezajímá, že vlastně se tam ty témata spíš jako neobjevujou, že to je hrozně jako bezpečný, že to je vlastně takový jako často tam a mluvíš tam o různých jako spirituálně seriálních tématech, který, ale ty jsou právě jako jakoby důkazem toho, že vlastně se tolik bojí jako té reálné problematiky, že prostě občas to ustřelí do nějakého úplně jako seriálního světa.
1: Jo, souhlas, no.
0: No a teď vlastně jako takže tam ta zpráva jakoby asi nějaká bude, ale zároveň je otázka a to právě vlastně je to, k čemu se chci dostat, že mám pocit, že vlastně může být dost jako spožděná, že ten jako, jestli něco český mainstream jako 100% je, tak není flexibilní.
1: Jo, ano, to je souhlasné.
0: Jo, a teď je jako otázka, jak vlastně, s jakým třeba rozpětím, s jakou prolukou se tam vlastně ty témata objevujou a tak, no.
1: Jo, souhlas s tím, že ten angloamerický pop, jako v takových těch žebříčkových parády, vlastně taky do nějaký míry jsou produktem nějakého průmyslu, ale jakoby ty změny jsou tam vidět mnohem víc, je to dynamičtější, je to ty nový směry
0: je
1: se tam
0: rychlejší, objevují, je to rychlejší, a je to mnohem přímočařejší.
1: Přímočařejší, přesně. A ten český pop souhlas, ten opravdu má takovej trošku jako katatonický nebo sedativní účinky, že to je pro ty posluchače, že to spíš je nemá znervozňovat, nemá jim to dělat žádný problémy.
0: Podle mě je to úplně jasné, jako to je prostě jasný efekt normalizace, kdy to bylo prostě, kdy byla jako pop music prostě koncentrovaná do role jako sobotní zábavy na zábavy
1: vlastně
0: na sobotní
1: pořád,
0: večer a zůstalo to vlastně pořád.
1: No. Je to taková forma eskapismu, já tam píšu o činasky, jakože v té první český výrazný kapela z poloviny 90. let, kdy se zase jako vlastně vrací ta jakoby normalizace je blbý slovo, ale vrací se spíš ta poptávka po nějaký prostě nekonfliktní hudbě, která tě nějak jako ničím tě jako neprovokuje, jenom a vlastně třeba jako tam v těch účastích jsem právě našel nějaký prostě takový jako eskapistický tón, jako oni vlastně zpívají o tom, že je prostě nejlepší jako utíct z těch dějin, dát krok stranou od ty politiky a nic neřešit, jenom prostě dát si nohy na stůl a tabáček a tak prostě, no.
0: Krásný. Tak teď se nepodíváme k činasky, ale podíváme se taky trošku do eskapistického světa a taky píše se polovina 90. let, rok 1994, Arytmy z ráje.

Daniel Nekonečný, Šum svistu a já Ryba 1994. Já jsem původně si ten soundtrack koncipoval, takže tady budu Karla překvapovat, takže bude hádat. A nakonec jsem přišel do studia trošku později než on a viděl to na tom displeji, takže se mi celý

0: těch dějin nahoru k současnosti, nebo nevím, jakým směrem k současnosti. A je to rozdělený do určitých úseků, tak to je předpokládám taky nějaký jako plán vlastně, nebo součást jako toho konceptu, že jo. Jsi jako vybral nejenom jako ty písně, ale vybral si spíš témata vlastně. Jako
1: jo, asi. Jo, a třeba jeden ten úděl úsek, nebo jeden ten velký jakoby zlomový moment je třeba vstup Česka do Evropské unie, který mám pocit, že nás jako přinutil přemýšlet o české identitě, takže jedna celá kapitola je věnovaná jako jednak písním o tom, kdo jsme jako my Češi v kontextu třeba ve srovnání s Romama nebo se Slovákama, takže tam píšu o české identitě, kterou bylo najednou potřeba zde sformovat a pomohli nám k tomu kabáti a rockerství prostě český. Pak je tam důležitý předposlední kapitola, začíná migrační krizi nebo krizi vlastně jako kolem Nečasové vlády 2012, kdy se objevuje ta velká vlna protest songů Tomáš Klus a spol, a pak teda to dáš k té migrační krizi a k těm kapelám jako Ortel, který vyloženě jako zatáhli ten český, no tak jako vlastně mainstream oni jsou, jako by, co se týče čísel, poslachovosti, jako ve Slavíku byli, že jo, tak, takže jsem je tam taky musel zařadit. A poslední kapitola český rap, vlastně po situace po covidu a tam představuju tři archetypy českého rapera a zároveň se tam jako vlastně nějakými vrací, otáčí všechny ty témata, které byly v předchozích kapitolách a končí to Viktorem Šínem, že mi přišlo, že český rap, že posledních pět let není jiný český pop než český rap. To zní to divně, ale
0: je to tak, no. Je to tak, no. Ale tak mi důležitý jakoby asi neúplně to spíš to názvo sloví, že jo, vlastně, jo. Jako, že pokud budeme pop jako žánr, tak to je jako jedna věc, pokud budeme pop music nějakou věc, je určitě nejpopulárnějším žánrem je aktuálně rap. Mě to trošku jako přivedlo takovou kacířskou myšlenku, že mám pocit, že si tuhle knihu mohl napsat až ve chvíli, kdy se rap stal jako žánrem číslo jedna. že vlastně tě to tak jako možná k tomu nasměrovalo.
1: Jo.
0: Mě ještě jako vlastně docela přijdou jako zajímavý ty úseky, že jsem se jako říkal, že právě že některé ty kapitoly jsou vlastně hodně směřované k tomu, k těm nějakým jako ještě větším dějinám. Nejenom jako českým, které jsou samozřejmě odrazem nějakých jako trendů nebo pohybů, ale že některé ano, některé ne. A zároveň mi tam některé vlastně docela chybí. Které,
1: co ti tam chybí?
0: Chybí mi tam třeba 2001. Jakože 11. září. Aha, jako, což byl podle mě jako obrovský zlom. Teda.
1: A tak to tam je ten Mumulant, který je vlastně o tom útěku prostě z těch dějin úplně.
0: A pak vlastně mi přišlo, co se tady, a ono se to jakoby projevilo vlastně možná trošku pozbízně, jak jsme trošku jako, tam je ta setrvačnost je jakoby funguje na jiných principech, že ta finanční krize.
1: Jo, 2008,
0: Což vlastně tady dojelo spíš jako opravdu do těch 2010.
1: Ano, 2011, s tou vládou těch škrtů a tak, no, s tou řeckou cestou, jak se říkal, no.
0: No, Já vlastně jako, až to budou posluchačky číst, tak já vlastně jsem byl sám, jak jsem říkal, překvapen, že ta kniha je vlastně není jakoby za stolik o hudbě, je vlastně spíš o nějakém tom provázání, o těch jako odrazech historických vlastně v tom, na tom půdorysu pop music. Hodně se tam vlastně vrací k nějakým opravdu jakoby politickým událostem. Určitě super tah nakladatelství vašeho, že to vydáváte v době voleb. To si myslím, že je dobrý nápad, ale pojďme se zastavit u některých těch osobností, protože ty mi tam vlastně jako, ty tam zmiňuješ, některé už tady padly, tam Kabát, Eurovize, Jiří Korn, to je vlastně na začátek, Lucie Bílá, samozřejmě, prostě nějaké velké takové, velké Helena Vondráčková. Taky, ale zároveň mi třeba přišlo, že tam vlastně chybí a takový ten, ale to je přesně jako opravdu ten důkaz toho, o čem jsem jako mluvil v tom prvním vstupu, že vlastně tam ty témata nejsou. A že třeba kapely jako Miraj nebo já nevím, Marek Ztracený, prostě jakože obrovsky vlastně populární jména, tak tam vlastně jako nejsou.
1: A Miraj tam zmiňuji v souvislosti s tím jejich hitem, když nemůžeš, tak přidej.
0: Dobře.
1: A jako nějaká fáze prostě toho, že ten jako něco, co nám ten systém jako nabízí jako řešení našeho problému, že když prostě se nám nedaří, tak máme víc přidat. A že to už je něco, co vlastně už asi jako dneska úplně nefunguje. A z Marek ztracený, to by ta poslední kapitola musela být koncipovaná trošku jinak, nesměl by tam zůstat u toho repu, který já jsem si ho tam hrozně chtěl napsat. Chtěl jsem si to jako i pro sebe nějak zhrnout.
0: A tak protože to je důležitý.
1: Jako, no, no, no. A takže jsem

0: se tam úplně nehodilo. Jasně, chybí tam spousta věcí, nemá to být jako encyklopedie, má to být vyloženě, že si vytahuju ty věci, které se mi hodí do toho příběhu a nesou nějaký důležitý poselství, který hraje roli v tom celkovém příběhu. Mm-hmm. Takže jo, a já jsem dokonce tam ani nedal rejstřík do ty knihy.
1: To jsem si všiml, ano.
0: Jako, protože mám pocit, že to má být jako esejistická kniha.
1: Jo.
0: A že ty jména těch muzikantů vlastně tam nejsou, že nemají být to důležitý, co tam je, mm-hmm. že důležitý ten celý příběh. Mm-hmm. A taky není žádný playlist. Na to se mi lidi ptají, jestli bude playlist, jak je každý knize, zatím byl playlist, který byl vždycky potom na Spotify nebo na Apple Music, ale já tentokrát to jsem si řekl, to by neměl nikdo poslouchat. Jenom ze studijních účelů.
1: Ze studijních účelů. Říká Karel Veselý. Pustíme si další písničku. Tentokrát se posouváme do roku 2001, zmíněného skupina Buty.

0: Café.
1: Povídáme se s Karlem Veselým o jeho nové knize, která se jmenuje Touhy a sny, ideologie českého postsocialistického popu, takže pokud někoho z vás, kdo přišel později, překvapí soundtrack k dnešnímu Art Café, tak je to konceptuální. Karle, bavili jsme se o tom vlastně, jak ta kniha vznikala, že jsi musel prostě stanovit nějakou strukturu, stanovit si nějaké dějné úseky, ke kterým si přiřazoval ty písně z té doby. My oba víme, a myslím, že to je celkem všeobecně známá věc, že popkultura, tedy i pop music, se vlastně pohybuje v určitých orbitech, v určitých cyklech, které jsou někdy jako od sebe vzdálenější, někdy kratší, a zároveň musel si určitě nějaké ty cykly objevit i tady. Bylo tam něco, čeho jsi vlastně jako v té době, protože jak jsme se o tom bavili na začátku, bylo tam něco, čeho jsi v té době nevšiml, nebo co vlastně ti dneska jako, co ti dává třeba smysl až v kontextu jako potom třeba nějakého dalšího cyklu zpětného?
2: Jo, to je hezký. Tohle byla věc, která mě to jako vlastně bavila nejvíc. Já jsem se vlastně díval zpátky ty dějiny a mohl jsem si nějak interpretovat po svým, a teda s tím odstupem ještě navíc, i trošku s tím, že člověk jako ví, jak to dopadne, že jo, nebo kam to jako směřuje.
1: Nemůže o nic tak strašně překvapit.
2: chtěl jsem jako vlastně prokázat nějakou, jak to nazvat, intelektuální bystrost a objevit něco zajímavého, nějakou metaforu pěknou a tak. Což se mám pocit, že se mi povedlo v té kapitole, kde píšu o těch Krištofech a o Danulandovi, tam mám pocit, že právě tady ten nástup té ezoteriky nebo spiritualismu, že to zároveň souvisí vlastně jako s tou krizí toho systému celkového, potom pádu té nečasové vlády 2012 a nějakým trošku takovým divokým obdobím tady toho, ty první poloviny desátých let, trošku jako, mi slovo krize, možná jsem v českých dějinách už trošku nadužívá, ale tam to rozhodně jako platí. Takže jako odpověď právě tady ty popový elity, řekněme, na tu, a poptávka po nějakým jako novým typu jako přemýšlení nebo nazírání na realitu. Já když jsem se díval na ten příběh Dana Landy a těch jeho kejklí, který prováděl jako Žito 44, tak já jsem úplně jako nevěřícně vlastně koukal, jsem jako nevěděl, že by se to tehdy vlastně jako v té době jsem to nechápal, vůbec jsem si říkal, to je úplně nějaká jako šílenost, vůbec tomu nebudu věnovat pozornost. A to mi vlastně na to zapadlo do té reality té doby, kdy jsme hledali prostě nějaký řešení problému, ale mimo nějaký klasický politické odpovědi, ale dali jsme v nějakým prostě jako ezoterismu a spiritualismu a prostě jako Landová jako výzva, že si věci musíme manifestovat, abychom je dosáhli, a Krištof v jejich textech prostě všechno vším a celý vesmír se tam jako by přes sebe jako by převrací na ruby, tak najednou mi to říká, OK, tak to asi jako je nějaká reakce doby na tu poptávku, no.
1: Zajímavý, no. Daniel Landa je rozhodně jako člověk řešení problémů, nejsem si úplně jako jistý, jestli
2: jsme... Jako má i jiný polohy, samozřejmě víme.
1: Má i jiný polohy, jasně. No, ale tohle je vlastně jako zajímavý, jo, protože on ten český mainstream, jak je jako hodně vlastně jako neměný. Je to hodně takový jako konstantní, jo, bezpečné prostředí, jo. Málo kdo se tam jako dostane, jako myslím, že ty jestřáby, kteří to nějak jako řídí od někud, tak se to jako velmi pečlivě hlídají,
2: koho tam, jednou hvězda, tak
1: koho
2: jsi
1: tam pustí. A přesně tak, jak jsi jednou hvězda, tak jsi vlastně vždycky hvězda. A to je právě to, co mě jako zajímá. Protože třeba konkrétně, nevím, jestli jsem někdy v životě tolikrát řekl jméno Daniel Landy, tak často zase jako v tomhle pořadu, ale třeba on, tahle osobnost je zrovna jako člověk, který by se mohl, nebo jeho štvorba je tak jako vlastně obsahuje tak celý vlastně ten úsek téměř. Téměř celý ten úsek té knihy, který je teda posledních 36 let. A mohl by se vlastně přiřadit
2: téměř každé kapitole.
1: A takových lidí je samozřejmě víc. Jak vlastně se tato mozaika jako vznikla? Jako, protože to tam jako je vlastně jako... Napadlo mi to několikrát jako při tom listování tou knihou.
2: Souhlas. Tak já jsem jako vycházel z nějakého toho principu toho, že ten pop je vlastně nějaká jako bašta modernismu, že jakoby občas někdo přijde s něčím novým, co předtím nebylo a vytáhne to třeba do toho mainstreamu. I v tom jako omezeném ranku toho českého popu, a jako klasický případ ten Petr Kotva s tím Mulendem, jako 15 let po Decay Alive, že jo, nebo 12, nebo kolik, jakože se to takhle vrací zpátky, ale tak jako u nás to bylo to něco novýho, něco zajímavého, no. Jo, takže jsem tam hledal nějaký ty momenty, kdy to bylo, kdy se mi to tam hodilo a kdy to bylo potřeba jako zmínit, ale jako opravdu jako nějaký mi platí, že to je vlastně jako taková hra trošku s těma dějinama, s mojí interpretací a u některých momentů si třeba někdo řekne, že už jsem to trošku přestřelil, ale vždycky je to něco, na co ten čtenář jako přistupuje, doufám, no, že není to nic ultimátního, nejsou to ty dějiny, jako nemají tebe dějiny českého popu, jsou to eseje o Česku, o české identitě.
1: O odrazu Česka v českém popu.
2: Jo, přišli, že vlastně třeba v Versátkách hodně vycházely takový články nebo knihy o nějaký český jako identitě, nebo kdo jsme my Češi v rámci Evropy a tak, s kým jsme. A že to vlastně úplně utichlo, že vlastně dneska, když člověk jako chce přemýšlet o tom, co to je češství a kým jsme teda v rámci toho světa, tak nemá moc jako příležitosti, kde by na to narazil, nebo už se vlastně možná tomu nikdo ani nevěnuje, to je taková spíš jako salonní otázka, takže trošku mi přišlo, že tohle jsem si chtěl jako vyzkoušet, takhle psát, možná je to příliš jako velký úkol a ten pop mi právě dával tu materii, ze které jsem mohl vycházet. Takže jsou to eseje prostě o českým popu na kontextu společenských změn.
1: Já myslím, že tohle je jako vlastně docela dobrá cesta, plus jako samozřejmě je tam hodně těch jako celkem dost jako, nebo ne dost osobních, ale jako osobních vlastně kotviček, kterými si to jako připoutáváš to téma vlastně, když jako je to potřeba a což je taky dobrý. Je to jako zajímavý způsob rekapitulace. myslím si, že je fajn, že se do toho pustil.
2: No mě jak začalo bavit jako psát trošku jako slovo divoce, možná zase trošku divoký, jako trošku si uje do nějakých jako právě to slovo esej mi přijde.
1: Ale Richard Krajčo prostě.
2: Jo, trošku ano, všechno je vším prostě. Jo.
1: Ano.
2: Že mi vlastně maličko mě přestalo bavit psát takový jako exaktní, objektivistický texty naopak jsem se trošku posunul víc k tomu subjektivnímu a k nějakému právě jako osobnímu prožívání toho a esteistickému divokému psaní, no. Tak to je jako vlastně vysvětlení tady tohohle, no.
1: Rozumím. Pustíme si další ukázku. Rok 2005. Jedna z kapel, která reálně měla šanci se dostat Česko do žebříčků a bohužel se to nepovedlo. Sunshine.

0: skupina Sunshine, Tábor, skladba Lowered and Low z alba Moonshower and Razor Blades z roku 2005. To je vlastně případ té kapely, jak jsem říkal na začátku, která směle, kdyby měla trošku víc štěstí, a tady v tomhle případě reálně opravdu jenom štěstí, protože ta deska byla hotová, všechno promo bylo připravené, ale bohužel jejich label Custard získal, nebo jeho jiný kůň, který byl vlastně nabukovaný ve stejné době jako Sunshine, James Blunt, aby jsme teda byli konkrétní, tak najednou prodazil takým obrovským hitem a celý ten label se jako začal věnovat jenom jemu a desku Sunshine úplně jako odsunuli a myslím si, že to byla škoda. To je jedno. Proto vysvětluju tady přítomnost Sunshine, byť je o nich v té knize taky jako vlastně, myslím, že je tam nezmiňuješ.
1: Je tam jedno, jsou tam zmínění, jako zmínění. Kapela právě, která, to je tam ten příběh, co říkáš,
0: jo.
1: Že měli šanci, ale ne.
0: No a je to vlastně kapela, která mohla být v žebříčcích, v žebříčcích. Mě tam překvapila ještě jedna vlastně věc docela, a to je možná spíš jako jenom nějakým jako mým prismatem. Protože já jsem hodně jako Čechoslovakista, takže vlastně se jako od jak živa vlastně vnímám tu českou scénu společně s tou slovenskou, že vlastně o Slovensku se tam jako moc nemluví. Já vím, že to je jiný příběh, jiná země a tak, ale zároveň jakoby pořád mám pocit, že to má k sobě dost blízko.
1: Začíná to Tublatankou, což je slovenská kapela, ano. A můj první vlastně zážitek z koncertu. Ale
0: to bylo ještě Československo.
1: Rok 89 a můj první, nebo 90, můj první cesta na koncert.
0: Žravé znamení osudu.
1: Ano, pravda, vítězí jako hymna revoluce, jedna z těch písní, které provázely revoluci. A potom teda jako se oddělujeme a slovenský tracků tam pár je, a já tam píšu o takzvaných československých duetech, což kolem ty poloviny vlastně ve stejné době jako Sunshine, taková móda nějaká, nějak se to zjevilo z nějakého důvodu, asi jako reakce na rozdělení Československa.
0: Podle mě je to úplně pragmatická.
1: Ano, jasně. A vždycky to byl jako ten chlap byl ten Čech, že jo? To byl velmi drsnej, takovej sebevědomý člověk, a ta Slovenka, která zpívá ten duet s ním, většinou byla jako submisivně potřebovala tu záchranu od toho Čecha, tak to tak jako nastavuje takovou zvláštní...
0: Je úplně jako strašný, jak to říkáš.
1: Je to strašný. A dále je opravdu takový písniček, jsem našel asi pět a zmiňuje tam všechny. A je to z doby, kdy právě jsme měli pocit, že si musíme hledat tu identitu a definovat se skrz ty národy, které jsou kolem nás, takže tam jsou ti Slováci, jsou tam ti Romové, jsou tam ti Němci, který si definujeme, kým teda vlastně jsme. A taky to není úplně jako příjemný číst si to vlastně, no.
0: No, jako rozumím. No, je to jako zajímavý. Takhle mě napadlo se na to dívat, jsi mě trošku zaskočil dualitou, ano. Ale vlastně možná mám tady jako jedno z dalších témat. Hodně se hovoří o tom, že dnešní hudební scéna je hodně jako rozdrobená, fragmentovaná, velice projevuje se to nějak v rámci pop music, v rámci těch žebříčků, v rámci toho světa.
1: Jo, ale zároveň trošku si říkám, že pořád chceme tu nějaký ty hvězdy mít, že ty hvězdy mají nějakou roli v tom panteonu ty společnosti. Jako všichni znají Evu Farnou, protože jako se k ní nějak vztahujou skrz něco.
0: O které tam taky moc jako mám.
1: O které to nepíšu, no, taky tam oni nepíšu, no. Takže, asi daný trošku tím, že ten český pop právě je v nějakým ještě jako malým zpoždění, že tady u nás to, přijde mi, že i to, co jsme viděli třeba před 10 lety, se úplně rozpadl ten systém toho hudebního průmyslu v základě jakoby internetu a Napsteru a těchto věcí, tak dneska se zase složilo zpátky trošku a ty velké firmy zase mají maličko.
0: No, já mám teda, Karle, pocit, že ti do toho skáču, podle mě se to letos složilo úplně jakoby nejlíp, jak to kdy složené bylo, protože jako rok 2026 je definitivně jako rokem mainstreamového popu, protože Eva Farná třikrát Eden, Marek Ztracený na Letné, kterou jakoby prodal,
1: mám pocit.
0: Teď nedávno, před týdnem, nebo kdy Izomandias dvakrát O2 Arena a takovýhle.
1: To ale není průmysl, ne?
0: No, ale jakoby je, samozřejmě. Ale zároveň podle mě, jako, že by to bylo úplně jako moje téma, ale mám pocit, že takhle velké koncerty v jednom roce, nebo v rozmezí vlastně několika měsíců, jako opravdu jenom české. Tady vlastně jako to se nikdy nestalo.
1: Je to nějaká tendence, která ale vlastně mě trošku jako s ním mrazí, protože to znamená, že ty lidi nechodí do těch klubů a nepřežívá ta klubová scéna, kam prostě jako by vždycky byla na ní jako bez ní nemůžou být ty hvězdy, že
0: jo. Oni nemají kde z čeho. Tam je úplně jakoby otázka, jestli vlastně tohle jsou jako by lidi, kteří by normálně chodili do těch klubů.
1: Ano,
0: což tak, jako já. Vůbec je teda vůbec by, jako no. Je nemíním jako skazovat fanoušky koho koliv, to je úplně v pořádku, jenom jakože to asi nejsou úplně ty lidé, kteří tam chybí, protože tam nikdy nebyli.
1: Je to nějaký trend nebo asi, jako teďka tady dělat ty velké věci.
0: A je to zase odraz. Zvláštní, no. Je to odraz, že jo? Je to odraz různých těch rezidenčních turné, že jo? Taylor Swift hraje 15krát někde prostě a lítají tam za ní lidi z celé Evropy nebo z celého světa v podstatě. A tohle je vlastně jako trošku takový český jako podobnej ten, ale fakt mám pocit, že opravdu jako to nikdy jako nebylo takhle koncentrovaný.
1: Jo, jakože mluví se o nějaké atomizaci, ale zároveň se to vlastně někde vrací.
0: Jo. No právě v tom zlatém hnízdě. Povídali jsme si o Slovensku, pustíme si jednu slovenskou ukázku, kterou jsem musel vybrat, protože prostě je to krásná věc. Jana Kirchner, struny.

0: Jana Kirchner, album Obyčejnosti z roku 2024, skladba Struny. Karle, mohli bychom si povídat ještě dlouho, mohli bychom k tvojí knihu Touhy a sny probrat ze zhora, ze zdola. Pojďme to trošku zkusit ještě shrnout. Je to teda kniha esejů, která pátrá po ideologii českého postsocialistického popu, zasazuje ho do dějinných kontextů, politických, společenských, nejrůznějších. Bavili jsme se i o tom, že český mainstream je poměrně bezpečný, že vlastně se tolik jakoby nějakým reálným tématům nevěnuje. Ty je tam přesto nacházíš, asi si můžem, a není to myšleno nějak zle, dovolit říct, že to je určitá spekulativní hra, že někdo zas najde ty témata jako někde v nějakých jiných trecích. Ale přesto vlastně by mě zajímalo, protože je to jako globální trend a je to vlastně věc, která v té pop music byla vždycky, že reagovala na nějaké společenské události. Myslím, že se to třeba jako v průběhu těch 30 let, o kterých vlastně mluví, že se to tam nějak jako propsalo už i do toho DNA českého popsongu, že by to tam třeba, že se to tam objevuje častěji než třeba v těch 90. letech?
1: Je na tom postavená vlastně myšlenka jedné ty kapitoly, která je teda spojená s tím, s tou reakcí českého popu na už tady zmiňovaný tu rok 2012 a potom tu krizi 2015 migrační, kde já mám pocit, že ty protest songy Tomáše Kluse, že jsou fakt pokusem, aby ten pop byl znova politický, aby nacházel nějaký politický témata, a to do nějaké míry je to takový, jako můžeme si to trošku dělat srandu, nebo můžeme se tomu smát těm veršikům Klusovým, ale je to pokus, předtím to tady prostě nebylo spousty let, takže on zkouší dělat něco, co tady dlouho nebylo, a tak já mám jako rád, když pop je politický, a když má nějaký jako jasný politický vymezení, a nebo otevírá nějaký témata zajímavý společenský, tak to je, právě proto mi přijde, že jako by, pro mě bylo jako zajímavé by nacházet nějaký ty perličky na dně, ve smyslu toho, že to jsou nějaký ty písně, které teda opravdu mají nějaký ten obsah, i když jsem třeba potom musel tam zahrnout i taková vlna proti imigračních písní právě z toho roku 2015-16, kdy se různí popoví jako hitmakři zkoušeli jako jak vydefinovat vlastně jako proti nějaký jako vlně migrace a tak, což jakoby je trošku jako diskutabilní už z mého pohledu, říkají tam věci, které jsou jako problematické pro mě, ale taky je to politický názor nějaký, no a tak jako ta politická debata asi jako musí fungovat, bez ní to jako skončí špatně, no.
0: Rozumím, říká Karel Veselý. Karle, děkujeme za návštěvu. Kniha Touhy a sny, ideologie českého postsocialistického popu je aktuálně k dostání. Míváš tomu nějaké pořady? Máš teďka před sebou nějaké vystoupení?
1: Jo, můžu pozvat v pátek v 18.00 do Rekomanda, do našeho oblíbeného knižního shopu, kde budu mít ještě takovou jako boční přednášku k tomu pro jednak lidi, co si to podpořili na Doniu v rámci té kampaně a který třeba chtějí ještě přijít, tak si můžu koupit stupenky.
0: Vynikající, pátek to je 9. Je to tak?
1: Jo, ano, pátek 9.
0: 9. 18.00 v Praze v Rekomandu. Děkujeme moc, Karle, díky. Pokud vás dnešní povídání zaujalo a nevyděsil vás ten tracklist, tak určitě knihu doporučuju. A rozloučíme se zahraniční skladbou, kterou jsem vybral zcela záměrně, Joshua Idehan. Písnička se jmenuje Mom Does the Washing. Vybral jsem to ze dvou důvodů. Jednak Joshua Idehan hraje zítra v pražském kafe v Lese, kdyby někdo měl čas a chuť, určitě se tam můžeme vidět. A hlavně zpívá tam o tom, že nezáleží na režimu, protože máma vždycky pere. Yeah. A vždycky musí prát. Naschledanou.
1: Čau.
2: The world according to your mom doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing.

0: Tak to byl ponor do hlubin porevolučního popu s Karlem Veselým, který se ve své nové knize Touhy a sny, ideologie českého postsocialistického popu vydává za Lucí, Tublatankou nebo Viktorem Šínem a v jejich hitech hledá nečekané společenské souvislosti. O knize mluvil v dnešním Art Café s Michalem Pařískem. Nořit do nové nahrávky Harryho Mankse se budeme za chvíli s Ondřejem Konrádem. Této desce věnuje následující půl hodinku úterní podvečerní. No a za půl hodiny to vezmeme hluboko do historie. Staré 800 let, to je doba, kdy žil svatý František z Assisi a v četbě jeho životopisu my postoupíme k sedmé části. Tak dobrý podvečer se stanicí Český rozhlas Vltava, 6. říjnový vám přeje Daniela Čermáková.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Harry Mankse, původem z ostrova Man, čili Brit, ale žijící v Kanadě, ovšem trávící mnohá léta různě v Orientu. Muž, který spojuje východní hudbu, to jest indickou, se západní, především tedy blues nebo blues rockem. Harry Mankse vydal nové album, které se jmenuje Falling Upward, čili pád vzhůru, myšleno jistě duchovně, symbolicky, a tady je první věc.

Můžeš utíkat ještě dlouho, dlouho, dlouho, ale dříve nebo později tě Bůh dožene a srazí na kolena, myšleno tedy hříšníky, podvodníky, lidi se špatnou morálkou, mi je všechny dožene Boží soud, což je tradiční píseň, která mimochodem je ale asi možná nejslavnější v podání Johnnyho Cashe, dokonce vydaná až po jeho smrti, čili se jedná o jednu z těch posledních nahrávek a v tom jeho podání je to velmi sugestivní. Harry Manx na své nové album přizval řadu osvědčených partnerů z dřívějška, především na dva snímky, a teď jsme ho zrovna právě slyšeli hrát na kytaru, Kriana, respektive, protože Harry Manx žije v Kanadě, kanadského kytaristu Kevina Blaita. No a ta další věc zase je vlastně tematicky trošku navazující, protože se jedná o neméně slavnou píseň, ale umělou, kterou napsal Bob Dylan koncem 70. let, Gonna Have to Serve Somebody z alba Slow Train Coming, které je o tom, že může člověk sloužit Bohu nebo ďáblu, ale prostě někomu musí. Gonna serve somebody.

Can I Have to Serve Somebody, píseň Boba Dylana, hrál a zpíval Harry Mack. Hrál mimochodem na nástroj, který se jmenuje Mohan Vina, což je 20-struný nástroj, který vynalezl někdy v 80. nebo možná už 70. letech indický hudebník Vishnu Mohan Bhat. Jeho nahrávky Harry Mack slyšel a odjel za ním do Indie, 5 let se učil na ten instrument, který je dost obtížný a je to něco mezi steel kytarou a sitárem, čili indickým tradičním nástrojem, což se projevuje i v té následující nahrávce. A když jsem říkal, že Harry Mack pozval na album několik svých osvědčených hudebních přátel, tak tady je to hráč na foukací harmoniku, také Kanaďan, jeden z opravdových virtuózů svého mini instrumentu Steve Mariner. A jde o song, který má takové názvuky slavné jazzové instrumentálky Charlesa Minga, se Goodbye Pork Pie Head, a také se jmenuje Pork Pie, ale turban, nikoli v head, jak je to původně, čili ten klobouk, který nosil Lester Young, slavný jazzový saxofonista, jemuž na jehož památku Charles Mingas kdysi tu instrumentálku napsal. All up.

Na Varhany hrál na téhleté nahrávce a nejenom na téhleté nahrávce, na té desce. Také častý spolupracovník Garyho Mankse, Australan Clayton Dooley. Ale hostem na té následující nahrávce je fantastický, také kanadský a řekněme skoro o generaci mladší než Harry Manx, hráč, který se jmenuje Joey Landreth. Mnohokrát jsme si ho tady pouštěli, často i s jeho bratrem, protože mají kapelu Bros Landreth. No a ten účinkuje v písni, která se jmenuje This Joy, autorem je opět Harry Manx.

Remek vedl opravdu pestrý život, několik let žil jako mladý muž v Evropě, kde se snažil hrát po ulicích jako busker, ale zároveň už se trošičku prosazoval i na pódia, taková ta vedlejší hudebních festivalů. Zamiloval se do blues a dělal takového cestovního šéfa nebo organizátora některým slavným černošským hráčům, takovým těm veteránům. Potom přesídlil právě do Japonska na několik let, tam vlastně zkoušel tu kariéru rozjet také, protože věděl, že Japonci mají zájem o takovouhle hudbu, ale tam právě slyšel nahrávky toho Vishnu Bhatta a zamiloval si ten specifický nástroj, na který se naučil a který velmi využívá, jinak on sám hraje na celou řadu instrumentů, ale samozřejmě pořád si bere ty velké virtuózy, jako například na skladbu dnes už v tomhletom podvečeru poslední, která se jmenuje Ocelová růže, Steel Rose, a tím hostem je Kevin Bright, se kterým má ostatně Harry Manx několik desek vlastně v duu. A Kevin Bright mimochodem hrával v kapele Norry Jones, ale také s Cassandrou Wilson, a s Harry Manxem spolupracuje už, řekněme, víc než dvě dekády. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Falling Upwards, tedy Padat vzhůru, je název nové desky Harryho Menkse, která vyšla v srpnu a vy jste dnes měli možnost se s ní seznámit. Byl to dnešní tip Ondřeje Konráda. Do sedmého nebe budeme stoupat nebo padat, jak chcete, za půl hodiny. Tam nás čeká hudební tip Milena Zeise, neb je úterý. A k nebeskému životu směřujeme teď skrze hlavní postavu naší podvečerní četby. Začíná za chvíli.
1: Naše srdce bije pro Janáčka. Desátý ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Před třemi dny uplynulo 800 let od tranzitu svatého Františka z Assisi, tedy přechodu jeho pozemského života do života nebeského. Slova, postoje, charakter i dědictví prostáčka božího nepřestávají fascinovat generace lidí, kteří v něm vidí vzor opravdové a upřímné lásky k Bohu, ke Kristu i ke všemu stvořenému. Julian Green, francouzský spisovatel, ale na rozdíl od mnoha jiných Františkových životopisců, neskrývá nic z poživačného života plného pozemských radovánek, kterým žil mladý František do svých 25 let. O to kontrastněji pak vystupují události Františkovy konverze, vznik bratrstva menších bratří, mystické zážitky z Poustevny, nahoře Verna, anebo zápas o františkánskou řeholi.

0: Když se v roce 1209 František se svou malou skupinou chudáků dožadoval přijetí u papeže Inocence III., byl tento nejpolitičtější z Petrových nástupců v nejlepších letech. Považoval se za pomazaného páně, za absolutního pána nad mocí světskou i duchovní, za tvora sice menšího než Bůh, ale většího než člověk, za soudce všech, jehož může soudit jen Bůh sám. Měl tak velikou moc nad králi, že sám nevěděl, kde jsou její meze. Jestliže si nějaký vládce počínal vzpurně, exkomunikoval jej. Na druhé straně to však byl veliký spiritualista a jakmile se stal papežem, podjal se hluboké reformy církve. Zachránil ji.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část sedmá.
0: Inocenc III. Se právě procházel sem a tam po lateráně v galerii zvané Zrcadlová. A když z dálky uviděl Františka a jeho 11 druhů, dal je vykázat. Papež nedůvěřoval všem těm blouznivcům, kteří se oháněli evangeliem a napadali kněžské mravy. Tato malá skupina bosáků, dožadujících se audience, patřila bez toho k těm osvíceným střeštěncům, kteří by chtěli poučovat hlavu církve. Ven! Naštěstí je v Římě Guido, biskup z Assisi, který je ochoten Františkovi pomoci. Guido vyhledá mezi svými přáteli bezúhonnou osobnost kardinála Jana od svatého Pavla z rodiny Kolonů, který byl nedávno pověřen přípravou procesu proti Valdenským a je tedy obeznámen se všemi problémy hereze. Monsignore Guido kardinálovi vysvětlí Františkův program. František si uvědomil, že když teď jeho společníci měli řeholi a evangelickou kázeň, nevědomky založil řád. Zase to evangelium. Ale biskup kardinála uklidňuje, František je katolík, že nemůže být poslušnějšího. Kardinál ubytuje na několik dní tento malý evangelizační hlouček ve svém paláci. František tam bude smět mluvit tolik, kolik bude chtít, a tak se projeví podstata jeho myšlenky. Kardinál se snaží Františkovi vysvětlit, že jeho řehole, ač velmi krásná, se nehodí do současného života. Proč se nerozhodl následovat Kristův zákon v některém řeholním řádu, kterých je přece už dostatek? Ale František nemá žádné povolání tohoto druhu. Kristus mu sdělil svou vůli a on pochopil, že je tady, aby se byl pro Krista. Kardinál darmo stál na svém. Nakonec byl přesvědčen Františkovou vášnivou řečí a audience u papeže bylo dosaženo. Zde se prameny rozcházejí. František ve svém ubohém oděvu jistě nečinil dobrý dojem a jeho průvodci v tom směru také moc nenapravili. Podle jednoho svědectví pozoroval papež Františka s nechutí, naslouchal nicméně četbě nové řehole. Jeho komentář byl prostý a brutální. Bratře, běž pást prasata, s nimi se srovnáš lépe než s lidmi. Válej se s nimi na hnojišti, nabídni jim svou řeholi a buď jejich kazatelem. František prý sklonil hlavu a neměl nic naléhavějšího, než najít stádo vepřů, válet se s nimi v blátě, až byl od hlavy po paty samá špína, a potom se v tom odporném stavu vrátil k Inocenci III. Papeže tato otřesná prostota uvedla v úžas a jemnějším hlasem nařídil kazateli vepřů, aby se umyl a vrátil. K druhé rozmluvě došlo hned na to, a papež udělil tomuto vzoru poslušnosti stejně jako jeho druhům kazatelský úřad. Toto je velice povznášející příběh, kterému ať věří, kdo chce. Možná je v něm zachycena vrozená prudkost Inocence III., jeho instinktivní nedůvěra k náboženským novotám a vytrvalost Františka z Assisi. Pravda je však zřejmě docela jiná. V noci, která následovala po odpoledni, kdy Inocenc III. Procházeje se v zrcadlové galerii, spozoroval a dal vykázat rozedrané mnížky, aniž je přijal, měl papež sen připomínající vizi. Papeži se tehdy v noci zdálo, že mu u nohou pomalu rostla palma, až dosáhla pohádkových rozměrů. A Bůh mu zjevil, že tento strom není nikdo jiný, než onen žebrák v popelavé šedi, kterého odmítl. Dal ho bez prodlení vyhledat a přivést. Inocenc III. Poslouchal, jak žebrák vykládá svou řeholi a obdivoval její prostotu. Ale kardinálové kurie, přítomní rozhovoru, prohlásili, že Františkovy návrhy přesahují lidské síly. Námitky byly prudké, kardinálové tvrdili, že mystika vede k politice. Společenství žebráků mimo řád by rozsévalo určitý zmatek. Existuje přece dostatek řeholí, aby se František mohl pro jednu z nich rozhodnout. Chceli však založit nový řád. Jak pak je možno žít zcela bez peněz? Tu měl kardinál od svatého Pavla inspiraci. Potvrzovat, že je tato řehole neuskutečnitelná, znamená odmítnout evangelium a rouhat se Kristu. Ještě dnes, po 800 letech, se můžeme ptát, existuje-li odpověď na tuto nepřístupnou argumentaci. Papež rozhodně z toho musel něco pociťovat, protože řekl Františkovi: můj synu, pros Krista, aby nám vyjevil svou vůli. Pak ti budu smět povolit, co si tvá velkodušnost přeje.

Mezi Inocencem III. A Františkem z Asízy dochází k výměně vize za vizi. Jedna odpovídá druhé jako lodě, které se křižují za noci na širém moři. Když František znovu navštíví papeže, má svatý otec posud v hlavě poznámky svých kardinálů a před nimi, vždy přítomnými, probírá opět jejich stanovisko a činí se jaksi ďáblovým advokátem. Jak budete žít? Z čeho hodláte žít bez peněz? A kdo vám co dá? Františkova odpověď zní: Pane, v tom se spoléhám na Pána Ježíše Krista. Když se zavázal, že nám dá život věčný, jistě nás v daném okamžiku nepřipraví o to, co nutně potřebujeme ke svému každodennímu pozemskému životu. Ale papež nechtěl ustoupit, i když byl v hloubi Františkovými slovy dojat. Řekl mu: Člověk je svou přirozeností nestálý a nevytrvá příliš dlouho na stejných cestách. Jdi, pros Pána, aby ti vnukl rozumnější názory na tvou budoucnost, a až si budeš jist tím, co si přeješ, přijď zase ke mně a já potom potvrdím tvou řeholi. František se vzdálil. Když se v tichu modlil, vnukl mu Bůh podobenství. I hned se vrátil k Inocenci III. Papež vida tohoto jemného tvrdohlavce se rozpomněl na další sen, který nedávno měl a který ho velmi zneklidnil. Viděl se, jak spí na svém loži s tiárou na hlavě a jak se lateránská bazilika nebezpečně naklání na bok, když tu naštěstí se jakýsi drobný mnich žebráckého vzhledu proti ní opřel loktem, podepřel ji a hlídal, aby se nezbořila. Toho žebráka papež poznal, byl to týž, se kterým právě mluvil. A jak pak by svatý otec nebyl naslouchal vyprávění alegorického příběhu, když ještě sám měl na paměti ten svůj? František tedy začal papežovi vyprávět vnuknuté podobenství. Jeden přebohatý král se oženil na poušti s velmi krásnou a velmi chudou ženou. Dala mu četné děti, ale zůstala na poušti. Když byli její synové velcí, stěžovali si, že nic nemají. Ona jim řekla: Jste děti krále. Běžte na jeho dvůr a on vám dá, čeho je třeba. Šli tedy do královského paláce. Král se podivoval jejich kráse. Odkud přicházíte, ptal se, kdo jste? Jsme synové chudé ženy, která žije na poušti. Králova odpověď zněla: Ničeho se nebojte, jste mí synové. I ti, kteří mi nejsou ničím, se živí u mé tabule, tím spíš se postarám o vás. A František připojil: Nehrozí nebezpečí, že synové a dědici věčného krále umřou hladem, neboť král z podobenství je Kristus, jenž se postará o všechno, a právě jemu, on, František, splodil syny. Tento rozhovor nakonec papeže přesvědčil, ale přece jen ne zcela tak, jak bylo třeba, aby se získalo formální schválení. Dal Františkovi na cestu srdečná doporučení a pozval ho, aby k němu zase přišel, až se počet bratrů znásobí. Potom, ale jenom potom, mu může povolit víc. Přece však mu dovolil kázat. František padl před papežem na kolena, pak se s ním rozloučil a odešel se svými druhy z města.

Jít pěšky až do spoleta v horoucím slunci bylo krušné. A bratři, utrmácení, unavení a umírající hlady, se utěšovali jen tím, že si vyprávěli o šťastném výsledku své výpravy do Říma a o všech nadějích, jež jim to slibovalo. Když však už nemohli dál a zastavili se na pusté pláni, přišel k ním nějaký člověk a dal jim chleba. Než mu mohli poděkovat, zmizel. Kdo to byl? Proč se na to ptát? Zázrak je něco zcela všedního u prvních bratří. Posíleni pokračovali na své cestě a došli nedaleko Orta k tak příjemnému místu, že tam zůstali 14 dní. Popravdě řečeno, neviděli nikoho chodit kolem, ale nebyli by to františkáni, kdyby na ně krása krajiny nepůsobila. Chodili si vyžebrat potravu do Orta nebo na cestu k Narni a to, co jim zbylo, schovávali ve starém etruském hrobě. Všichni se cítili tak šťastní, že se rozhodli neopustit toto půvabné zátiší, kde jim bylo tak dobře daleko od lidí, kde se mohli modlit k Bohu a věnovat se kontemplaci v úplné chudobě. Byly tam skály, odkud příštila pramenitá voda, vodopády, jeskyně, v nichž se mohli schovat, veliké borovice, nádherná příroda. František v tom viděl léčku. Jeho povolání ho vedlo jinam. Bylo třeba obrátit svět, nejenom sousedství, Spoleto a potom Asizi, ale celý svět. A bratři odešli z tohoto příjemného místa bez reptání, v radostné poslušnosti, protože jim dělalo radost vše, co František nařídil.

Jen těžko si můžeme udělat představu o nadšení, které vyvolal František v kraji duchovně tak zbídačelem, jako byla Itálie tehdejších let. Formální a okázalá zbožnost mohla budit iluze. Zůstávala však prázdnota, kterou rozkošemi nenaplníš. Hlad po něčem jiném. Neklid srdce. Církev už neuměla oslovit duše. A tu se objevil na náměstí nebo v zátočině cesty bosý, jako žebrák oblečený člověk, který počal radostným hlasem volat Páče e bene, pokoj a dobro. Lidé ho mimoděk poslouchali. Tento člověk uměl mluvit a to, co říkal, bylo tak prosté, že všechno vypadalo nově. V jeho řeči bez těžko pochopitelných slov, bez o něch slov, která zamlžují myšlenky. Nebylo třeba být studovaný, aby mu člověk rozuměl. Sledovali ho zprvu proto, že mluvil při chůzi, a potom především proto, že věřil všemu, co říkal. A věřil tomu takovou silou, že člověk uvěřil jako on a s ním. A že všechny věci, kterým se člověk v dětství naučil a které už téměř zapomněl, začínaly být tak pravdivé. Byl zamilován do Boha, ale to nebylo všechno, protože tento blázen s melodickým hlasem neznal mezí a říkal, že Bůh je zamilován do nás. A najednou se rozplakal. Lidé nechávali své práce, odcházeli z domovů. Očaroval je, unesl je z této země, aby je zavedl přímo k Bohu. Pak před nimi najednou vztyčil zeď z černého ohně, která jim odřízla cestu k nebeským zahradám a věčné blaženosti. Lakomče, hoď své zlato jako nejhnusnější neřád pod nohy satanovi, chceš-li vstoupit do ráje. Zhýralče, zanech všech svých žen a všech svých rozkoší, pro které nevidíš, že smrt je ti v patách. Říkal to s neutěšitelným smutkem a srdcervoucí něhou, jako by měl ztratit milované děti. Když už nenalézal slov, začal používat gest. A po tváři se mu řinuly slzy. Jakou výmluvnost měly ruce, jež k ním vstahoval. Člověku se chtělo padnout na kolena, aby ho utěšil a slíbit mu návrat k Pánu. Byly tam ženy, které to ihned bez falešného studu učinili, zamilovány do Boha, do nebe, do všeho. Do kazatele ovšem také. Kolem jdoucí kněží se zastavovali a tiše pozorovali. Po duchovních vítězstvích, kterých František dobil, po hromadných konverzích, bylo třeba najít si nějaké přístřeší. Nakonec se bratři rozhodli pro jednu z nejskromnějších chatrčí blízko řečiště Bystřiny, která byla obvykle vyschlá, ale stávala se nebezpečnou, když vypukla bouře. Místo se jmenovalo Rivo Torto. Kdysi tato chatrč náležela k leproserii, nyní však již nepatřila nikomu a malá skupina bratří se tam jakž takž zařídila. Bylo to spíš útočiště před sluncem a deštěm, nežli bydliště. Museli se stlačit, aby se tam všichni vešli. Nemohli si sednout nebo natáhnout se. Každý bratr měl napsáno své jméno na jednom trámu. Kolik tady zažili bratři nezapomenutelných hodin s Františkem, který vyzařoval Boha a přinášel ho mezi ně. Minulo léto roku 1210, potom i zima. Co záleželo na horkých dnech a ledových nocích, František byl mezi nimi a bděl s láskou nad svými dětmi. Radost, která mezi nimi panovala, se může zdát nevysvětlitelná. Zpívali, modlili se, poslouchali učení toho, kterého prostě nazývali bratrem. Řehole byla přísná, práce povinná. Říkalo se, kdo nechce pracovat, ať nejí.
Odměnou za svou práci mohli bratři přijímat vše, co bylo třeba, kromě peněz. A když to nutné nepřicházelo, šli na žebrotu jako ostatní chudí. Peněz se František štítil. Přirovnával je k výkalům. Platil přísný zákaz přijímat je a František připojil. Dejme pozor, abychom my, kteří jsme všechno opustili, nestratili pro tak málo celé nebeské království.

Ačkoliv byla Františkova popularita tak veliká, přece jen ještě rázem úžasně vzrostla, když vešlo ve známost, že papež schválil jeho řeholi. Pouhá Františkova přítomnost oživovala náboženské tužby ve všech společenských vrstvách, přičemž žízeň po evangeliu působila stejně jako zvědavost. Asisi chtělo slyšet kázat o Kristu toho, nad kterým se dříve pohoršovalo, a chtělo, aby kázal v kostele, kde by celé město mohlo na vlastní oči vidět svého syna, kterého již považovali za svatého. Můžeme se jenom domýšlet, co říkal. Ale měl v srdci pouze Krista evangelia a byl to jediný výkřik lásky, co se dralo z jeho srdce, horoucího jako srdce prorokovo. Jeho otřesně prostá slova zasahovala každého přímo do svědomí. Boží něha byla v tomto hlase, který dojímal tajemným kouzlem jako píseň. Ale nešlo pouze o to, aby se vrátila radost do neklidných duší, které se tázaly na svou spásu. Celé město bylo hříšné. Lakota stahovala srdce jako šňůrky váček s mincemi. Chlípnost zabíjela lásku. Politické záště zaháněly evangelium lépe nežli rány mečem. To všechno František věděl, protože znal všechny obyvatele svého města a protože kdysi žil mezi nimi. A oni ho samozřejmě znali také. Konfrontace musela být vzrušující. Tohoto mnicha ošuměle oblečeného a s provazem kolem beder, který z nich vynutil slzy a vzdechy, když mluvil o Bohu, toho vídali před 4 lety, co by krále mládeže, když jako velký pán nevázaného života rozhazoval dukáty svého otce soukeníka. Sám pán se zmocnil tohoto někdejšího světáka, aby skrze něho mluvil ke každému obyvateli Asízy. Bůh se přestrojil za chudáka a hlásal své evangelium jako kdysi ve svaté zemi. Bylo to, jako by František byl zmizel za postavou toho, jehož řečí mluvil. Při výzvě k pokání se úpění davu zvyšovalo až na hranici náboženského běsnění, jak tomu ve středověku bývalo často. Aspoň v těchto několika hodinách se Asisi náležitě zmrskané chtělo obrátit. Mělo svého proroka, mělo svého světce. A už ho nepustilo. Doufejme, že dobrá Pika byla ještě naživu a mohla poslouchat svého syna, kterému předpověděla duchovní slávu. A Františkův otec Bernardone? Kdo ví? Možná stál za nějakým sloupem a kladl si otázky. Roku 1210 vstoupil do bratrstva Rufino, syn z rodiny Ofredučů, jež patřila k nejvznešenějším v Asízi. Tento malý, útlý muž byl bratranec Kláry. Neměl téměř vůbec řečnické nadání a navíc lehce koktal. František dostal jednoho dne velice kuriozní nápad a pravil: jdi kázat do katedrály San Rufino. Zděšený bratr Rufino pokorně prosil, aby byl zproštěn tohoto úkolu. František v tom viděl nedostatek poslušnosti a nařídil Rufinovi, aby šel kázat do katedrály Polonají, oblečený pouze v kalhotách. Tentokrát se Rufino podrobí a odchází do kostela svatého Rufina mučedníka. Když tam přijde, vystoupí na tribunu a začne kázat o pokání. Výbuch smíchu uvítal tento nevídaný zjev. Nešťastník se pokouší svým neohebným jazykem mluvit o Bohu, ale jeho slova zanikají ve všeobecném veselí. V Porciunkuli se František rázem vzpamatoval, proč by měl vzorný bratr zbytečně trpět. I hned půjde napravit svůj nedostatek lidskosti. Provázen bratrem lvem, který nese na ruce hábit, se odebere do katedrály, svlékne svou tuniku a polonahý zaujme Rufinovo místo. A znova výbuchy smíchu.
Ztratili bratři rozum? Ale František začne mluvit o Kristově nahotě při jeho umučení a náhle zavládne ticho. Věřících se zmocnilo dojetí, když slyšeli slova, která jim svírala srdce, a slzy tekly po obličejích, jež chvíli předtím byly znetvořeny s prostým veselím. Rufino se později stal jedním ze tří bratrů, kteří provázeli Františka a pečovali o něho až do jeho smrti.

0: Konec sedmé části.
1: Jsem si vědom, že po mnoho dní jsem žil v úžasné společnosti člověka, kterého jsem vždycky nejvíce obdivoval. Cítil jsem jaksi, že je se svým bratrským úsměvem blízko mě. Svěřil se Julian Green v roce 1983 v doslovu ke své knize Bratr František, kterou společně s Janem Hartlem otevřeme zase zítra. K 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi se vracíme k této četbě z roku 2003, kdy v Českém rozhlase natočila Hana Kofránková a z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová. Obzvláště tedy jste-li duchovně založení, pak vás tato četba může oblažovat ještě několik vltavských podvečerů po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava a nebo kdykoliv pak na webu vltava.rozhlas.cz. O oblažování nemůže být ni řeči, co se týká naší večerní hry pro 20. hodinu. Vlčí ukolebavka je hra Hilary Bellové a je to příběh odkrývající příčiny dětské kriminality. Tak to je tedy téma, které nastolíme za hodinu ve vltavském vysílání. Teď jsme v 7. nebi s Milanem Zeisem.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Týden uběhl a já jsem si říkal, že úsměvu není nikdy dost a proto se dneska zaměříme na zbrusu novou kapelu s názvem The Smile. I když skupina má k úsměvu blízko hlavně spíš tím názvem, než atmosférou hudby, kterou vytváří. Kapela je to sice nová, jinak je ovšem tvořena velmi zkušenými a ostřílenými hudebníky. The Smile jsou totiž projekt, za kterým se skrývá Tom York a Johnny Greenwood z kapely Radiohead a skvělý jazzový bubeník Tom Skinner. Společně s dvorním producentem Radiohead i solových desek Toma Yorka Nigelem Godrichem se jim opět podařilo vytvořit velmi takovou vrstevnatou nahrávku plnou skvělých nálad a progresivních postupů a já se s vámi o ní v dnešní hodince podělím, takže hnedka si můžeme vychutnat první dvě písně. Na tu první bych vám doporučil se zaměřit, to když jsem slyšel vůbec jako první tóny, tak mě v podstatě tahle skladba hned uchvátila a je nádherná, jak se na těch 4:20 rozvíjí, až se rozvine jak poupátko, tak si ji užijte společně s písničkou The Opposite, která bude hnedka následovat, ale teď už The Same, The Smile.

The Smile se dali dohromady v roce 2021 a jak už zaznělo v úvodu, kromě Toma Yorka jsou dalšími členy souboru velmi nadaný kytarista Johnny Greenwood a jazzový bubeník Tom Skinner. Dneska si budeme víc povídat o tom Johnny Greenwoodovi, protože solový pořad o Tomu Yorkovi už jsem tady měl, takže o něm zas tolik se rozvíjet v debatách nebudu a bohužel o Tomu Skinnerovi, skvělém bubeníkovi, který jste měli možnost slyšet v předešlý skladbě hnedka od začátku, jak krásně nasadil pattern, tak se mi nepodařilo zjistit tolik informací. O produkci kapely se opět postaral dvorní producent geniální Nigel Godrich a samozřejmě mastering Bob Ludwig, takže ta nejvyšší liga vůbec, co si můžete představit. Projekt vznikl v době pandemie covidu a pro Greenwooda i Yorka to byl způsob, možná stejně jako pro spousty dalších jiných muzikantů, jak se z toho nezbláznit. The Smile debutovali jako překvapení v online vysílaném Glastonbury festivalu 22. května 2021 a potom jeden kritik z listu Guardian napsal, že Smile zní jako kastrbatější a zauzlenější verze Radiohead, zkoumající progresivnější rockový vlivy s neobvyklým taktem, komplexními riffy a tvrdou motorickou psychedelií. Oni to vždycky, ty kritici, musí tak pěkně popsat všechno, že jo. Takhle já bych to zdaleka nebyl schopen vám předestřít, ale rozhodně vám chci předestřít další dvě skladby a ještě předtím říct, že album, který se jmenuje Light for Attraction, Attention, je velmi čerstvé, neboť vyšlo v květnu 2022 a teď máme květen 2022, takže je to úplně čerstvá novinka a možná někteří z vás taky byli minulý čtvrtek na koncertě The Smile ve Foru Karlín. Já bohužel jsem měl něco jiného na práci, tak jsem se nemohl účastnit, ale kamarádi, kteří tam byli, tak říkali, že to bylo nádherný, že to bylo skvostný, že vlastně hráli jenom ve třech a krásně to obsáhli. Tak teď už si pustíme další dvě skladby z tohoto povedeného alba.

Právě nám dozněla skladba Panavision z brusu nového alba kapely The Smile, které se jmenuje Light for Attraction Attention. Já když jsem se poprvé dozvěděl o téhle kapele, což byl myslím nějaký únor 2022, tak vyšly dva singly, oba dva jsem si poslech a vlastně mě nějak úplně neoslovili, musím říct. A říkal jsem si, tak tahle kapela má dvě písničky a vyráží na evropský turné a už byl jasný známý termín ve Fóru Karlín a říkal jsem si, no tak to je vlastně drzost, jako s dvěma písněma, pravděpodobně se teda očekávalo album, ale nikdo začaly se prodávat lístky na koncert na kapelu, kterou v podstatě nikdo pořádně neslyšel. A tak jsem k tomu měl takový despekt, trochu musím říct, ale potom, co jsem si poslechl tohle album na sluchátka velmi důkladně večer a dal jsem tomu plnou pozornost, tak jsem musel jsem sklapnout paty, nebo jak se to říká, a říct si, že teda jsou fakt skvělí ty kluci. Umějí to prostě vytvořit a krásně vykrystalizovat náladu, která je všeobjímající a to umí málo kdo. Já jsem mluvil o tom, že vám povím něco o Johnu Greenwoodovi, který je takový mužem v pozadí kapely Radiohead a vlastně velmi důležitou personou, protože to je opravdu geniální kytarista.

někde počátky toho hudebního ovlivnění kluků. A když ty kazety nehrály, tak aspoň poslouchali hluk motoru a snažili se vybavit si každý detail hudby, kterou poslouchali z těch pásek. Ale já si tyhle ty cesty autem pamatuju taky. My jsme poslouchali doma Abu. A malý John byl vděčný svýmu staršímu bráchovi, který ho bral na koncerty kapel jako Beat nebo New Order, takže tam samozřejmě pak se to upravovalo ještě ten jejich hudební vkus. A první koncert, kterýho se Greenwood zúčastnil, tak byly The Fall a jejich turné Friends Experiment v roce 1988, které považoval za ohromující, a já se mu teda nedivím, protože já, když jsem viděl The Fall živě v Edenu, byly to byly nějaký 90. léta, nebo nevím, no tak nevzpomenu si přesně kdy, ale byl to fantastický koncert, tak mu musím dát jenom za pravdu. Tak my si teď už přestaneme dlouze povídat a pustíme si hned tři skladby na jednou. První se jmenuje The Smoke, druhá Speech Bubbles a ta třetí Tin Tink.

Zajímavě smíchaná byla tahle skladba Thin Thing, kterou jste měli právě možnost slyšet. Bicí vpravo, v podstatě kytara Johna Greenwooda vlevo. Takhle se dělali dřív nahrávky, tak když byli inženýři očarovaní stereem, tak dávali prostě bubny na jednu stranu, některý solový nástroj na druhou stranu, ale vlastně to dodává zajímavou hloubku té skladbě a musím říct, že ještě tak víc vyzní Greenwoodová skvělá typická hra na kytaru. I když on jako jeho první nástroj byla zobcová flétna, kterou dostal ve 4 letech nebo 5 letech, to je jedno. Bral ten nástroj velmi vážně, hrál na něj až do dospělosti a jako teenager dokonce hrál barokní hudbu v různých skupinách na zobcovou flétnu i ve škole potom. A mimo jiné Greenwood trávil taky hodně času jako dítě programováním počítačů a experimentováním se základním strojovým kódem pro počítačové hry. Podle něj, čím blíže se blížil k holým, jak on říkal, holým kostem počítače, tím více vzrušující mu to připadalo. Myslím si, že vlastně o tomu tak trochu jde při té hře na kytaru. Když se do toho zaposloucháte, tak tam je cítit taková, jak já vždycky říkám, taková ta cesta až na dřeň. My si teď pustíme další 2 skladby a na tu první bych vás chtěl speciálně upozornit, jmenuje se Open the Flute Gates. Je nádherná, má nádhernou atmosféru. Trošku mi to, když jsem ji slyšel poprvé, tak mě to připomnělo francouzskou kapelu Air a hnedka za ní potom skladba Free in the Knowledge.

Právě dohrává skladba Free in the Knowledge, ve které jste měli možnost slyšet, jak jazzový bubeník Tom Skinner nehraje vůbec jazzově a hraje pěkně na kapelu, jednoduše, přesně to, co ta písnička potřebuje. To si myslím, že je úkaz velkých hráčů, který se umějí podřídit té písničce a zbytečně neexibujou, i když jejich by jim to dovoloval. Když se vrátím zase k Johnnymu Greenwoodovi, o kterém dneska si povídáme hodně, protože o tomu Yorkovi jsme si toho už řekli v minulém díle, nebo před minulém, nevím, kolikátý to byl díl, víc než dost, tak on je známý svým agresivním herním stylem a dost možná i následkem toho se mu v 90. letech rozvinulo opakované stresové zranění, což si vyžádalo ortézu na pravé paži. A on to přirovnával vždycky k tejpování prstů před boxerským zápasem, takže on si musel vždycky před koncertem vzít bandáž, aby ten koncert byl schopný odehrát. O tom teda já něco vím, protože jsem taky párkrát už tohle zažil. V roce 2010 New Music Express jmenoval Greenwooda jedním z největších žijících kytaristů, tak to je velká pocta. A v tom téže roce byl zvolený 7. nejlepším kytaristou všech dob v anketě, kde hlasovalo víc než 30 tisíc posluchačů BBC 6 Music. Tak je to samozřejmě anglická taková domácí anketa, ale už to o něčem svědčí. A také v roce 2008, aby toho nebylo málo, tak Greenwoodovo kytarový solo v velmi slavný písničce Radiohead Paranoid Android byl jmenováno 34. nejlepším solem kytarového světa. Doporučuji si tuhle písničku poslechnout a zaměřit se na to solo. Opravdu je velmi zvláštní a je to ale daný, bych řekl, i tou produkcí, protože je prostě to celý zajímavě smíchaný. My si teď už pustíme další dvě skvělé skladby a první se jmenuje Hair Dryer a druhá Waving a White Flag.

Takhle klidně doznívá skladba Waving White Flag od kapely The Smile a desky A Light for Attraction Attention z roku 2022, přímo z května 2022, takže současná velmi čerstvá novinka, kterou jsme si dneska představili. Bohužel si nestihneme zahrát poslední skladbu z alba 13, Skirting on the Surface, tak doporučuji si ji vyhledat a dopustit potom, abyste měli ten zážitek komplexní. Já se s váma už teď jenom rozloučím a popřeju vám hezký večer a budu se těšit zase příště za týden naslyšenou. A teď si pouštíme poslední skladbu tohoto večera, ovšem předposlední skladbu alba, která se jmenuje We Don't Know What Tomorrow Brings. Tak se mějte hezky.

0: Tedy v roce 2022 objevil Milan Sajs kapelu Smile a tehdy se s tímto objevem podělil v podvečerním Sedmém nebi dnes vysíleném v repríze. Ovšem úsměv vám patrně stuhne na rtech, budete-li poslouchat naše večerní vysílání, které právě teď začíná, čímž vás tedy rozhodně ale nechceme odrazovat od poslechu. Totiž od poslechu hry australské dramatičky Hilary Bellové Vlčí ukolébavka. V níž se autorka inspirovala skutečnými případy dětských vrahů ve Velké Británii. Jedním z nich byl případ Mary Bellové, která v roce 1968 jako 11letá stanula před soudem za zabití dvou malých chlapců. Hilary Bellová však nevytvořila dokumentární rekonstrukci skutečné události. Na příběhu 9leté Lízy a její matky Angely rozehrává především znepokojivé morální dilema. Co dělat, když existuje podezření, že vaše dítě spáchalo něco nepředstavitelného? Hra Vlčí ukolébavka je tedy večerním dramatem pro dnešní úterý. Pravda, příliš optimismu nenabízí ani současná noční četba, je z druhého románu Lucie Faulerové Smrt holka. Jehož hlavní hrdinka se vyrovnává s několika tragickými rodinnými událostmi, které se mohou zdát nepochopitelné, a snaží se najít jejich příčinu. Téma rodinné tragédie je zde zabalené do jemného humoru, z něhož ovšem občas mrazí. Tak druhou část této četby vysíláme ve 23 hodin. A aby ten dnešní večer nebyl takto na vlně temnoty a pesimismu, tak k tomu snad přispěje Akademie. 3. října oslavil Steve Reich 90. narozeniny.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Přesto, jaká je obsahová nabídka dnešního večera, vám jeho klidný průběh přeje Daniela Čermáková. Začínáme tedy rozhlasovou dramatikou.
1: Večerní drama.
0: Může být 9leté dítě vrahem a co udělá matka, když začne věřit, že právě její dcera zabila malé dítě? Na příběhu 9leté Lízy a její matky Angely rozehrává autorka tohoto dramatu především znepokojivé morální dilema. Co dělat, když existuje podezření, že vaše dítě spáchalo něco nepředstavitelného? A lze vůbec poznat, kde končí dětská nevinnost a začíná vědomé zlo? Vlčí ukolébavka je sugestivním pohledem do světa, který může být pro dospělé stejně překvapivý jako krutý.

0: Mami, ukaž mi, jak se stříhají vlasy.
1: Lízo, ale na mě to zkoušet nebudeš.
0: Už jen 4 dny a budou Vánoce. Můžu ti v kadeřnictví o prázdninách pomáhat. Třeba mejt vlasy. Tati, přijdeš k nám na Vánoce?
1: Angelo, podej mi ty noviny.
2: Tomáš, a nehýbej se, nebo tě stříhnu.
0: Tati, to budeš čučet, jaký máme zvířátka. Samantha k nám přišla se 3 pejsky trpaslíky a má jich doma celkem 7.
2: No jo, no.
0: Víš, jak se jmenujou? Čuvava, nebo tak nějak.
2: Myslíš, že bys mohla být 5 minut ticho? Prosím.
1: Kolik si toho ustřihla?
2: Máš to zacuchané.
0: Kolik minut zbývá?
2: 4,5. Lorene, přijdeš na Štědrý den?
1: Přijdu, jestli jsem zvaný.
0: Kdo je to v těch novinách?
1: Jeden politik.
0: A co udělal?
1: Myslím, já bych si to rád přečel.
2: Ještě 2 minuty, vydržíš to?
1: Au! Au, Angelo! Ježiši Kriste, chceš mi ustříhnout ucho?
2: Zatáhla mě za chlupy na noze, Lízo!
1: Za trest si tě nebudeme vůbec všímat, Lízo.
2: Sedni si a dodělej si úkoly.
0: Dobrá.
1: To jde, ne? Za $49?
2: Cože?
1: No, nainstalovat v autě tmavý sklo.
2: No jo, no, to jde.
0: Mám ráda zvířátka. Chtěla bych být taky zvířátko. Tati, jakým zvířátkem bys chtěl být?
1: Ukaž, jak vypadám. No, nazdar.
0: Já bych chtěla být něčím namazlení. Něčím, co všichni budou pusinkovat a hladit. Třeba morčetem.
2: No, a je to. Hotovo, pane.
1: Dík za ustříhání, Angelo. Kolik dneska končíš?
2: Hned, jak to tu uklidím.
1: Tak, Lizinko, ahoj. Myslíš, že se holkám budu líbit ostříhané?
0: Ne, nebudeš.
1: Tak, naschle na Vánoce. Lízo, pusu. Musím letět.
2: Víš co, Lízo? Příští čtvrtek půjdeme do supermarketu a koupíme tátovi dárek. Bomboněru. Nebo něco takového. A hezké vánoční blahopřání. Vybereš ho ty?
0: Tak jo, mami.
2: No tak, jde se domů. Zamykáme.

0: Neboj, já ti posvítím. Jen si to tu pěkně prohlídni. No běž. Moc krásné místo, co? Žádná televize, žádná postel, jenom mříže a žádný okno. Bojíš se tmy? Slyšel jsem, že jsi něco provedla, Elizabeto.
1: Líza.
0: Cože?
1: Máma a táta mi tak říkají.
0: Neslyším tě.
1: Líza.
0: Ale já nejsem ani máma, ani táta. Kolik je ti?
1: 9, pane seržante.
0: A víš, proč jsi na policii?
1: No, nevím.
0: Zavolal mi detektiv z obchoďáku. Říká, že jsi kradla.
1: Ne.
0: Ne. A co tyhle drahý pastelky? Tolik peněz si přece neměla.
1: Neměla.
0: A navíc jsi byla za školou, ne? Mluvil jsem s tvou učitelkou. Asi si tě tu necháme.
1: Ale...
0: A teď mi řekni, co se stalo s těmi kanárky, Elizabeto?
1: Nic.
0: Jak to nic?
1: Nic.
0: Jsou mrtví. Malý Johnny Vocit je moc smutnej. Klidně si spočkala na přestávku, abys tajně vlezla do třídy a uškrtila mu je.
1: Ne, neuškrtila.
0: Tak nepřipadají mi moc živý. Jen se podívej. Jak jsi mohla něco takového udělat? Zakroutit tím krkem.
1: Protože nic necítím.
0: Myslím, že potřebuješ ponaučení, slečno Lízo.
1: Ne, prosím, pane, nezhasínejte! Pane!

0: Seržante, co jste si to dovolil? To přece nesmíte! Vzít dítě ze školy bez dovolení!
1: Snažili jsme se vám dovolat, paní Gejlová.
0: Jdu pro ní a ona tam není. Letím do ředitelny, tam mi řeknou, že je na policii, pane bože!
1: Krádež je věc policie. Škola mi dala povolení.
0: Já jsem její máma. Nemají vám co dávat. Jestli jí má někdo trestat, tak jsem to já nebo její otec. Líza už tak strachy sotva usíná.
1: Hleďte, měl jsem tu už všelijaké děti a nemyslím si, že by musel jít odtud rovnou k psychiatrovi.
2: Mami, byl za mnou vlk.
0: Je jí 9,5.
2: Byl to vlk, mami.
1: Je to pro ně dobrá lekce.
2: Mami.
0: Buďte tak laskav, mlčte.

0: Radujme se, veselme se, táta je tu, bude milo. A co takhle jedno pivo?
1: Lízo, no tak, rozbal to.
0: To je překvapení, viď, Lízinko. Co takhle říct ahoj?
2: Ahoj, tati.
1: Pojď, podíváme se, co jsme dostali.
2: Já žádný dárek nechci.
0: Cože?
1: Ale ti, nemůže se dočkat už od minulých Vánoc. No, Lízo, ukaž, co máš pro tátu ty. Počkej, kam letíš? A co já, Morene?
0: Tady ti nesu školné za minulý měsíc. Omlouvám se, že tak pozdě.
1: To jsi nemusel.
0: A jdeme všichni na večeři. Čína nebo australská?
2: Na, tati, to je dárek pro tebe.
0: Co to je?
2: Něco jsem pro tebe napsala.
1: Ale ty jsi tátovi přece něco koupila.
0: Píšeš čím dál líp?
1: Opravdový dárek.
0: Ale máš tu pár hrubek, no nic, to se spraví, puso.
1: Lízo, pamatuješ z obchoďáku ve stříbrném papíře?
2: Víš, já je snědla.
0: Doufám, že to nebyla Sada Šroubová.
1: Lízo!
2: Bomboniera, já ji snědla, promiňte mi to.
0: No tak už dost, no. Aspoň nestloustnu.
2: Otevřela jsem to a všechny snědla, jsem zlá, zlá.
0: Ale já jsem rád, že mám u tebe básničku.
2: Ne, dej to sem, je blbá.
1: No počkej, co se ti stalo?
0: Pojď ke mně a rozbal si dárek.
2: Nedávej mi dárky, jsem zlá.
1: Nejsi zlá.
2: Včera jsem byla.
1: To se někdy stane.
2: Ale včera jsem byla opravdu zlá.
0: Pojď sem.
2: Neměli jste si mě pořídit. Měli jste si udělat hodnou holku, protože vy jste nejlepší lidi na světě.
1: Tak už dost.
2: Koupím tě novou.
1: Dobrý nápad. Táta půjde v sobotu s tebou. No a teď se podívej, co jsi dostala od Ježíška.
2: Ne, ne.
0: Ale jestli chceš, abych tě měl rád, tak to rozbal.
1: Lízo, souvisí to nějak s tím policajtem?
0: Vystrašil tě?
2: Ne. Ano.
0: Blb. Já se na něj došlápnu.
1: No tak. Už je to pryč.
2: Koupím tě novou. Babička mi poslala $5.
0: Já chci jen, aby sis rozbalila svůj dárek.
2: Je. Takovou velkou panu jsem vždycky chtěla. Je to miminko.

0: tady samý bodlák a ty plechovky. Smrdí to tu, odporné smetiště.
1: Vidíte? Jednu ruku měl takhle divně. Koukejte na mě.
0: Už můžeš vstát.
1: Našli jsme ho tady na smetišti.
0: Hýbali jste s ním?
1: Ne, já jsem se jen dotkla jeho pusy. Byl celý modrý a studený a byl posypaný malými kvítky a trávou.
0: A nic kolem něj nebylo? Nevzali jste něco?
1: Ne. Už víte, kdo to udělal?
0: Ještě ne.
1: A co dělala jeho máma? Plakala?
0: Ano.
1: Bude jí to dítě chybět?
0: Jistě. Poslyš, sem už si nebudete chodit hrát.
1: Já se tu nebojím.
0: Elizabeto, chodíte sem každý den, je to tak?
1: Ano, chodím.
0: Ztratil se v sobotu, na Štědrý den. Vy děti jste ho našli už odpoledne. Pak byl první svátek. Dělníci ho našli až dneska ráno, to jsou 2 dny. Proč jste to nikomu neřekli?
1: Nevěděli jsme, jestli je doopravdy mrtvý.
0: Lízo, myslím, že zase lžeš.
1: Nelžu.
0: Tyhle cihly někdo přendal sem, aby ho za nimi nebylo vidět. Předtím byli tamhle.
1: Já nikdy nelžu, pane. Řekl jste, že jsme pohnuli s tím klukem. To ne. Pohnuli jsme s těmi cihlami.
0: A proč jste to dělali? Proč?
1: Chtěli jsme mít vlastní tajemství.
0: Kdo? Ty a tví kámoši?
1: Ze začátku jen 3.
0: A pak?
1: Víc.
0: Kolik?
1: Děti ze školy.
0: Polovina třídy? Celá škola?
1: Je mi líto jeho mámy.
0: Díky za pomoc, Lízo.
1: Chtěla jsem být prospěšná.
0: To seš. A teď domů.
1: Pane, můžu se na tobě ho podívat?
0: Ne, má milá. Tobě je mrtvý.
1: Chtěla bych ho vidět v rakvičce.
0: Umíš dobře číst, Lízo?
1: Jo.
0: Je velká písmena?
1: Všechna písmena.
0: Můžeš přečíst tohle? Támhle ty grafity na zdi.
1: Ne, to nemůžu.
0: Proč? Je to tak těžké?
1: Ne, není.
0: Je to nesrozumitelné?
1: Není. To si jen někdo dělá srandu.
0: Tak to přečtu sám. Zabijím, protože chci zpátky. To je legrace?
1: Nevím.
0: Kauza, Toby Brian Chester. Věk v okamžiku smrti 2,5 roku. Zprávu podávám 2 dny po jeho smrti. Mrtvé dítě bylo objeveno železničními dělníky. Tělo bylo schováno za betonovými cihlami na opuštěném místě blízko kolejí. Bylo pokryto trsy trávy. Paže a obličej jsou poškrábané. Na nohou má malé rány a modřiny. Sexuální interference žádná. 2 vpichy na krku ve tvaru psích zubů. Způsobeny nůžkami. Příčina úmrtí není na první pohled zřejmá. Při bližším ohledání to vypadá na smrt uškrcením. Otisky na krku jsou velmi malé. Posaďte se, paní Gejlová. Vy taky, pane Gejle. Lízo, myslíš, že vydržíš 10 minut potichu?
1: Ano, pane. Můžu dostat nějaký papír na kreslení?
0: Tady máš. Pane Gejle, jen pár otázek. Odpovězte ano nebo ne.
2: Líza bydlí se mnou.
3: No ano, já domů jen dojíždím. Občas. Ptejte se raději, Angeli.
0: Jak si přejete? Vyslýcháme všechny rodiče. Potřebujeme vaše dítě vyloučit z okruhu podezřelých.
1: Máte nějaké pastelky?
0: Jo, tady. To jsou ty, co jsem ti minule zabavil. Však víš, můžeš si je půjčit. Tak tedy, dá se vaše dcera popsat některým z těchto slov? Stačí ano či ne? Lstivá, Drzá? Prolhaná? Podbízivá?
3: Co je to za nesmyslný dotazník?
0: Tak řekněte ne.
3: Takhle chcete najít vraha? Kdo to vymyslel?
0: Psychiatr, co já vím. Poslali nám to zrovna dnes. Dobře, píšu ne. Nesnáší autoritu. Ano? Ne?
2: A kdo ji snáší?
3: A co to dokazuje?
0: Odpovězte, prosím, jedním slovem. Dá se přemluvit ke krádeži?
2: Ne.
0: A co ten obchodní dům a pastelky?
3: No to bylo jenom jednou.
0: Ruší ve třídě?
3: Ne.
0: Předstírá, že nechápe?
2: To dělají všechny děti.
0: Je populární u jiných dětí?
3: To jo.
2: No, až na tu poznámku od učitelky.
3: Jakou poznámku?
2: Že se poprala.
3: O tom nevím.
0: Proboha. Mám prověřit ještě 16 dětí.
2: A co tomu říkají ostatní rodiče?
0: Nechápou, jak to, že jejich dítě to vědělo 2 dny a nikomu nic neřeklo. Já to taky nechápu.
2: Ale Líza to nakonec řekla. To jistě svědčí pro ní.
0: Jo, jo, to jo.
3: Ale na to tam kolonka není, co? Doufám, že nevyslýcháte jenom děti. Tady kolem žije spousta různých uchyláků.
0: Nechte to na nás, pane Gejle. Dál. Odmluva.
2: To je směšné. Proč se neptáte na věci, které mají smysl? Jako, z jaké rodiny pocházejí? Nebo na co se dívají v televizi?
0: No tak je to všechno upřímně řečeno blbost. Fakt je, že některé děti se už zlými narodí.
3: Co? Jako dědičně?
0: Dědičně z boží vůle, kdo ví. Nejsem psychiatr.
1: Tati, hele, co jsem nakreslila?
3: Chcete říct, že jsou poznamenané? Od narození?
0: Dělali se výzkumy mozku a podobně. Kdyby měl člověk příležitost vidět mozek dítěte před jeho narozením, mohl by se ho včas zbavit a tím by si často ušetřil věk nejmalé.
2: Takové teorie se mi nelíbí.
0: Pojďme to tedy dokončit.
1: Tati!
2: Co tím myslíte narodit se zlý? No to přece nejde.
0: Jednou za čas se narodí monstrum. Já jsem jich viděl spousty. Pracuji s mladistvými kriminálníky. Stačí se jim podívat do očí.
1: Mami, podívej, co jsem nakreslila.
2: A co v těch očích vidíte?
0: Zlo. To je všechno. Podepište to.
3: Tak jo. Mám vás hodit domů, puso?
1: Nakreslila jsem něco.
2: Dobrá, podepíšu. Ale nikdo, kdo má dítě, vám neuvěří.
0: Já mám taky děti.
3: Angelo, zabila jsi někdy někoho?

0: Was, jo?
1: Ne. Lízo, vrať pastelky a jdem.
0: Hezky si to nakreslila. Co to má být?
2: Zap.
1: No pojď, už nebudeme pána zdržovat. Hoď to do koše, miláčku, a jdeme domů.
2: Zap.
0: Vlk? To vypadá spíš jako kůň.
2: Bojím se ho.

0: Tak jsem tady. Angelo? Proč máš v ruce ty boty? To jsou líziny, ne? A co ty lilie?
1: Podívej se kolem. Takový ošklivý a opuštěný místo. A tolik květin.
0: Kartičky. Hračky. Na místě vraždy. Na smetišti. Naskakuje mi husí kůže.
1: Chudák jeho máma.
0: Proč jsi chtěla, abych přišel? A sem.
1: Warrene?
0: Víš, že mám odpolední. Jseš v pořádku?
1: Měl jsi ji včera vyzvednout.
0: Volal jsem do školy. Kerry si přehodil šichtu. Domů došla v pořádku, ne?
1: Ale já byla v práci, bylo zamknuto.
0: Sakra, promiň.
1: Dostala jsem se domů až v 6 a ona seděla na schodech.
0: Tak jdej klíče.
1: O to nejde. Nechci, aby chodila domů sama. Je jí 9. Příště přemýšlej. Každou středu dělám až do večera.
0: Je mi to líto, opravdu.
1: Já už dál nemůžu, Vore.
0: Odvezu tě domů.
1: Co kdybych si já dělala, co chci? Tobě stačí zvednout telefon a na celý víkend zmizíš. Jenomže já se nemůžu jenom tak zbalit a jet.
0: Takhle si to ale chtěla, ne? Kvůli Líze.
1: Nenávidím to tu. A jsem tu jako zašitá, protože mám dítě.
0: Je to taky moje dítě.
1: Přála bych si, aby nebylo tvoje. Přála bych si, abys tu nebyl, abys vypad. A vzal si Lízu s sebou. Vem si ji, odvez si ji s sebou, ty. Aj zlede,
0: Angelo, pro boha, přestaň kolem sebe mlátit a už konečně ty boty.
1: Zmys, už se na tebe nemůžu dívat, je mi z tebe špatně.
0: Co to do tebe vělo? Dej mi ty boty.
1: Je na nich krev.
0: Cože?
1: Kapky krev. Podívej. Co budeme dělat?
0: O čem to mluvíš?
1: Musíme jim to říct.
0: Krev. Na Lizinných botách?
1: Musíme jít na policii. Byli na stole v kuchyni. Je tak čistotná, nikdy by... Zvedla jsem je a uviděla hnědé skvrny.
0: Angelo. Ty se zbláznila. To je největší šílenost, kterou jsem od tebe slyšel.
1: Je to krev. Žádná barva. Prohlídni si.
0: Ani mě to nenapadne. Jede se domů.
1: Koukni se na mě.
0: Je to bláto, nic to není. Škrábla se třeba.
1: Vidíš ty grafity tady na zdi? To je její písmo. Přísahám, znám ho.
0: Zabijím, protože chci zpátky. No, a co?
1: Co budeme dělat? Říct to na ní? Zavřou ji. Dají ji k soudu. A to bude konec.
0: Přestaň.
1: Takže nic neřekneme, jako by se nic nestalo. Ale kdykoliv se na ní podíváme, budeme myslet na to, že...
0: Dost!
1: Byla to ona, já to vím.
0: Jak to víš, jak to víš, jak to víš?
1: Prostě to vím! Musím se rozhodnout. Pomoz mi.
0: Nech si tu cvokárnu pro sebe. Já v tom nejedu. Jdu do práce.
1: Warrene, nemůžeš vždycky zmizet, když je nějaký problém.
0: Nebudu poslouchat lži o své dceři.
1: Pomoz mi.
0: Víš vůbec, co říkáš? Jde o Lízu. Já tě nebudu poslouchat.
1: Já mám strach.
0: Za týden se tomu budeme smát.
1: Co mám dělat?
0: Běž domů, dej si prťana, pusti nějakou komedii a

0: Probuď se, pro boha!
1: Nemůžu se té myšlenky zbavit.
0: Už musím jít.
1: Poradá. Pomoz mi. Jestli ti na nás záleží, jestli máš Lízu rád. Pomoz mi.

0: Nestraš mě. Já chci mámu. Běž pryč. Bojím se.
1: S kým to mluvíš? Jak to, že nespíš?
0: S vlkem.
1: Tady vlci nejsou. Něco se ti zdálo.
0: Byl tu. Vždycky se za mnou dostane.
1: Co by tu dělal?
0: Viděla jsem ho.
1: Nechci, aby si pořád vymýšlela nějaké nesmysly.
0: Ale když si hraju, tak si taky vymýšlím.
1: Tak dost hloupostí. Jde se spát.
0: Mami.
1: Ano?
0: Máš někdy hrozné nápady?
1: Jaké?
0: Které ti nejdou z hlavy.
1: Ne?
0: Protože jsi hodná?
1: Lidi normálně nemyslí na špatné věci. A hlavně ne malé holčičky. Jenom dospělí mají plno starostí. Tak a teď buď můj malý hodný andílek. Takže byl tu někdo nebo ne?
0: Ne.
1: Ani vlk?
0: Ne, mami.
1: Nelhala bys mi, viď, že ne?
0: Ne.
1: Ty jsi mi nikdy nelhala, viď?
0: Ne.
1: A když se teď na něco zeptám, řekneš mi pravdu?
0: Ano.
1: Co to je za fleky na tvých potách? Co je to, Lízo? Řekni, nic se ti nestane.
0: Přízla jsem se do prstu.
1: Ukaž, kde.
0: Už se to zahojilo.
1: To není pravda, viď? Jestli chceš, abych tě měla ráda, řekni mi pravdu. Odkud je ta krev?
0: Nevím.
1: Lízinko, je to z toho chlapečka?
0: Ne.
1: Ale mohla by být.
0: Není.
1: Máš hodinu na to, aby si to rozmyslela. Až se vrátím, chci slyšet pravdu.
0: Nezamykej, prosím.
1: A zhasnu.
0: Ne!
1: Uvidíme, jakou máš paměť.
0: Ne, mami! Mami, on se vrátí, nezhasínej!
1: Tady žádní vlci nejsou. Přijde si jen pro takovou holku, která lže.
0: Ne, mami! Mami, prosím!
1: A k lhářům jsou vlci strašně zlí, strašně! Přijdu za hodinu.
0: Mami! Mami, už si vzpomínám. Už vím.
1: Ano?
0: Byl to on. Byla jsem u toho.
1: Kdo?
0: On ho poškrábal.
1: Kdo?
0: Rozsviť.
1: Byla jsi u toho, když ten chlapeček umřel?
0: Ano.
1: Byla jsi sama?
0: Ne.
1: Byla nebo nebyla?
0: Ano.
1: Nechala jsi ho umřít, Lízo?
0: Ne, mami, rozsviť.
2: Lízo?
0: Ne.
1: Ano nebo ne?
0: Pomstí se mi.
1: Takže si zase vymýšlíš. Jsi lhářka.
0: Ne.
1: Udělala jsi to nebo ne? Chci pravdu.
0: Ne.
1: Naposledy. Jinak tě nechám vlkovi. Ano nebo ne?
0: Ne. Ano, udělala. Mami, vrať se.
1: Vstaň a obleč se.
0: Kam jdeme?
1: Za seržantem Rayem.
0: Proč?
1: Chci, abys mu řekla, co se stalo v tu sobotu.
0: Jakou sobotu? Nic jsem mu neudělala, mami. Pověsí mě?
1: Ne.
0: Co mi tady udělají?
1: Nic. Nic.
0: Já nic neudělala, mami.
1: Vezmou ti otisky prstů, zjistí tu krev.
0: A nic jsem se ho nedotkla, mami.
1: Pojď, pojď, zavážu ti tkaničky. Jenom jim řekni pravdu.
0: Když na někoho sáhneš, zůstanou na něm otisky prstů? A když někoho vlečeš, jsou na něm vidět vyryté nehty?
2: pojď. Učešu tě.
0: A zůstane ti za nechty jejich kůže? Zůstane, mami?

0: Když jsem se tě ptal před ostatními, řekla si, že jsi tam nebyla.
1: Odpověz na otázku.
0: Paní Gejlová. Lízo, byla jsi tam v sobotu ráno?
2: Hrála jsem si s kamarády.
0: A jak se octla krev na tvých botách?
2: Možná, když jsme se prali.
0: Ty a kdo ještě?
2: Aaron, Norven a Tracy a oni.
0: A to by?
2: Ne, ten je moc malý.
0: Ale byl tam s vámi.
2: Ano, pane.
0: A když jste se poprali, tak někomu tekla krev?
2: Asi mě z nosu.
3: Nikdy ti neteče krev z nosu.
0: Je to tak? Neteče?
2: Nevím.
0: Ano nebo ne? Nahlas.
2: Ne.
0: Tekla krev někomu jinému?
2: Ne.
0: A to by mu?
2: Cože?
0: To by byl v pořádku.
2: Ne, to by je mrtvý.
0: Myslím předtím.
2: Jo.
0: A kdo ho měl odvést domů? Bydlíš vedle, ne?
2: Ne, nebydlím.
3: Ale jo, bydlíš.
2: Jo.
0: Takže to byla tvoje práce.
2: Jak bych mohla uškrtit malýho kluka?
0: Jak víš, že byl uškrcen, Lízo?
2: Já chci domů.
0: Ještě jsme neskončili.
2: Nic se mu neudělala, nedotkla jsem se ho.
3: Narovnej se, Lízo.
2: Byl to minulý týden. Nic si už nepamatuju.
0: Co si nepamatuješ?
3: Chceš už jít domů?
2: Ano.
0: Já taky. Chci jen vědět, co se stalo.
2: Hráli jsme si na schovávanou a já se schovala za těmi cihlami a o něco jsem zakopla. Podívám se pod nohy a tam byla Tobyho hlava. A tak jsem se zeptala, kdo to udělal? A v tom se přihlásil Trouba.
0: Kdo?
2: Kluk, na Andy, od nás ze třídy. Usmál se a povídá, já to udělal. Uškrtil jsem ho a propíchl. A mi na to, to bys nedokázal. A on, tak heleďte.
0: Co?
2: Měl nůžky, stříbrné nůžky s černou rukojetí. Ale jednu nožičku měli ohnutou. A my jsme řekli, to bys neudělal. A on nám je dal kolovat. A tak jsme poznali, že to udělal.
0: Jak jste to poznali?
2: Byla na nich krev.
0: Znáte toho chlapce, paní Gejlová?
3: Ano.
2: Hrozně zlobí, viď, mami?
0: Moment. Podívám se na jeho výpověď.
2: Taky jsem jednou slyšela, jak to by mu nadává.
3: Jak to, že vás nenapadlo, že by to mohl být on?
2: A je blbej. Asi ani nevěděl, že mu ubližuje. Možná si myslel, že je to jenom legrace. Protože si smál. Smál se, až se za břicho popadal.
0: Andy byl ten den na letišti. Tady mám výpověď.
2: To nebyl.
0: André Ratlič vyslýchán o samotě i s rodiči. Vyprovázel babičku na letiště. Letadlo odletalo ve 4 hodiny, ale jeli na letiště už dřív, aby si společně udělali hezký den. Ověřeno u letištních zaměstnanců a u obsluhy benzínové pumpy. A to byl ten den, kdy Toby zemřel.
2: Andy lže.
0: Teď si nám podrobně popsala ty nůžky, ale předtím ses o nich vůbec nezmínila.
2: Mě už tahle hra nebaví.
0: To není moc hezké svádět vinu na někoho jiného.
2: Myslela jsem, že to byl on. Mohl to být on. Mami!
0: Tak a teď konec legrace. Pravdu.
2: Já chci k tátovi.
0: Lízo, ukaž mi svou panenku.
3: Podej tu panenku pánovi.
0: Teď ji posadím tady do toho křesla. A ty nám ukážeš, jak jsi hrála s Tobym.
2: Když všichni odešli.
0: Ano, když šli domů.
2: To byla jenom taková hra.
0: Ukaž jaká.
2: Taková hloupá, abych se nenudila.
0: Chtěl bych to vidět.
2: Neuděláte mi za to nic, že ne?
0: Ne.
2: Jenom jsem mu ukázala tohle. To je moje tramvajenka. Tak dobře. Co ty na to, malá? Jsem od policie a chci vědět, kdo pořád ve škole rozvíjí okna. Moc se neusmívej. Řekla bych, že to jsi ty. Řekla bych, že lžeš, moje milá. Zdá se, že potřebuješ pořádnou lekci.

0: Baby, běž domů. Baby, tohle je moje místo.
1: Chci mámu.
0: Ta tu není.
1: Mně se tu nelíbí.
0: Tak si trhni nohou.
1: Já chci mámu.
2: Já chci mámu. Běž pryč.
0: Jsi ošklivý užvaný kluk.
1: Chci svou tříkolku a morče.
0: Očuráváš se a bojíš se tmy.
1: Kde je maminka?
0: Zapomněla na tebe.
1: Já se ztratím.
0: Já půjdu do vězení a je mi to fuk.
1: Kdy mě pustíš domů?

0: problém se už přiznala. Vím, že je to nepříjemné, ale je to jediná možnost. Jestli ji pustíme domů, necháme ji vyspat a tak dál. Nic už nám neřekne.
1: Jsem strašně unavená.
0: Teď nebo nikdy. Ovládá se. Pokaždé, když už to z ní leze, podívá se na vás a něco mi zalže.
2: To je snad naše chyba, nebo co?
0: Bojí se vás.
2: Mně?
0: Jo. Chci, abyste ji vzal stranou a řekl jí, že jí máte rád. A že budete při ní. Ať se stane, co se stane. A že jediná možnost je, aby nám řekla pravdu.
2: Vy chcete, abych se jí podíval do očí a řekl jí hezky tomu policajtovi, řekni, že si to děcko zabila? Jestli chceš, aby máma a táta byli šťastní, řekni, že jsi vrah?
1: A co, když to neudělala?
0: Testy vzorků z jejich bot jsou pozitivní.
1: Ano. Ale co, když to nebyla ona?
3: Za chvíli mám být v práci.
1: Teď půjdeš do práce.
2: Někdo musí platit nájem, ne?
3: Nevím, co k tomu říct.
1: Nemusíš říkat nic. Jen tu buď se mnou. A oba ji budeme držet za ruku.
2: Máme jí přemluvit, aby šla za mříže? Tak to ne.
1: Za tebe jí nemůžu říkat, že jí máš rád.
2: Jasně, že jí mám rád. Teď musím jít.
1: Ty mi nepomůžeš.
2: Všichni jste se zbláznili.
1: Morene, jestli jsi přesvědčen, že to neudělala, tak mě zastav. Nedovol mi, ať se jí vyptávám. Tohle je tvá poslední šance, Morene. Já už nevím nic, všechno se mi motá. Jestli nezůstaneš, udělám něco šíleného.
2: Jestli Líza někoho zabila, či je to vina?
1: Nikoho.
2: Naše.
1: Ne.
2: Ať se na to díváš, jak chceš. Jestliže se narodila jako monstrum, je to v nás. V tobě nebo ve mně.
1: Blbost. Děti nejsou z růdy.
2: Co jsme z ní vychovali, to je náš obraz. Naše chyba. Bože, nestačí snad, že přijdeme o dceru? Ještě nás všechny rozsekají na kusy?
1: Nic špatného jsme přece neudělali.
2: Já jo, v jejím věku. A co teprve jiný děcka dělali tehdy mě?
1: Co jsi udělal?
2: Hrozné blbosti. A ty jsi je snad nedělala?
1: Ano, ale prošlo mi to.
2: Byly to jen hry. Všichni to dělali. Museli jsme.
1: Chtěli jsme.
2: Jinak by se s tebou nikdo nekamarádil. Ale pak jsme toho nechali.
1: Zakázali nám to.
2: Možná, že měla smůlu. Zeptám se tě jenom na jedno. Je to mé dítě?
1: Cože?
2: Z něčeho tě nepodezírám, ale přál bych si, pane Bože, abys řekla, že ne.
1: Spala jsem snad s kdekým?
2: Já jen chci vědět. Pro případ, kdybych měl ještě dítě s někým jiným, tak jestli zdědí po mně...
1: Je tvoje.
2: Já dům.
1: Třeba řekne ne.
2: To teda bude překvapení. Naschle.
0: Udělala jste správnou věc.
1: Neměla jsem jí sem vodit. Co když to nebyla ona?
0: Tak nám to řekne.
1: Jak to víte?
0: Viděl jsem Tobyho mámu a tátu. Když se na ně podíváte, tak pochopíte, že už nikdy nepoznají žádnou radost. Někdo to udělal a oni nevědí, proč.
1: Já už taky nepoznám žádnou radost.
0: Jestliže je vina, tak ne.
1: Nechte mě tu s ní chvíli o samotě. Lizinko, pojď ke mně. Lizinko. Ať už si udělala cokoliv, jediné, co chci vědět, je pravda. Jestli mě máš ráda, prosím tě, řekni mi pravdu. Ať už je to cokoliv, mám tě ráda, miláčku. Vždycky tě budu mít ráda a budu s tebou. Je mi líto, že jsem si s tebou nikdy nehrála tolik, jak si chtěla a nemohla ti dát vždycky to, co si chtěla. Přála bych si všechno vrátit zpátky. Začít znovu. Jenže teď ti slibuju, že budu při tobě. Hm? Cokoliv se stane.
4: A táta?
1: Táta bude taky při tobě.
4: A kde je teď?
1: Před chvíli odešel, ale řekl, že tě má moc rád.
4: Tak proč už nejdu domů?
1: Protože chtějí slyšet tvou odpověď.
4: Když řeknu ano, můžu jít spát?

0: Je pravda, že jsi se v sobotu 24. prosince nacházela v obchodním domě South Star? Je to tak?
1: Mám průšvih, že?
0: V supermarketu si odlákala malého dvouletého chlapce Tobyho Briana Chestera od jeho matky.
1: Co ne? On čel prostě za mnou.
0: Vzala jsi ho za ruku? Nepřikývuj, ale mluv.
1: Ano, pane.
0: Je pravda, že si ho odvedla asi kilometr za město k prázdnému místu, kterému říkáš plevel? Je to tak?
1: Co se mnou bude?
0: Je to tak?
1: Ano, pane.
0: A tam si Tobyho udusila. Je to tak? Mám opakovat otázku? Ano nebo ne? Možná mi řekneš, že jsi si s Tobym jen hrála. Tak. A konec srandy. Nehnu se odtud, dokud nedostanu odpověď. Pane Bože! Co na mě tak zíráš?
1: Vlku, řekla jsem. Přestaň. Vlk se smál a dělal ksichty jako blázen. Myslela jsem si, že si jenom hraje. Neměl po něm hodit ten kámen, ale dělal si jen legraci. Hodil ještě jednou. Praštil ho do nohy a noha začala krvácet. Vypadalo to, že bude mít velkou modřinu, říká mu. Nech to baby na pokoji, vlku. Běž domů. Ale vlk se bál, že to na něj řekneme. Povídá, že baby to řekne své mámě a ta nás zabije. A tak se radši zakousl do jeho krku a řekl. Nejlepší je udělat mu dvě díry do krku a už nikdy nepůjde domů a my nedostaneme pár facek. Pak jsme šli domů a vlk mi řekl. Víš, Lízo, to si neměla dělat. Budeš mít... A já na to. Nic jsem neudělala. A on se zastavil a řekl. Průšvih. Budeš mít průšvih.

0: Bravo, René. Co děláš tak brzo ráno v garáži?
1: Trochu toto uklidím. Budeš si sem moc dát konečně auto.
0: Jsem ráda, že tě vidím.
1: Pojď, uděláme si snídani.
0: Nechali si ji tam.
1: Zavřeli ji? Doceli?
0: Co se to s ní stalo, Warrene? Byla vždycky veselá, mazlila se. Já tomu pořád nemůžu uvěřit.
1: Ještě je naděje.
0: Není. Už ne. Nenávidíš mě?
1: Ne. Snažím se.
0: Já už nemůžu. Warrene. Warrene. No tak, uhodně, slyšíš? Zbav mě té bolesti.
1: Ne.
0: Lhala jsem jí, řekla jsem jí, že jí mám ráda. Zmlaď mě.
1: Ne, přestaň.
0: Aj, bože můj, Warrene.
1: My ji přece milujeme, Angelo.
0: Proč si tu nerozsvítíš?
1: Je tu něco s elektrikou, musím se na to podívat.
0: Nestěhuj odtud ty věci, nebudu mít žádný auto. Naopak, můžeš tu klidně parkovat svůj taxík mezi směnami.
1: Co bych mohl?
0: Bylo by to fajn být zase spolu. Ušetříme na nájmu.
1: Možná.
0: Tak to tu všechno nech. Přines to všechno zpátky.
1: Ne.
0: Počkej. Co to dělá tahle rozhravaná krabice? Co to je? Lízyny věci.
1: Stiskal se mi po ní, to nic.
0: Její školní sešit. Warrene?
1: Chci si jenom trošku zavzpomínat.
0: Počkej, proč to děláš?
1: Takže dojdu si domů pro své věci, ano?
0: Seš pěknej lhář. Odpověz mi.
1: Chtěl jsem ti to říct. Řekli mi, že za její výkresy a další věci dají pěkný balík. Mohlo by to být dost pro nás všechny. Mohli bychom odsud konečně vypadnout do města, kamkoliv.
0: Ty nás chceš prodat?
1: A zařídit jí pořádného právníka. Dostanu ji odtamtud. A zbytek jí dáme do banky.
0: Warrene!
1: Já bych mohl mít svůj vlastní taxík. Ty bys mohla zůstat doma. Angelo, poslouchej mě. Jestli je tu možnost se z toho nějak vylízat, jakákoliv možnost...
0: Ty tak... jsi jí prodal? Její kresby? Fotky z dětství?
1: Chtěl jsem se tě zeptat.
0: Warrene, pane bože.
1: No a co? Co? Vymačkala si tu tvoji pravdu z našeho dítěte a kam jsi dostala? Pro boha, vždyť ty jsi ji nechala zavřít. Naši dceru.
0: Prosila jsem tě o pomoc a ty jsi zmizel.
1: Potřeboval jsem si to rozmyslet.
0: Já taky, pane bože. Jak jsi mohl zavolat těm novinám?
1: Oni zavolali mě.
0: Ty to máš, ty přežer si to, vypadni.
1: Počkej.
0: Běž.
1: Počkej. Hele, podívej se na tohle. Tohle nakreslila do notesu. Malý kluk leží na zemi a je posypaný kytkama. To namalovala den poté, co se to stalo.
0: Kdysi jsem tě milovala.
1: Jednou nám ukazovala takovou knihu a pokoušela se nás varovat. Počurávala se. Kradla. Máš pravdu. Měla jsi vždycky pravdu. Tušil jsem, že to byla ona. Prostě jsem tomu nechtěl věřit.
2: Potřebuješ něco? Knížku nebo tak?
3: Ne, děkuju.
2: Kde pak máš dneska svou panenku? Proč pořád mlčíš?
3: Nechci, aby mě našel.
2: Nikdo se sem nedostane, neboj se.
3: On ano. Umí vklouznout pod dveřmi a mezi cihlami.
2: Kdo?
3: Pšt. Vlk.
2: A co ti ten vlk dělá?
3: Chce mě sežrat.
2: Jsi přece velká, silná holka.
3: Už to dělal předtím. Tam, kde je plevel a bodláky.
2: Když si teď budeme povídat potichu, tak nás nenajde.
3: Co se se mnou stane?
2: Mysli na něco jiného. Aspoň do zítřka.
3: Máš doma nějaké zvířátko?
2: Můj syn má lasičku.
3: Chtěla bych ji vidět. Třeba bys ji mohl po snídani přinést.
2: To by nešlo.
3: Neublížila bych ji.
2: Já vím.
3: Slibuju, že ne.
2: Já vím. Přinesl jsem vám od ní dopis. Můžu dál?
0: Pojďte. Hned to dobalím a můžete jí to odnést.
2: Napsala vám básničku. Svetry bych nebalil. Bude horko.
0: Ale přijde zima.
2: Zatím jí pořád nikde nechtějí přijmout. Je zvláštní případ. A všechny ty noviny zrovna moc nepomáhají. Dnes večer máte ještě možnost ji navštívit. Mohu vás tam dostat.
0: Ne. Děkuji.
2: Chce vás vidět?
0: Radši ne.
2: Nic nechápe. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, jak bude probíhat soud, jak se má chovat. Jenže ona si myslí, že to bude nějaké dobrodružství. Prostě jen opakuje, až bude po všem, pojedu za babičkou do Hobartu. Proto ta pohlednice. Řekl jsem jí, že asi nebude na příští Vánoce doma. Tak poprosila, že vám chce něco napsat. Je to jen obyčejný pohled, našel jsem ho v šuplíku u nás na stanici. Je to zvláštní děcko. Je vám dost podobná.
0: Hned to bude.
2: Nedá na sobě nic znát.
0: Tady jsou její šaty. Později jí pošlu školní knížky, až je vyzvednu.
2: Jakoby před sebe postavila zeď.
0: Když člověk něčemu nerozumí, tak ani neví, co si o tom má myslet.
2: K jiným věcem se přiznala, ale neřekla ani slovo o tom malém chlapci.
0: Víme, že to udělala. Dělali testy krve, kůže. Nechtějte, abych o tom znovu mluvila.
2: Nemuselo to takhle dopadnout.
0: Co tím chcete říct? Že jsem jí k vám neměla vodit?
2: Děje se to pořád, že někdo někoho zabije a nikomu to nemůžou dokázat.
0: Cože? Pane Bože, to snad není pravda a tohle mi říkáte právě vy?
2: Jde mi o to, abyste cítila, že jste udělala správnou věc.
0: Spíš cítím, že by bylo lepší být mrtva. Mluvil jste o jeho rodičích, že potřebují vědět, kdo to udělal.
2: Ale jakou to má cenu, když se nikdy nedozvědí, proč?
0: Mohla by to udělat zase.
2: To by mohla.
0: Napsala přece zabijím, protože chci zpátky. Nakreslila to. Boty na stole. Dovedla nás na to místo.
2: To je pravda.
0: Byla to ona.
2: Chtěla nám to dát vědět.
0: A jak bych s tím vědomím mohla žít dál? Dívat se, jak dospívá, na její děti a pořád na to myslet.
2: Ale aspoň mohla žít normálním životem.
0: Za jakou cenu? Nikdy nepochopíte, proč jsem se tak rozhodla. Vezměte to, doneste jí ten kufr a pozdravujte ji ode mě. A od jejího táty taky.
2: Dobře.
0: Byl tam? Podívat se na ní?
2: Ne.
0: Řekněte jí, že půjdeme s ní, až bude soud.
2: Ještě něco?
0: Řekněte mi, že jsem udělala dobře.
2: To víte, že jo. Tady. Přečtěte si tu básničku.
4: Svět.

Ze skutečného případu malé vražednice Mary Bell vychází námět hry Hillary Bellové Vlčí ukolébavka, která se na pomyslném žebříčku současných dramat umisťuje velmi vysoko, a to díky své schopnosti otevřít divákům či posluchačům nelehké otázky a nabídnout pohled na složitost lidské podstaty. Hra není jen dramatem o vině a nevinnosti, ale hlubokým psychologickým příběhem, který nutí diváky přemýšlet nad tím, co by udělali na místě postav. Zabývá se krutostí dětského světa a otázkou viny, zároveň také zkoumá, jak se společnost vyrovnává s dětskou kriminalitou a odpovědností. A je to jedna z nejúspěšnějších her Hillary Bellové, která patří mezi tituly, které mají sílu dlouhodobě rezonovat v myslích diváků či posluchačů a kladou zásadní otázky o morálce a lidské přirozenosti. Tuto rozhlasovou podobu získala Vlčí ukolébavka v roce 2001 s Berenikou Kohoutovou v roli Lízy Gailové, Taťána Medvecká jako Angela, Jan Vlasák jako Warren, František Němec jako Serge Ray Armstrong a hlas Tobimu propůjčila Maria Václavková. Přeložila Dagmar Bláhová, stejně jako je autorkou rozhlasové úpravy. Dramaturgii měli Jana Weberová a Jiří Hubička, režii Vladimír Rusko. O nic méně temná je také naše noční četba s hvězdičkou. Je to rodinná mozaika o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život navzdory temnotě. Je to druhá kniha Lucie Faulerové Smrt holka, tedy toho času k slyšení u nás na Vltavě ve večerních hodinách, konkrétně ve 23 hodin vám nabídneme druhou část. No a z optimističtějšího soudku Akademie 3. října oslavil 90. narozeniny Steve Reich, jeden ze zakladatelů čelných představitelů hudebního minimalismu. My mu dnes věnujeme akademii, kterou v roce 2011 připravili Josef Třeštík a Petr Kadlec. Tu uslyšíte za asi 10 minut. A ještě předtím Johann Sebastian Bach z jednoho prostého důvodu. Jubilující Steve Reich vždy na prvním místě mezi svými skladatelskými vzory jmenoval právě lipského kantora velikého Johanna Sebastiana. Tak si poslechněme braniborský koncert G-dur pro troje housle, tři violy, tři violončela a basso continuo, konkrétně části Adagio a Allegro.

0: To byl tedy Johann Sebastian Bach a část Braniborského koncertu, tedy dvě části Braniborského koncertu G-dur, hráli English Baroque Soloist se sirem Johnem Elliotem Gardinerem. No a Bachovo dílo jsme uvedli v souvislosti se Stevem Reichem, 90-letým od 3. října. Dílo jsme uvedli, Bachovo dílo, Bachovu skladbu jsme uvedli v souvislosti s tím, že Steve Reich vždy na prvním místě mezi svými skladatelskými vzory jmenoval právě Johanna Sebastiana Bacha, jak už jsme konec konců řekli. Stejně tak, jako už bylo řečeno, že akademii uvádíme k 90. narozeninám Steva Reicha, má podtitul Společnost, náboženství, politika, Steve Reich. Je to repríza pořadu, který v roce 2011 připravili Josef Třeštík a Petr Kadlec.
1: Akademie.
0: No a v rámci ní samozřejmě zazní mnoho Reichovy hudby. Hrát nám budou Kronos Quartet, sám autor Steve Reich, a nebo Londýnský symfonický orchestr pod vedením Michaela Tilsona Thomase.

0: Pěkný dobrý večer vám všem, kteří posloucháte stanici Vltava právě v tuhle chvíli. V dnešní akademii, jak už jste slyšeli, se budeme věnovat americkému skladateli Steveu Reichovi. Já u mikrofonu vítám kolegu Josefa Třeštíka, který je soudobohudební redaktor, vystudovaný skladatel a specialista na Stevea Reicha, dalo by se říct takový reicholog. Dobrý večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Já myslím, že bychom měli prozradit, co za hudbu náš dnešní pořad otevřelo, protože to nebyla hudba náhodná.
1: Byla to ukázka z nejnovější skladby Stevea Reicha, jmenuje se WTC 911, ten název je zkratka pro World Trade Center, tedy Světové obchodní centrum, a 11. září. Steve Reich v té skladbě udělal něco, co už několikrát předtím, použil dokumentární nahrávky mluvené řeči, které mu posloužily jako základ pro hudbu. A v tomto případě jsou to nahrávky lidí, kteří přímo zažili 11. září a bezprostředně se jich dotklo.
0: Ta hudba, kterou jsme poslouchali na začátku, je to typický Steve Reich?
1: Je to typický Steve Reich poslední doby. Užívá současnou technologii, jeho skladby ze 70. let jsou určitě jiné, ale tahle skladba představuje určitou syntézu. Reich je, a tak je nejznámější, jedním ze zakladatelů směru, kterému se v hudbě pro něj vžilo označení minimalismus. Reich se dost radikálně rozešel se zavedenou koncertní praxí, protože píše většinou pro neobvyklá obsazení. Jeho hudba je často založená na repetici, opakování krátkých motivů, právě proto se jí říká minimalistická. Ale přesto všechno má i Reich hluboký vztah k tradici. Hlásí se hlavně k Stravinskému, Bartókovi, Bachovi a dokonce Perotinovi. Ale
0: to všechno dneska v akademii nestihneme. My jsme tu dnešní akademii, ten dnešní pořad nazvali Steve Reich, společnost, náboženství, politika. Tak možná můžeme říct, na co všechno dnes přijde řeč, když bychom měli udělat teď na začátku takovou malou pozvánku.
1: Tak Steve Reich je Žid, píše i hudbu, která se svým způsobem hlásí k judaismu, zhudebňuje i hebrejské texty, to bude třeba skladba Tehillim. Uslyšíme kousek skladby Different Trains, to je možná Reichova nejosobnější skladba, potom kousek dokumentární videoopery, která se jmenuje The Cave, tedy jeskyně, která se týká vnímání Abrahama v dnešním světě mezi Židy, muslimy i křesťany. A na konci pořadu uslyšíme celou tuhle skladbu věnovanou 11. září a já bych ještě možná zmínil, že před tou skladbou uslyšíme i autentický Reichův rozhovor k této skladbě. A ten rozhovor nedávno poskytnul New York Times.
0: To tedy bude na konci dnešního pořadu, kdy se dostaneme vlastně do současnosti, ale začneme teď v 60. letech, protože tam se ten společenský moment objevuje v tvorbě Steva Reicha poprvé.
1: Ano, je to tak. On tak v 60. letech začal skládat, začal psát skladby, které dodnes považuje,

0: them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them.
1: Takhle jsme trochu vstoupili do světa hudebního skladatele Američana Steva Reicha, byl to začátek jeho skladby Come Out. Proč, Josefe, tahle skladba vznikla? O jaký Come Out v ní jde?
2: Ta skladba vznikla původně, byla uvedena na benefičním koncertě, který se konal v New Yorku v Town Hall u příležitosti obnovení procesu s 6 černošskými chlapci, kteří byli zadrženi kvůli vraždě, která se udála během nepokojů v Harlemu v roce 64. Ten hlas na té nahrávce patří Danielu Hemovi, tenkrát mu bylo 19, který byl asi v souvislosti s tímto zatčen, ale později byl osvobozen. A na té nahrávce, kterou jsme slyšeli, popisuje, jak byl zmlácen na policejní stanici, ale policie se chystala ty zmlácené kluky odvést do nemocnice, ale jenom ty, kteří viditelně krváceli. A protože Hem byl zraněn, ale neměl žádnou viditelné zranění, ale zřejmě asi potřeboval ošetření, tak se rozhodl jednu z modřin, které měl po tom mlácení, si otevřít, aby vyšla nějaká krev. To je právě ta věta. I had to like open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them. Což znamená, musel jsem si otevřít modřinu, nechat vytéct nějakou krev a ukázat jim to.
1: To je tedy něco k příběhu téhle skladby a protože si za chvilenku ještě malý kousek z ní pustíme, tak bychom možná mohli říct k nějaké skladatelské metodě, se kterou je psaná.
2: Tohle je typický raný Reich, on začínal s magnetofonovými pásy, takže právě nahrál kousek mluvené řeči z malinkého úryvku, v tomto případě to právě to Come Out, vytvořil smyčku, kterou nechal hrát neustále dokola. Ale ta smyčka běžela současně na dvou magnetofonech současně a jeden se oproti tomu původnímu trošku vzdaloval, takže jsme to slyšeli to Come Out dvakrát, jednou posunuté, jednou stále stejné. A on tento proces nazval fázový posun, a potom jej přenesl i na hudební nástroje a v podobném principu vznikly skladby pro klavír Piano Face a pro housle Violin Face.
1: Ale teď ještě zpátky ke Come Out a můžeme tam ten fázový posun ještě chvíli poslouchat. Tak to byla ještě část skladby Steva Reicha ze 60. let Come Out. Když tohle posloucháme, možná si někdo řekne, jestli tohle je ještě hudba. Je to, Josefe, ještě hudba?
2: Tak podle mě ano. Samozřejmě neslyšíme tu žádné hudební nástroje, ale podle mě je to skladba. Steve Reich tu pracuje s rytmem, pracuje tu s formou, i když v tomto případě tu formu vytváří ten fázový posun a možná pokud by to někomu nepřipadalo jako hudba, tak by tu skladbu mohl vnímat třeba v kontextu výtvarného umění 60. let amerického, třeba minimalistický sochař Richard Serra byl i v lesčem zblízko Steve Reichovi.
1: My nicméně v dnešní akademii nebudeme tolik sledovat výtvarné souvislosti. My chceme sledovat spojitosti mezi tvorbou Steva Reicha a mezi politikou, společností, ale taky náboženstvím. Přičemž to náboženství je pro Reicha docela velké a podstatné téma. Reich je židovského původu a k židovství, respektive k judaismu, se hlásí. Dostal se k tomuhle objevování svých kořenů Reich jakoby přirozeně a přímo, nebo to nějaký čas trvalo?
2: Nějaký čas mu to určitě trvalo. On říkal, že neměl takové žádné židovské vychování, a postupně ale, že mu v životě něco začalo chybět. Začal zkoušet různé druhy meditace, ale pořád si říkal, že mu tam něco schází a pak si

0: uvědomil, že vlastně je součástí jedné z nejstarších kultur na světě, židovské, a začal se tomu věnovat. Začal studovat hebrejštinu a chtěl také, aby se to nějakým způsobem projevilo v jeho hudbě. A tak vznikly Tehillim. To bude naše další ukázka.
1: Což je vlastně první Reichova věc, která tohle židovské téma
0: ano.
1: nějakým způsobem reflektuje.
0: Ano. Tehillim je skladba na texty a těmi texty jsou žalmy v hebrejštině. My si poslechneme jenom kousek první věty, kde Reich zhudebňuje 90. žalm. Já bych možná jenom mohl říct něco k těm textům. On si vybral spíš takové oslavné a radostné texty a ne takové ty lamentující. Možná bych mohl přečíst kousek té textu toho 90. žalmu, který za chvilku uslyšíme. Nebesa vypravují o slávě Boží a obloha shlíží na dílo rukou tvých. Den hlásá to dnu příštímu, noc noci zvěstuje slávu Boží. Není řeči, není slov, jejichž hlasu by nebylo slyšet.
1: Tak alespoň kousek, část skladby Tehillim Steva Reicha.

0: Slyšeli jsme část skladby Steva Reicha s názvem Tehillim. Je to první ze skladeb, která vznikla na základě Reichova objevování vlastních kořenů v židovství. Mimochodem, Josefe, jak silný je Reichův vztah k judaismu, nebo spíš možná do čeho všeho se u něj promítá, pokud pomineme tu jeho tvorbu hudební, jak to má v životě, jak se mu to do něj promítá?
1: Podle mě se mu to promítá i do života, krom toho, že vlastně od té doby ve spoustě skladeb nějakým způsobem židovské téma má. Možná pokud jste někdy viděli Steva Reicha na fotce, tak on má takový znak typický, že nosí kšiltovku. A já myslím, a on to snad i někde říkal, že to je proto, že zbožní židé mají mít pokrytou hlavu, obvykle nosí jarmulku nebo klobouk.
2: To je takový americký způsob trochu.
1: No, v Americe je také způsob, určitě třeba chasidů s klobouky, ale Steve Reichovi byla prostě bližší baseballová kšiltovka. Tím tohle nekončí. Steve Reich je hudebník, hraje se svým souborem, ale prý od té doby opravdu se svým souborem nevystupuje v pátek večer, kdy začíná šábes. Takže život mu to změnilo. Ale v Americe je mnoho způsobů vyznávání judaismu, od konzervativního přes ortodoxní až po liberální, a kam přesně patří Steve Reich, to nevím.
0: Nicméně i další hudba, se kterou se za chvíli seznámíme, v sobě má ten, řekněme, obecně židovský rozměr, ale zároveň, což mi přijde, že je pro Steva Reicha docela typické, tak se v ní objevuje i vysloveně jeho konkrétní životní příběh.
1: Ano, je to tak, ta skladba je, jmenuje se Different Trains, je z roku 1988 a Reich jednou řekl, že si nemyslí, že by hudba mohla být autobiografická, ale že mu připadá, že právě Different Trains autobiografické jsou. Ta skladba je založená na takového vlastně rodinné historii. On, když byl malý, jeho rodiče se rozvedli. Jeden byl v New Yorku, jeden žil v Los Angeles a on se svou chůvou jezdil vlakem napříč Amerikou. Tenkrát mu to prý připadalo romantické, že projíždí krajinou kovbojů, jak mu to připadalo. Ale později si uvědomil, co by se asi dělo, kdyby byl v té době v Evropě. V té době v Evropě už byla druhá světová válka a on si uvědomil, že by tam asi, co by Žid, jezdil úplně jinými vlaky. Tím měl na mysli transporty. Proto ten název Different Trains, jiné vlaky.
0: Pojďme si teď poslechnout zatím jenom krátkou ukázku z Different Trains. Úplný začátek.

0: roce 1988 napsal Američan Steve Reich skladbu Different Trains, ze které jsme právě slyšeli úplný začátek. Slyšeli jsme tam zvuk smyčcového kvarta nebo prostě nějakých smyčců a pak mluvené slovo s tím, že se obě tyhle složky nějak propojovaly. A otázka pro hosta dnešní Akademie Josefa Třeštíka, jak se tam vlastně propojovaly.
1: No, Steve Reich udělal vlastně něco podobného, jako dělal v 60. letech, tím jsme pořád začali, nahrál někoho, jak mluví a začal s tím materiálem pracovat. Ale tentokrát už to spojil s hudebními nástroji. V tomto případě u Different Trains nahrál hlas chůvy, která tenkrát s ním jezdila napříč Spojenými státy, v té době, kdy to nahrával, už byla hodně stará. Potom nahrál hlas jednoho strojvedoucího, který v té době jezdil vlaky napříč Amerikou. Potom vzal ještě nahrávky lidí, kteří zažili holokaust v Evropě a vzpomínali na to. A potom navíc, a to jste mohli slyšet, archivní nahrávky evropských i amerických vlaků, ten rachot a houkání, jste určitě rozpoznali. Ale jak s tím pracoval? On tentokrát vzal tu mluvenou řeč a začal ty krátké úryvky, které jste slyšeli, zkoumat, jako by to byl nějaký hudební motiv. Začal si všímat, jaký ten výňatek má rytmus a jakou má melodii. A každý ten kousek vzal a vlastně ten rytmus a melodii přepsal pro hudební nástroje. Takže se stalo, že nahrávka mluvené řeči generuje hudební materiál, noty a rytmus, melodie pro hudební nástroje.
0: Což ale Steve Reich v tomhle není první tvůrce, který by sledoval vztah mluveného slova a hudby a nechal se tím mluveným slovem inspirovat.
1: Určitě, něco podobného samplování najdeme třeba v rapu i v hiphopu, ale on také napsal docela zajímavý text o jazyku, o vztahu jazyka a hudby. Mimo jiné se tam odvolává třeba k Leoši Janáčkovi nebo Bartókovi a mimo jiné tam říká, že hudba ovlivňuje text. Pardon, že text, řeč ovlivňuje hudbu i v případě, že se jedná o čistě instrumentální hudbu, že třeba francouzská hudba je jiná, protože francouzština má jiný rytmus.
0: Nás teď čeká třetí část skladby Steva Reicha Different Trains. Bude to vlastně první větší plocha, kterou v dnešním pořadu uslyšíme, zhruba desetiminutová. Josefe, co tam uslyšíme?
1: To je třetí věta, jmenuje se Po válce. A uslyšíme v ní vlastně všechny ty mluvčí, které jsem vyjmenoval. Jeho chůvu, strojvedoucího a lidi, kteří zažili holokaust v Evropě.

0: Poslouchali jsme třetí část skladby Steva Reicha, Different Trains. Ta část se jmenuje Po válce a celá tahle skladba vznikla v roce 1988. Spojuje se v ní vlastně tak trochu osud Steva Reicha jako člověka, který vyrůstal koncem 30. a začátkem 40. let 20. století v Americe, a zároveň osudy lidí, kteří v té době jezdili po Evropě židovskými transporty do koncentračních táborů. My se od téhle skladby odpíchneme k dalšímu tématu, které vlastně bude souviset s nástrojovým obsazením téhle hudby, kterou jsme poslouchali. To nástrojové obsazení nebylo úplně obvyklé, jednalo se o smyčcové kvarteto, hrál Kronos kvartet, a pak tam byl vlastně magnetofonový pás. Jak to je u Steva Reicha obecně v jeho skladbách s nástrojovým, nebo možná spíš strojovým obsazením? Jsou to spíš věci takto neobvyklé, anebo je tohle výjimka?
1: Jsou to často věci neobvyklé, vlastně smyčcové kvarteto patří k tomu ještě konvenčnějšímu. Steve Reich má spousta skladeb pro opravdu zvláštní kombinace. On založil dokonce vlastní ansámbl, kde slyšíme nejčastěji všelijaké bicí nástroje, melodické, marimby, xylofony, vibrafony a také klavíry. A má to i kořeny v tom, že když Reich studoval na Mills College, byl tenkrát žákem Luciana Beria, tak jeho spolužáci prý psali velmi složitou, komplikovanou hudbu a jemu připadalo, že to jejich skládání je odtržené od reality, protože na té škole nebyl orchestr a oni ti studenti tu hudbu neslyšeli. A on se prý tenkrát rozhodl, že se chce aktivně podílet na provádění své hudby, že prostě bude jako hráč hrát sám svou hudbu. Takže založil svůj ansámbl neobvyklého obsazení a sám s ním hrál a uváděl s ním spoustu svých skladeb. Vlastně to i dlouho trvalo, než jiné ansámbly začaly hrát jeho hudbu.
0: Ty říkáš, že to nástrojové obsazení ve skladbách Steva Reicha bývá spíš neobvyklé a vychází to pak i třeba z možností jeho souboru. Na druhou stranu, pokud vím, tak se Reich, i když je to soudobý skladatel, nevyhnul ani vlastně tradičním tělesům symfonickým orchestrům, které aspoň co do kvantity asi nejvíc určují hudební scénu.
1: Tak napsal několik skladeb pro symfonický orchestr, i když už je teďka nepíše, ale i přesto, jak si, abych tak řekl, podrobil kritice symfonický orchestr, protože úplně mu nevyhovoval a trošku si ho upravil. A dokonce o tom napsal jeden text, který my si teďka budeme moci poslechnout. Ten text se jmenuje O velikosti a posazení orchestru.
2: V roce 1979, po více než 15 letech, během kterých jsem psal pro svůj vlastní ansámbl, jsem se začal zajímat o symfonický orchestr. Šlo mi hlavně o to přenést určité techniky, které jsem rozvíjel v menších ansámblech, do orchestru. Konkrétně šlo o vzájemně se proplétající kánony v unizónu nástrojů stejného tembru. Například tři flétny hrají kánon současně se třemi klarinety, třemi hoboji a skupinou prvních houslí, rozdělenou na tři stejně velké skupiny. Tuto představu jsem uskutečnil v roce 1984 ve skladbě The Desert Music pro sbor a orchestr a ve skladbě Four Sections, čtyři sekce pro orchestr v roce 1987. Otázka velikosti a posazení orchestru je podle mě pro provedení podstatná. V roce 1984, během zkoušek na světovou premiéru The Desert Music v Kolíně nad Rýnem, jsem si uvědomil, že tu jsou jisté potíže související s velikostí a posazením. Později téhož roku, když v Brooklynské hudební akademii dirigent Michael Tilson Thomas zkoušel The Desert Music, mohl jsem udělat změny ve velikosti a posazení orchestru, které výrazně zlepšily výsledné provedení. A to nejen Desert Music, ale také skladby The Four Sections. Většina velkých orchestrů zaměstnává 18 i více hráčů prvních houslí. Taková gargantuovská smyčcová sekce je vhodná pro Sibelia, Mahlera nebo Brucknera a pro mnohé současné neoromantické skladatele. Ale zjistil jsem, že je příliš bombastická pro mě. Metodou pokusu a omylu jsem došel k závěru, že když píšu pro orchestr, většinou nepotřebuji více než 12 hráčů prvních houslí a celkové množství asi 48 hráčů smyčcové sekce, což je velikost klasického spíše než romantického orchestru. Za obecný princip považuji, že čím méně je na pódiu hráčů, tím intenzivnější je soustředění. Touha po jasnějším zvuku v kontrapunktické struktuře hudby mě dovedla k přesazení orchestru. Melodické bicí nástroje, marimby, xylofony a vibrafony, které v mojí hudbě hrají kontinuálně, jsem posadil přímo před dirigenta. To není pouhá bicistova pomsta. Šlo mi o to, že když bicí nástroje hrají neustále v rychlém tempu nějakých 40, 60 stop od dirigenta, výsledkem je velké akustické zpoždění způsobené dráhou, kterou musí zvuk urazit. Orchestr vidí doby od dirigenta, ale slyší jiné od hráčů na bicí. Když umístíme bicí dopředu a ostatní nástroje kolem nich, všichni uvidí i uslyší stejné tempo. Doporučil bych všem skladatelům znovu promyslet orchestr ve smyslu velikosti a posazení, aby co nejlépe realizoval jejich hudební myšlenky. Zdali bude takové znovu promyšlení vzhledem k zvláštnímu požadavku na čas zkoušek orchestry přivítáno, to je zjevně jiná a trnitější otázka.

0: To byla část skladby Steva Reicha, která se jmenuje Four Sections, v překladu čtyři sekce, míněno jednotlivé sekce orchestru, tedy smyčce, dřeva, žestě a bicí. Tohle byla část první věty, která patří smyčcovým nástrojům. Tahle hudba přímo navazovala na citát, který jsme od Steva Reicha ústy Tomáše Černého slyšeli, a na závěr toho Reichova výroku se říkalo, že by doporučil všem skladatelům, aby znovu promysleli orchestr, pokud jde o velikost a posazení orchestru. A mě by zajímalo, jestli si tohle skladatelé, tohle Reichovo přání vzali skladatelé k srdci, jestli takto promýšlejí nově orchestr.
1: No určitě někteří ano, ale myslím, že i Reich měl pravdu v tom, že se setkávají s jistými problémy, ten orchestrální provoz, časově omezené zkoušky jistě kladou tomu překážky. Takže pokud skladatelé chtějí experimentovat nebo zkoušet nové věci, tak spíše spolupracují se soubory, které se specializují na soudobou hudbu. Takovým typickým příkladem je Ensemble Modern z Frankfurtu, London Sinfonietta. S oběma těmito soubory mimochodem Reich spolupracuje, hrajou jeho hudbu. Nebo tam třeba patří ještě Ensemble Intercontemporain z Francie. To jsou takové velké komorní soubory s proměnlivým obsazením, a to právě skladatelům vyhovuje, že si to mohou poskládat, jak chtějí. U nás se asi takovému modelu nejvíc podobá Prague Modern nebo Ostravská banda. A když mluvím o českých souborech, které hrají soudovou hudbu, asi bych neměl také zapomenout třeba na orchestr Berg, který už dlouho uvádí českou i mezinárodní hudbu.
0: My už jsme v dnešní akademii několikrát narazili na to, že Steve Reich má v lecčems vlastní nekonvenční pojetí, ať už třeba v názoru na symfonický orchestr, jeho velikost a posazení. Samozřejmě velká specifika nacházíme i v jeho vlastních kompozicích, ať už v těch instrumentálních, anebo pak možná i v oblasti něčeho, čemu bychom mohli říkat hudební divadlo, možná opera. Do téhle oblasti se teď dostáváme. Můžeme, Josefe, mluvit u Steva Reicha o operní tvorbě? Je tam něco takového?
1: Můžeme, ale záhy bychom to měli hned upřesnit. Steve Reich má dvě díla, která se jmenují dokumentární videoopera. O co tam jde? Manželka Steva Reicha, Beryl Korot, dělá video art, je videoumělkyně. A on se právě s ní rozhodl udělat takové hudební divadlo, které vypadá tak, že na scéně jsou obrazovky, na kterých se promítá video, a současně vidíme živé hudebníky, kteří hrají a zpívají. Je to něco, vlastně navazuje tím Steve Reich na skladbu Different Trains, kde jsme slyšeli autentické úryvky mluvené řeči, a tentokrát k tomu ještě přibude video, takže ty lidi nejen slyšíme, ale i vidíme.
0: My se dostaneme k jedné takové Reichově skladbě, která se jmenuje The Cave, tedy jeskyně, je z roku 1994, a tahle skladba se docela dobře pojí i s tématem, které během dnešního večera u Steva Reicha a hlavně v jeho tvorbě sledujeme, tedy spojitost hudby a nějakých společenských, náboženských nebo politických témat. Tak tady se to propojuje tak nějak všechno.
1: Ano. Já vysvětlím asi proč. Ta jeskyně, podle které název je jeskyně patriarchů, která leží v Hebronu, a podle tradice se říká, že je v ní pohřben Abraham. Abraham je postava, ke které starozákonní, ke které se vztahují jak židé, tak muslimové, tak křesťani. A já bych možná mohl teď přiblížit trošku, protože se toho ta opera týká, ten příběh. Abraham měl ženu Sáru, která ale nemohla otěhotnět, a tak si pořídil dítě se svojí služkou nebo otrokyní, a to byla Egypťanka Hagar. A té se narodil syn Izmael, ale Sára nakonec také otěhotněla, navzdory tomu, že už byla stará. Oznámil jí to anděl a ona se tomu zasmála, právě protože je moc stará, že už nemůže otěhotnět, ale nakonec dítě měla, a to byl Izák. A jméno Izák vlastně znamená smíšek, podle toho, jak Sára zareagovala. Jde o to, že jak jsem to řekl, všechny tři náboženství se vztahují k tomuto příběhu a třeba Židé považují za svoji linii a hlásí se k Izákovi, zatímco muslimové naopak k Izmaelovi.
0: A ta jeskyně, podle které se ta skladba jmenuje, ta má nějaký konkrétní umístění a má nějaký konkrétní příběh u sebe?
1: No je to tak, že podle tradice je tam pohřben Abraham a dokonce někdo říká, že je tam pohřben i Adam a Eva. Já bych možná mohl říct ta opera, aby to bylo úplně jasné. To není tenhle příběh, co jsem právě vyprávil. Je to dokumentární opera a kdybych to tak řekl ve zkratce, je o tom, co dnes pro Židy, křesťany a muslimy tenhle příběh znamená. Takže Steve Reich se svou manželkou Beryl Korot natáčeli rozhovory s izraelskými Židy, palestinskými muslimy a Američany a všem kladli stejné otázky. Kdo je pro vás Abraham? Kdo je Sára? Kdo je Izmael? Kdo je Hagar? Kdo je Izák? A ty odpovědi, jak by šlo čekat, jsou velmi různorodé.
0: My si za chvilinku poslechneme ukázku z jeskyně, ale asi bychom měli říct, co tam v těch výrocích uslyšíme.
1: Tady to budou všechno odpovědi na otázku, kde je Abraham. Na začátku uslyšíme jednoho izraelského Žida, který vlastně říká, že Abraham je pro něj velmi blízký rodinný příbuzný. Má k němu opravdu takovýhle vztah a říká, že jako mladý se naspaměť učil vyjmenovávat linii svojí rodiny, která sahá až k Abrahamovi, a také to v té ukázce bude vyjmenovávat. Hned potom ale uslyšíme muslimskou ženu, která říká, že Abraham, nebo v arabské verzi Ibrahim, nebyl křesťan ani žid, ale muslim. A pak bude ta americká část možná trošku legrační, protože ta mluvčí na otázku, kdo byl Abraham, řekne Abraham Lincoln, tedy Abraham Lincoln.
0: Pojďme si poslechnout ukázku z Cave.
2: Who is Abraham? Abraham for me is my ancestor. My very own personal ancestor. I was brought up to think like that and I still, I guess, think like that. It's stuck in my mind. My father, when I was a young person, or actually a child, used to count the names of our ancestors, started with Adam, going all the way down to the 12 tribes. And I remember how we used to learn Adam, Sheth, Enosh, Kainan, Mahalaliel, Yared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noach, and then we go down, Noach, Shem, Arphaxad, Shelah, Peleg, Ru, Serug, Nahor, Terah, Abraham, and then we used to say Abraham, Isaac, Yaakov, and then we used to say the 12 tribes, our ancestors' names. Just memorize all of them. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zablon, Dan, Nephtalim, Gad, Asher, Yosef, Binyamin, and then go all the way down and come down to my great-great-great-grandfather, whose name was Shimon, and then comes Sholem, and then Shalem, and Harun, and Mesha, and Yitzchak, and myself. So for me, there is a chain of ancestral relationship to Abraham.
3: Ibrahim was neither Jew nor Christian, but a Muslim. Neither Jew nor Christian.
4: Ibrahim was neither.
3: Neither Jew nor Christian, but a Muslim. It means the man who surrenders his soul to God.

0: as far as I trace Abram.
1: If I thought of Abraham, I wouldn't think of the Abraham and Isaac story, and I'd think of Renaissance and Mannerist art.
2: Or what he represents.
3: Our mythology.
4: Mythology. Our mythology.
3: The Bible is our mythology. The Bible.
5: Irrelevant. Irrelevant. Irrelevant. Irrelevant.
6: Tohle byla část skladby Steva Reicha The Cave, jeskyně z roku 1994, část, ve které různí mluvčí říkali, co pro ně znamená jméno Abraham. Josefe, co znamená Abraham pro Steva Reicha?
7: Já hned odpovím, já bych možná jenom ještě doplnil, že takhle v té skladbě ty odpovědi nejsou za sebou a já jsem schválně je tak nachystal, abychom slyšeli ten kontrast. A teďka k tomu, co je Abraham pro Steva Reicha. On se tak vyjádřil, že pro něj je to nejradikálnější vizionář v historii. Reich říká, že Abraham žil v době, kdy lidé uctívali přírodní síly jako nejvyšší hodnoty. Slunce, měsíc, hvězdy, stromy a Abraham se postavil proti tomu. Jeho otec prý dokonce vyráběl modly a je zaznamenáno, že Abraham je rozbil. A podle Reicha Abraham byl proto, abychom uctívali spíše neviditelnou inteligenci a nějakou jednotu, která je za tím vším.
6: Ty jsi našel už nejenom k Abrahamovi, ale vlastně k téhle celé skladbě The Cave jedno Reichovo autorské vyjádření, a to dokonce z doby, kdy Steve Reich byl na návštěvě tady u nás v Česku.
7: Ano, bylo to v 90. letech, já myslím, že byl se svým souborem na Pražském jaru a mimo jiné poskytnul rozhovor Petru Dorůškovi a v té době Cave byla pro něj nová skladba a on tam narazil na různé věci, že i pro něj to mělo jakoby osobní složitosti, které musel řešit. Zmínil, že si třeba někdo řekne, no, Reich je levičák, tak bude nadržovat Palestincům, nebo si někdo řekne, Reich je Žid, no tak tam bude podporovat Židy. A dále v tom rozhovoru mluví o tom, jak složité to je vlastně téma a jak daleko do historie se musíme vracet. A že vlastně Abraham a Ibrahim je jedno jméno a všichni se k němu vztahují a dokonce i naše křesťansko-židovská západní tradice. A Reich v tom rozhovoru řekl, že ta skladba je o téhle tradici, která možná na západě trochu mizí.
6: Ty jsi tu skladbu The Cave, jeskyně, zažil jako hudební divadlo na vlastní kůži v roce 2006 v Londýně. Jak to na člověka působí? Ta skladba je poměrně rozsáhlá a poměrně nezvyklá.
7: Ano, trvá 2 hodiny, ale zapůsobilo to na mě opravdu hodně silně. Ono je rozdíl poslouchat jenom tu hudbu a vidět to jako celek i s tím obrazem, protože ta hudba není vždycky úplně samostatná. A musím říct, že se mi hodně líbily a zaujaly mě některé odpovědi. Některé jsou trochu legrační, třeba ta s Abrahamem Lincolnem, nebo tam je dokonce jeden mluvčí, je americký indián z kmene Hopi, který na otázku, kdo je Abraham, odpoví, nemám tušení, kdo je Abraham ani co představuje. Nebo někdo tam řekne, že Ismael je takový James Dean starého zákona. Ale některé ty odpovědi i těch Američanů, protože možná je to ta západní kultura, která nám je bližší, tak mě zaujala, když někdo říká o Bibli, že je to naše mytologie. A já tomu rozumím tak, že nemusíte být věřící, ale přesto pro vás mají příběhy z Bible nějaký význam. A některé ty odpovědi, vlastně, jestli to tak mohu říct, mě dojaly. Třeba když tam jedna Afroameričanka říká, že když pomyslí na Hagar, to byla ta egyptská otrokyně, že si vzpomene na sebe, jako na černošku. Nebo jeden muž tam říkal, že Hagar rozumí díky své matce, která byla německá emigrantka, kterou nikdy nepřijal irský klan jejího otce.
6: To je tedy širší kontext ke skladbě Steve'a Reicha The Cave. My si z ní poslechneme ještě jednu delší ukázku, co v ní uslyšíme.
7: Ta je ze závěru. Bude tam vlastně téma na začátku obětování Izáka, jak kdo na to reaguje, a potom konec celé skladby, který se týká právě té jeskyně.
0: Isaac asks, says, look, father, I'm a young man. When I see that knife, I don't know what I'll do.

0: Poslouchali jsme část ze závěru skladby Steva Reicha The Cave, jeskyně. To je skladba, která propojuje mimo jiné svět starozákonních postav a jejich příběhů, ale propojuje to se světem současných lidí a zachycuje pohled současných lidí na tenhle starozákonní svět. A forma, kterou je ta skladba psaná, se vlastně blíží jakémusi, dalo by se říct, možná hudebnímu dokumentu. Nás teď čeká ale ještě aspoň letmé seznámení s jinou skladbou, která taky propojuje Josefe starozákonní téma a téma současné.
1: Ta skladba se jmenuje Daniel Variations a Reich ji napsal na památku amerického novináře židovského původu Daniela Perla. Ten novinář byl v roce 2002 v Pakistánu unesen a je to trochu morbidní, byl zavražděn, ti jeho únosci mu uřízli hlavu. V té době zpráva o jeho zavraždění prolétla všechna média, i taková jedna fotka se často objevovala, kde on byl spoután a měl pistoli u hlavy. Ta skladba má takový původ, že Reich se setkal s otcem Daniela Perla, ten se jmenuje Judah Perl, který založil na paměť

0: král Nabukadnezor si zavolá Daniela a řekne mu: viděl jsem sen, představy ve snu, na lůžku vidění, která mi prošla hlavou, mě zděsily, a chce po Danielovi, aby mu ten sen vyložil. Ale následuje druhá věta, a to je právě jedna z vět, které ten Daniel Pearl pronesl krátce předtím, než ho tí únosci zavraždili, a to je: jmenuji se Daniel Pearl, jsem Američan židovského původu z Encina v Kalifornii, ale Steve Reich z toho použil jenom My name is Daniel Pearl. Jmenuji se Daniel Pearl.
1: A my si teď z Daniel Variations poslechneme kousek první a druhé věty.

0: ještě doznívají poslední tóny z ukázky ze skladby Steva Reicha Daniel Variations, ze skladby, která měla premiéru v roce 2006, a kolega a host dnešní akademie Josef Třeštík, který tuhle premiéru měl možnost v Londýně zažít, tak chce ještě k téhle skladbě něco dodat.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že jste si možná všimli v té části, kde byl ten text, jmenuje se Daniel Pearl, hráli významnou roli, měli smyčcové nástroje, a ono je to proto, že Daniel Pearl hrál na housle jazz, bluegrass, a Steve Reich právě ty části, které se k němu v té skladbě vážou, tak schválně jako takovou poctu jeho hře na housle hodně zaměstnal.
0: My se dostáváme vlastně do závěrečné části dnešní akademie. Vrátíme se tak trochu k hudební ukázce, kterou náš pořad začínal, tedy ke skladbě inspirované 11. zářím 2001.
1: Ano, je to ta skladba WTC 9-11, tedy Světové obchodní centrum 11. září. Ta skladba vyšla teprve před pár dny na CDčku. My jsme i do poslední chvíle nevěděli, nebo téměř do poslední chvíle, jestli ji budeme moci zařadit, ale můžeme si ji poslechnout.
0: Na tom CDčku vyšla před pár dny, pokud vím, premiéru měla někdy na jaře letošního roku, ale vzbudila ta skladba jistou kontroverzi. Ani ne tak po premiéře, ale vlastně ještě před vydáním toho CDčka, což je docela zajímavá věc.
1: Ano, ono vydavatelství zveřejnilo obal a právě kolem toho obalu toho CDčka se rozpoutala jistá kontroverze. A já, když jsem se chystal na tenhle pořad, tak jsem si všiml, že Matěj Kratochvíl, což je muzikolog, hudební publicista a šéfredaktor časopisu His Voice, o tom napsal takový krátký článek, který se objevil na internetu, a já jsem se s Matějem Kratochvílem sešel a natočil jsem s ním krátký rozhovor.
2: Šlo o to, že firma Nonesuch zveřejnila v červenci návrh grafického řešení obalu té desky, a ten obal, jeho základní motiv, je převzat z fotografie Masamoto Kuriji, a je to fotografie, která zachycuje okamžik, kdy jedna z věží Světového obchodního centra již hoří a ke druhé z nich se právě blíží letadlo, tedy okamžik pár vteřin před tím nárazem. Fotografie je proti originálu pouze decentně tónovaná a nějak digitálně upravená, nicméně z toho obalu je naprosto zřejmé, o co jde. Okamžitě po zveřejnění na stránkách firmy Nonesuch se rozpoutala na internetu zuřivá diskuze, kdy velká část jak publika, tak lidí z hudební branže, recenzentů i dalších skladatelů byla pobouřena tím, že skladatel společně s firmou zvolili takto explicitní znázornění toho tématu. Sám Steve Reich se k tomu vyjádřil nejprve, že to byla i jeho volba, tato fotografie, a že usoudil, že pokud jeho skladba pracuje s dokumentárními prvky, přesněji tedy s skutečnými autentickými nahrávkami zvuků a hlasů souvisejících s touto událostí, takže je případné, aby i grafické řešení obalu pracovalo s dokumentárním motivem. Po přibližně měsíc nebo několik týdnů trvajících diskuzích firma Nonesuch vyhlásila stažení té původní verze obalu s tím, že se z toho důvodu také odkládá o několik dní vydání té desky. Nová verze obalu je o něco abstraktnější, je na ní pouze jakýsi oblak dýmu. Můžeme předpokládat, že tento oblak dýmu opět pochází z nějaké fotografie z 11. září. Steve Reich k tomu opět dodal svůj komentář, kde upřesňoval, že by byl rád, aby obal té nahrávky neodváděl pozornost lidí od hudby samotné. A jak se ukázalo z těch diskuzí, mohlo by k tomu docházet.
1: Pokračovaly diskuze i po uveřejnění nového obalu?
2: Reakce byly. Při pročítání těch diskuzí se zdá, že kritici původního obalu jsou v jasné převaze. Nicméně objevily se i hlasy kritizující naopak tento krok, tento ústup vydavatele i skladatele. Jsou to hlasy, které potom mluví o jakési cenzuře či autocenzuře, o tom, že by vydavatele a hudebníci neměli dbát na to, zda obalem ke své desce někoho neurazí. Takže samozřejmě i tento krok uhybný si vysloužili s tou kritiku, i když těch hlasů je podstatně méně než těch, které kritizovali tu původní verzi.
1: Ono se moc často nestává, že by vážná hudba nebo i současná vážná hudba vyvolala takovou kontroverzi. Jak to vlastně na tebe působí?
2: No, my jako veřejnost, i ta laická, i lidé z hudební či hudebně novinářské branže, jsme si tak nějak zvykli na to, že vážná hudba si drží jakýsi decentní odstup od toho reálného života. Když se podíváme na drtivou většinu nahrávek té soudobé vážné hudby, většina obalů pracuje spíše s nějakými abstraktními motivy. Nevzpomínám si teď na žádný, který by pracoval s něčím takto jasně čitelným. I skladby Steva Reicha z dřívejších let, které mají podobně politický či historický námět, tak většinou mají obaly, které pracují jenom s jakýmisi abstraktními obrazy, či čistě jenom s grafickými motivy. Nabízí se srovnání jiného amerického skladatele, řazeného též k minimalismu, Johna Adamse, který před několika lety vydal skladbu rovněž věnovanou památce 11. září. Skladba On Transmigration of Souls byla vlastně napsaná již rok po té události a opět na značce Nonesuch vyšla v roce 2004. Je na ní rovněž záběr na siluetu New Yorku s těmi dvěma věžemi. Nicméně je to fotografie, kde žádné letadlo, žádný požár nevidíme. Mohla by nás napadnout jistá souvislost, protože na té fotografii jsou mraky a jeden z těch mraků jaksi zakrývá jednu z těch věží. Nicméně jde pouze o mrak. Tato fotografie žádné pobouření samozřejmě nezbudila a naopak nahrávka dostala několik cen Grammy.
0: Tolik muzikolog a hudební publicista Matěj Kratochvíl, mimo jiné o tom, jakou kontroverzi vzbudil navrhovaný obal CDčka s poslední premiérovanou skladbou Steva Reicha. Josefe, jaký má Steve Reich vztah k 11. září? Ptám se, protože pokud skladatel napíše hudbu k podobně velkému a taky mediálně velkému tématu, tak se možná ocitá trochu v podezření, jestli to prostě nedělá proto, aby se trochu na té mediální vlně povozil. Jak je to u Reicha?
1: No já když jsem se předem, ještě než jsem tu skladbu slyšel, dozvěděl, že Reich se k tomu chystá, tak jsem také tak zpozorněl, ale ono je to přece jen podobně jako Reich. Vždycky, když si volil takovéhle téma, tak tam byl nějaký osobní kontakt s tím. A tak to je i u téhle skladby. Pro něj prostě 11. září nebylo žádnou událostí z médií. On 25 let žil na Manhattanu, jen 4 bloky od dvojčat. Když došlo k těm útokům, tak v New Yorku nebyl, ale v tom bytě jeho byl jeho syn a jeho vnuk. Takže pro něj to opravdu není nějaké, je to sice téma, které otřásá politikou, pro Reicha to je ale něco hodně osobního a úplně konkrétního. Mimochodem u příležitosti teďka nedávné 10. výročí 11. září New York Times natočili rozhovory s řadou umělců, kteří se k tomu tématu vyjadřovali a mezi nimi byl i Steve Reich, který mluvil o své skladbě. A my si ten rozhovor teďka, myslím, můžeme poslechnout.
3: I mean, I didn't forget about 9/11 because it's impossible to forget about 9/11 because there have been, I don't know, maybe 50 events that have happened since then.
4: Nezapomněl jsem na 11. září, protože je nemožné zapomenout na 11. září, protože, já nevím, možná 50 událostí, které se staly po celém světě od té doby, souvisí s 11. zářím. Ale z hlediska skladatele jsem na to vůbec nemyslel. Neměl jsem to v plánu. Bylo to prostě něco, co se stalo a byla to významná světová událost. Jako člověka se mě to dotklo, ale jako skladatele vůbec ne. Tedy až do té doby, než mi David Harrington, houslista Kronos Quartet, řekl, chtěli bychom od tebe skladbu, nenapsal bys zase něco s nahrávkami lidského hlasu? 2 měsíce jsem chodil a říkal jsem si, co bych tak asi mohl udělat. A potom, to mluvím tak asi o lednu 2010, se mi rozsvítilo a řekl jsem si, počkej, mám tu něco neuzavřeného. Nikdy jsem se nezabýval 11. zářím. A přitom jsem ho měl přímo doma na dvorku, doslova. A týkalo se mé vlastní rodiny.
5: Of what anybody says, that last syllable is going to be prolonged. It came from Boston, and that N would be prolonged indefinitely.
4: Měl jsem jedinou představu, že konec každé slabiky, kterou někdo řekne, bude prodloužen. Přiletěli z Bostonu. They came from Boston. a věděl jsem, že to N bude prodlouženo a zdvojí ho housle nebo viola. A potom going to LA, do LA, a to A bude prodloužené. A věděl jsem, že začnu formovat akordy a strukturu z těchto prodloužených slabik. To se teď dá udělat elektronicky a zní to dobře. Zní to opravdu, jako když někdo zadržuje tu poslední slabiku. A ta se mísí se zvukem smyčců. Neměl jsem ale nejmenší tušení, kdo bude mluvit a co bude říkat. Měl jsem jenom tuhle abstraktní formální představu.
5: For me, to approach something like 9/11 without going to the people who were actually there on the scene at the time is unthinkable.
4: Zacházet s takovým tématem, jako je 11. září, aniž bych šel k lidem, kteří to přímo zažili, kteří byli v té době na tom místě, na scéně, to je pro mě nemyslitelné. Nebudu přece psát hudební fantazii o 11. září. To je podle mě vulgární. Neumím si představit, že bych něco takového udělal nebo že by někdo chtěl něco takového poslouchat. Hned jsem věděl, že musím za lidmi, kteří tam byli a prožili to, aby vzpomínali, co se toho dne stalo. A to mě nastartovalo, byl jsem připraven. Ta skladba je ve třetí, ale hlavně ve druhé větě velmi osobní. Všechny, kdo tam mluví, znám osobně. Ta dokumentární část skladby a hudební část byly zcela provázány od samého začátku. Narodil jsem se v roce 1936, pokud vím, nikdo z mojí rodiny nebojoval ve druhé světové válce a ani nebyl co by žít vězněn v Evropě. Ale válku jsem vlastně strávil jako dítě chozením do kina. Kromě filmů jsem sledoval také zprávy, které se v kinech promítaly. Rozbombardovaný Kolín, zkroucená ocel, rozbombardovaný Berlín, zkroucená ocel a rozbité domy, rozbombardované Tokio. A najednou jsem měl všechny ty záběry Kolína, Berlína a Tokia přímo před nosem. A uvědomil jsem si, že nám byla vyhlášena válka, docela konkrétně. Myšlenka, že umění zlepší svět doopravdy v politickém smyslu, podle mě nefunguje. A myslím, že když se nad tím kdokoliv vážně zamyslí, nemůže tomu věřit. Je to hezká myšlenka, ale odpověď zní ne. Může umění působit na lidi individuálně, aby znovu posoudili, co se tenkrát stalo? Nevím.
5: Can it affect a human being individually to make them reassess what went on at the time? I don't know.
0: Říká americký skladatel Steve Reich v nedávném rozhovoru pro New York Times, v rozhovoru, který vznikl při příležitosti 10. výročí 11. září 2001. Steve Reich k této události napsal skladbu, kterou si už za okamžik na závěr dnešní akademie poslechneme celou. Ta skladba je třívětá. Josefe, co v těch větách uslyšíme?
1: Tak je to opět smyčcové kvarteto a podobně jako v Different Trains, samply, nahrávky, mluvené řeči. Tu první větu ale zahání pípání telefonu, který vydává telefon, když je vyvěšený, a to je nejspíš odkaz na to, že když došlo k těm útokům, tak se Reich hned snažil spojit se svým synem, který byl v jeho bytě na Manhattanu. A dále v té první větě uslyšíme autentické nahrávky komunikace americké protiletecké obrany a newyorských hasičů, která probíhala přímo během těch útoků. Tyhle nahrávky jsou nahrané z vysílaček, takže je to slyšet i na té kvalitě. Ve druhé větě to budou výpovědi lidí obyčejných, kteří přímo 11. září zažili v bezprostřední blízkosti těch útoků. Jsou to Reichovi sousedi nebo třeba řidič první sanitky, která tam přijela a víceméně vzpomínají, popisují, co se dělo, ten obrovský chaos, jak lidé utíkali. Třetí věta je trochu zvláštní, tam uslyšíme i zpěv, a to proto, že podle židovského zvyku, který se jmenuje šmira, někdo u mrtvých těl sedí a jakoby stráží to tělo až do pohřbu a přitom recituje nebo zpívá pasáže z žalmů nebo z Bible. A tady uslyšíme právě ženský zpěv, je to prý jedna violončelistka, a také zpěv kantora New Yorkské synagogy.
0: My vlastně můžeme ještě před závěrem, předtím, než si tu skladbu poslechneme, se trochu vrátit nebo vyjádřit k tomu většímu tématu dnešní akademie. My jsme sledovali tvorbu Steva Reicha v souvislostech jakoby politických, náboženských nebo nějak společenských. Slyšeli jsme velmi různé skladby, velmi různé nebo proměňující se skladatelské postupy, ale dá se říct, že je u Steva Reicha směrem k těmhle tématům něco propojujícího, je tam něco společného?
1: Já si bych řekl, jak to na mě působí, jak já vnímám Reicha v tomhle. Mně je na něm sympatické, že on je hodně ambiciózní v tom smyslu, že si nevybírá vždycky snadnou cestu. Třeba tím, jak se rozešel s tou obvyklou provozovací praxí, jak založil vlastní ansámbl, nebo že nepíše opery a měl potřebu tu formu si uspůsobit tak, aby mu to vyhovovalo. A také vybírá si dost složitá témata, komplikovaná, ale přitom to tak na mě působí, že je realista, možná bych řekl, že je skeptik, bere to tak, že píše tady a teď, pracuje se současnou technologií a reflektuje současná témata, ale zase vybírá si taková, ve kterých se třeba zbíhá i nějaká velmi stará tradice. A ve vlastním úsudku, když mluví, nebo mohli jsme slyšet nějaké jeho texty, tak to tak působí na mě, že se tak drží zpátky při zemi, ale podle mě ty skladby mají velký přesah a mohou být inspirativní pro spoustu lidí.
0: Říká Josef Třeštík, který byl hostem dnešní akademie věnované Stevu Reichovi. My náš pořad uzavřeme tím, že si poslechneme Reichovu skladbu WTC 911. They came from

0: Madrid.
1: The plane was aiming.

The building came down. The building came down.

suddenly. Suddenly it was black outside.

0: Jen málo který skladatel přetvořil DNA moderní hudby tolik jako Steve Reich. Pionýr minimalismu proměnil zvukovou krajinu 20. století svými hypnotickými vzorci a pulzujícími skladbami. Okouzloval posluchače a inspiroval hudebníky napříč generacemi a žánry, od raných experimentů s fázováním až po svá mistrovská díla Music for 18 Musicians a Different Trains. To jsou slova Marka Vrabce, ředitele festivalu Prague Sounds, který u příležitosti Reichových 90. let a 30. výročí samotného festivalu přichystal program, který nenajdete na žádném jiném pódiu na světě. Speciální provedení skladeb Six Pianos, Different Trains a City Life. Ikonické Reichovy kompozice zahrají newyorský Mivos Quartet, pražský Agon Orchestra a členové tělesa Brent Brouwer Frick. Koncert se v Rudolfínu koná v rámci Prague Sounds 19.11. Tak pokud máte zájem o Reichovu hudbu, prozkoumejte web Prague Sounds a zjistěte, jestli ještě je možné pořídit vstupenky. No a my jsme osobnosti jubilujícího Steva Reicha věnovali dnešní akademii. Bylo to pořad z roku 2011, který připravili Josef Třeštík a Petr Kadlec. A stejně tak, jako akademie začala, tak skončila, a to totiž skladbou WTC 9-11. 95. narozeniny oslavil o dva dny dříve než Steve Reich Jiří Suchý, 1. října. Druhý týden tak vysíláme jeho rozhlasové osudy, ty jsou z roku 2007 a sedmou část nabídneme za půl hodiny. Za chvíli pak noční četba na pokračování.
1: Jasně, chápu. Jste v práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla?
2: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
3: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
4: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Četba s hvězdičkou.
0: Její hlavní hrdinka Marie se stane cestou metrem na vlakové nádraží nečekaným svědkem sebevraždy mladé dívky. Tato tragická událost ji přinutí k zamyšlení se nad vlastním spackaným životem, vztahy a vlastní temnotou. Za rytmického drencání vlaku se jí v hlavě vynořují scény z minulosti a z oněch tragických, ale místy i komických střípků se před námi postupně vyjevuje příběh její rodiny a jejich dvou sourozenců. Jakkoliv je však Marien život plný tragických momentů, deprese a myšlenek na sebevraždu, neopouští ji místy cynický humor, hluboce pronikavý vhled do mezilidských vztahů a ani láska. Tak to je shrnut obsah knihy, kterou máme právě rozečtenou. Je to druhá kniha Lucie Faulerové Smrt holka. A my posloucháme interpretace Denisy Barešové v režii Jakuba Doubravy. Část druhá.

Záhy potom, co jsem se dozvěděla, že neexistuje místo, kam se mizí, začala jsem přehodnocovat, co chci bejt, až budu velká. Většinou jsme dělávali domácí úkoly společně. Já, Madla, Adam a táta. Všichni v obýváku. Vzpomínám si především na dny, kdy se Madla učila teprve číst a psát, kostrbatý písmenka malovala nesystematicky a zásadně s vyplazeným jazykem a četla hrozně srandovně. Měla tenkrát takový zkratkový období. Spoustu slov prostě odmítala přijmout za plnohodnotný. Četla je jako zkratku a nedalo se jí to vymluvit. Třeba Pepíček zakopnul v lese o D R N. Nebo chytila medvěda za S R S T. A bráchovo učení bylo zas občas mnohem zajímavější než to moje. Teda nebavilo mě, když s tátou probírali války nebo matiku, ale docela ráda jsem je poslouchala, když se bavili o místech na zemi, který jsem si pak představovala. A dožadovala se, ať mi ještě jednou ukážou na globusu, kde je ta Paříž a jak dlouho by mi trvalo, kdybych se tam teď rozhodla z mršiny dojít pěšky. Ale nejvíc mi utkvěly úkoly z fyziky. O tý totiž táta dovedl hezky vyprávět, i když jsem mu nejdřív vůbec nerozuměla. Takže táta by se s Adamem učil fyziku asi třetinu času, kdybych na ně já neustále nedotírala, jak to jako myslej s tou pákou a sílama a kladkou a odporem a třením. A táta to dovedl krásně vysvětlit na nějakým příkladu, třeba to i přímo předvedl na něčem, co jsme měli doma, na zahradě nebo v garáži. No, a tehdy řekl větu, co jsem si zapamatovala. Takový to, jak mám v hlavě utkví přesná formulace, která je vám pak většinu života k prdu, takový to, čím vás prostě na základce krmějí jak rozblemcaným špenátem a dušenou mrkví v jídelně. No a tahle věta, kterou jsem v celým svým dospělým životě nikdy nepotřebovala, stála na začátku mýho druhýho rozhodnutí, čím chci bejt, až budu velká. Energie stroji dodaná musí být vždycky větší než práce strojem vykonaná. Jak jako musí? No, a táta vysvětloval a vysvětloval, až začal vysvětlovat, co by bylo, kdyby to tak nebylo, a přitom řekl to tajemný perpetuum mobile. Co to jako je pere plumbo lile? To je stroj, Márinko, co nepřetržitě pracuje, aniž by ho kdokoliv nebo cokoliv pohánělo. Takže je věčně v pohybu. A to není ani v zásuvce? Správně, není ani v zásuvce. Ani na baterky? Ani na baterky není. A co to třeba je? Máme to doma? Nemáme, protože takovej stroj ještě nikdy nikdo nevymyslel. A nejspíš ani nevymyslí, protože to není možný. Jak to není možný? No, odporovalo by to tomu, jak na naší planetě věci fungujou. Ale to ti vysvětlím, až budeš starší. A tak jsem se aspoň zeptala, jak se říká lidem, který vymýšlejí věci, a zjistila jsem, že se jim říká vynálezci. No a tehdy jsem si umínila, že budu vynálezkyně. A někdy jsem strávila i hodiny tím, že jsem chodila po našem domě, nebo po ulici, nebo po škole, nebo po nemocnici, nebo prostě kdekoliv a brala do rukou věci a přemýšlela, na jaký pohon fungujou a jestli by nemohly fungovat bez něj. Ale tentokrát jsem si nechala pro sebe, že to, co vynaleznu, bude tohle perpetuum mobile, co je věčně v pohybu. Protože jsem věděla, že by mi to všichni vymlouvali. Že to přece není možný, že nic takového existovat nikdy nebude, že to prostě nejde, ne asi.

Manželce našeho starosty, kterýmu jsme s Madlou mezi sebou říkali DJ, protože rozhlasem po celý vsi neustále vyhrával nějaký šlágry před i pohlášení, jsme s Madlou mezi sebou říkali paní starostníková, protože jsme měli rádi pohádku o Grinchovi a kdovících. Paní starostníková se starala o program v naší sokolovně a zároveň byla velice EZO, takže jsme v té sokolovně stále měli nějaký rodinný konstelace, základy tarotu, seminář o síle minerálu, andělský písmo a jak slyšet sdělení andělů, ho, oponopono, kurz reiki a meditace a všechno možný. S Madlou jsme často na tyhle seance chodili, tvářili se na nich, jako že to bereme sacra vážně, plnili všechny zadání, vyluzovali tolik co se po nás chtělo, vstřebávali tolik pozitivní energie, co se do nás vešlo, nechali se prostoupit láskou, až v nás nezůstala ani částečka, která by nechtěla obejmout celý svět, čistili si duši, dokovat naše nitro nebylo hladký, jak vylízaný talíř. Žili jsme z toho potom totiž hodně dlouho. Některé kurzy byly obzvlášť výživný, jiný se zas naopak moc nepovedly. Jako třeba ohýbání lžíce pomocí vlastní mysli. To tenkrát přišel takovej rádoby nakurbenej borec. S Madlou jsme těmhle týpkům říkali krabičáci, protože vypadají, jako by v každý ruce furt drželi nějakou krabici, která jim brání přiložit si paže normálně podél těla. Přitom mají jenom nějak divně přifouknutý prsa, zatažený pupek a zpravidla bílý triko o dvě velikosti menší. Ale z kdo ví, jakýho důvodu si myslej, že svý okolí přesvědčí o tom, že jsou to polokulturisti, když budou mít držení těla, jako když nestihli doběhnout na velkou. A tenhle borec, než vůbec vytáhnul tu lžíci, vyprávěl o tom, jak se jeho život díky kvantovce změnil a tou kvantovkou myslel kvantovou terapii a tou kvantovou terapií myslel ezotechniku, kdy se prej naučíte využívat plně potenciál svých myšlenek a to slovo kvantová se používá v souvislosti s touhle béčkovou eskamotéřinou asi proto, že to celý zní jakoby vědečtějc a proto důvěryhodnějc. No, a tenhle krabičák s kvantovkou nám vyprávěl, že dřív dělal v korporátu a pořád se kvůli něčemu stresoval a neuměl zpomalit, jenže pak v rámci team buildingu měl přejít přes žhavý uhlíky a tomu změnilo život a dal výpověď a začal objíždět semináře s těma příborama. A podle mě v žádném skutečném korporátu krabičák bez tak nedělal, ale spíš chodil po ulicích a nabízel finanční poradenství nebo možná objížděl sokolovny a důchodcům nabízel hrnce a nepustil je přes svý nabombený tělo, dokud si nekoupil každý aspoň pokličku. No a teď prostě vyměnil hrnce za lžíce. A tenhle krabičák nám taky vyprávěl, že síla mysli může být tak silná, a v kvantovce se můžete tak zdokonalit, že se pak naučíte jako jeho kamarád, který je mistr v oboru, odsolit polívku pouhým mícháním. No a v úplným závěru krabičák prostě vytáhnul lžíce, který nám rozdal za 40 kaček jedna IKEA lžíce pro každýho a vysvětlil nám, že se musíme soustředit pohledem na jeden bod na té lžíci a až nám začne brnět lžíce v prstech, taky v tom bodě, kam jsme zírali, máme normálně rukama ohnout. Že uvidíme, jak je ta lžíce v tom místě zahřátá naší energií, prostě tím pohledem jakoby rozžhavíme ten kov a proto ji pak ohnem. Kvantovka. Tenkrát i paní starostníková uznala, že se tenhle výběr moc nepoved. A Madlu tehdy napadlo, že bychom mohli objíždět vesnice s kurzem ohýbání mysli pomocí vlastní lžíce. No a jednou jsme absolvovali kurz seznámení s transpersonální psychologií. Sešlo se nás tam asi 15 bab. Procházeli jsme jakousi řízenou meditací, nic zajímavého, to už jsme párkrát zažili. Na meditace hotoví profíci. Ten jakýsi transcoach, co já vím, jak si říkal, před nás na velkou tabuli napsal očíslovanou mantru. Tam je světlo, vidím světlo, světlo vidím mne. Světlo je ve mně, já jsem světlo. Na to jsme se měli soustředit a opakovat si to stále dokola v hlavě a ztotožňovat se s tím. Transnarvat to do sebe. Cílem bylo propojit se s okolním světem, nebo tak něco.
Vždycky jde bez tak o to samý vyčistit, usebrat, souznít. Nejdřív jsme se jakože to světlo nechali vyklíčit v dlani jako semínko. Měli jsme si ho v rukou myšlenkama opečovávat a nechat ho vyrůst. A když už bylo světlo z toho semínka dostatečně silný, měli jsme ho jakože přelejívat z dlaně do dlaně. S Madlou jsme ho po sobě házeli jako míč na volejbale, když se transkouč a paní starostníková nedívali. Předpokládám, že se po nás chtělo, aby jsme se vnímali jako to světlo, co jsme se vypěstovali v dlani. Druhý den ale byla paní starostníková pekelně rozrušená. DJ hned potom, co dohrál Kličkovanou s Daliborem Jandou, ohlásil do rozhlasu, ať všichni, kdo jsme byli na kurzu, přijdeme v 7 večer do Sokolovny. Paní starostníková se tvářila vážně, když na nás čekala v sále. Všechny se tady dobře známe. Všechny. Rozhlídla se po nás a dala si záležet, aby se do očí podívala skutečně všem. Všechny mě dobře znáte. Víte, že se mi můžete svěřit s čímkoliv, co máte na srdci. Teda aspoň doufám, že to víte. Zavolala jsem si vás proto, že tohle považuju za jasné volání o pomoc. Pokud tedy nejde o hloupý žert, byla bych ráda, žádám vás o to, aby se přiznala ta z vás, která tohle udělala. Ať už tady před námi všemi, nebo alespoň mě soukromně, pokud stojíte spíš o diskrétní rozhovor, slibuju vám, že si to nechám pro sebe. Pak rozevřela tabuli. Včerejší sloupec tu stále byl, nikdo ho nesmazal. Jen každý světlo bylo velkým písmem přečmáraný na propast. Davem to zašumělo, a co to má být, a to je děsivý, a kdo to tak mohl napsat, a no já to teda vážně nebyla. Nikdo s žádným prohlášením nevystoupil. A tak jsme se zase rozešli domů. Každá se ještě jednou pozorně podívala na tabuli, co jasně říká, že tam je propast, že vidím propast, že propast vidí mne, že propast je ve mně, že já jsem propast. Tak dlouho nahlíží člověk propast. Slovo, který už nikdy nebudu moct vyslovit. Občas si těch pár řádků ještě opakuju. Jako modlitbu. Tadam. Občas, když u nás v Mršině v rozhlase dohrávala Marie Rotrová nebo Katapulti a vědělo se, že DJ se už pomalu chystá promluvit ke svýmu lidu, představovala jsem si, že to, co hlásí, bude třeba konec světa. Že těsně před koncem písničky se ozve: a co děti, mají si kde hrát? Zkouška, raz, dva. Pozor, pozor, za hodinu bude po všem. Vesmírem se právě rozpíná rychlostí 1 456 567 km za minutu černá díra, která pohltí celou naši planetu a vůbec všechno. Opakuji, konec světa. Tadam. Smrtko, smrtko bílá, odříkávám v duchu, mechanicky monotónně a po slabikách, tak jak se říkanky odříkávají. Slunce zatím už vylezlo nad kopce a jeho paprsky se začínají ostře rozlejzat ke mně do kupé. Stoletý parodie na závěsy nezatahuju, jenom trochu přimhouřím oči a sleduju, jak se srpen za oknama proměňuje v konec března. Sleduju průvod, v jeho čele trčí morana. Smrtko, smrtko bílá, kdes tak dlouho byla? U studánky, u hlubáňky, ruce, nohy mila. Madlenka vedle mě popotahuje. Pokukuju po ní celou cestu a táta se od jejich zad nehne, aby ji měl pořád před očima. Má strach, aby se nenastydla. Teď, když je zase nemocná, mohlo by jí být ještě hůř. Pokaždý, když mě Madla přistihne, jak se na ní dívám, široce se na mě usměje a přidá na volume. Ruce, nohy, milá. Čím si utírala? Červeným šátečkem koláčkem. Koláče ti sníme, tebe utopíme.
A já se skláním pro kámen, placatej a šedivej, sbírám ho z pěšiny. Moranu nese starosta vepředu, vysoko nad hlavou, upoutanou slaměnou panu obalenou v hadrech kolem kříže zlatí. Co chvíli někdo z menších děcek žadoní, aby ji směl aspoň chvíli poponíst. Madla běží k ním, i ona jí chce níst. I já ji před rokem chtěla níst. Dneska ne. A není to tím, že už jsem velká. I když už jsem vážně velká, je mi 11. Rozestoupíme se pak všichni na břehu u potoka. Starosta a učitelky a menší děcka v krojích, ostatní dospěláci a větší děti stojí na mostku a sledují to zpovzdálí. A pak ji starosta vrhá do potoka. Morana se potápí pod salvou kamení. Já ten svůj žmoulám v ruce. Rozhlížím se po ostatních a cítím se trochu, jako by mě někdo hodil do rozehrané hry, jejíž pravidla neznám a řekl, hraj s náma, tak si hraj. Tehdy poprvé nedokážu porozumět tomu rituálu. Nechápu to jejich veselí, tu rozjařenost. Vytvořili jsme si panu a teď ji zabíjíme. Madla běží od břehu ke mně. Kámen schovávám do kabátku. Proč nehážeš? Ptá se, je zadejchaná. Už jsem házela. Nevím, kde je v tu chvíli Adam. Máma na nás zhlíží z mostku, ale taky nevím, kde v tu chvíli doopravdicky je. Chci hadrový stařeně podat ruku a vytáhnout ji na břeh. Hrk, hrk. Pamatuju si mámu jako paní, se kterou někdy byla hrozná zábava. Třeba s náma válela sudy z kopce. Hrála na schovávanou v kukuřici, lechtala nás mezi žebrama a když mě nebo Madle mila vlasy, vyplýtvala tolik šamponu a vody, že nám pěna a bubliny přetýkaly z vany. Pamatuju si ji jako srandovní tetu, co s náma kouká do noci na Věřte, nevěřte a Krajní meze, co mě nechala potáhnout si z cigarety a lknout si becherovky, co nám jednou o půlnoci udělala obří zmrzlinovej pohár z nanukovýho dortu a konzervovaných jahod, mandarinek a ananasu a se spoustou šlehačky z takový tý flašky, kterou stačilo jenom zatřást. A Madlenka po tom poháru pak zbytek noci problila, protože ty jahody byly nějaký divný, bílý, kyselý a šuměly v puse. Máma byla jako srandovní teta, která občas přijela na návštěvu. Slunce neúnavně pálí. Tadam.

Tu a tam si představuju pana Rochestra, co dělá, když je sám. Takový ty normální běžný úkony, co jsou k životu potřeba. Jde na nákup, a pak se z nákupu vrátí a vyloží věci do lednice, vaří si kafe, nejspíš turka. Večer oplachuje nádobí a nechává ho jen tak okapat vedle dřezu. Zbytky logru na houbičce. Ráno si žehlí košily. Myslím na to, jestli si přitom pouští rádio nebo televizi, nebo jestli je radši v úplném tichu. Představuju si ho, jak odhrnuje peřinu a ulíhá ke spánku. Myslím na to, jestli spává na zádech, na boku nebo na břiše. Představuju si, jak tiše oddechuje, možná i slabě chrápe. A někdy se u těch představ usmívám a někdy mi je smutno. Ale u žádný z nich mi není tolik smutno, tak hrozitánsky smutno, jako u tý, v níž sám u jídelního stolu večeří párky. Šahám na cizí lidi. Zcela záměrně. Mraky lidí jsem už přímo i přímo nepřímo obtěžovala. Možná už někde dávno visí varování, na výlepní ploše na zastávce třeba. Portrét mojí tváře, skřivený a znetvořený, zachycený policejním kreslířem dle výpovědí obětí a očitých svědků. Šahám na cizí lidi.

když nastoupíme. A chytám se Madla v blízkosti cizí ruky a pak tu svoji pomalu, pomaličku, pomalonku sunu blíž a blíž a blíž. Dokud necuknou, dokud necouvnou, neuhnou, nevystoupí, nevzdálí se, dokud neodejdou. Čarimari fuk. Nezmizí. Tadam. A předtím, než jsem doplňovala zboží v supermarketu, jsem pomáhala v jedné restauraci v kuchyni. Já tady byla taková ta děvečka pro všechno, hlavně teda pro mytí nádobí. Ale když bylo potřeba, jela jsem nakoupit suroviny nebo jsem krájela. Umím krájet zeleninu asi tak na 159 způsobů. Asi je jasný, že mě to vůbec nebavilo. Číšnice se na mě mračily, hlavní kuchař mě neměl rád. A ve finále pro mě tady ani nebylo moc prostoru a času na nějakou kolektivní zábavu. Umíš brousit nože? Zaharčel na mě jednou kuchař. Přikývla jsem. Tátovi jsem brousila nože často. Tak na a neskurvi to. Podal mi 3 pořádný kousky a brousek. Ten večer mě našel pomocný kuchař. Měla jsem řeznou ránu od dlaně až do poloviny předloktí. Nebyla jsem při vědomí, takže si pamatuju jen mžitky. Nejdřív nic, pak ten železitý puch, pak nic. Pak jak mě nakládají do sanitky, zatímco mě vyprovázejí zděšený pohledy personálu. Pak nic. Hele, já říkala, že brousit nože umím. Tak dlouho člověk brousí nože, až se nůž zbrousí o něj. Výluka. Docela mě překvapilo zjištění, že jen málo komu se doopravdicky podaří ukončit svůj život podřezáním žil na rukou. Respektive pokusit se jich může mraky, ale je malá pravděpodobnost, že to skončí úmrtím. Občas přemítám o těch procentech, co si to během řezu rozmysleli. Hrk, hrk. Po otevřený dveře do koupelny. Táta si přejíždí holítkem po krku. Prosekává se tou hustou krajinou. Mete napěněný sníh k bradě a brouká si přitom Our House od Crosby, Stills and Nash. Tadam. Zvolňujeme a na vedlejší koleji si všimnu ušpiněný bílý obálky. Bálí kotouly občas se lehce vznese, popolítne a zase spadne, ale drží s náma krok. Hele, jsi strašně zamilovaná, povídá Madla. Chce, abych si to představila. Přikivuju. A jste fakt šťastný úplný, chápeš? Nemůžete se bez sebe pohnout, prostě Tom a Jerry, Šroubek a Matička, Smetáček a Lopatka, chápeš? Prostě jste na sebe přilepený, jak čitatel na jmenovateli, jak... Myslím, že chápu, co se mi snažíš říct. Dobrý. Představ si, že před tebe někdo položí obálku s jeho jménem. V té je papír a na něm napsaný... Počkej, schválně. Za jak dlouho se rozejdem? Ne, ale to je dobrý, sakra. Proč mě to nenapadlo? Tak co? Není o tom nějaký film? Určitě jo. Co je tam napsaný? To ty nevíš. Ty nevíš, co přesně je na tom papíru napsaný, ale víš, že je to nějaký tajemství toho tvýho soulmatea. Fakt otřesná informace o něm. Něco, co by tě rozhodně zarmoutilo. Celý ten vztah by se podělal. Protože bys s ním kvůli tomu nemohla bejt, nebo bys mu to nemohla odpustit. Prostě... by to všechno změnilo. Objevíme, na co se mě ptá. Chvíli mě nechá přemýšlet. Jenže zároveň si s ním fakt šíleně šťastná. Jste spolu už roky. Plánujete smrady, svatba, závoj, chápeš? Nedovedeš si představit, že bys byla bez něj. Prakticky vám chybí už jen synchronicita prdu, jinak jste dokonalý. Vidíš se s ním stárnout, krmit společně kačeny, měnit mu plíny a tak. Zatím teda šuká jako pán Bůh, všechno v cajku. Žádný plíny nebo tohle. A jak moc strašná informace, jako jakýho charakteru, že mě nemiluje, že mě podved, že je smrtelně nemocný, že někoho zabil. Proč v tomhle pořadí? To jsi to teď vyjmenovala od nejhoršího nebo po nejhorší? Nahodile. Nic není nahodilý. Ty vole, Freude, asi od nejhoršího po nejhorší.

To se neví, jakýho typu je ta zpráva. Jen víš, že by vás to rozdělilo. Že by už nic nebylo jako dřív. Nevratitelně. Tak co? Podívala by ses dovnitř. V opačném směru se na vedlejší koleji s hlasitým lomozením řítí vlak. Asi jo, říkám, ale to už nejsem skoro slyšet. Obálka zmizí, vlaky unese sebou pryč. Tadam.

0: Hlavní hrdinka druhého románu Lucie Faulerové, Smrt holka, se vyrovnává s několika tragickými rodinnými událostmi, které se mohou zdát nepochopitelné, a snaží se najít jejich příčinu. Je to naše aktuální četba s hvězdičkou, kterou připravila Petra Hinčíková, a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Denisa Barešová. Třetí část na Vltavě k poslechu zase zítra po 23. hodině, no a nebo na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Osudy.
0: Poslední půl hodinku vltavského 6. října můžete strávit ve společnosti Vybrané, ve společnosti Jiřího Suchého, herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor. My vám nabízíme celkem desetidílné rozhlasové osudy Jiřího Suchého z roku 2007. Připomínáme je v souvislosti s 95. narozeninami Jiřího Suchého, které oslavil 1. října. Rozhlasové memoáry připravil Ondřej Vaculík, tak vás srdečně zveme k poslední. A Daniela Čermáková přeje také klidnou noc a vydařený zítřejší den.
2: Komu se klíží oční víčka, ať běží spát. A kdo má bohatýho strýčka, ten ať je rád. Kdo chodí s panou do lesíčka a komu pod mě zhasne svíčka, nesmí se bát, nesmí se bát, nesmí se bát.
3: Tehdy už prokoukli to, že ta finta s Havlíkem jako uměleckým vedoucím, že je to finta, a nasadili k nám uměleckého ředitele, což byl jistý pan Budlovský, původně nějaký železničář, který prostě najednou byl ředitelem Státního divadelního studia a ředitelem Semaforu. Ten dostal taky pokyn, aby mě všemožně stěžoval život. Tak já jsem už nevěděl, co, poněvadž když jsme nasadili novou hru Skleněné prkno, tak nám ji už krátce před premiérou zakázal. Chudák pan Homola jako host měl hrát hlavní roli a on se to tak těžko učil, poněvadž už byl starý a naučil se to, a oni to nakonec zakázali. Takže já jsem potom řekl, já zkusím vzít Člověka z půdy, to byla první hra Semaforu, a udělám ji pro děti. Co proti tomu může říct? On chodil na ty zkoušky a strpčoval nám neskutečně život. Třeba, abyste pochopili, jaký to byl vůl. Já jsem tam měl takovou scénu, kdy scházím z půdy po žebříku. Trošičku artisticky jsem to pojednal, že jsem nelez po žebříku tak, jak se leze zády k publiku, jako, ale že jsem se naučil bez držení jako po schodech po tom žebříku se běhnout. To mě šlo. On to zakázal. Já jsem říkal, proč? On říkal, poněvadž parodujete státníka vystupujícího z letadla. No tak chvíli, jo. Nebo tam byly její rudé rety, jsem musel říct její červené rety, poněvadž ty rety nesměly být rudé. Takže on převracel každý slůvko, a když už potom jsem poslech všechno, co chtěl, tak jsem změnil a přepsal a tak, a už tam neměl co najít. To trvalo rok, tahle ta šikana. Rok nám to pořád vracel, a když už neměl, co by tam mohl zakázat, tak si mě zavolal a s úsměvem, on byl takový pořád usměvavý, nabízel bonbony nebo vitaminky tadyhle a pořád říkal, pojďte dál, tak no. A klaněl se vždycky, aby tak naprosto devotně říkal, podívejte se, ten Člověk z půdy, já vím, že už je skoro hotový, ale on ho režíroval Eval Čorm a on není žádoucí. Já jsem říkal, ale pokud vím, tak teď režíroval Na zábradlí a V Laterně Magice režíroval. On říkal, no právě, a on už je přešormováno, takže my to prostě nemůžeme pustit takhle. A já jsem se tenkrát namích, protože na tom Národním výboru seděly dvě dámy, velice rozumný, který nám fandili a který tohohle toho dosazeného ředitele moc neměli rádi. Oni dokonce mě řekli, že jsou rádi, že se toho Evalda ujímáme, že to je takový nesmírně kvalitní režisér a že byl pořád postihovaný a že teď se konečně mu otvírá dveře. A já jsem řekl, dobře, pane Budlovský, a kdo to řekl? On říká, Národní výbor to zakázal. Říká, že je přešermováno. Já říkám, tak tohle si nenechám líbit, já jdu na Národní výbor a řeknu, že prostě trvám na tom. A on najednou tak jako se zarazil, říkal, nechoďte tam, to by vás smetlo. Já jsem říkal, počkejte, mě by smetlo. A už jsem viděl, že prostě Národní výbor o ničem neví, že to je jeho akce. Počkejte, vy chcete říct, že když já, občan Prahy, půjdu na svůj Národní výbor, takže mě to smete, když půjdu říct, ne, tak já tam půjdu. On zoufale se snažil, říkal, hejte, šorm bude, já tam půjdu a uvidíte, já to vyžehlím. A tak já jsem řekl, ne, tohle to mě tak naštvalo. Okamžitě od něj jsem šel na ten Národní výbor k těm dvěma osvětovým inspektorkám, který byli skutečně osvětoví, a řekl jsem jim to a oni říkají, tak to vám děkujeme, konečně máme zase další argument a konečně s ním zatočíme. A skutečně ho odvolali. Přišel novej ředitel, nějaký ředitel Petřík, ten byl poměrně slušný a měl takový úvodní projev a teď tam přišel tenhle ten Budlovský, ten bývalý ředitel, a přišel pozdě a už tam nezbyla židle na něj. A takže on tam stál, nikdo mu taky nenabídl, když mu už nebyl ředitel, že nikdo mu nenabídl židli, tak jsme tam seděli kolem stolu a on stál takhle stranou a teď poslouchal projev toho novýho ředitele, a když jsme odcházeli, tak přišel ke mně a říkal, nový ředitel je jednička, vidíte, je to jednička. Já jsem koukal jak blázen, prostě za každou cenu chtěl být jako loajální. Tak takovýhle lidi rozhodovali o tom našem bytí a nebytí. Ten Trojan, o kterým byla řeč, to byl ten plukovník, ten samozřejmě i prohrál ty klarinety a to nám nemohl odpustit. Takže když jsme začali studovat Fausta, ohlásil se, že chce vidět nějakou takovou už kompletní zkoušku a že chce prostě se seznámit s tím, co to vlastně je a jak to děláme, že má k tomu svý výhrady a tak. Tak jsme ho pozvali a teď se stala ještě jedna věc, ale to musím dát takový krátký vysvětlení předtím. Svaz divadelních umělců, kde jsem nebyl samozřejmě, tam by mě nikdy nevzali, tak ten měl komisi hudebně zábavných divadel, která chodila po divadlech a sledovala jejich úroveň po celé republice. Šéfem té komise se stal, jednoho dne byl jmenován Mojmír Weimann. A ten řekl, že tu funkci vezme jenom pod podmínkou, že já tam budu taky v té komisi. A oni říkají, on není člen svazu divadelních umělců a to nemůže být v té komisi. On říká, já ho tam chci mít jako odborného poradce. A trval na tom. A já jsem se stal členem té komise. A když přišel tenhle ten Trojan s tím, že chce vidět tu naši hru, už skoro dostudovanou, a my jsme věděli, že jako po zkušenosti z klarinetu, že to chce zakázat, tak jsem se obrátil na tu komisi, tam byli sami kolezi, poněvadž za ty asi 2 roky jsem pracoval v té komisi, tak jsme se znali a říkal jsem, podívejte se, ten Trojan nám to chce zřejmě překazit a tak. Nemohla by se ta komise tam přijít na to podívat? A oni řekli, dobře, my přijdeme. Teď tam přišel Trojan a najednou tam začali chodit členové té komise a ten Weimann navíc pozval Jiřinu Švorcovou. Ten Trojan byl vykulený a říkal, co to tady je? On říkal, no to je tady komise, to přišla taky posoudit. Já jsem říkal, já jsem ji pozval, aby to bylo jako co nejobjektivnější. Načež, když skončila ta hra, tak vstala Jiřina Švorcová a k její cti dlužno říct, že se nás zastala. Říkala, to je pěkný, proti tomu nemůže být námitek. A Trojan se zvedl a mlčky beze slova odešel a už nám dal pokoj. Takovýhle děje se odehrávaly v téhletý naší vlasti tehdy. Absurdní.
2: Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se smí hřát. A kdo má doma trpaslíčka, co krade dráty z parablíčka, toho chci znát.
3: To bylo v roce 1977, když pan Spurný, velice schopný manažer, který jsem třeba taky dostal Armstronga onehdy a tak, tak za mnou přišel a říkal, teď bude výročí West Pocket Revue, která vznikla v roce 1927 a vlastně tehdy vystoupil ponejprv Voskovec s Werichem na scénu. Mělo by se k tomu udělat nějak to oslavit. Já jsem říkal, no jo, jak, ale říkal třeba v Lucerně. Já jsem říkal, ten Werich nesmí nic, to není možné. On říkal, nechte to na mě. A udělal takovou věc, že prostě domluvil to s panem Werichem a se mnou, že uděláme takový večer v Lucerně a ještě s nějakým velkým bandem a s Matuškou a že tam zazní ty Ježkovy písničky. Tak jsme řekli, že jo. A byl jsem zvědav, jestli to dotáhne do konce. A on udělal to, že jednoho dne nechal vylepit přes noc plakáty po Praze 70 let West Pocket Revue, Jan Werich v Lucerně. Jo. Samozřejmě nastalo okamžitě veliký zděšení na městském výboru strany, poněvadž nikdo o tom nevěděl a chtěli to zakázat, ale ono to do večera bylo vyprodané. A tak došli k tomu, že bude asi lepší to nechat proběhnout, než dělat z toho nějakou aféru. Kdyby se to zakázalo, tak by byla větší jako z toho aféra, než když se to nechá. No a tak skutečně k tomu došlo. Jan Werich se rozhodl, že to budeme dělat spolu, jako že si tam budeme povídat. A řekl, hejte, přijďte za mnou a vymyslíme si takový dialog nějaký. Tak jsem za ním přišel. On říká, hej, já dneska na to nemám náladu. A tak jsme si povídali o všem možným dlouho, já jsem odešel. A přijďte pozejtří. Tak jsem přišel pozejtří, zase neměl náladu na dialog a prostě jsme si vyprávěli a byla legrace všechno. Ale tak. No a nakonec tu sobotu, kdy to mělo být, tak pátek předtím jsem přišel, říkal jsem, pane Werichu, je už nutný, musíme si něco říct. A on říkal, hej, to jsme profesionálové, ono nás něco napadne. Přijďte pro mě v sobotu a cestou si řekneme, co tam bude, co tam budeme dělat. Tak jsem pro něj v sobotu přijel a vez jsem ho do té Lucerny a on říká, ale o nás něco napadne a tak. A hlavně, ať si nemyslejí, že za to, že mě tady nechají, abych si mohl zase po letech vystoupit, takže jim budu lízat holinky, tak to tedy ne. Já jim řeknu svý. Řekl jim svý velice zaobaleně. Ten večer odezněl, ten pan Spurný, když viděl ten úspěch toho večera, tak prostě se rozhodl, že to zopakuje. To byla už obrovská drzost. Zase nechal vylepit v noci plakáty a zase to bylo do večera vyprodaný, poněvadž to se už jako rozkřiklo, každý chtěl to vidět. Tak jsme vystoupili ještě po druhý, po třetí, už si to přece jenom netrouf. Celý ten večer vypadal tak, že nejdřív Big Band tam hrál, tam byl koncert vlastně písniček Jaroslava Ježka a tam za podiem v Lucerně je lóže, tam seděl Jan Werich a Arkádij Rajkin. To byl takový sovětský zvláštní, já nevím, jak ho zařadit. Byl to částečně komik, byl to ředitel divadla a takový zvláštní melancholický klaun. Byl to docela takový jako inteligentní člověk a byl přítel Werichův, tak Werich ho tam vzal sebou, tam seděli spolu. Byl to národní umělec SSSR, ten Rajkin, takže tím ještě ty soudruhy zmátl ten Werich, že ho tam pozval a že ho představil jako svého přítele. No a tak celý ten večer tam seděl a tleskal a když ten koncert skončil, tak jsem ohlásil, že přijde na pódium Jan Werich, načež následoval snad 5minutový potlesk. Neskutečná vřava se tam strhla. No a pak jsme si začali povídat. Opravdu jsme nevěděli vlastně, o čem to bude. Taky ten první večer nebyl tak dobrý, jako když se to potom reprízovalo, tak to už nám to rozkošatilo. No a tak Jan Werich tam začal vyprávět. Já jsem se s ním bavil o těch jeho začátcích a on se ptal na naše začátky, jak byla určitá paralela mezi tím semaforem a tím osvobozeným. Prostě se rozpovídal, povídal 10 minut, potom asi čtvrt hodiny a bylo to děsně fajn. On totiž vždycky tvrdil, že má nerad když mám mluvit o minulosti, že ho spíš zajímá to, co bude a tak, ale kdykoliv přišla řeč na minulost, tak se tak rozpovídal a bylo vidět, že je mu dobře. No a nakonec to uzavřel takovým provoláním, velice krásným, velice rafinovaně to řekl, že nikdo moudrej nebere těm komediantům práci, protože ví, že tím bere vlastně náplně jejich života. Měl to obrovský úspěch, on potom se obrátil na to publikum a říkal, že druhý den odlítává do Ameriky nějaký jeho přítel, jestli může říct, že ta Lucerna posílá pozdrav Jiřímu Voskovcovi, že se to celý nahrává na pásek a že ten pásek mu bude předán, načež se strh opět další takový nekonečný potlesk. No byla to manifestace v podstatě. Když nakonec zazněla píseň Svět patří nám, tak toto hulákala celá Lucerna a nebralo to konce. No bylo to přesně to, co asi ta doba potřebovala, aby zase se dalo nějakých pár let přežít.
2: Jestliže si vás dosud osud hýčka, může se stát, že u žebříčku náhle rupne příčka, nastane pád. A sličná slečna, co si líčí líčka, zabodne vám náhle do srdíčka, pletací drát.
3: Když člověk píše ty písničky, tak se stávají různé věci. Já ke každé písničce, teď jsem chtěl lhát, chtěl jsem říct, že ke každé písničce mám historku o tom, jak vznikla. Ne, není to tak. Většina písniček vůbec nevím už, jak vznikly, ale u některých přesně vím okolnosti a i drobné historky. A tadyhle ta písnička, která by měla zaznít, to je můj veliký hřích. Představte si, že jsem tu písničku složil, dělal jsem si i hudbu k tomu, slova i hudbu a tak. Vydali jsme ji na deskách gramofonových, vyšla, začala si žít ten svůj život. No a uplynulo asi 5 let a já jednou takhle jedu v autě a vzal jsem si sebou starý kazety, audiokazety, že si budu cestou přehrávat. Dal kazetu a tam Gilbert Beko zpíval tuhle tu melodii. Mně zřejmě utkvěla a zapomněl, nebo prostě jsem zapomněl, kdo jí zpíval nebo co, a zůstala mě ležet v hlavě a po několika letech jsem si myslel, že jsem ji vymyslel. Ale přesně doslova celou sakum prásk. A teďka, ovšem už to bylo venku na deskách pod mým jménem, teď jsem říkal to, určitě nejsem sám, kdo přijde na to, že ten Beko, no a teď co s tím, no takže to je můj veliký hřích, tak to není vlastně moje melodie. Ta je bezděčně kradená, takže jsem zjistil, že krát se dá i nechca. Faust to byl takový téma, který mě dost drželo a dokonce drží. Já si říkám, že možná ještě někdy nějakýho Fausta napíšu. Velice často se setkávám s takovým názorem, jako že zřejmě ten Goethe mě oslovil nějak, že prostě ta myšlenka, kterou on tam prezentuje, že je tak silná, že to se mnou zacloumalo. Musím ke svý hanbě říct, že silný bylo Pimprlový divadlo, který jsem v dětských letech viděl. To byly tehdy takový loutkáři, kteří měli jako takový malý stan pro 50 lidí a tam hráli kočovna, taková společnost, rodina, a tam hráli prostě loutková divadla. Jednou přijeli do svatého Jana pod Skalou, kde já jsem byl v takovým internátě a všichni jsme se tam šli podívat na to. Tam jsem viděl toho Fausta a ta atmosféra toho taková tajemná, že jo, tam měl takový ty knihy veliký a nějakou křivuli tam měl takový prostě a mi se to strašně líbilo. Už to ve mně nějak zůstalo. Pak jsem samozřejmě se začal pídit o Faustovi, já dokonce mám tady asi 12 knih věnovaný tématu Faust. Je tam samozřejmě i Goethe a dlužno říct, teďka se proflákne, jaký jsem primitiv, ale nebudu to zakrývat. Já jsem nikdy nebyl schopen toho Goetheho Fausta dočíst do konce. Já jsem potom ještě si ho přečet Fausta v takovým tom převyprávění pro děti. To byl přesně ten Goethův Faust, ale jako ten příběh, že, s tou marketkou, a byla to kniha pro mládež a ten mě taky zaujal. A když jsem potom se pustil do té tlusté knihy, tak jsem se tam prostě ztratil. A tak, když jsem byl tak ve třech čtvrtinách, tak jsem to nějak vzdal. Příběh jsem znal a atmosféru, jakou jsem tam chtěl mít, jsem znal taky, a tak jsem začal psát. Nejdřív jsem napsal takovou víceméně parodie na to. S Ivanem Vyskočilem jsme napsali Faust, Markéta, Služka a já. Hrálo se to na zábradlí. Pak, když jsme měli Semafor, tak ve hře Benefice jsme měli takovou asi 25-minutovou nebo půlhodinovou scénku o Faustovi. Posléze jsem dostal takový nápad, když jsem se dočetl, že na Faustův dům na Karlově náměstí, což je dům, ve kterém žádný Faust sice nebyl, ale říká se tomu Faustův dům, když tam spadla na něj bomba v 45. roce, v únoru, 14. února, to bylo přesně, takže tam proletěla tím domem, ale nevybuchla a udělala tam díru. Je to přesně ta díra, o který pověst tvrdí, že tam tudy odnesl ďábel Fausta, že tam po něm zbyla díra. A mě tahle ta jako zvláštní souvislost tak zaujala, že jsem napsal toho Fausta, kde jsem tu postavu Fausta přeložil potom do protektorátu. On začne samozřejmě v roce 1500, ale nebo 1400 a něco, a přeje si, aby všechny ty výdobytky, které si vynutil na tom ďáblovi, se odehrávaly až za 500 let, až bude na světě prostě nádhera, všechno bude krásný a tak. No a dostane se do druhé světové války, že? To bylo takový poslední téma faustovský, kterýho jsem se dopustil, a pořád mě to ještě nějak dráždí, a říkal jsem si, že si asi toho Goethe přečtu celýho, poněvadž možná, že už jsem přece jenom zralejší, než jsem býval tehdy, když jsem se do něj zakous v domnění, že to všecko pochopím. Když se tady zmiňuji o tom Faustovi, tak bych chtěl možná říct pár slov vůbec o tom smyslu toho divadla Semafor. Ten smysl nebyl konstantní vždycky, ten se měnil podle potřeby. Divadlo Semafor vlastně začalo naprosto nezodpovědně. My jsme vůbec neměli v úmyslu něco vytvářet, co by zvrátilo chod divadelního života v Praze, nebo co by někoho nabouralo, nebo vklínit se tam. My jsme takhle neuvažovali. My jsme měli rádi humor, písničky, a byla to vlastně hra, nikoli ve smyslu divadelní hra, ale hra jako dětská hra, že, jo, že si prostě hrajeme na něco. Shodou okolností jsme si hráli na divadlo. A najednou jsme zjistili, že v tomto je nový, v tomto je neobvyklý, poněvadž Kamenná divadla už si nehrála na divadla, ale ta hrála divadla, že jo. Takže možná, že i právě v historii českého divadla jsme se dostali do pozice jako takový určitý, nechci říct přímo avantgardy, poněvadž to už by bylo trochu silný, ale prostě takového nového proudu, který se v tom divadle objevil, v tom divadelnictví českým. Takže takhle jsme vlastně začali. Pak, když jsme si to uvědomili, tak jsme už to začali dělat vědomně. Najednou jsme si říkali, ano, my vlastně tady máme, dneska kapitalisticky bychom řekli, tady byla díra v trhu, kterou my jsme zatmelili. Chyběla prostě divadla tohodle toho druhu. Takže tak jsme si to už udržovali. Až jsme postupně dospěli do doby, kdy těch prvních 10 let bylo prohlášeno téměř za klasiku, jakože to je zlatá éra divadla Semafor. Potom dalších 20 let, to jsou léta normalizace, jsme měli takový zvláštní poslání, a toho jsme si byli vědomi, že svou apolitičností děláme vlastně velmi politickou práci. A že lidi se k nám chodí nadýchat čerstvého vzduchu, jak jsem několikrát už slyšel. Vyjadřují to různě. Někdo zase říká, to bylo jediné místo, kde se člověk cítil svobodnej. Ale nikoli v tím, že by si tam mohl dělat, co chtěl, ale že to bylo jediné místo, kde do něj nikdo nehustil žádnou ideologii, žádnou politiku a tak, kde prostě se chodilo, smáli se tam, zněli tam písničky. Samozřejmě lidi si různé větičky už v nich nacházeli, takový někdy až protistátní špílce. Mnohdy jsme je tam vůbec neměli ani v úmyslu dávat, ale když nás na to upozornili, tak jsme zjistili, že oni tam opravdu jsou. Ta doba už byla tak složitá, že cokoliv se řeklo, tak se tam dalo najít nějaký takový zrnko jiné pravdy než té oficiální. Takže tady jsme měli tuhle tu úlohu. Pak přišel převrat. No a já jsem říkal, tak teď je konec, teď nebudeme mít proti čemu brojit vlastně. Mě to bavilo, i to, že jsem udržel to divadlo přes tu obrovskou nepřízeň těch nejvyšších, nejmocnějších. To byla zvláštní hra. A teď jsem říkal, teď mě tenhle ten nový režim, který nastane, tak ten mě o to připravil. Naštěstí začaly ekonomické problémy a tak. Najednou kapitalismus nás podělil novými problémy a už bylo proti čemu brojit, nebo s čím se utkávat, vlastně ani ne tak brojit, ale jako s čím se utkávat. A najednou ovšem jsme se ocitli úplně v nové situaci, že zatímco v 60. letech jsme byli výkřik módy v divadelnictví, tak teďka výkřikem módy byly muzikály, velký muzikály, na který se v minulých letech vůbec moc nemyslelo. Ty u nás v těch normalizačních letech se vyskytovaly velice sporadicky a najednou tady bylo muzikálů a těch nejslavnějších amerických muzikálů, všechno se to tady hrálo. Malí divadla ty už jako přestali zajímat samozřejmě. Navíc ty muzikály, ty se hrajou, to jsou lidojemy. Každý večer tam je 1000 lidí v tomhle divadle, 1000 lidí v tamtom divadle. Najednou jsme začali vnímat jako kapitalistickým způsobem život okolo sebe. A teď jsme si říkali tak, a teď se musíme začít vlastně prát trošku a jestli se chceme udržet, tak budeme muset, už to nebude samo, jako dřív k nám v těch normalizačních letech nebo ještě v těch 60. vlastně ten režim nám tam nadháněl to publikum, že jo. Když to teď byla doba, kdy pak nám odčerpávalo publikum mnoho nových impulzů a tak. Já jsem se na to nezlobil, tak to má bejt. Já jsem si říkal, tak my jsme taky těm kamenným divadlům moc neposloužili, že jo, takže teď se nám to vlastně vrací. Takže je to vlastně v pořádku. Buď přežijeme, nebo nepřežijeme. Nepřežijeme-li, tak co se stane? No tak já se nezastřelím, nebo neumřu hlady. Mám takových profesí, že se uživím a myslím, že velmi slušně. No ale říkal jsem si, to divadlo stojí za pokus ho udržet dál.
2: Ten, kdo ukrývá v lahvi od piva docela malýho námořníčka, tomu chci přát, aby pro změnu vzal jednu

0: mlíčka a potom pro legraci lambil síčka. Jarado, vavavado, zastavit stát.
1: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí, kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

zblízka pohledět a pak polet mém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1779. Je to jedna z nejkratších Mozartových symfonií a svou stavbou se blíží italské operní předehře. Rychlé krajní oddíly rámují zpěvnou pomalou část a celá skladba plyne bez přerušení. Vyslechneme ji v provedení souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Symfonii číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesl soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zhudebnění 150. žalmu Alleluja lobet den Herrn, neboli česky Alleluja chvalte pána v jeho svatyni, od Heinricha Schütze pochází ze sbírky Žalmy Davidovy, vydané roku 1619. Slavnostní vícezborovou sazbou Schütz navazuje na benátskou tradici, kterou poznal jako žák Giovanniho Gabrieliho. Žalm Alleluja lobet den Herrn vyslechneme v provedení těchto solistů. Dorothée Mielz a Marie Louise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bas, Drážďanský komorní sbor, Drážďanský barokní orchestr a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Žalm Aleluja Lobet den Herrn z cyklu Žalmy Davidovi od Heinricha Schütze přednesli solisté Doroté Mielc a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Georg Popluc a Tobias Metger tenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bass, Drážďanský komorní sbor a Drážďanský barokní orchestr řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kolem roku 1802 se Ludwig van Beethoven, podle pozdějšího svědectví Karela Černého, svěřil svému příteli Václavu Krumpholcovi, že není spokojen se svými dosavadními díly a chce se vydat novou cestou. Toto hledání nových kompozičních možností dokládá mimo jiné trojice klavírních sonát opus 31, kterou Beethoven vytvořil právě v tomto období. Sonáta pro klavír číslo 18 S dur je poslední z této trojice a Beethoven ji dokončil roku 1802. Mezi jejími čtyřmi větami najdeme svižné skerco i vážněji laděný menuet, obvyklá pomalá věta však chybí. Lyrické sklidnění tak netypicky přináší právě menuet, po němž následuje temperamentní finále Presto con fuoco. Sonátu zahraje Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1802.

0: Sonátu pro klavír číslo 18 S-dur Ludwiga van Beethovena přednesl Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana připomíná svým čtyřvětým uspořádáním vět pomalá, rychlá, tradici sonáty da Chiesa, tedy chrámové sonáty. Telemann v něm s velkou fantazií propojuje tradiční fugovaný kontrapunkt s lehkostí, melodickou elegancí i expresivitou nastupujícího galantního stylu. Solový part přednese na barokní příčnou flétnu Alexis Kosenko, který zároveň vede soubor Les Ambassadeurs.

0: Koncert pro flétnu, smyčce a baso continuo D-dur Georga Filipa Telemana přednesl Alexis Kosenko spolu se souborem Les Ambassadeurs.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Offertorium Timete Dominum nebo česky Bojte se pána napsal Michael Haydn roku 1777 jako doplněk své mše svatého Jeronýma. Skladba určená k obětování při bohoslužbě spojuje solisty a sbor s neobvyklým doprovodem dechových nástrojů a kontinua. Offertorium vyslechneme v tomto obsazení. Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a souboru historických dechových nástrojů Ensemble Philidor, provedení řídí Gary Graydon.

0: Offertorium Timete Dominum Michaela Haydna přednesli solisté Mia Persson soprán, Katja Dragujevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a ensemble Philidor, provedení řídil Gary Graydon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua pochází ze sbírky Pieces de Clavecin en Concert, vydané roku 1741. Čembalo je v těchto skladbách vedoucím hlasem, jeho bohatě propracovaný a virtuózní part oba smyčcové nástroje doplňují a barevně obohacují. Rameau v pátý koncert přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na housle a Jonathan Menzen na violu da gamba.

0: Vyslechli jsme koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua ze sbírky Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncerto grosso A-dur opus 6 číslo 11 dokončil Georg Friedrich Händel v říjnu roku 1739. Využil v něm hudbu svého dřívějšího varhanního koncertu, kterou přetvořil do podoby koncerta grossa pro dvoje housle, violončelo a smyčcový orchestr s basem continuem. Vyslechneme jej v interpretaci souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Fork.

0: Koncerto Grosso A-dur opus 6 číslo 11 Georga Friedricha Händla přednesl soubor Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernarda Forka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oratorium roční doby komponoval Josef Haydn v letech 1799 až 1801 na libreto Gottfrieda van Swietena podle básně Jamese Thomsona. Ve čtyřech dílech sledujeme proměny přírody i život na venkově od jarního probouzení až po zimní stišení. Tři sólové postavy provázejí posluchače výjevy ze života na venkově v průběhu čtyř ročních období. Práce na polích, letní bouře, podzimní lov nebo vinobraní. Haydnovo oratorium vyslechneme v provedení těchto interpretů. Lina Johnson, soprán, Tilman Lichdy, tenor, Matthias Winkler, bass, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nation, provedení řídí Jordi Savall.